0: vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců. Informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyně šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Jména v souladu s ukrajinskými zákony úřady nezdělily. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, shrnuje mluvčí muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
1: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Žalov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
0: Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotinu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup českých hokejistek do utkání.
2: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
0: Další zápas odehrají Češky v Kletonu zítra v 15:30 proti Švédsku. První turnaj sezóny hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Přerova a překážka na D1 za Divišovem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy neprojedete po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion, zřejmě po defektu pneumatiky.
5: Úplně u svodidel, dá si tam trouhelník.
4: Hlavně nákladní vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na D5 pozor u Rozvadova ve směru do Plzně. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion a blokuje celý připojovací pruh a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. V Havířově zasahují záchranáři na silnici 11 do Ostravy. Na kruhovém objezdu pod hlavní třídou havarovala motorka. Průjezd je omezený. Nehodu vyšetřují také na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za plasy auto sjelo z vozovky, na místo jede policie. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov, jde o noční údržbu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno, postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
6: A ten vám ze studia přeje příjemnou čtvrteční noc, no a za pár okamžiků už tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty se zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, a ta správná chvíle je opět tady, takže telefonní čísla sem k nám do studia. Připomínám 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Tak tolik Crowded House v nočním radiožurnálu. No a nám se do noční soutěže dovolal posluchač Jaroslav. Doufám, že je ještě ve spojení s námi. Halo, slyšíme se?
1: Špatně, ale slyším.
0: Tak, já taky. Doufám, že posluchači vás taky slyší. Tak Jaroslav, já to jdu protahovat. Pojďme na soutěžní otázku. Dneska máme 20. srpna a roku 1891, tedy přesně před 135 lety, byla zpřístupněna veřejnosti česká Eiffelovka, tedy Petřínská rozhledna. A já se vás, Jaroslave, zeptám, jestli si tipnete, kolik má oficiálně schodů. A mám tady tři možnosti, jo? Tak poslouchejte. Tak, Petřínská rozhledna může mít 199 schodů, nebo 299 schodů, nebo 399 schodů. Tak co vy na to?
1: Já myslím, že těch 199 a nejsem si jistý.
0: Byl jste někdy na Petřínský rozhledně?
1: Já jsem tam dělal.
0: Neříkejte, no tak to byste to měl vědět perfektně teda. A říkal jste kolik, tedy 199?
1: Ano.
0: No tak to zpytujte svědomí, to není bohužel správná odpověď. Nevadí, ale každopádně děkuju za zavolání a dáme šanci někomu dalšímu. Mějte se hezky, naslyšenou. Naschle. Tak zkusíme dalšího volajícího. Tak byť pracoval na Petřínské rozhledně, tak správně neodhadnul, kolik je tam schodu. Zkusíme tedy, kdo se nám dovolá jako další. Noční radiožurnál Petr Zajíček. Halo, halo, kdo teď se dovolal?
2: Ano, tady Irena.
0: Tak Ireno, takže 199 schodů na Petřínské rozhledně nemáme. Kolik jich máme? 299 nebo dokonce 399?
2: 299.
0: Ano, to je naprosto správná odpověď, takže já vám blahopřeji a cena tohoto týdne je vaše. Takže Ireno, vydržte mi ještě na telefonu a gratuluju.
2: Ano, děkuju.

0: Posloucháte Noční radiožurnál. Já bych ještě teď v tuto chvíli poprosil jednou paní posluchačku Irenu, která před malou chvílí vyhrála v Nočním radiožurnálu naší cenu tohoto týdne, tak aby ještě jednou zavolala do studia. Nějak se nám přerušilo totiž spojení, takže Irenko, zavolejte ještě jednou a já si napíšu vaše nacionální adresu, kam pošleme cenu. Teď ale další náš příspěvek. 300 kilometrů měří Vintířova stezka. Vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. V letním seriálu radiožurnálu Poutníci mapujeme cesty, kudy procházejí poutníci i turisté. A právě Vintířova stezka mezi nimi moc známá není. Populární jsou spíše jednotlivé úseky. Výletníci si tak vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
4: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
4: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl to postanu, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než se vyrazit na Březník.
3: Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím se dal někdo velkou práci. To nebude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží u Sušic a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
7: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako její znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaké vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
7: Ne, nejsem tu poprvé.
6: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
8: Ale dostudovat doma, viď?
6: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smataná, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I po celou noc.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bůčku, jde nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Je 2:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
6: Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Dozorčí rada Českých drah bude za týden řešit vrácení bezpečnostní prověrky generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Řekl to ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Krapinec se vracení prověrky na stupeň důvěrné zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Podle Bednárika, který byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ale byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa v roce 2022. Syrské bezpečnostní složky zadržely bývalého důstojníka diktátorského režimu Bašára Asada. Informovala o tom agentura SANA. Podplukovník Musaba Abu Rukbu v úterý nelegálně vstoupil na území Sýrie, kde ho úřady vypátraly a předali příslušným orgánům. Muž uprchl z Rakouska poté, co ho tamní prokuratura odsoudila k 8 letům vězení, mimo jiné za napadení zadržených Asadových odpůrců. A němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může mít podle jejich svazu asi o 7% nižší než minulý rok. Nejzasaženější plodinou je řepka. Svaz zemědělců proto požádal o státní podporu. Tvrdí, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá jako výdaje na obranu. Stát s konkrétními kroky vyčkává, až bude úroda sečtená.
0: Sport.
6: Cyklista Pavel Bittner obsadil 7. místo v hromadném sportu úvodní etapy závodu kolem Beneluxu. Bittner v cílové rovince 191 km dlouhé trasy zahájil sport jako první, ale vedoucí pozici neudržel. Dojezd v dešti v belgickém Distu ovládl Ital Milan, který těsně porazil Nizozemce Koje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Přerova a nehoda u Plasů na Plzeňsku. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je uzavřená u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Dá se sjíždět na exit a objíždět po mimo úrovňové křižovatce. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D5 pozor na příjezdu z Německa ve směru na Plzeň. Porouchaný kamion na kilometru 143 blokuje připojovací pruh od Rozvadova a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. Na D5 opatrně i za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se ale netvoří. Na silnici 27 z Plzně do Žatce překáží nehoda za Plasy. Osobní auto sjelo z vozovky, na místě už to vyšetřuje policie. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem na Smíchov. Provoz blokuje údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky, silné, při kterých může zesilovat vítr, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková bude hostem radiožurnálu dnes po 9. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Před necelým měsícem přišlo do španělské Ceuty na severu Afriky asi 80 tisíc ilegálních migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka, mezi těmi, kteří zůstávají, jsou ale i děti bez doprovodu. No a právě jejich přesun do pevninského Španělska začala plánovat vláda v Madridu. Více k tomu řekneme v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Do pevninského Španělska by se mohli přesunout někteří nezletilí migranti ze Seuty na severu Afriky. Přišli tam z Maroka při migrační vlně na konci července, kdy do Seuty nelegálně vstoupilo asi 80 tisíc migrantů. Většina už se vrátila, ale část z nich, včetně dětí, tam dále zůstává. A proto teď vláda v Madridu chystá plán na přesun některých dětí přímo do Španělska. To probereme s Václavem Hojným ze zahraniční redakce. Já tě vítám.
1: Hezké brzké ráno.
0: Tak koho přesně by se tedy ten přesun měl týkat?
1: Španělská vláda a úřady v Seutě připravují přemístění nejzranitelnějších nezletilých migrantů bez doprovodu, a to zejména dívek. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas to potvrdila ministryně pro migraci Elma Saizová.
2: V první řadě nesmíme zapomenout, že mluvíme o chlapcích a dívkách, kteří jsou sami, a jakékoliv přijaté opatření bude vždycky zaměřené na ochranu nejlepšího zájmu dítěte.
1: V Seutě stále nejsou dostatečné kapacity a velká část migrantů dál zůstává na ulici a podle španělských zákonů se stát musí postarat o migranty bez doprovodu až do jejich 18 let. O detailech přesunu zatím ministryně Saizová mluvit nechtěla. Podle zdrojů španělského rozhlasu by ale mohlo být převezeno 500 dětí.
0: Španělský ministr vnitra ale ještě před týdnem říkal, že všichni migranti, kteří nelegálně přešli hranice, budou vráceni zpátky do Maroka. Jaké jsou na ten španělský plán reakce?
1: Ostře se vymezila třeba nejsilnější opoziční Lidová strana, ta ho označila za nebezpečný precedens a dál vyzývá k vyhoštění všech ilegálních migrantů, včetně dětí, a jejich návrat do Maroka prosazuje i Evropská komise. Její mluvčí Markus Lammert uvedl, že podle evropských zákonů by se mělo týkat všech i nezletilých bez doprovodu. Britský deník Guardian pak upozorňuje, že rozdílný pohled Bruselu a Madridu vyplývá mimo jiné z toho, že Španělsko zatím neimplementovalo unijní migrační pakt.
0: Jaká je teď vůbec situace v Seutě? Kolik z těch asi 80 tisíc nelegálních migrantů tam zůstává?
1: Španělské úřady mluví o asi 5 tisících a dětí bez doprovodu je v Seutě podle policie celkem 2168. Zároveň tamní zdravotní sestry vyzvaly vládu, aby tam vyhlásila stav nouze ve zdravotnictví. Sestry jsou totiž kvůli velkému počtu pacientů přetížené a varují před šířením nemocí kvůli špatné hygieně.
0: Tolik Václav Hojný ze zahraniční redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj se v příštím roce zaměří na dostupnější bydlení a modernizaci horské služby. Ruské rakety v noci zasáhly Kyjev. Při úderech podle starosty zemřeli 3 lidé. Tenistky Bousková i Nosková končí na turnaji v Cincinnati. Šanci na čtvrtfinále má ještě Bejlek. A dnes čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na resortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
4: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
3: Další finance chce ministryně Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci zemřeli 3 lidé, zraněných 20. Informovali o tom ukrajinské úřady. Rakety podle starosty hlavního města Vitalie Klička zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. V jednom z krytů mohou podle úřadů být uvězněni lidé, na místo proto zamířili záchranné složky. Izrael poprvé od začátku války v pásmu Gazy zahájil vyšetřování možných vlastních vojenských zločinů. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hint Rajabové. Vyšetřování se ale vyhne například útokům z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda tam údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu. Mezinárodní výstava Země živitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na 6denním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky na předvadišti.
5: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
3: Sport. Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí golfové 3-6 a 2-6. Končí také wimbledonská šampionka Linda Nosková, která prohrála s Američankou Anisimovou ve 2 setech. Jedinou českou nadějí na postup mezi nejlepší ženskou osmičku je tak Sára Bejlek. Ta se postaví na kort po 4. hodině ráno a její soupeřkou bude běloruska Sabalenková. A fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti 350 kilometrů vzdáleného Rennes. Trávník na domácím stadionu v Parku Princů totiž poškodili opakované vlny veder. Informovalo o tom vedení soutěže. Pařížský klub uvedl, že plánuje trávník co nejdříve vyměnit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Přerova a nehoda u Plas na Plzeňsku. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je stále neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na místě záchranáři ještě se tam uklízí. Dá se to objíždět po mimoúrovňové křižovatce hned před nehodou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Divišov na 42. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla, ale před ním vybočují doleva. Na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za Plasy auto sjelo z vozovky. Hlavně během vyprošťování očekávejte omezený provoz. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Zdravotní sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Diskutuje se třeba o předepisování některých léků. Na příslušné novele zákona teď ministerstvo zdravotnictví pracuje. Další téma nočního radiožurnálu rozebereme už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček. Sometimes.

0: Předepisování léků chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat nemohou, v budoucnu by ale mohly dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září. Týkat se má dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti. A v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídali by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovali by výsledky, prováděli by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let, když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 3 hodiny a 20 minut a v nočním radiožurnálu se teď vypravíme za hokejem. Nový realizační tým hokejové reprezentace si připravuje tým pro světový šampionát v příštím roce. Trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross uspořádali trénink pro možné adepty národního týmu a zaměřili se hlavně na mladší hráče.
1: Na ledové ploše v Říčanech je při tréninku výrazně slyšet hlas Zdeňka Motáka. 90-minutový trénink ve vysokém tempu absolvuje desítka hráčů, a to těch, kteří až na jednu výjimku působili v minulých sezónách v juniorské reprezentaci. Tou jedinou výjimkou je mistr světa z Prahy Lukáš Dostál.
2: Teď jsem byl s Pardubicema, tak tam právě byl Červus, tak jsem se zase tak jako úplně starý necítil, ale dneska jsem se ten starší cítil, ale jako kluci jsou moc šikovní, jde vidět, že jsou to výborní hokejisti a já jim přeju jenom to nejlepší do budoucí kariéry.
1: Směje se brankář Lukáš Dostál a nasazení v tréninku si pochvaloval i obránce Floridy Marek Alšer.
3: Musím říct, že si tam moc užívám ty tréninky tady, co si pro nás připravují, tak jsou super a i ta atmosféra je dobrá. Rozdíly, tak jsou to jiný trenéři, jiný lidi, jsou tam rozdíly a vlastně pana trenéra Rudíka jsem znal a tady to je pro mě první zkušenost vůbec s těmihle trenérama.
1: Po tréninku se k týmu připojili i další hráči a měli společný oběd a pak individuální rozhovory.
4: Je to vlastně budoucnost českého hokeje a právě proto jsme se s nima chtěli potkat a to podhoubí toho českého hokeje, jak si podchytit a hlavně chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali.
1: Popisuje trenér Zdeněk Moták. Ten chce dát v sezóně příležitost mladým hráčům, ale pro vrchol sezóny mistrovství světa by rád posílil tým i s hokejistů z NHL, včetně třeba Filipa Chytila, který se nepohodl s minulým vedením národního týmu.
5: Tak reprezentace je pro mě nejvíc. Vlastně mám i tu svoji historii, že pokaždý, když jsem mohl, tak jsem přijel reprezentovat. Nikdy jsem neodmítnul, i když třeba byl rok, kdy jsem neměl smlouvu ve 21 letech, i přesto jsem přijel.
1: Říká Filip Chytil. Ještě bez něj se reprezentace pod trenérem Motákem sejde poprvé na začátku listopadu, kdy pak odehraje finské hokejové hry. Zříčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavků musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců. Informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamás. A 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako loni vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z České republiky a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 vinařství.
1: Sport.
3: Cyklista Matyáš Vacek byl v prologu závodu kolem Německa 15. Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem ztratil na vítězného Mexičana Isaaca del Tora 9 sekund. Třetí muž letošní Tour de France zvítězil o sekundu před Francouzem Manierem. Závod potrvá do neděle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Přerova a nebezpečí na silnici 16 u Jičína. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion. Má defekt na pneumatice. Nákladní vozidla v místě vybočují, místo je ale označené. Na D5 na silnici 16, teď je velmi opatrně u Jičína. Ve směru od Nové Paky na Mladou Boleslav je na příjezdu do Jičína po dešti na vozovce hodně vody, hrozí aquaplaning.
5: Na konci 4 proudu je laguna. Jedu kamionem a můžu říct, že ani tak to nebylo příjemný. Je to přes celou Žížku vozovci.
4: A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Směrem na Břevnov je tunel průjezdný. Uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
7: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
8: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
9: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
10: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
11: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z deníku N. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
12: Ahoj, moc díky za pozvání.
11: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
13: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
11: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
12: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
11: Mm-hmm. Takže aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
12: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
11: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
12: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze,

0: spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil Báňský úřad, a to na jaře roku 2025. Hmm. Od té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
1: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
0: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. Hmm. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
1: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
0: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun. Ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
1: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
0: Přesně. A chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří. Protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce, a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není. Jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak Tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
1: No, na tom papíru to není nutno říct, a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
2: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
1: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
0: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k Tykačově skupiny nebyly cíleně dělané pro Tykače.
1: A tam byla podepsaná nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s Tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
0: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si Tykačova skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím Tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala Tykačova skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Hmm. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až Báňský úřad uvolní ty peníze Tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část. Ale nikde tam není jakákoliv sankce, kdyby Tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát. Prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí. Jo? Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty Tykačovy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.

0: dohromady.
1: Mm-hmm. Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
0: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
2: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba 1 miliarda korun.
0: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
2: Oni od ní některé položky odečítají. My si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
0: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
3: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
0: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
3: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
0: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako, to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu, a potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
1: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl.
0: Přesně, tak on v tichosti zmizel. Aha. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
1: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
0: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil čehokoliv nekalého. Odmítá taky, že by měl nadstandardní vztahy nebo styky s tou skupinou Seven a že by tu dohodu a to, co se dělo tehdy, takže by dělal pro ně. A to je i to, co řeší policie, která vlastně řeší nejen jeho aktivity, ale to, co se kolem problematiky těch rekultivací a problematiky, jak se teda vymůžou ty peníze, děje.
1: Pokud ale Severní energetická v roce 2024 souhlasila teda a podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se státem, proč teď otáčí a nechce to finální naplnění uskutečnit?
0: Ona to nechce podepsat, protože by je to stálo víc peněz.
1: A to změnili názor za ty 2 roky?
0: Myslím si, že jo. Oni totiž za ty poslední 2 roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil báňský úřad. Ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kdy byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou 500 milionů korun, od který se odečte dáň
1: ta pozemky
0: a je to prostě sotva těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placa to řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba. A od té doby tam začal ten spor.
4: Ke změně původního úmyslu darovat prostředí.
5: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
4: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
0: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku. A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí potykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty tykačové podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo. A od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
1: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
0: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patá jede za tou minulou vládou.
1: No a pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
0: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
1: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
0: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10%. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, Tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zas nechce dát Tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
1: A ta druhá jsou ty elektrárny taky, ne?
0: Druhá linka jsou uhelné.
1: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
0: Přesně tak, protože ty Kačova skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. To se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té íránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
1: Tam původně, promiň, řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
0: Přesně, to nevíme a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další lom Vršany, kde ty Kačova skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co Tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dostratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu, proč to dělá teď a proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
1: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel, Tykač, minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
0: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešil jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČES. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
6: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
0: Že se řešilo to, že Pavel Tykačem oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
6: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
0: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače, a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. Ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímá jako takovej souboj. Mm-hmm. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité a dlouhodobě vždycky bylo mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy. Kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou Ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu miliardu.
1: Ano, protože přes ten Státní fond životního prostředí by ty peníze podle původní dohody nebo podle původního plánu státu měly jít od Pavla Tykače, je to tak?
0: Přesně tak, no.
1: Jak to vnímají lidé ze severu?
7: Jako tu krajinu jako takovou miluju, je to tady hrozně hezký. Jako...
1: Ty jsi v posledním roce za nimi hodně jezdila do té oblasti kolem lomu ČSA, kde těžil Pavel Tykač, bavila se s nimi.
8: Za mnou někdo přišel, jestli souhlasím s prolomením limitu, nesouhlasím.
1: Vznikl z toho i podcast, podcastová série Tykačův svět.
9: Ale absolutně nevíme, jestli to bude 50 milionů nebo miliarda. Nebo.
1: Tak co oni na to říkají?
0: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámeni, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stáli, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie, kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
1: On tam kandidoval.
0: On tam kandidoval.
1: V Ústeckém kraji.
0: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spolu vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
1: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli dohodě. Prostě se dál hádají.
0: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená. Nevím, co by se muselo stát.
1: Takže Tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu?
0: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lom ČSA, ale jako víc karet. A myslím si, že ale neví jako reakce toho Andreje Babiše, no. Který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat. No. Těžko říct.
1: Těžko
0: bude
1: říct.
0: To fakt zajímavé sledovat.
1: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
0: Díky moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N, popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Podle ministra Zuny stát splní alianční závazek. Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Fotbalisty Jablonce čeká v Glasgow boj o konferenční ligu s Rangers. A dnes čekáme většinou oblačno na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalším 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších resortů.
5: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách jiných ministerstev, tak to je nad to.
3: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Víc peněz než letos by mělo jít příští rok na adiktologické služby. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
6: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízí jim 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
3: Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, informovala o tom agentura AFP. Trump zároveň zopakoval, že s Kimem vychází dobře. Americký prezident v pondělí nařídil omezení vojenského cvičení Jižní Koreje a USA, mimo jiné kvůli dobrým vztahům se Severní Koreou. Korejskou lidovou republiku ale podle sestry Kim Jong-una Trumpovo rozhodnutí nezajímá. Nepřátelská politika Spojených států vůči Pchjongjangu se tím podle ní nemění. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradů a zámků. Sport. Fotbalista Jablonce rozehrají na trávníku Rangers play-off o konferenční ligu. Úvodní zápas závěrečného čtvrtého předkola začne ve 20 hodin a 45 minut českého času. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, že skotský klub je favoritem.
7: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Jsme třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
3: Zápasy play-off evropských pohárů dnes čekají také fotbalisty Plzně a Jablonce. Viktoria nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě. Jablonec se o 45 minut později představí na hřiště Rangers v Glasgow. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: D1 u Přerova opět průjezdná a nehoda autobusu u Hodonína. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Přerova opět průjezdná. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov likvidovali následky nehody osobního auta, bylo to zavřené. Před malou chvílí pustili provoz, už tam stojí jen dodávka v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky a pozor na pohyb lidí na vozovce. Na D5 opatrně za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se netvoří. U Hodonína pozor na silnici 55 do Strážnice. U Rohatce havaroval autobus, skončil mimo vozovku. Na místo jedou záchranáři, čekejte omezený průjezd. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem na Smíchov. Provoz blokuje noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jeho východě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Konec prázdnin se blíží a studenti vysokých škol řeší bydlení, a to buď na koleji nebo v pronajatém bytě. A dost možná řeší také to, kde na nájem vezmou. Třeba právě bydlení ve sdílených bytech totiž letos dost výrazně zdražilo. Téma podrobně probereme už za chvíli.
4: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži, až do morku kostí, neskrývám obavu, že mě

0: Studenti, kteří hledají bydlení v bytech, si letos za nájem připlatí. Nabídkové ceny oproti loňsku vzrostly v některých městech i o více než 10%. Nejvyšší nájmy hlásí tradičně Praha nebo Brno, kde bydlení v pokoji ve sdíleném bytě stojí kolem 10 000 korun. Přesto je podle realitních portálů nabídek bydlení na trhu stále dost.
1: Nejprve jsme s kamarádkou hledali pouze ve dvou, s tím, že náš úplně původní rozpočet na to byl 7 tisíc každá, ale za tuhle cenu se nám vůbec nepodařilo nic najít.
2: Říká 20-letá Julie, která studuje na Pražské divadelní akademii muzických umění. Byt nakonec s kamarádkou sehnali po 3 měsících hledání. Sestěhovali se i se svými partnery do většího bytu v pražských Strašnicích.
1: Do 3+KK, kde dohromady platíme ve 4 30 tisíc.
2: Ve dvou by za takový byt zaplatili každá 15 000 korun včetně služeb a energií a to už podle ní bylo nad jejich možnosti. Mezi univerzitními městy zaplatí studenti nejvíc tradičně za byty v Praze a taky Brně. Třeba podle portálu S-Reality takové pokoje ve sdílených bytech v hlavním městě oproti loňsku zdražily o 2%, v Brně o 8%. Konkrétní ceny pokojů bez služeb a energií popisuje za portál S-Reality Kristýna Hořovská.
3: V Praze za ně student dá 11 950 korun a také v Brně, kde vyjdou na 9 450. Naopak třeba například v Ústí nad Labem vyjde takový pokoj na pouhých 5750 korun.
2: Co se týče dalších univerzitních měst, tak podle S-Realit zaplatí letos studenti ve sdíleném bytě za pokoj v Hradci Králové nebo v Pardubicích necelých 8 000 korun. V Plzni přes 7 000 a třeba ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. A to vždy bez energií. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá i dobrá dostupnost do školy, popisuje za firmu Remax Jan Hrubý.
4: Byt přitom nemusí být přímo v centru, zásadní je dobré spojení městskou hromadnou dopravou ke škole a výhodou je také základní vybavení, pračka a kvalitní internet.
2: Studenti, kteří ještě bydlení nesehnali, ale mají i teď ke konci prázdnin pořád šanci. Jak popisuje František Broš z digitálního portálu Bez realitky, bytů je v nabídce stále dost a majitelé jsou ochotní je pronajímat právě i studentům.
5: Hodně tomu pomáhá, že studenti se velice zodpovědně připravují, dokládají třeba bezdlužnost, reference ze školy nebo z nějakých prvních zaměstnání, dobrovolně si připojišťují zodpovědnost, ale také podepisují smlouvy s podnájemními doložkami, které vlastně dokážou účinně řešit vztahy v rámci té studentské domácnosti, která bude byt užívat a nepřenáší se ta zodpovědnost potom na majitele toho bytu.
2: S blížícím se začátkem semestru ale budou mít studenti stále menší výběr. Kdo chce ušetřit, měl by proto podle realitních společností hledat co nejdřív a nebát se o ceně nájmu případně i vyjednávat. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Do konce roku musí v Česku skončit klecový chov slepic. Vejce v něm teď stále snáší asi 1/3 z nich. V Kosičkách na Královéhradecku urychlila ukončení klecového chovu ptačí chřipka. Ve vynucené přestávce se drůbežárna stihla přeměnit na volný chov a my se tam vypravíme už za chvíli.

0: Jedna třetina slepic v českých komerčních chovech stále snáší vejce v klecích. Tento druh produkce už ale nebude od ledna příštího roku povolený. Zemědělci měli na transformaci 7leté přechodné období. V drůbežárně v Kosičkách u Hradce Králové využili k přechodu na volný chov nucenou přestávku způsobenou ptačí chřipkou. V únoru tam za oběť nákaze padlo 250 000 slepic z tamních většinou klecových chovů. Pro nové slepice dovážené ze Slovenska jsou už ale připravené jiné podmínky. Běhat budou volně v halách.
1: Klecový chov v České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce. Ty turnusy jsou minimálně dvouleté, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč.
2: Že se povedlo stihnout přestavět klece na voliér, je ředitele Jana Pozdílka těší. Moc dalších radostí mu ale ptačí chřipka nepřinesla. Naopak, ekonomická bilance i po započtení peněz od státu nebo pojišťovny čítá zhruba minus 200 milionů korun. Přesto společnost nepropustila během 6 měsíců od nákazy nikoho a zaměstnance využila třeba na údržbu a drobné opravy.
1: Obecně v České republice je problém sehnat kvalitní pracovitý lidi. V tom zemědělství je ten problém ještě větší. Takže když máme šikovné české lidi, tak nemůžeme si dovolit o ně přijít, protože až je budeme potřebovat, tak oni nebudou.
2: V práci zůstala i zootechnička Renata Richterová. V únoru po úderu ptačí chřipky hodně smutná. Teď obklopená novými nosnicemi zase viditelně optimističtější. I protože slepice zvládly cestu ze Slovenska velmi dobře.
3: Jsou úplně v pořádku. Tak jsme to čekali, tak jsme to chtěli a vypadají velice dobře. Jo, na 16 týdnů váhově i vidíte pohledově slaboučky nejsou.
2: Radost z toho má i ředitel farmy Jan Pozdílek, i protože zajistit nové nosnice není vůbec jednoduché.
1: Plány na skladnění slepic nosnice dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchoven jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. Ty zvířata jsme museli poptat relativně po celé Evropě. 250 000 zvířat sehnat není prostě otázka dnu ani týdnu, ale je to otázka měsíců.
2: S dalšími závozy ze Slovenska počítají v drůbežárně ještě v dalších 2 měsících. I v září a říjnu přijedou kamiony několikrát. Z Kosiček Tomáš Lérinc, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
6: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na resortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje také kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. A v Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo anebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny.
7: Sport.
6: Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkousy. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puščáně Polomice. Klub o tom informoval na svém webu. V dnešním zápase 4. předkola konferenční ligy na hřišti Panathinaikosu ale 24-letý útočník za Hradec nenastoupí, protože není zapsaný na pohárové soupisce.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Divišovem a nehoda na silnici 55 u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Divišov na 42. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla, ale před ním vybočují doleva. Na silnici 55 z Hodonína do Strážnice zasahují záchranáři u Rohatce. Autobus tam sjel mimo vozovku, místem s opatrností projedete. U Mikulova čekejte překážku na silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem, čekejte omezený průjezd. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se týká tentokrát pouze směru na Smíchov. Skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy se objeví bouřky, a to i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Ano, a jaké hudební menu nabídnu do 5. hodiny ranní, tak těšit se můžete na hymnu New Yorku, jak se jí říká, od Alicia Keys. Zazpomínáme na Ozzyho Osborna a teď zaspívá Lenka Dusilová.
8: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

My se už za pár okamžiků vypravíme v nočním radiožurnálu do pražské zoologické zahrady. Tam má zase na co lákat. Má totiž mladého lachtánka Jabulaniho. Start do života měl opravdu turbulentní, jeho matka totiž měla problémy s kojením. Teď je z ní ale zdravé mládě a my vám ho tedy ve vysílání představíme už za chvíli.

0: Pražská zoo návštěvníkům poprvé představila mladého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června matce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona.
1: Lidé vítají malého Jabulaniho ve velkém expozičním bazénu. Přišli se na něj podívat třeba Matěj s bratrem Michalem.
2: Plavou tady, pěkný, asi mají dobrý počasí, roztomilý.
3: Moc se těšíme, až uvidíme toho malého lachtana.
1: Malého lachtana sleduje i paní Jaroslava.
4: Je strašně šikovný a trošičku bojácný, ale časem se to podá.
1: Jabulani má nyní už 15 kilo, je hravý a zvědavý. Neměl to ale od začátku úplně jednoduché, říká chovatel lachtanů Jakub Mezej.
5: Zjistilo se, že Daisy nemá dostatek mléka, takže jsme museli něco malinko lehce přikrmovat, ale po pár dnech vlastně se v Daisy projevily mateřské pudy a to mládě začalo kojit, mládě nám krásně začalo přibírat na váze.
1: V pražské zoo ale Jabulani nemůže zůstat navždy.
5: Zůstane tady minimálně rok, rok a půl, pak mu budeme muset začít pomalinku hledat nový domov, protože lachtani jsou haremová zvířata, to znamená, že jeden samec má několik samic a kdyby tady byl další samec, tak by se samcem oslem mohly vznikat třenice, mohlo by to být vlastně nepříjemné.
1: Jabulani je pravnukem slavného lachtana Gastona. Ten zahynul před 24 lety při srpnových ničivých povodních. Ve vysílání Českého rozhlasu o něm tehdy mluvila jeho cvičitelka Michála Voldřichová.
3: Gaston byl strašný lump. Strašný, jako opravdu takový mazaný, chytrý. To nebylo zvíře, to byla bytost, jo. Mazaná bytost. Ale hrozně hodnej a hrozně měl rád lidi, byl vstřícnej, ochotnej, milej, no ale měl svoji hlavu.
1: Pražská zoo chová lachtany od roku 1934. První z nich, lachtany kalifornské, tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo od roku 1991. Aktuálně jich tu je 5. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: Asi slyšíte tu bůřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy pro nás má Anna Horáčková.
1: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Španělská vláda chce převést do pevninského Španělska některé ilegální dětské migranty ze severoafrické Seuty. Plzeňské fotbalisty čeká úvodní zápas play-off Evropské ligy v Bělehradě. A dnes čekáme nejdřív slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a místy zaprší a teploty dnes až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce ale Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
3: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
1: A jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr Červený financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a taky opatření proti povodním. Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 000 korun, naopak přes 5 000 jen asi 20% rodičů. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1 000 dospělých. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Některé neziskové organizace proto pro děti z chudších rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandí mámám. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saisová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda spolupracuje na přemístění s úřady v Seutě i v regionech. Detaily ani počty dětí ale ministryně Saisová neřekla. 52. ročník agrosalonu Zeměživitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se víc než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Novinky veletrhu dodává obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
4: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
1: Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Očekává se příjezd mladých lidí z celé republiky. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Maracana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hiský se ale fanoušků srbského celku neobává.
5: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Maracana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
1: Hradec Králové a Jablonec dnes rozehrají souboje o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Východočeši od 20 hodin a 30 minut nastoupí na hřišti Červené zvezdy. Jablonec se o čtvrt hodiny později představí na stadionu Rangers v Glasgow.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: překážky na D11 u Hradce Králové a na silnici 7 u Třebíze. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy pozor na překážky u Hradce Králové. Před sjezdem na Liberec a Šumperk na 96. kilometru je v pravém pruhu rozházené dopravní značení. Na D11 opatrně i za Prahou ve směru do Hradce Králové. Za nájezdem z pražského okruhu stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, kužely jsou ale přímo na čáře a kamiony vybočují. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova opatrně u Třebíze a v omezení jsou tam poházené dopravní kužely. A na nehodu pozor na silnici 55 z Hodonína do Strážnice. U Rohatce autobus sjel mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři, s opatrností ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude nejdřív skoro jasno až polojasno, místy čekejte přechodně s většinou oblačnost a výjimečně se přidají přehánky. Odpoledne a večer už bude postupně přibývat oblačnosti a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu Česka bude chladněji, tam kolem 25. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, čtvrtek 20. srpna, 5 hodin, k tomu 6 minut, tolik orientace v času, tak ať jste v jakémkoliv prostoru, tak si vás teď našel ranní radiožurnál. No a ten budeme za chvíli začínat v pasekách nad Jizerou. Nebudeme se kochat přírodou, ale 3000 tun toxického odpadu pod tamní papírnou.

0: 9 minut po páté a nebude to hezký pohled na černý ropný kal s toxickými látkami. Ten teď likviduje papírenská společnost Enva v Pasekách nad Jizerou. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď tam těžká technika odsává 3000 tun toxických látek, které prosakují do podzemních vod, ale i do řeky Jizery.
1: Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad. A vzhledem tomu, že ten náhon byl ucpaný, tak vlastně si to v něm sedalo.
2: Říká generální ředitel papírenské společnosti EMBA Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
1: Vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se tiskly barvama, které obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu.
2: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
1: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čistí v Rokytnici nad Jizerou a do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
2: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
3: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný jakoby spěry ještě po nějakých částech a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
2: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6:15. Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech anebo také na výstavbu nového zařízení v Lounech. Maďaři dnes slaví den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem před více než 1000 lety. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Petra Maďara, která na nich výrazně šetří. Ohňostroj bude kratší, no a hlavním bodem celého programu bude projekce na budově parlamentu.
1: Dnes nás čeká postupně velká oblačnost, ze které zaprší a také hlavně v jihovýchodní polovině našeho území se objeví bouřky. Bude většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo právě s bouřkami. Odpoledne a večer se pak bude od jihozápadu nebe ještě víc zatahovat a na jihovýchodě častěji zaprší a také se tam musíme připravit i na silné bouřky. V nich bude zesilovat vítr a spadnout může nárazově až 30 mm srážek. Teploty dnes budou velmi rozdílné. Na západě a severu kolem 25, na ostatním území od 27 po 32 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 18, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů Celsia. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 520. Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50 let.
1: Já jsem si nechala dělat nové zubní protézy. Jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje 60letá Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se.
1: Musím to myslovat.
2: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí. Jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav. Krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu. Pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacient si najde.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnohdy pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
6: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokovali a čekáme na policii.
7: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
8: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
5: Nezapomínejme na pravidla zipování.
7: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
5: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál, čtvrtek 20. Občas přeháňky místy oblečnou teploty do 32 stupňů. Takové bude počasí, k němu se ještě vrátíme. A stejně tak se podíváme do hokejové reprezentace. Jaké jsou priority a cíle na startu nové sezóny, probereme ještě před 6. ráno.
1: Host Radiožurnálu.
2: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je půl šesté. Anna Horáčková a zprávy.
4: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily taky dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Ministryně Schillerová bude jednat i s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. A titul vinař roku získalo i letos vinařství Volařík z Mikulova. Večer to oznámili pořadatelé soutěže. Porota vybírala z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 70 vinařství, přihlášených vzorků vín bylo skoro 670.
1: Sport. Gymnasta Ilja Kovtun získal při svém prvním startu za Chorvatsko titul mistra Evropy ve víceboji. 23-letý bývalý ukrajinský reprezentant zvítězil v Záhřebu o jedinou tisícinu bodu před Rusem Duchnem. Pro Kovtuna je to 5. evropský titul, předchozí 4 získal v ukrajinském dresu. Do Chorvatska se Kovtun přestěhoval na začátku ruské invaze, soutěžit za něj může od minulého měsíce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na Pražském okruhu a nehoda na 55. u Rohatce. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor při průjezdu Cholupickým tunelem. Stojí tam kamion. Na 8. kilometru blokuje pravý pruh, proměnné značení převádí provoz do prostředního a levého pruhu. Na silnici 55 z Hodonína do Veselí nad Moravou za odbočkou do Rohatce je autobus po nehodě mimo vozovku. Čekejte omezený průjezd. A v Ostravě na Rudné směrem z Havířova je krátká kolona před odbočkou do Vratimovské, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V jihovýchodní polovině našeho území aktuálně převládá velká oblačnost a ojediněle se tam vyskytují přeháňky, místy i bouřky. Na zbytku našeho území je buď jasno nebo polojasno, jen na západě Čech při zvětšené oblačnosti se výjimečně i tam vyskytují přeháňky. Teploty se většinou pohybují mezi 15 a 20 stupni. Tropickou noc, tedy teploty nad 20, se prozatím udržely na některých místech na východě a jihovýchodě našeho území. Naopak nejchladněji je na Šumavě. I tam se ale teplota pohybuje kolem 10 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na horách k 18 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech bude tepleji až 22. V nižších a středních polohách ukážou teploměry od 27 po 32 stupňů, sever a západ ale bude o trochu chladnější. A nebe bude i nadále s proměnlivou oblačností, ze které hlavně na jihovýchodě může zapršet a objevit se mohou dnes i silné bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí dnes opět Marcela Hálová, 3,5 minuty po půl šesté. Dnes budeme mluvit i o Maďarsku, nejenom proto, že dnes Maďaři slaví svůj největší svátek, tedy Den svatého Štěpána, tedy státní svátek připomínající jednoho velkého minulého vůdce. Nás ale bude zajímat jeden nedávný minulý vůdce, a sice Viktor Orbán a to, jaká je jeho budoucnost. Po porážce v jarních parlamentních volbách se totiž spekuluje, že by mohl usilovat o pozici v OSN anebo FIFA.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 5.36, Radiožurnál je 20. srpna před více než 4 měsíci, tedy maďarský premiér Viktor Orbán uznal svoji volební porážku. Strana Fidesz po 16 letech ve vládě nyní sleduje, jak nový kabinet Pétera Maďara postupně demontuje jí vytvořený systém. No a uvnitř strany po letech zaznívají také kritické hlasy. Co se děje ve Fidesu a má šanci se z té porážky ještě oklepat?
1: Řekl bych, že značka Fidesz už není životaschopná. Je příliš toxická a blízce spojená s korupcí, s extremismem, rozvratem vztahů s Evropskou unií. Ten seznam by mohl být ještě delší. Při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů.
2: Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion Abel Bojár. Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fidesu Orsolyou Ferencovou.
3: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
2: Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Konzervativní analytik Zoltán Kiselý, dlouholetý vykladač politiky Fideszu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
4: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA.

0: S vámi Radiožurnál 543. Zjišťovali jsme, co dělá trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták a jeho nový realizační tým. Už totiž zahájili přípravu na novou sezonu. Postupně se seznamují se všemi hráči. Také pro ně už pořádají i tréninky, tedy dobrovolné tréninky. No a krom toho s nimi také komunikují a hlavně mluví o možné budoucí spolupráci.
1: Ti kluci, kteří tady dneska byli, taky vyjádřili ochotu reprezentovat. Všichni říkali, že 100%, že to milují, tu reprezentaci. Tak prostě, ať je to na jakémkoliv, řekněme, turnaji, ať je to mistrovství světa nebo světový pohár, olympijské hry, tak když se s nima bude patřičně dobře komunikovat, tak si myslím, že budou rádi jezdit.
2: Věří Zdeněk Moták, který si za hlavní cíl nejen začátku svého působení u národního týmu vytýčil zlepšení komunikace s hráči. Pohovory vedly s realizačním týmem hlavně s hokejisty, kteří vozili v posledních 4 letech medaile z juniorských šampionátů.

0: států.
1: Je to určitý vzkaz, ale samozřejmě my nemůžeme a ani to neříkáme nikde, že se těch starých nebo starších hráčů nějakým způsobem, že je odstavíme na druhou kole. To vůbec zkušenosti nenahradíš ničím. To si musíš užít, prožít a vyžít. Prostě je to taková nějaká možná zlepšená komunikace s těmi mladými hráči.
0: Vysvětluje Zdeněk Moták, proč si na první pohovory pozval výhradně mladé hráče. Na tréninku ale s Pavlem Grossem zatím taktiku nebo herní styl, kterým chtějí s národním týmem hrát, neprobírali.
1: Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i ty hráče a bude bavit i nás.
0: Popisuje Zdeněk Moták. První turnaj pod jeho vedením odehraje národní tým v listopadu v rámci Eurohockey Tour finské hokejové hry. Zříčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Dobré ráno, 6:15. Právě dnes prezident republiky Petr Pavel navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. No a pokračuje potom návštěvou u novoměstského výrobce lyží. V Malči na Havlíčkobrodsku se odpoledne setká také se zástupci asociace majitelů hradu a zámku. Výbava do škol pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun, což ukázala včera v nový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci.
3: Nehody na D6 u Jenišova a na D35 u Unčovic. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu za Vary a s jezdem na Plzeň. Na kilometru 121,5 se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři, projet se dá, kolona se netvoří. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na Unčovice na kilometru 255,5 narazilo auto do svodidel. Projíždí se pomalu, na místě už je policie, teď se brzdí na rovném úseku před krátkou kolonou. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zpozorně při průjezdu Cholopickým tunelem. Stojí tam kamion, na 8. kilometru blokuje pravý pruh, vybočuje se, na místě už je policie. A na silnici 57 z Opavy do Fulneku opatrně na průjezdu obcí Vrchy. Havaroval tam kamion a osobní auto, jak se projíždí, poví náš zpravodaj.
4: Letím Kivanové, protože na místo právě dojížděli hasiči, policie a záchranná služba. Kamion je mimo vozovku, ten je v Pangejtě.
3: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Teploty dnes budou opět poměrně vysoké. Nejčastěji se odpoledne budou držet mezi 27 a 32 stupni, ale sever a západ naší republiky bude o trochu chladnější. Tam naměříte kolem 25 stupňů. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 18, ale v Jeseníkách a Beskydech bude tepleji až 22 stupňů. A nebe dnes bude poměrně s velkou oblačností, dalo by se říci i proměnlivou oblačností, ze které místy zaprší nebo i zabouří. V jeho východní polovině naší republiky pak budou srážky četnější a také se tam mohou objevovat i silné bouřky. Pozor na nárazy větru a přívaly deště. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: 5.51 v ranním radiožurnálu Novinky ze Španělska. Do pevninské části země by se mohli přesunout někteří nezletilí migranti ze Ceuty na severu Afriky. Přišli tam z Maroka při migrační vlně na konci července, kdy do Ceuty nelegálně vstoupilo asi až 80 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila, ale část právě včetně dětí tam dál zůstává. A proto teď vláda v Madridu chystá plán na přesun některých dětí do Španělska. Probereme to podrobně s Václavem Hojným ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Václave.
1: Hezké ráno.
0: Koho přesně by se ten přesun tedy měl týkat?
1: Španělská vláda a úřady v Ceutě připravují přemístění nejzranitelnějších nezletilých migrantů bez doprovodu, a to zejména dívek. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas to potvrdila ministryně pro migraci Elma Sajzová.
2: V první řadě nesmíme zapomenout, že mluvíme o chlapcích a dívkách, kteří jsou sami, a jakékoliv přijaté opatření bude vždycky zaměřené na ochranu nejlepšího zájmu dítěte.
1: V Ceutě stále nejsou dostatečné kapacity a velká část migrantů dál zůstává na ulici. A podle španělských zákonů se stát musí postarat o migranty bez doprovodu až do jejich 18 let. O detailech přesunu zatím ministryně Sajzová mluvit nechtěla, ale podle zdrojů španělského rozhlasu by mohlo být převezeno 500 dětí.
0: Španělský ministr vnitra ale ještě před týdnem říkal, že všichni migranti, kteří nelegálně přešli hranice, budou vráceni zpátky do Maroka. Jaké jsou na ten španělský plán reakce?
1: Ostře se vymezila třeba nejsilnější opoziční Lidová strana. Ta ho označila za nebezpečný precedens a dál vyzývá k vyhoštění všech těch ilegálních migrantů, včetně dětí. A jejich návrat do Maroka prosazuje i Evropská komise. Její mluvčí Markus Lammert uvedl, že podle evropských zákonů by se mělo vrácení týkat všech, a to i nezletilých bez doprovodu. Britský deník Guardian pak upozorňuje, že rozdílný pohled Bruselu a Madridu vyplývá mimo jiné z toho, že Španělsko zatím neimplementovalo unijní migrační pakt.
0: No jaká je teď vůbec aktuální situace v Ceutě? Kolik z těch až 80 tisíc nelegálních migrantů tam pořád je?
1: Španělské úřady mluví o asi 5 000 a dětí bez doprovodu je v Ceutě podle policie celkem 2168. Zároveň tamní zdravotní sestry vyzvaly vládu, aby tam vyhlásila stav nouze ve zdravotnictví. Sestry jsou totiž kvůli velkému počtu pacientů přetížené a varují před šířením nemocí kvůli špatné hygieně.
0: Tak takový je vývoj situace v Ceutě. Václav Hojný ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A taky Miroslav Žbírka.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno, 6 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Prioritou vlády je dostavba páteřní sítě dálnic. Ministr dopravy jednal s ministryní financí o rozpočtu na příští rok. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 mrtvých v Kyjevě a okolí. 3 české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Kolonu čekejte na D4 před Jíloviště směrem do Prahy. A dnes čekáme nejdřív slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a zaprší a teploty dnes až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to večer řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavku musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. U ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se v uplynulých dnech kvůli rozpočtu pro příští rok postupně vystřídali i další ministři. A podrobněji to na Radiožurnálu probereme krátce po zprávách. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prověřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně. Přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
4: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
3: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy Radiožurnálu nereagovali. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných, jak oznámili ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelemi, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
5: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: V Brně začne dnes odpoledne pouliční festival na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení. Vstup na všechny části programu jsou zdarma.
6: Sport. České hokejistky vstoupily do nové sezóny porážkou 1-3 s Finskem na úvodním turnaji Euro Hockey Tour. Americký trenér Brian Idasky tak zahájil své působení na lavičce národního týmu porážkou. Zítra se Češky utkají se Švédskem. Turnaj zakončí v sobotu soubojem s domácím Švýcarskem. A 3 české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvezdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 20:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o 4 hodiny později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Kolona na D4 u Jíloviště a nehoda na D35 u Unčovic. Na D4 ze Strakonic do Prahy se začíná tvořit kolona za sjezdem na Řitku před omezením u Jíloviště. Brzdí se na 12. kilometru, zpoždění zatím 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 stojí v Cholupickém tunelu kamion. Provoz byl krátce zastavený. Už se dá projet, ovšem jen levým pruhem. Před tunelem je teď půlkilometrová kolona. Na D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Plzeň na kilometru 121,5 řeší kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na D35 z Mohelnice do Olomouce pomalu za sjezdem na náměště na Hané na kilometru 255,5 je omezený průjezd po nárazu auta do svodidel, je tam krátká kolona. A na silnici 57 z Opavy do Fulneku opatrně na průjezdu obcí Vrchy. Havaroval tam kamion a osobní auto, kamion je zlomený mimo vozovku, silnice je teď uzavřená. Náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojedinělé přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť a místy se objeví i bouřky. Teploty většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě méně. A ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Dobrý den, milí posluchači, čtvrtek 20. srpna jsme tady společně s Adamem Procházkou. Adame, vítej.
9: Dobré ráno.
8: Tak sledujeme teď aktuální zápas Sary Bejlek na prestižním turnaji tenistů a tenistek v Cincinnati.
9: Je to osmifinále proti Arině Sabalenkové, tedy světové jedničce. Ten první set Bejlek prohrála 6-7 v tiebreaku 7-9, takže nepozor, ona ho vyhrála.
8: Vyhrála.
9: Je ráno. Dobré ráno, pro mě asi ano, ho vyhrála 7-6, to znamená, že v tom druhém setu vede 5-4 a vlastně podává na vítězství.
8: Ano, jeden gem od vítězství a teď má ten svůj podávací servisový, takže věřme, že vylepší bilanci českých tenistek a tenistů z toho posledního údobí asi 12 hodin, kdy vlastně všichni ostatní vypadli.
9: No a hlavně je to první vzájemný zápas mezi Sárou Bejlek a Arinou Sabalenkovou, takže pokud Bejlek skutečně vyhraje, tak bude mít pozitivní bilanci se světovou jedničkou.
8: Jak to dopadne, to uslyšíme. My teda věříme, že už brzy, protože to by znamenalo, že Bejlek vyhraje, že se to prodlouží ještě třetí sadou. A to, že vypadly Menšík, Bousková a Nosková, to vám povíme v širším kontextu zase v některém z příštích vstupů. Tak s námi dobře vstávejte, hezké ráno.
9: Dobré ráno.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: Tak začínáme po kapele Genesis s opravdu výbornou zprávou, protože ten tenisový zápas, kterým jsme to načali, už je dohraný.
1: Ano, spousta českých fanoušků si asi myslela, že po dnešku už v Cincinnati na tenisovém turnaji nebude žádný Čech nebo Češka, ale Sára Bejlek oproti předpokladům porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. Teď už to můžeme říct oficiálně 2-0 na sety, 7-6, tedy nejprve v tiebreaku a potom 6-4. Zápas, který trval necelé 2 hodiny, tedy vyhrála Sára Bejlek.
0: Hlavně ten první set byl nesmírně dlouhý a přes hodinu, no nakonec hodinu 8 minut, ale chci říct, Sára Bejlek už v něm ukázala velkou odolnost, protože hned první podání ztratila, pak srovnala, pak zase ztratila podání, pak zase srovnala a nakonec v tom tiebreaku přece jenom 9-7, to je taky docela daleko, už to zkrácená hra. Takže tam se jí zadařilo, proměnila třetí setball. No a ve druhém setu, o kterém jsme mluvili vlastně už v tom prvním vstupu, to také byly ztracené servisy na obou stranách. Nakonec Bejlek měla 11 breakballů, z toho tedy 5 proměnila. Sabalenková měla 6 breakballů a 4 proměnila, takže vlastně 9 ztracených servisů napříč zápasem ve dvou setech, to je dost.
1: To je dost, takže Sabalenková vlastně, když měla breakball, tak ho většinou proměnila, ale zkrátka neměla tolik příležitostí jako Sára Bejlek, která jich využila 5, tedy víc než Sabalenková, a nakonec tedy slaví velké vítězství. Jestli to nebude největší vítězství v kariéře, těžko říct, nejsem si úplně jistý, jaké už má skalpy za sebou Sára Bejlek. Každopádně je to 35. hráčka světa žebříčku a vzhledem k tomu, že postupuje do čtvrtfinále turnaje v Cincinnati, tak si možná tu pozici ještě třeba trochu vylepší.
0: Určitě, tak ve čtvrtfinále čeká Madison Keysová, což je asi, můžeme to zase říct, americká favoritka, která vyřadila ve třetím kole Kateřinu Siňakovou, ale přece jenom pozbuzená vítězstvím nad světovou jedničkou, teď může jít opravdu se sebevědomím. Takže gratulujeme moc a máme radost, Sára Bejlek je ve čtvrtfinále v Cincinnati, ale pojďme zmínit v kontextu těch dalších zápasů to, že se nedařilo úplně tak v globálu těm českým tenistům.
1: No, i Linda Nosková prohrála s americkou soupeřkou, s Amandou Anisimovou ve dvou setech, to bylo taky osmifinále turnaje tedy v Cincinnati, no a skončil taky Jakub Menčík, který prohrál s Argentincem Tirantem ve třech setech 1-2.
0: Tyrante vyřadil ve druhém kole Novaka Djokoviče, ale Menčík byl přece jenom o dost výš postavený a nemusel si dělat hlavu s Tyranteho, protože i první set zvládl. Jenomže pak se něco začalo kazit, úplně nedokážu přečíst ze statistik, co, ale otočil to
1: soupeř. No a zajímavé je, že ten zápas trval asi jenom o pár minut déle než souboj Bejlek a Sabalenkové.
0: Takže Jakub Menčík vypadl ve čtvrtém kole mužského pavouka a mezi ženami Marie Bousková a Linda Nosková. Bouskovou, nevím, jestli si říkal, ta vypadla s Coco Gauffovou.
1: A tak to jsme ještě neříkali. Jo. Taky americká soupeřka.
0: Ta vypadla taky ve dvou setech s americkou soupeřkou, ale připomínáme, Sára Bejlek je dál, tak máme radost a gratulujeme.

0: Je 20. srpna, čtvrtek, aktuálně 6 hodin 18 minut. Vrátíme se k tématu, které včera už avizovali kolegové během dopoledního i odpoledního vysílání. Týká se toho, že prezident republiky Petr Pavel přijal úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů.
1: Zástupu sportovců vévodili zlatí medailisté šermíř Alexandr Šupenič a vodní slalomáři Tereza Kneblová, Jakub Krejčí a Vít Přindiš a s prezidentem se potkali přímo na Pražském hradě.
2: Vážení reprezentanti, vítejte na Pražském hradě, jsem moc rád, že jste přijali pozvání.
3: Prezident Petr Pavel na setkání s úspěšnými sportovci dorazil takřka přesně s úderem 9:30.
2: Jsem moc rád, že jste inspirací pro především mladé lidi k tomu, aby se věnovali sportu.
3: Na druhé straně místnosti stáli medailisté z nedávných světových šampionátů, vodní slalomáři v čele se zlatými Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, nebo další mistr světa šermíř Alexandr Šupenič. Ten se jako majitel olympijského bronzu z Tokia na hrad podíval po druhé v kariéře.
4: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být. Já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
3: A pozvaní byli i další vodní slalomáři, kteří uspěli v americké Oklahomě, Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková.
5: Tereza Kneblová, mistryně světa, Jakub Krejčí, také mistr světa a do třetice Vítek Přindiš, mistr světa.
3: Představoval jednotlivé reprezentanty šéftrenér české slalomové reprezentace Jiří Prskavec starší. A jak už to při podobných setkáních bývá, každý z oceněných si s prezidentem krátce popovídal v soukromí. Hlava státu zase na oplátku dostala drobný dar od Šupeniče fleret, od vodáků pádlo, od obou táborů pak pozvánku na trénink.
4: Se pravděpodobně účastní krumlovského vrátského maratonu a to pádlo je přesně proto, aby ten závod pro něj byl příjemnější, aby dokázal třeba ten čas závodně ještě o pár minut stlačit.
3: Řekl šampion v kajak krosu Vít Přindiš, který už taky hradní audienci zažil a prý ho motivovala.
4: Loni jsem se účastnil tady jednoho výběhu a bylo to strašně příjemné, tak jsem mu vlastně říkal, aby to dělal pravidelně, protože mě to pomohlo, mě to nakoplo tréninku.
6: Samozřejmě, že může přijít vyzkoušet si šerm, protože on už má jednu zbraň od Jirky Berana, vlastně kort, ode mě má fleret, tak ještě dostane šavli a bude to mít kompletní.
3: Navázal Alexandr Šupenič na Víta Přindiše a zavtipkoval, že by se jeho fleret mohl hodit jako velmi krajní řešení politických sporů.
6: Při nejhorším se to dá chytit prostě jako jakkoliv a švihnout tím jako po hlavě, kdyby bylo potřeba.
2: Přeju vám, aby se vám stejně nebo možná i lépe dařilo i v dalších letech.
3: Dodal prezident Petr Pavel, který na Pražský hrad zve úspěšné české sportovce pravidelně. František Typovský, Radiožurnál.

0: 6 hodin 24 minut můžeme připomenout, že dneska tři české kluby čekají velké zápasy, a to v rámci kvalifikace evropských pohárů. Tak začneme asi u Plzně.
1: Protože to je ta nejprestižnější soutěž. Plzeň ta nastoupí na stadionu Červené zvezdy v 8 hodin večer. To bude to čtvrté předkolo Evropské ligy, takže o postup do ligové fáze. A kdyby se to nepodařilo, tak samozřejmě Plzeň má jistou konferenční ligu.
0: Ano, můžeme si poslechnout, co říkal před odletem trenér Viktorie Martin Hyský.
2: Myslím si, že jsme to zvládli dobře. Samozřejmě nikdo s tímhletím nepočítá, ale jsou věci, které neovlivníte. Klub se postaral absolutně o kluky. Měli jsme na letišti salonek s jídlem, mohli jsme trošku odpočinout a zase jsme trošku přišli možná na jiné myšlenky. Kluci hráli různé hry, myslím si, že to vůbec nevadilo. Trošku jsme museli samozřejmě uspůsobit ten program tady, takže ta tréninková jednotka byla trochu jiná než plánovaná, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to nebude vůbec žádný problém pro nás.
0: Tak Adame, to evidentně bylo po příletu.
1: Přesně tak, protože Plzeň měla problém s odletem z Prahy vlastně do Srbska. Měli jsme na místě našeho reportéra, který nás informoval o tom, že Plzeň stále neodletěla, tedy až do té doby, než nakonec odletěla.
0: Ano, takže Viktoriáni měli komplikace. My i kvůli tomu přesuneme rozhovor s Vladislavem Janouškovcem na pozdější hodinu než na 7.10.
1: Mm-hmm. No, bude to až někdy po 9. hodině, protože tím, jak se to všechno posunulo tím odletem, tak se i třeba na stadionu natáčelo až později do večera. Myslím, že až někdy po 9. hodině večer, kolem 10. mě psal Vladislav, že stále ještě točí na stadionu, takže ať se trochu vyspí, tak s ním budeme mluvit trochu později.
0: Ano, tak držíme palce Viktoriánům, kteří nastoupí v Srbsku, a pak tady máme dva zástupce v konferenční lize a ti také nastoupí na velkých stadionech, protože třeba Hradec Králové bude hrát na stadionu olympijském v Aténách.
1: Přesně tak. Panathinaikos, to bude ten soupeř od 8:30 večer a to je tedy čtvrté předkolo konferenční ligy, no a v tom stejném kole taky o 15 minut později nastoupí Jablonec na Rangers.
0: Ano, tak v Ibrox Parku to bude taky asi pořádný hukot, nicméně držíme palce, abychom vám to udělali časově přesné s přehledem, tak ve 20 tedy Červená zvezda Plzeň, pak ve 20.30 Panathinaikos se připojí a ve 25.40 Rangers Jablonec, takže to bude opravdu pestrý večer na Radiožurnálu Sport, který se dneska asi neprotáhne třeba do půlnoci, ale příští týden, pokud se bude hrát takhle podobně, tak tam to hrozí.
1: Tak a hezky to na sebe navazuje, takže myslím, že pořad s mikrofonem za fotbalem bude hodně, hodně zajímavý.

0: Vyhrávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ať nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál půl sedmé. Se zprávami je tu Anna Horáčková.
5: Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a taky zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, je ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezirezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. A vybavit prvňáka do školy vyjde letos, podobně jako loni, v průměru na zhruba 3300 korun. Ukázala to analýza nabídky 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. S výdaji můžou mít problém hlavně nízkopříjmové rodiny a taky samoživitelé. Pro děti z chudších rodin proto pořádá sbírku například Diakonie Českobratrské církve evangelické a podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám.
1: Sport.
5: Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku, Bělorusku Sabalenkovou, vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly a mezi muži dohrál i Jakub Menšík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na Pražském okruhu. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané zasahují u následku nehody osobního auta na kilometru 255,5. Auto tam narazilo do svodidel, je tam kilometrová kolona na zhruba 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12,5. kilometru počítejte s kolonou zdržení 10 minut kvůli omezení u jíloviště. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středu Kluky ze 3. kilometru budete popojíždět ke sjezdu na letiště, tam je omezení, zpoždění 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je nejprve kolona provozem před sjezdem na Ořech. O kus dál se znovu popojíždí, začala regulace provozu na vjezdu do Lochovského tunelu. Je to kvůli stojícímu kamionu, který stojí v Cholupickém tunelu, tam se jelo jedním pruhem, teď už se jede levým a prostředním. A silnice 57 z Fulneku do Opavy je na průjezdu Vrchy po nehodě uzavřená, náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci na dnešek se severem naší republiky prohnal pás bouřek se silnými nárazy větru. Například v Liberci naměřili náraz větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Na Sněžce v Krkonoších dokonce meteorologové zaznamenali náraz větru, který měl sílu orkánu přesně 156 km za hodinu. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes přes den. Objevit se mohou hlavně na jihovýchodě našeho území a varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Bude v nich zesilovat vítr. Jeho nárazy mohou mít až 70 km v hodině a také se v nich objeví přívalové srážky. Místy může napršet až 30 mm vody. Na ostatním území bude zpočátku polojasné nebe, které se bude od jeho západu postupně zatahovat. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 27 a 32 stupni. Na severu a západě bude jen kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. All right.

0: 6 hodin 37 minut, zrovna jsme tady s Adamem Procházkou projížděli soupisku Panathinaikosu, soupeře Hradce Králové pro dnešní playoff konferenční ligy, a až vám taky prozradíme, kdo přišel v létě, tak si asi řekneme, že Řekové budou favoritem. Nicméně to není téma tohoto vstupu, to budeme řešit až později, tak si na to počkejte. Co tady máme, Adame?
1: Máme tady další kritiku šéfa FIFA, emotivní střelecký návrat Lionela Messiho a taky nečekané problémy na stadionu Paris Saint-Germain. To jsou témata, která dnes dominují zahraničním sportovním webům, a my se na ně teď podíváme s Františkem Kunou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začněme třeba u Mezinárodní federace FIFA. V posledních týdnech se hodně mluví o prezidentovi Giannim Infantinovi a jeho kontroverznímu plánu na prodej části komerčních práv mistrovství světa. Tak co nového k tomu teď zaznívá z Anglie?
2: Je pravda, že se postupně vyjadřují další a další fotbalové federace a samozřejmě také různé weby, a třeba Reuters píše o tom, jak se proti současnému vedení FIFA vymezil šéf anglické Premier League Richard Masters. Podle něj by měl před březnovou volbou prezidenta FIFA přijít nový kandidát, který dokáže sjednotit fotbalové federace, jednotlivé konfederace tedy. Masters zároveň říká, že je potřeba změnit také způsob, jakým FIFA funguje, a přehodnotit rozsah pravomocí jejího prezidenta. Redaktoři Reuters se ale věnují i něčemu jinému, a to je Lionel Messi. Tentokrát to není čistě jen fotbal, popisují to

0: něj bude fungovat a pokračovat dál.
1: No a tam se vlastně začalo tak trochu spekulovat, jestli Messi vůbec pokračovat bude, protože vlastně jeho otec mu vždycky po každém zápasu psal SMSku, hodně prožívali spolu ty zápasy a teď to jsou pro Messiho tedy první zápasy bez otce a hodně emotivní, jak jsme zmiňovali. Pojďme dál, u fotbalu zůstaneme, jenom se přesuneme do Francie. Co tě tam, Františku, zaujalo?
0: Francouzské weby se věnují takové jedné kuriozitě. Paris Saint-Germain bude v neděli zahajovat sezonu domácím zápasem proti Rennes, jenže utkání se nakonec odehraje právě v Rennes. Trávník na stadionu Paris Saint-Germain totiž poškodila plíseň a odborníci ve středu rozhodli o tom, že není možné na něm na této úrovni hrát. Změna přišla vlastně několik dní před zápasem a podle francouzského listu L'Équipe se dokonce může stát, že i to druhé utkání sezony se v březnu odehraje právě v Rennes, tedy že to nebude tak, že si prohodí pořadatelství, ale vlastně Paris Saint-Germain bude pikat za svoji plíseň na trávníku a s tímto týmem odehraje oba zápasy venku.
1: No, plíseň na trávníku, já jsem to zaznamenal i v La Lize, že se tam některé zápasy museli hrát na jiných stadionech, tak vlastně nevím, jestli to je obvyklé, nebo jestli to je nějaká novinka.
2: Možná z těch veder, nevíme. Každopádně...
0: Je to možné, ale z amatérské úrovně jsem zaznamenal příběh z jihu Čech a nebudu konkrétní, ale objevilo se totiž při výsevu trávníku i to, že někdo možná z konkurenčních obcí vysázel nebo přidal do toho osiva mrkev.
2: To se jako pak naruší růst té trávy.
0: No, nebyla to úplně plíseň, ale prostě když tam běháte, tak možná to asi trochu jako zaujme, že tam vykukují ty oranžové takové...
2: Jo, takhle.
1: Taková postranní taktika.
2: To je postranní taktika. Ale tak mě spíš napadalo, že co mají společného třeba fotbalisti Paris Saint-Germain a Bohemky, no. Tak mnoho ne, ale třeba ten trávník, ale pozor, v Dělíčku už se prý lepší. Takže nevíme, jak to bude v Parku Princů, ale evidentně teď to tam úplně fotbalové nejde. František Kuna přinesl zajímavosti ze zahraničních webů. Františku, tak ti moc děkujeme.
0: Hezký den.

0: Přejeme vám dobré ráno, je 6 hodin 46 minut, tady koukám z okna našeho studia a na Vinohradské domy už svítí sluníčko, tak dneska by to mohlo být opravdu krásné ve čtvrtek 20. srpna. Nicméně můžeme se vrátit s Adamem Procházkou ke sportu, kde úplně nerozhoduje, jaké venku počasí, protože se hraje pod střechou.
1: Je to hokej, konkrétně nás teď zajímá hokej ženský, konkrétně první díl seriálu Eurohockey Tour ve Švýcarsku v Klotenu, kde Češky prohrály s Finskem 1-3.
0: Co je asi zásadní, tak je to start nové éry pod novým trenérem.
1: Přesně tak, Brian Idalsky, tedy americký kouč, který nahrazuje Kanaďanku Karlu McLeodovou a má na co navazovat, protože asi si vzpomenete, Karla McLeodová dovedla Češky k historickým bronzům na mistrovství světa v letech 2022 a 2023. Teď tedy nová éra, tak uvidíme, jaká bude. Začíná porážkou s Finskem, ale to samozřejmě nemusí ještě nic úplně znamenat.
0: Ano, především asi jako přípravu i nových zbraní, nových pušek, nových hráček, protože tam 4 debutovali v bráně za Klaru Peslarovou od nějaké 36. minuty byla Aneta Šenková a vlastně možná se projevila určitá neskušenost obecně toho týmu, který na začátku měl produktivnější nebo respektive ofenzivnější asi období než soupeř, ale neproměnila šance.
1: No, ale bylo to docela těsné, protože Češky ještě v závěru tlačili, když prohrávali 1-2, nakonec tedy inkasovali do prázdné branky až 14 vteřin před koncem, to se prosadila Vivi Vanikaová, no a tím tedy ten zápas v podstatě skončil 3-1 pro Finsko. Já jsem se tedy díval na toho amerického kouče Briana Idalskyho a zjistil jsem, že on trénoval i tým v čínské ženské hokejové lize Shenzhen Wanke Race a potom vlastně na zimních olympijských hrách v Pekingu, což je 4 roky zpátky, tak dokonce vedl i čínský národní tým hokejistek.
0: Aha, No tak teď to bude teda evidentně víc na západ, asi směřuje prostě zpátky domů. Zase.
1: Ale je potřeba říct, že už v té minulé sezóně trénoval Vancouver Golden Ice, což je tým tedy z té ženské hokejové NHL.
0: Výborně, no tak snad se mu bude dařit s českým výběrem. Další zápasy má na programu zítra a pozítří v pátek v Klotenu se Švédkami a pak se Švýcarkami, takže třeba Češky přidají už první body do té sezony, která je premiérovou pro Briana Idalského.
1: Budeme držet palce.

0: 6 hodin 51 minut, máme tady encyklopedii, možná překvapivé pro vás v tom nabitém ránu, ale přece jenom, když dneska 3 české kluby v evropských kvalifikacích nastupují na velkých stadionech, a to včetně olympijského stadionu v Athénách, kde bude hrát proti Panathinaikosu Hradec Králové, tak se to nabízí, tak teď míříme tedy daleko, daleko do Číny.
1: A ještě za větším stadionem, oficiálně se jmenuje Pekingský národní stadion, ale mezi sportovními fanoušky se mnohem víc rozšířila přezdívka Ptačí hnízdo, podle toho, jak to vlastně vypadá. V každém případě platí, že jde o jednu z nejvýznamnějších sportovních staveb, které vznikly v 21. století, a tak jsme ji vybrali do encyklopedie radiožurnálu Sport, ve které tento týden mluvíme právě o zajímavých sportovních stavbách.
0: Ano, ještě se to vlastně nabízí, když dneska slaví narozeniny i Celtic Park, který ho určitě znáte, nebo který určitě znáte, otevřený 1892. Ale teď tedy k Ptačímu hnízdu. Jeho podobu navrhli švýcarští architekti v roce 2003. No a tu přezdívku Ptačí hnízdo získal stadion díky tomu, že zvnějšku jej upevňují, zpevňují ocelové pilíře. Zkroucené a vzájemně se tak překrývají a připomínají Ptačí domov.
1: Stavba arény pro 80 tisíc lidí trvala do roku 2008, tedy nějakých 5 let, kdy Peking hostil olympijské hry v ten rok. No a v Ptačím hnízdě se tak vlastně okamžitě začala psát sportovní historie. Atletickou část olympijských her v Pekingu totiž naprosto ovládl jamajský sprinter Usain Bolt.
0: Tehdy 22letý mladík vyhrál závod na 100 i 200 metrů spolu se svými krajany, pak taky štafetu na 4x100 metrů.
1: No a vlastně dnes je to přesně 10 let od posledního zlata na olympijských hrách Usaina Bolta, to bylo tedy v Riu o několik let později, ale zpátky do Pekingu. Ve všech případech se posouval tehdejší platný světový rekord po těch bězích Usaina Bolta. Z českých sportovců na Ptačí hnízdo nejspíš nejraději vzpomíná oštěpařka Barbora Špotáková, která právě tam získala své první olympijské zlato.
0: Ano, to bylo to ikonické vítězství na 21. srpna nad ruskou soupeřkou. V roce 2022 se stal Pekingský národní stadion prvním místem na světě, které hostilo zahajovací ceremoniál jak letních, tak i v tom roce 22 zimních olympijských her.
1: A v encyklopedii radiožurnálu Sport se vás teď ptáme, kdo byli v únoru roku 2022 v Lajkonoši české výpravy při zahájení zimní olympiády. Napovíme, že šlo o muže a ženu, kteří ke svému sportu potřebují brusle.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak, vlajkonoši české olympijské výpravy byly při zimních hrách v Pekingu před 4 lety krasobruslař Michal Březina a kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills.
1: Vedle olympijských her hostilo Ptačí hnízdo za skoro 20 let existence mnoho dalších významných sportovních akcí. Mezi nimi je třeba atletické mistrovství světa v roce 2015.
0: 3x se v Pekingu hrálo finále italského fotbalového superpoháru.
1: Aha. Tak to jsem nečekal.
0: No, ale je tam ta snaha dostat se na čínský trh, takže i z toho důvodu tam pravidelně přátelská utkání hrají ty nejslavnější světové kluby.
1: No a když jsme zmínili to atletické mistrovství světa, tak další atletické mistrovství světa bude Peking a právě Ptačí hnízdo hostit už za rok.
0: No, tak Adam Procházka, který nedávno byl v Birminghamu, který si úplně touží dostat se do Číny.
1: No, hlavně otázka, jestli mě tam poslat, protože tohle bylo moje první mistrovství Evropy v atletice a hned z toho bylo první mistrovství Evropy v atletice v samostatné české historii bez české medaile.
0: Tak já
1: asi
0: myslím,
1: by to nebylo strategické.
0: Myslím, že spojitost to nemá, spíš, že se zvrátil nachlazený. No, tak to nevadí. Každopádně za rok v Ptačím hnízdě, o tom jste teď slyšeli v naší encyklopedii, kterou přichystal kolega David Nekvinda. Za chvilku 7 hodin přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno. No.

0: Dobré ráno v 7 hodin. A Veťana Horáčková a zprávy.
1: Ministryně financí Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtu jednotlivých rezortů. Někteří ministři za ní dnes jdou znovu. Po nočních ruských útocích na Kyjev je už 8 mrtvých, desítky lidí mají zranění. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové večer rozehrají závěrečné předkolo konferenční ligy. Kolona popojíždí na D7 u Tuchoměřic směrem do Prahy. A počasí nejdřív bude slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a hlavně v jihovýchodní polovině Česka čekejte déšť. Teploměry dnes ukážou až 32 stupňů, většinou ale kolem 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO bude dnes pokračovat v jednáních s ministry o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Za půl hodiny za ní už podruhé přijde ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Úvodní kolo jednání nad rozpočty přitom skončilo teprve pozdě večer. Řešili spolu peníze do dopravy, kultury, obrany nebo zdravotnictví.
3: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
4: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
3: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
5: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
3: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Počet obětí ruských nočních útoků na Kyjev vzrostl na 8. Zraněných je nejméně 33 lidí. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily i dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. A víc k nočním útokům řekne na Radiožurnálu už po 7:45 naše reportérka. Přihlásí se přímo z Kyjeva. Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle bude město hostit muzikanty z 18 zemí světa, třeba Francie, Anglie nebo Maďarska. Festival zahájí dnes od 8 hodin večer tradiční mezinárodní dudácké kasací na Hradním nádvoří. Vysvětluje programový ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
6: Proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci.
7: Sport. Jablonečtí fotbalisté nastoupí ve skotském Glasgow k úvodnímu duelu závěrečného předkola konferenční ligy na hřišti Rangers. Právě domácí jsou i podle útočníka Severočechů Jana Chramosty favority dvojzápasu.
8: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
7: Úvodní zápas čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 25:40. 15 minut předtím rozehraje Hradec Králové ve stejné fázi kvalifikace duel na hřišti Panathinaikosu. Viktorie Plzeň čeká od 20 hodin úvodní zápas play-off o Evropskou ligu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál o jejich průběhu bude informovat ve vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D35 u Unčovic a kolona na D7 u Tuchoměřic. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané na kilometru 255,5 odklízejí následky nehody.
10: V pravém pruhu, ale co se stalo, to ještě nevím, protože teprve k němu dojíždím. Čipka vybočuje do levého pruhu na TR35.
9: Je tam teď kolona na více než 10 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem relativně klidno, pouze kamiony více popojíždějí mezi sjezdy na Výstavišť a Bratislavu, tedy mezi kilometry 191 a 196. Na D4 ze Strakonic do Prahy je před sjezdem na Jíloviště krátká kolona kvůli stavbě mostu, brzdí se teď na 10,5 kilometru, zpoždění do 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středu Kluky ze 4. kilometru pojedete v koloně ke sjezdu na letiště, tam je dopravní omezení, je to na 10 minut. A na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před sjezdem na Ořech ve směru na D1, ještě opatrně na průjezdu Cholupickým tunelem. Stojí tam kamion a je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Je to už bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatím je jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam kolem 25. Tolik zprávy.
11: Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek 20. srpna, zapnuli jste si Radiožurnál Sport.
12: A to jste udělali dobře, hezké ráno.
11: Ano, tak dobře jste udělali taky proto, že víte, že dneska je Světový den komárů. Pozor na to, přece jenom nevím, jak moc štípou teď v tvém okolí, ale přece jenom v létě to je nepříjemné. Je to proto, že se někdy v roce 1897 objevil přenos malárie na člověka komáry, takže možná i proto je Světový den komárů dneska, tak se mažte repelentem.
12: No, a nebo si kupte dron. Já jsem nedávno četl o takové inovaci, že někde vyvíjejí dron, který by měl autonomně létat třeba po vaší zahradě nebo i třeba ve vašem pokoji, vyhledávat právě komáry asi podle zvuku a zabíjet je.
11: Aha, to jsou zajímavé věci. Já teď slyším akorát můj tchán, že má na autě rušičku na kuny.
12: Aha. Na kuny.
11: A tak to já nenosím do práce, protože jednou u kunu tady máme kolegu Františka. No. Tak Františko, my tě zdravíme, jestli nás posloucháš. Každopádně, dneska nás čeká opět výprava po velkých fotbalových stadionech. My si uděláme takové malé pozvánkové okénko v následujících minutách. Jenom řeknu, já už jsem to naznačoval. V roce 1892, 20. srpna, byl otevřený Celtic Park, což je největší stadion ve Skotsku, největší fotbalový. A ten stadion, na kterém dneska budou hrát fotbalisti Jablonce, tak je přece jen o trošku menší a navíc je teda rivala Rangers.
12: Přesně tak. Ibrox to začne ve 8:45 večer, čtvrté předkolo konferenční ligy. Rangers Jablonec, tedy jeden z těch tří zápasů s českými kluby. No a ve 20:30, tedy o 15 minut dřív, Panathinaikos Hradec Králové, to je stejná fáze stejné soutěže. No a v 8 hodin večer, tedy ten zápas, který začne nejdřív z českého pohledu, Červená zvezda Viktoria Plzeň, čtvrté předkolo Evropské ligy.
11: Ano, tak v téhle půlhodince, myslím, že celé to ráno i den a k tomu budeme směřovat. Tak poslouchejte, dobré ráno.
12: Hezké ráno.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: Hradec Králové i Jablonec už mají za sebou několik duelů v rámci kvalifikace evropských pohárů. To Viktorka Plzeň teprve vstupuje do této fáze sezony v rámci té mezinárodní konfrontace a už můžeme říct, že má za sebou plno nástrah.
1: No, cesta do Bělehradu se jim trochu protáhla, když kvůli technickým problémům letadla čekali 5 hodin na odlet do srbské metropole a na stadionu Rajka Mitiče je zase čeká pořádně horká půda a divoká divácká kulisa.
2: Som z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budu fandit pro Zvězu, tak víme, že bude tam jako to horět a Zvěza má skvělé fanoušky a budeme se moc těšit na to.
3: Je si vědom bosenský záložník Viktorie Amar Memić, že atmosféra bude ve čtvrtek večer na Marakana hodně divoká. Stadion Rajka Mitiče získal svou přezdívku díky podobnosti se stejnojmenným fotbalovým stánkem v brazilském Riu.
4: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy a samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony. A
3: věří trenér Viktorie Martin Hiský, že jeho svěřenci nepodlehnou nepřátelské kulise. Zkušenosti z velkých zápasů v divoké atmosféře má také Amar Memić.
2: Měli jsme jako i větší zápasy, které jsme hráli a jako hlavně myslím si, že nikdo z toho nebude jako, že se bude bát nebo něco takového.
3: Divoká kulisa se ostatně může obrátit i proti domácím fotbalistům. Minulý týden se po svém vyloučení v odvetě předkola Ligy mistrů s Berševou střetl s fanoušky teď už bývalý kouč Červené zvezdy Dejan Stankovič, který následně rezignoval.
4: Bude to hlavně o tom, jakou odvahu a jakou aktivitu budeme mít na hřišti, protože samozřejmě dobře víme, že momentálně Červená zvezda vyměnila trenéra, že tam úplně není dobrá nálada a že se ta atmosféra, když budeme hrát dobře, tak se může obrátit proti domácímu týmu.
3: Myslí si plzeňský kouč Martin Hiský. Úvodní duel play-off Evropské ligy mezi Červenou zvezdou a Viktorií začne ve 20 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. I could stay awake just to hear.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká další velká výzva. Po vyřazení ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul se v play-off o účast konferenční lize utkají s řeckým gigantem. Na olympijském stadionu v Aténách vyzvou domácí Panathinaikos. Hradecký trenér David Horyš si takové konfrontace váží.
3: To samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale děláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bešiktašem.
2: První zápas play-off o účast v konferenční lize mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve čtvrtek ve 20:30 a my vám ho přiblížíme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Fotbalisti Hradce Králové dneska budou začínat ten souboj o konferenční ligu na půdě Panathinaikosu Atény, a to sice na stadionu, který je opravdu rozlehlý.
5: No, rozlehlý, a zároveň je to i stadion, na kterém se psala historie právě mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem. Je to duel, který má zajímavou minulost, nejen o tom si budeme povídat s naším hradeckým reportérem, který je v Aténách, Tomášem Borovcem. Dobré ráno.
6: Hezké ráno z Atén.
5: Tak když začneme tou zmiňovanou historií mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové, která sahá tedy až do roku 1960, právě na tehdejší střetnutí mají východočeši skvělé vzpomínky, tak připomeň, co se jim před 66 lety podařilo.
6: No jo, 66 let, pánové, to nepamatujeme. No, podařilo se jim to, že postoupili v poháru mistrů evropských zemí, postoupit do čtvrtfinále, což nikdo nečekal, protože tehdejší tým Panathinaikosu byl našlapaný, byl silný, ale Hradec dokázal doma vyhrát 1-0 a potom si dojet do Atén pro remízu bezbrankovou, takže postoupili dál, byla z toho velká sláva. Myslím si, že tenkrát vlastně to byla taková jediná jízda českého fotbalového klubu obdobným způsobem nebo podobným způsobem. No a dokonce jsem se včera po příletu bavil s jedním pánem, fanouškem, na kterého jsem narazil a který mi říká, tak já se na to moc těším, protože já jsem to tenkrát zažil. Já jsem tady byl a bylo to škvárové hřiště v Hradci, tady to bylo o něco lepší, samozřejmě ten stadion olympijský, ale doufám, že si to zopakuju, ty podobné emoce, tenkrát mě bylo 17, teď jsem trochu starší, nesmím to tolik prožívat, abych se mohl vrátit domů, abych to přežil, ale věřím, že se to podaří. Samozřejmě je tam ten rozdíl, že tenkrát Hradec začínal doma, tam vyhrál a tady v Panathinaikosu, tady v Aténách vlastně slavil ten postup. Teď to je jiné, Hradec začíná v Aténách a chce si vybudovat dobrou pozici pro tu odvetu domů.
4: Rozdílné zkušenosti z posledních let mají slavisti a viktoriáni, kteří hráli na aténské půdě první zápasy, tak slavisti v roce 22 v kvalifikaci konferenční ligy remizovali 1-1 a doma vyhráli 2-0. No a plzeňáci ti tam minulý rok hráli vlastně dvakrát a v té první fázi playoff po remíze tak doma pak prohráli po penaltách, to se možná ještě vzpomenete. No tak hradečáci snad budou mít dneska po té třeba případné remíze doma více štěstí.
5: Snad ano, Hradec bojuje o to být v Evropě vlastně v ligové fázi, v té hlavní fázi po víc než 30 letech. Tak jak důležitý je to vlastně, Tomáši, dvojzápas pro klub?
6: Je důležitý, stejně jako byl minulý týden ten dvojzápas s Bešiktašem Istanbul, který myslím si, že se hradečákům také docela povedl, ale kde je vlastně ten jejich problém v posledních dvou týdnech, tak to je produktivita. Nedokázali dát ani jeden gól doma, ani v Turecku, a tohle to chce rozhodně trenér David Horejš a jeho tým změnit. O tom mluvil na tiskovce, že rozhodně chtějí dát v Aténách gól, protože tohle to je věc, která je trochu pálí. Možná i proto se tady rýsují nové posily. Když jsem letěl s týmem, tak jsem si všiml, že tam jsou nové tváře. No a s kolegy novináři jsme vypátrali, že se jedná o běloruského útočníka Barkovského a Špinovského obránce Abachu. A dokonce se spekuluje o tom, že by se možná Bělorus mohl v tom utkání objevit. Tak to uvidíme až, nebo poznáme až těsně před zápasem. Nicméně Hradec se tedy snaží udělat všechno pro to, aby v té hlavní fázi konferenční ligy byl, aby se poháry hrály, protože, jak jste zmínili, pro východočeský klub a pro fanoušky tohoto klubu je to obrovský svátek.
4: Ano, je to vlastně, opět připomínáme, tým, který není tak evropsky protřelý, ale má tam přece jenom Vladimíra Daridu, kapitána, který navíc v Řecku odehrál 3 sezony, než přestoupil na východ Čech. Bylo to v Soluni, tedy trošku severněji, než jsou Atény. A za Aris, tak on asi taky zapomínal, ne?
6: No, zavzpomínal, to byla první otázka, která na něj letěla. Vladimír Darida se hnedka usmíval, pokyvoval hlavou a říkal, já mám s nimi nevyřízené účty a já si to pamatuju a tohle to chci dorovnat, protože on hrál tenkrát v jednom z těch let hrál finále řeckého poháru s Arisem proti Panathinaikosu a ten pohár prohráli. A to je zápas, který Vláďu Daridu velice mrzel a už o tom mluvil na tiskové konferenci, že má vlastně motivaci navíc pro to nadcházející dvojutkání. Říkal, že se mu to všechno spojilo, že se mu to vybavilo už při příletu na letiště, potom při jízdě autobusem, Aténami a moc se na ten zápas těší.
5: Tomáši, už jsme zmiňovali taky stadion Panathinaikosu, tak řekni nám i z vlastní zkušenosti, jak vypadá, jestli už jsi měl šanci se tam podívat.
6: Ano, včera jsme se tam byli podívat chvíli na trénink východočeského klubu a pokud někdo z posluchačů a fanoušků a posluchačů Radiožurnálu Sport teďka jsou na linkách a poslouchají, tak a ještě poletí teprve, tak doporučuji dalekohled. Trochu mi to připomíná ten starý malšovický stadion pod Lízátky, kdy byla široká dráha mezi samotným hřištěm a tribunami, tak tady je to podobné, akorát je to ještě takové víc megalomanské. Je to stadion pro 70 tisíc fanoušků, je teďka přebudovaný, to je pravda, ale ta vzdálenost je obrovská. Když jsem se byl podívat na místo, odkud budu komentovat to utkání, tak to opravdu jsem si říkal, jestli já vůbec tam poznám ty hráče, tak Hradečáky člověk zná, ale ten domácí tým, navíc tak kosmopolitní, tak to bude možná docela oříšek. Je to obrovský atletický stadion, stadion, kde Roman Šebrle slavil olympijské zlato v roce 2004. Je to stadion, který byl primárně budován pro atletiku. No teď se tady bude hrát fotbal, protože je to takový dočasný domovský stadion Panathinaikosu, protože se mu staví nová arena, bude nádherná, ale bude dostavená až příští rok, takže z tohoto pohledu to nebude žádný, jak se říká, met pro fanoušky, pro příznivce, kteří přiletí, ale holce s tím musí nějakým způsobem vyrovnat.
4: Mimochodem od toho zlata Romana Šebrlého za 4 dny uplyne vlastně 22 let. A když Tomáš Borovec porovnával ten starý malšovický areál s tím aktuálním stadionem Panathinaikosu, tak tam chybí ta škvára akorát, Tomáš, ne?
6: přesně tak, akorát ta škvára. Chybí potom ta černá kolena na další 2 měsíce, která budou fotbalisté drhnout doma rýžákem.
4: No tak snad budou více drhnout svá kolena a hlavy si po případné porážce fotbalisti Panathinaikosu, protože přejeme Hradci, ať to zvládne. První zápas play-off konferenční ligy Hradce Králové v Aténách startuje ve 20:30. Tomáš Borovec, jak jste slyšeli, je připravený, naladěný, tak si poslechněte náš přímý přenos. Tomáši, těšíme se a děkujeme za rozhovor.
6: Dám si kapky do očí, abych dobře viděl a těším se taky. Hezký den.

0: Radiožurnál půl osmé. Anna Horáčková a další zprávy.
1: Česko by příští rok měl splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po večerním jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Dnes jdou někteří ministři za šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO znovu. Právě teď s ní jedná ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Ceuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saisová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, zejména dívky. V pevninském Španělsku by se měly dostat do organizací na ochranu dětí nebo přímo do pěstounské péče. Detaily ani počty přemístěných dětí ale ministryně Saisová neřekla. A v posledních 2 letech odchází od soudu pachatelé znásilnění s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle nich šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních 2 letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá i ohlášených případů. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain musí kvůli poškozenému trávníku odehrát první zápas nové sezóny francouzské ligy mimo domácí stadion. Vedení soutěže utkání přeložilo na hřiště zhruba 350 km vzdáleného Rennes. Trávník pařížského celku zničili opakované vlny veder. Klub ho chce co nejdřív vyměnit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Unčovic a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměště na Hané na 255. a půltém kilometru vyšetřují nehodu. Projíždí se levým pruhem, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Řitku z 12. kilometru nadále hlásíte kolonu, kvůli omezení u jíloviště se zdržíte 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 15. kilometru stojí autobus, je za mírným horizontem v odstavném pruhu, na místo už jede policie. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je tradičně silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Následně stál kamion v Cholupickém tunelu, už tam není a jede se plynule 3 pruhy. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, jezdí se kyvadlově, zpoždění 15 minut v obou směrech. A silnice 57 z Fulneku do Opavy je na průjezdu Vrchy stále uzavřená. Po nehodě je tam zlomený kamion mimo vozovku, náhradní trasa z Fulneku přes Vlkovice a Větřkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V jihovýchodní polovině našeho území aktuálně převládá spíše velká oblačnost a ojediněle se tam vyskytují přehánky, místy i bouřky. Na zbytku našeho území je buď jasno nebo polojasno a jen na jihozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se také výjimečně vyskytují přehánky. Teploty se většinou pohybují mezi 20 a 15 stupni. Tropickou noc, tedy teploty nad 20, se prozatím udržely na některých místech na východě a jihovýchodě našeho území. Naopak nejchladněji bylo po ránu na Šumavě, i tam se ale teplota pohybovala kolem 10 stupňů. Přes den pak teploty vystoupají na horách k 18 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech bude o trochu tepleji až 22 stupňů. V nižších a středních polohách ukážou teploměry nejčastěji od 27 po 32 stupňů, sever a západ ale bude o trochu chladnější. A nebe bude i nadále s proměnlivou oblačností, ze které hlavně na jihovýchodě může zapršet a objevit se mohou opět i silné bouřky. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport ve čtvrtek 20. srpna. Sluší se popřát taky k svátku Bernardům a taky dvěma narozeninovým oslavencům. Ono je víc, ale vybíráme dva.
1: Tak začneme tím českým. Brankář Daniel Vladař, který chytá v hokejové Philadelphii, tak ten slaví 29 let, tedy dnes 20. srpna. No a tím druhým je fotbalista, útočník, který už kariéru ukončil, Alvaro Negredo.
0: Tomu je 1,40. Tak když jsme u Vladaře, tak ten se nedávno dočkal možná předčasného narození nového dárku, ale podepsal vylepšenou smlouvu s Flyers, která bude platit od té příští sezony, ale měl by si tedy polepšit na zhruba 5,5 milionu dolarů ročně a ta smlouva trvá 5 let, ale má to zasloužené, protože v té poslední sezóně pomohl Flyers vlastně po 6 letech do playoff a byl oporou.
1: Tak, byl oporou, postoupili do čtvrtfinále, kde nakonec tedy vypadli, ale byla to asi jednoznačně jeho nejlepší sezóna. Mimochodem už 6. v NHL.
0: Tak debutoval tam někdy v té covidové pandemii 2020. Ono to nebylo v březnu, ale potom v létě někdy, kdy to dohrávali. Ale každopádně pak se přesunul z Bostonu přes vlastně Calgary do Philadelphia, kde strávil poslední rok a teď by tam měl být i další roky a třeba to pomůže i na repre úrovni, kde přece jenom zatím kryje záda třeba Lukáši Dostálovi. Ostatně na olympijských hrách v Miláně a Cortině byl teď taky jako náhradník.
1: No, když se vlastně podíváme do výčtu jeho úspěchů a třeba titulů a medailí, tak tam je pořád vlastně jenom stříbro z mistrovství světa hráčů do 18 let z roku 2014, takže na nějaký větší úspěch titul zlato ještě stále čeká.
0: Ano, takže přejeme všechno nejlepší Danielu Vladařovi, 29 let. No a proč jsme vybrali Alvara Negreda? Přece jenom, protože taky má určitou spojitost s českým fotbalem. Když si takhle připomínáme ta data, tak 20. srpna 2013 Viktorka Plzeň porazila Maribor 3-1. Byla to ta poslední fáze kvalifikace o Ligu mistrů. V odvetě vyhráli 1-0 a tak tým vedený Pavlem Vrbou a vlastně i kapitánem Pavlem Horvátem postoupil po druhé do Ligy mistrů a v ní se utkal i s Manchesterem City a právě za něj hrál Alvaro Negredo.
1: No a dokonce dal gól, pokud se nepletu, jsi říkal. Ano.
0: V první zápase ve Štruncových sedech to byl

0: 7 hodin 43 minut, tak zahájíme sportovní přelet informací, kterou dobře víte, že 3 čeští pohároví zástupci ve fotbalové Evropě vstoupí do závěrečného kola kvalifikace.
1: A nejenom o Plzni, Hradci Králové a Jablonci budeme mluvit podrobněji tedy ve sportovním přehledu s Jakubem Kantou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Srbský Bělehrad, řecké Atény a skotské Glasgow. Minimálně v těchto městech večer budou v ochozech fotbalových stadionů také čeští fanoušci. Fandit budou svým oblíbencům v boji o hlavní fázi některého z evropských pohárů. Viktoria Plzeň se na úvod závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy představí na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Výkop je na programu ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Trenér plzeňské Viktorie Martin Hiský mluví o hlavních hvězdách srbského celku.
3: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve 20:30 v Aténách k prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy proti Panathinaikosu. S druhým nejúspěšnějším řeckým klubem historie má nevyřízené účty Královéhradecký. Kapitán Vladimír Darida se stejným soupeřem totiž prohrál v minulosti coby fotbalista Arisu Soluň v finále řeckého poháru.
4: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště, ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, no teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu urážku, která nás bolela, vrátil.
1: Jako poslední rozehrají čtvrté předkolo jablonečtí fotbalisté. Od 20:45 je čeká utkání na trávníku skotských Rangers. Brankář Severočechů Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu z Glasgow za poslední roky

0: změnil?
1: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
0: Všechny tři duely českých fotbalových zástupců v pohárové Evropě můžete poslouchat v přímých přenosech Radiožurnálu Sport na internetu, třeba na stránce iRozhlas.cz nebo taky v aplikaci A to můj rozhlas. V našem vysílání si budete moct poslechnout pořad s mikrofonem za fotbalem.
2: Český tenis přece jen bude mít zastoupení ve čtvrtfinále turnaje v americkém Cincinnati. Menšík, Nosková a Bousková vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela Sara Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila po setech 7-6 a 6-4. O semifinále se Bejlek střetne s přemožitelkou Kateřiny Siniakové, Američankou Madison Keesovou.
3: A české hokejistky zahájily sezonu porážkou 1-3 s Finskem. V prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu si premiéru na české střídačce odbyl americký trenér Brian Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup do utkání.
4: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
0: Další zápas odehrají české hokejistky ve švýcarském Klotenu zítra od 15.30, a to proti Švédkám. První turnaj sezóny pak zakončí v sobotu proti domácímu výběru.
3: Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník Tipsport Extraligy nad Vítkovicemi 3-0. Dvěma góly výhru řídil Matěj Bliml, čisté konto udržel Josef Kařenář. Ostravané i po druhé prohráli a znovu neskórovali. Hradec Králové zdolal Liberec 6-4 a vyhrál i čtvrtý duel.
0: Cyklista Pavel Bittner obsadil 7. místo v hromadném spurtu v úvodní etapě Renewi Tour. Finish v dešti v belgickém Diestu ovládl Ital Jonathan Milan, který těsně porazil Nizozemce Olafa Koje. Matias Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu po Tour de France ztratil na 2,5-kilometrové trase 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora.
2: Tolik úvodní sportovní přehled dne. Ve čtvrtek 20. srpna ho připravil Jakub Kanta, tak moc děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, už jsme mluvili o tom, že fotbalisti Hradce Králové dneska nastoupí na stadionu v Athénách na tom olympijském, protože aktuální stadion Panathinaikosu se už nějaký čas přestavuje na arénu pro 40 tisíc lidí. Dneska to bude na stadionu pro 70. Ale co se týče stadionu, kde nastoupí Jablonec, tak to taky není ten největší stadion ve městě, protože to je Celtic Park, ten přece jenom má kapacitu přes 60 tisíc. Ibrox Park, otevřený taky o nějakých 7-8 let později, tak ten má kapacitu lehce přes 51 tisíc.
1: No.
0: Takže to bude asi taky pořádně, ale zajímavá mela. Ostatně vzpomínají, nevím, jak dobře nebo nedobře fotbalisti i třeba jiných českých klubů, kteří tam nastupovali v posledních letech.
1: Přesně tak.
0: A to třeba i před malou kulisou, ale s velkými dopady, jako byli třeba slávisti před pár lety v Evropské lize, Spartani tam taky hráli. No.
1: Ano, teď to bude tedy úvodní zápas play-off o konferenční ligu, nastoupí tam tedy fotbalisté Jablonce. Na stadionu v Glasgow, jak už jsme zmiňovali, stadion, který většina českých fotbalových fanoušků obecně, myslím, že můžeme říct, moc dobře zná.
2: Když si člověk pamatuje se Slaví, když tam hráli, že jo, to bylo velký halo, ale je z toho cítit, že tam nás nečeká určitě nic lehkýho. No.
3: Jak připomněl fotbalista Jablonce Jan Chramosta, Rangers se v Česku v uvozovkách proslavili díky utkání se Slaví před více než 5 lety. Brankář Kolář z něho odešel s frakturou lebky a obránce Kůdela se stopkou v 10 duelech pod hlavičkou Unie evropských fotbalových asociací za rasistické chování. Během zápasu si totiž zakryl ústa a pronesl něco k protihráči.
2: Nabízí se Ondra Kůdela, že s tou jeho věcí, co se tam stala, tak myslím si, že všichni už to známe, bylo to i na tom mistrovství a myslím si, že takováhle věc se nás týkat nebude.
3: Řekl útočník Chramosta na téma zakrývání úst. Slávisté tehdy zvítězili 2-0 a od té doby jsou posledním českým týmem, který vyhrál na Ibrox Stadium. Přitom šanci zopakovat tento úspěch měla hned dvakrát Sparta a jednou Plzeň. V těchto případech ale vždy slavili Rangers. Teď může bilanci upravit Jablonec.
2: Nemyslím si, že vzhledem jenom k těm českým týmům, ale celkově k tomu, jaký týmy porazili nebo s jakýma týmama hráli, no, takže koukali jsme, mají tam hodně reprezentantů zemí, že jo, v té sestavě, ale nemá smysl se jich bát, prostě tohle to bude o dvou zápasech a když se nám to sejde, tak třeba dokážeme nějak zaskočit.
3: Říká útočník Severočechů Jan Chramosta. Mezi kádrem Rangers před 5 lety a teď je obrovský rozdíl. Z tehdejšího týmu není v klubu už žádný hráč a lavičce už dávno nekraluje Steven Gerrard. Naopak jde o několika národnostní manšaft složený z převážně mladých hráčů. Jak se proti němu bude dařit svěřencům Luboše Kozla, uslyšíte dnes večer. Úvodní duel play-off konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 20:45 českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
5: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
4: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
6: Fotbalisty Jablonce dělí poslední předkolo od účasti v hlavní fázi konferenční ligy. O evropské poháry si Severočeši zahrají se skotskými Rangers.
2: Já myslím, že jsme nadšený, sice je jasný, že nás čeká ohromně těžký soupeř, ale těšíme se na tu atmosféru. Je to tým, který má zkušenosti, myslím si, že to pohrajou každý rok, jsou na vrcholu té skotské ligy, takovéhle zápasy za odměnu. Prošli jsme přes dvě předkola, teď máme v cestě poslední soupeře, přes který se budeme snažit projít do té základní skupiny.
6: Jaká bude atmosféra na 50-tisícovém Ibrox Stadium a jak si povedou svěřenci Luboše Kozla? Poslouchejte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní duel dvojzápasu Rangers Jablonec začne v Glasgow ve čtvrtek ve 20:45 našeho času.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Arančík vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu arančík.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Poslouchejte Radiožurnál Sport i nadále po 8. hodině. Nás čekají další témata a samozřejmě zhruba za hodinku soutěž.
2: Dobré ráno, 8 hodin. Ano, Hráčková a zprávy.
3: Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 12 mrtvých v Kyjevě a okolí. Senátoři dnes projednají novelu stavebního zákona. Fotbalisty Plzně, Hradce Králové a Jablonce čekají úvodní duely posledního kola kvalifikace evropských pohárů. Stojící kamion nepřehlédněte na D2 na 12. kilometru směrem do Bratislavy. A počasí zatím je spíš slunečno. Odpoledne bude přibývat oblačnosti i deště a teploty dnes až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V ukrajinském hlavním městě a taky jeho okolí zemřelo při nočních ruských útocích nejméně 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných, oznámil to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelemi, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
4: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a taky zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, je ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly meziresortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Pokračuje předseda senátního klubu STAN Jan Sobotka.
5: Jediný, kdo bude z toho mít prospěch, jsou velký developeři, protože stavby nad 10 000 metrů čtverečních, což je zhruba 100 bytů, to jsou miliardové stavby, tak ty stavby budou mít zelenou a budou se rozhodovat za 30 dní bez možnosti odvolání.
3: Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V Senátu návrh podporuje jediný klub, a to hnutí ANO. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni. Ukázala to analýza nabídky 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji na školní pomůcky do 3000 korun, jak vyšlo z průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. V červnu se ho zúčastnilo 1000 dospělých. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
6: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
0: Sport.
2: Plzeňští fotbalisté vstoupí do kvalifikace poháru zápasem 4. předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. Zápas startuje ve 20 hodin. Jablonec ten rozehraje ve 25:40 na hřišti skotských Rangers. Úvodní duel play-off o konferenční ligu. Tým z Glasgow neuspěl v předkole Evropské ligy. O to větší motivaci má, říká trenér Severočechů Luboš Kozel.
7: Proti nám bude stát nemotivovaný soupeř, který bude chtít toho domácího prostředí využít k vytvoření nějakého náskoku, takže pro nás bude velmi důležitý dobrý vstup do utkání, aby jsme hlavou unesli vlastně tu atmosféru, na kterou třeba nemusíme být úplně zvyklí ty hráči.
2: Hradec Králové usilující o premiérovou účast ve skupině jednoho z evropských pohárů nastoupí od 20:30 ve čtvrtém předkole konferenční ligy v Aténách proti Panathinaikosu. Radiožurnál Sport nabídne všechny české zápasy v přímých přenosech. Radiožurnál bude informovat v živých vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na brněnské výstaviště se na kilometru 190,5 srazilo nákladní a dvě osobní auta. Blokují levý pruh a tvoří se kolona. A pomalu se jede i dál do omezení za sjezd na Mikulov. Celý průjezd Brnem je teď na zhruba 20 minut. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy z Bystřete za sjezdem na Židlochovice na 12. kilometru stojí kamion po defektu. Je v odstavném pruhu, ovšem větší vozidla tam musí mírně vybočit. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou na 15. kilometru hlásíte stojící autobus.
8: Autobus stojí v odstavném letenem pravě, je zabraný těma šipkama, když to zbíhá do jednoho levýho pruhu.
2: Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, jezdí se kyvadlově, zpoždění téměř 20 minut obou směrně. A v Praze na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je tradiční ranní kolona za dálnicí D11. K průmyslové provoz krátce zpomalila nehoda, vozidla už nepřekážejí u průmyslové, je to teď na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zatím je jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc a místy se objeví i silné bouřky. Teploměry dnes ukážou 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Hezké ráno přejeme ve čtvrtek 20. srpna společně s Adamem Procházkou.
9: Dobré ráno.
1: Na Radiožurnálu Sport od rána vlastně máme výbornou informaci, protože v době našeho ranního vysílání, když začínalo, tak se dohrál jeden zápas tenistek a ten nás velmi potěšil.
9: Trval necelé 2 hodiny a Sára Bele, tedy česká tenistka, zaskočila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou v osmifinále turnaje v Cincinnati a postoupila do čtvrtfinále velký skalp.
1: Ano, první set zvládla v tiebreaku a to navzdory tomu, že vlastně prohrávala, dvakrát přišla o podání a v tom tiebreaku to bylo taky z jejího pohledu.
9: Bejlek prohrávala dokonce 1-5, takže už to vypadalo, že si ten set na svou stranu strhne právě Sabalenková, ale Bejlek to nakonec otočila a v tom tiebreaku nakonec vyhrála 9-7. No a potom ten druhý set, ten už byl o trochu rychlejší, i když to taky byl boj, trval necelých 50 minut a Bejlek ho ovládla 6-4 a tedy celkově 2-0 na sety. Postup do čtvrtfinále přes Sabalenkovou.
1: Výborně. Nezdařil se tenhle počin Marie Bouskové, ani Lině Noskové, ani mezi muži Jakubu Menčíkovi, ale Sáře Bejlek, ano, tak jí budeme držet palce jako poslední Češce v turnaji. Ve čtvrtfinále změří síly s Madison Keysovou. To je ta asi hlavní aktuální zpráva ze sportu teď. Ovšem, my se budeme ladit už i na večer, budeme mluvit o fotbalistech, kteří nastoupí v evropských kvalifikacích, konkrétně za chvilku o kom?
9: O Plzni, protože to nastoupí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad a přímo na místě máme taky reportéra, tedy ne na stadionu, ale na hotelu, respektive možná před hotelem, ostatně to uslyšíte za chvíli.
0: Radiožurnál Sport,
10: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď je tady téma fotbalové Viktorie Plzeň, která se už dostala do Srbska. Dneska jí tam čeká velký zápas.
1: Čeká jí zápas na stadionu Červené zvezdy, to je stadion, na který máme my tady v Česku dobré vzpomínky, protože Antonín Panenka tam svoji ikonickou penaltou před 50 lety rozhodl finále mistrovství Evropy pro Československo. V Srbsku je teď taky tedy Viktoria Plzeň nakonec a vstoupí do závěrečného předkola Evropské ligy a u toho bude i náš reportér Vladislav Janouškovec. Tak Vladislav, hezké ráno.
2: Dobré ráno z Bělehradu.
1: Tak možná jenom připomeň, co se ještě včera tedy dělo na letišti a jaká komplikace to teoreticky pro hráče Plzně může být.
2: Tak věřme, že žádná velká komplikace to nebude. V každém případě ta cesta byla hodně dlouhá. Na letiště dorazili, na pražské letiště Václava Havla, někdy po 9. hodině, 9:30 spíše. No a ten plánovaný odlet v 11 hodin se úplně neuskutečnil. Čekali jsme na letišti hráči tedy do 17:30, no a zbytek výpravy jsme odlétali někdy po 18. hodině. Nakonec fotbalisté Plzně stihli i ten předzápasový trénink, byť tedy začal s 90minutovým zpožděním a začal také nikoli na tom hlavním stadionu Rajko Mitiče, ale na jednom z těch vedlejších, nebo na té vedlejší tréninkové ploše, kam jsme se za hráči potom šli také podívat. Na tom hlavním stadionu trénovalo domácí mužstvo Červené zvezdy. Trenér Martin Hyský i kapitán Matěj Vidral se ale shodli, že to nebylo až tak strašné, že jim to docela uteklo, že hráli různé hry na letišti, povídali si, sledovali filmy, no a že věří, že budou připraveni na ten dnešní zápas. Já se omlouvám trošku za hlasovou indispozici. Měli jsme tady máme tady malou komplikaci na hotelu, kde nám zkrátka nefunguje elektřina a spustil se nějaký záložní zdroj klimatizace, takže abychom se trochu ohřáli, tak musíme opustit hotelový pokoj a jít z té ledárny ven, kde už je příjemné teplíčko.
0: No tak pořádné horko bude večer fotbalistům, tobě Láďo, já si teda předpokládám zima, tak snad to hlasivky neodnesou. Držíme palce a děkujeme, že se spojil. Nicméně chci se zeptat, to, že tam netrénovali na hlavním stadionu na to Maracaná, bylo způsobené tím, že přiletěli pozdě, nebo je tam prostě nepustili?
2: Já si myslím, že tam trénoval domácí tým, nebo podle mých informací tam trénovala v ten samý čas Červená zvezda a plzeňští by museli čekat asi do 10 hodin do večera, protože někdy okolo té 10. končil ten trénink Červené zvezdy, hráči se pak trousili vlastně i kolem té plzeňské kabiny. Nepoznal jsem úplně toho hráče, se kterým si tam povídal plzeňský princ Adu, takže tam to šlo proti sobě, takže proto se plzeňští nedostali na ten hlavní stadion.
1: Říká náš reportér Vladislav Janouškovec, který bude komentovat duel závěrečného předkola Evropské ligy mezi Červenou zvezdou a Viktorií Plzeň. Měl si tedy možnost se podívat na ten hlavní stadion Červené zvezdy, kterému se přezdívá Maracaná, a pokud ano, tak jaký je?
2: No tak zvenku jsem ho viděl, bohužel, protože jsme skutečně přijeli velmi pozdě. Ono to trvalo ještě na letišti, byly tam nějaké průtahy, takže my jsme skutečně byli rádi, že jsme dojeli ke stadionu a tam nás jeden člen místního organizačního týmu, bych ho nazval, nevím, vedl ještě kus cesty na to tréninkové hřiště, takže jsme vlastně nebyli ani v tiskovém centru a viděli jsme ten stadion pouze zvenčí. Viděli jsme tam místní fanshop, do kterého se půjdu podívat ještě během dne, ale zatím tedy na mne úplně nedýchla ta atmosféra Maracaná.
0: No já si pamatuju, když tehdy na startu éry spartianského trenéra Andreje Stramačoneho hrála Sparta na Červené zvezdě, takže to tam bylo pořádné peklo a myslím, že to dneska nejen dýchne tedy na přítomné Plzeňáky nebo našeho reportéra. Chci se zeptat, ty jsi včera mluvil samozřejmě na letišti i ze zástupci Viktorky, která čekala při vstupu do sezony až do 4. kola na první vítězství. Hodně se toho namluvilo i o pozici trenéra Hyského, o tom, jak to funguje v kádru. V jakém je teď rozpoložení ten tým? Co jsi vyslechl, co jsi vycítil?
2: Tak my jsme mluvili vlastně s dvěma fotbalisty na letišti, s Amarem Memičem a potom tady po tréninku večer s kapitánem Matějem Vidrou. Oba byli v dobré náladě, Matěj Vidra si stěžoval na horko velké po tréninku, ale tak s úsměvem. No a i co jsem měl možnost sledovat na letišti plzeňské fotbalisty, tak tam rozhodně nebylo patrné nějaké napětí nebo pnutí uvnitř týmu, tak věřme, že to bude fungovat i na hřišti dnes večer.
1: No, no, možná to pnutí bychom spíš museli hledat na té domácí straně, protože Červené zvezdě se taky úplně nedaří. Navíc musel končit trenér vlastně, je tam teď nový trenér, tak co můžeš říct v tomhle směru o soupeři Plzně, tedy Červené zvezdě?
2: Tak my jsme bohužel z důvodu toho zpoždění propásli tu tiskovou konferenci, kterou měl španělský trenér Riera, tedy trenér Červené zvězdy Bělehrad. Prý tam mluvil hodně emotivně, pouštěl se do mnoha bonmotů Albert Riera. Co jsem měl, mám zprostředkované informace, tak na tiskové konferenci bylo asi 70 novinářů. On tam prý přišel, protože to byla vlastně jeho první, pokud se nepletu, tisková konference, s každým si tam chtěl podat ruku, působil hodně emotivně, údajně. Uvidíme, jak dokáže nastartovat těmi svými emocemi Červenou zvezdu, které se úplně nepovedlo po, řekněme, dobrém vstupu do domácí soutěže. Nepovedlo to třetí předkolo Ligy mistrů proti Berševě, tam z toho byly porážky. A pak dokonce vlastně taková ta roztržka bývalého trenéra Stankoviče s fanoušky, jeho odstoupení. Těžko říct, v jakém stavu bude Červená zvezda. Ptali jsme se na to Matěje Vidry a ten ale stejně jako Martin Hyský nebo další vlastně odmítali se úplně bavit o rozpoložení soupeře. Martin Hyský zmínil ty kvality Červené zvezdy. Několik hráčů tam zmínil. Můžu třeba jmenovat Marka Arnautoviče, který by mohl být takový provokatér, který se pokusí plzeňské rozhodit v tom zápase. Ale jsou tam i samozřejmě další velmi kvalitní fotbalisté. Je otázka, zda tuhle tu fotbalovou kvalitu dokáže stmelit trenér Alberto Herrera, nebo Albert Herrera v fungující stroj, fungující tým v tom dnešním zápase. A nejenom dnešním, samozřejmě za týden se bude hrát v Plzni odveta a ty dva zápasy se sčítají. Pak se dozvíme, kdo bude hrát evropskou a kdo konferenční ligu.
0: No, můžou se Plzeňáci připravovat třeba taky na nedávného hráče Slavie Mohameda Čama, který tam hostuje z Trabzonsporu. Takže samozřejmě několik zajímavých jmen a myslím, že velmi silný soupeř dneska čeká na Viktorii Plzeň, který ten zápas bude komentovat Vladislav Janouškovec. Ve 20 hodin se začíná v Bělehradě na stadionu Maracana. Je to vlastně první z těch tří duelů, Adama, veď, který
1: je to první z těch tří duelů. Přesně tak, protože pak nás ještě čekají zápasy Jablonce a Hradce Králové, ale to už je konferenční liga.
0: Ano, tak děkujeme moc Vladislavu Janouškovci, že vstoupil teď ráno. Držíme palce, ať to všechno zvládne i mimo tu svou práci, ale i v rámci těch různých logistických povinností. Ať to prostě v Srbsku všechno vyjde, Láďo, hezký den.
2: Zatím naslyšenou.

0: 8 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné ráno. Bavili jsme se hodně o fotbale, můžeme zmínit hokej, protože vedle toho, že české hokejistky mají za sebou první zápas nové sezony pod novým trenérem Brianem Idalským, tak i čeští muži se nějakým způsobem připravují na tu novou sezonu, ale v jakém složení, Adame, vlastně? Takovém taky asi to, takhle, tam to není úplně asi v tom top složení, že?
1: To asi úplně ne, můžeme zmínit, že tedy už pod novým trenérem Zdeňkem Motákem a taky jeho novým realizačním týmem je to příprava tedy na novou sezonu, takové seznamování, dejme tomu, s hráči právě s tím novým týmem realizačním.
0: Ano, tak pohovory vedl realizační tým prý taky s hráči, kteří vozili v posledních letech medaile z juniorských šampionátů.
2: To je to určitý vzkaz, ale samozřejmě my nemůžeme a ani to neříkáme nikde, že se těch starých nebo starších hráčů nějakým způsobem, že je odstavíme zkušenosti, nenahradíš ničí.
3: Vysvětluje Zdeněk Moták, proč si na první pohovory pozval výhradně mladé hráče. Na tréninku ale s Pavlem Grosem zatím taktiku nebo herní styl, kterým chtějí s národním týmem hrát, neprobírali.
4: My ten hokej nově nevymyslíme, vůbec ne. Těch systémů je trošku tak nějak, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky.
3: Říká Pavel Gros a navazuje na něj hlavní trenér.
2: Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i ty hráče a bude bavit i nás. Ti kluci, kteří tady dneska byli, taky vyjádřili ochotu reprezentovat. Všichni říkali, že 100%, že to milujou, tu reprezentaci, tak prostě ať je to na jakémkoliv, řekněme, turnaj, ať je to mistrovství světa nebo světový pohár, olympijské hry, tak když se s nima bude patřičně dobře komunikovat, tak si myslím, že budou rádi jezdit.
3: Popisuje Zdeněk Moták, Zříčan, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Zatímco tedy vybraní hráči jsou v rámci reprezentace na srazu, tak ostatní, kteří jsou třeba v Česku, tak jsou vázaní klubovými povinnostmi a třeba už taky hrají zápasy.
1: Spartě se dařilo, ta vyhrála v přípravě na nový ročník Tip Sport Extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a dvěma góly se blízkl Matěj Bliml, čistým kontem zase brankář Josef Kořenář. Ostravané na druhé straně, těm se úplně v přípravě zatím nevede, protože prohráli po druhé za sebou, navíc po druhé za sebou bez gólu.
0: No tak mají ještě čas něco určitě na tom zlepšit. I když ono přece jenom, Adame, taky se to blíží, Extraliga. V září tady bude. Takže asi ofenziva teď pro Vítkovické. No a pak ještě jeden duel se hrál.
1: Ano, Hradec Králové, ten porazil Liberec v gólovém zápase 10 branek 6-4 a tím pádem tedy Východočeši vyhráli i čtvrtý duel v přípravě.
0: Tady byly dva dvougóloví střelci, Robert Kousal a Jakub Rychlovský. Bude 8:30, připomínám soutěž a o ceny, o které budete hrát, tak ty vám představíme po půl.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Teď je půl deváté. A se zprávami je tu Anna Horáčková.
6: Ukrajinský Kyjev vyhlásil na zítra kvůli nočnímu smrtícímu ruskému útoku den smutku. V hlavním městě zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí nejen poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po večerním jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech, výstavbu onkocentra v Ostravě nebo digitalizaci žádanek. Víc prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně tzv. Rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí. A žaloby k nejvyššímu správnímu soudu se chystají podat zástupci některých obcí v Nízkém Jeseníku. Týkat by se měly akceleračních oblastí, které stát v regionu vymezil ke snažšímu povolování větrných elektráren. Radiožurnálu to po středečním jednání na radnici v Moravském Berouně na Olomoucku řekl tamní nezávislý starosta Jan Hic. Společný postup tam domlouvali představitelé 11 měst a obcí na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
0: Sport.
6: Hvízdný fotbalista Lionel Messi přispěl Miami gólem k ukončení série 3 soutěžních porážek. Obhájci titulů v zámořské MLS ale remizovali na hřišti Philadelphia 2-2. Český reprezentant Pavel Bucha odehrál při výhře Cincinnati nad New Yorkem 2-1 celý zápas, ale tentokrát neskóroval.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 187 popojíždí kolona. Za sjezdem na Výstaviště na kilometru 190,5 se po nehodě jede pouze odstavným pruhem, zpoždění 15 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš se pohybuje údržba v levém pruhu, zpomalíte na kilometru 160, zdržíte se do 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou.
8: O 16 kilometrů pomalu jedoucí kolona v obou pruzích.
7: Na 15. kilometru stojí autobus, uzavřený je pravý pruh, zpoždění kolem 5 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy za sjezdem na Smiřice zastavil kamion na kilometru 101.
9: Teďka na 101. kilometru čerstvě řápla kamion guma u návěsu a stojí na kraji, jo, takže bude tam měnit gumu, může tam vzniknout nějaký problém.
7: A v Praze v Černokostelecké u Zeleného domečku řešili nehodu v křižovatce u sjezdu na Štěrboholskou spojku. Už tam nestojí, na Průmyslové se kvůli tomu vytvořily fronty v obou směrech od Českobrodské i od Kabla. Začnou se zkracovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: V noci na dnešek se severem naší republiky prohnal pás bouřek se silnými nárazy větru. Například v Liberci naměřili nárazový vítr o rychlosti kolem 90 km v hodině. Na Sněžce v Krkonoších dokonce meteorologové zaznamenali rychlost větru o síle orkánu, přesně 156 km za hodinu. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes přes den. Objevit se mohou hlavně na jihovýchodě našeho území a varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Bude v nich zesilovat vítr. Jeho nárazy mohou mít až 70 km v hodině a také se v nich objeví přívalové srážky. Místy může napršet až 30 mm vody. Na ostatním území bude zpočátku polojasné nebe, které se bude od jihozápadu postupně zatahovat. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 27 a 32 stupni. Na severu a západě bude o trochu chladněji, jen kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné ráno 20. srpna. No a my se opět zaměříme na to, kde a kdo bude hrát v kterém městě v evropských pohárech dneska.
1: Ano, budou to tři české fotbalové kluby a s dost možná nejnáročnějším prostředím se bude muset vypořádat Viktoria Plzeň, která nastoupí na stadionu Červené zvezdy Bělehrad. Zkušenosti s tamní atmosférou má i současný hráč Teplic a bývalý ligový mistr se Spartou Lukáš Mareček. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: A taky jeden z nejproduktivnějších hráčů nového ročníku Šance ligy. Jak se vám stává takhle, co by vlastně nový kanonýr?
2: Tak stává se mi samozřejmě příjemně. Já úplně tady ty statistiky jsem nějak dřív nevnímal, ale teď, když to vidím takhle na sociálních sítích, která mě všude vyjíždí, tak je to samozřejmě příjemný číst. Tak já jenom doufám, že mě to vydrží a budu v tom pokračovat. No.
1: No Lukáš, já jsem se díval, ono už to je vlastně teď vaše nejlepší střelecká ligová sezóna v kariéře. Už po 4 zápasech, 3 góly, tak čím to je?
2: No, tak takový můj rekord, no, tak tolik gólů, jak říkáte, jsem nedal za sezónu a teď je to po 4 kolech, tak jak jsem říkal, už doufám, že se to teďka nezastaví a bude to všechno. Ať už dřív nebo později se mi to povede zase o nějaký ten gól nebo asistenci navýšit, no, tady ten rozjezd, bylo by to super.
0: Paradoxně teď o víkendu v sobotu můžete zapsat 300. prvoligový start proti mateřské zbrojovce, tak už to s váma něco dělá takhle dopředu, chystá se něco, nevíte?
2: No, abych řekl pravdu, nevím, jestli se něco chystá, samozřejmě, jestli to dopadne všechno do neděle, nechci to nějak zakřiknout, tak měl být 300. zápas. Samozřejmě v kabině kluci už se mi na to ptají, už to je taky téma v kabině, takže to vyjde zrovna na zbrojovku, tak to je taková třešnička na dortu, no, že to zrovna proti mýmu vlastně mateřskému klubu. Takže samozřejmě na ten zápas se těším a doufám, že vlastně po tom posledním zápase na Spartě, kde jsme nezískali ani bod, tak se nám povede plně bodovat a že to zvládneme ten zápas.
0: Děkuji Lukáši Marečkovi za doplnění, je to pochopitelně v neděli ten zápas Teplic se zbrojovkou, omlouvám se. Ale dneska je čtvrtek, Adame.
1: Ano, dneska je čtvrtek a tedy Viktoria Plzeň bude hrát na stadionu Červené zvezdy a to je tedy místo, stadion, kde i Lukáš Mareček, se kterým jsme ve spojení, hrál před 9 lety, bylo to na úvod 3. předkola Evropské ligy, porážka 0-2. Na to se asi úplně nespomíná hezky, ale spíš nás zajímá ta zkušenost a hlavně zmiňovaná atmosféra, o které se hodně mluví. Tak jaké to tehdy bylo?

0: hodně nepříjemný a my ten zápas jsme tam tenkrát nezvládli, protože ten tým, nebo ta Sparta prošla celkově velkou obměnou a měli jsme tam snad dva český hráče, což jsem byl já a Frýdias, takže tenkrát se nám ten zápas docela nepovedl a byly potom velký rozpaky z toho, že jsme neporazili vlastně tu Třezenou hvězdu Bělehrad, takže úplně na vzpomínky na to nemám úplně příjemný, ale Plzeň samozřejmě nečeká nic jednoduchého, protože, jak jsem říkal, ta atmosféra tam bude pekelná a soupeř teda teďka úplně ho nesledují, takže nevím, v jaké se nachází formě nebo jak aktuálně na tom je, ale myslím si, že ne úplně náhodou jsou tam, kde jsou v té Evropě, takže bude to určitě nepříjemný soupeř, ale myslím si, že Plzeň má taky svou kvalitu a poháry hraje vlastně každou sezónu, takže jsou sám zvědavý na ten zápas, jak se to bude vyvíjet a jak to dopadne.
1: Je pravda, že Plzeň i ve vašem případě ukázala, že góly umí dávat, ale taky dostávat. Vzpomínáme na remízu 5-5, u které byl i náš aktuální respondent Lukáš Mareček, záložník Teplic. Přece jenom, ale když se zeptám ještě na možná vzpomínku, jisté srovnání takového stadionu, jako je ten Rajka Mitiče v Bělehradě, on mimochodem je, co se týče Balkánského poloostrova, snad druhý největší potom stadionu v Aténách, tom olympijském, kde dneska bude hrát Hradec Králové, tak to je taková spojitost, ale on je hodně rozlehlý. Řešil jste to třeba někdy během fotbalové kariéry, že prostě tam je ta atletická dráha a teď nevím, jestli kvůli fanoušku, nebo kvůli tomu, že prostě může být otravné chodit po tartanu pro balon prostě v těch kolíkách?
0: Jo, takhle jsem to asi ani jako neřešil, co se týká nějakých dlouhých jako prodlev nebo tohle. Spíš samozřejmě asi mám rád nebo vítám to, když ten stadion, když ty diváci jsou blíž tomu hřišti, že pak se to zdá to hřiště, že je takový rozsáhlý větší. Ale že by mě to nějak jako omezovalo nebo prostě mi to vadilo, to úplně ne. Ale samozřejmě mám rád spíš, když jsou ty diváci blíž tomu hřišti nebo blíž jakoby takhle to té hrací ploše, no. Takže nějak, ale jako, že by to mělo nějaký vliv na to, na ten zápas nebo tohle, asi že ho vybavuji za třeba Duklu teďka v české lize, kde je vlastně taky ten ovál, je to všechno jakoby takový dál. Ale tam je to takový specifický prostředí i tím oválem, že tam ty fanoušci jsou. I přesto, že tam je ten ovál, tak je jakoby, tak ta atmosféra tam taková, jakoby byly u vás u hřiště. Takže tam si myslím, že to asi nějak nevadí, takže asi tak.
1: Ano, Lukáš Mareček, aktuálně záložník Teplic, s námi hlavně o stadionu Maracana, kde dneska nastoupí fotbalisti Viktorky Plzeň, protože má zkušenost, jaké to je hra na tom stadionu. Poslední věc, která se týká vašeho aktuálního angažmá. Necítíte v klubu změnu vedle toho, že máte nového majitele, že by třeba i nějakým způsobem se ta stínadla zase renovovala, protože přece je to krásný stadion, hostil dříve reprezentační akce, když se naplní, tak tam musí být úžasná atmosféra, ale přece člověk cítí, když tam přijede, že už má leco za sebou.
0: Tak samozřejmě ten stadion je krásný i přesto, že už tady nějakou dobu stojí. Je to jeden z těch top největších tady v Česku. Takže je jenom dobře, že teďka ten klub vlastně získal nebo vzal ho nový majitel, který tady má určitý plány, ať už tady se stadionem nebo vlastně s mládežnickým centrem v Modlanech, který se bude stavět. A co jsem vlastně s mládežnickým centrem v Modlanech, který se bude stavět. A co jsem viděl, ty propozice různý a ty vizualizace, tak ten plán je hodně zajímavý, hodně se mi líbí, nevím, jestli já. Já se tady v Teplicích dožiju, asi ne, ale do budoucna si myslím, že to město si to určitě zaslouží a ty plány toho nového stadionu jsou fakt pěkný. A celkově i ten stadion teďka má nějakou kapacitu, asi ta kapacita by měla být možná malinko nižší, ale ne o moc. A už jsem i zažil tady, že ten stadion byl skoro plnej na určitý zápasy a ta atmosféra, když se to tady zaplní, je fakt úžasná. A zase musím říct, že za těch 7 sezónu, co jsem tady, tak ty lidi teďka v té poslední době si tu cestu na ten stadion

0: najdou. Ale i přesto se to na tom stadionu těch 4-5 tisíc ztratí, jo, jak je velký a není to zaplněný, tak to přijde třeba, že tady nikdo není, ale třeba tady těch 4-5 tisíc, když přijedou tady ty týmy jako Sparta, Plzeň, Slávě, tak se to zaplní ještě víc. Takže si myslím, že do budoucna to město a ten klub si to určitě zaslouží, aby tady něco v podobě nového stadionu, aby to tady vykvetlo a hrál se tady dobrý fotbal i dál v budoucnu.
1: Ano, tak věříme, že bude velmi důstojná bouřlivá kulisa i u vašeho pravděpodobně 300. zápasu, pokud nastoupíte v neděli proti Zbrojovce za Teplice. Lukáš Mareček, jeden z nejlepších střelců aktuálního ročníku fotbalové sezony, fotbalové ligy, byl s námi ve spojení, co by pamětník zápasu na Maracaná, kde dneska nastoupí Viktorka Plzeň. Připomínám, že jde o stadion Červené zvezdy Bělehrad. Lukáši, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně zdarů do sezony a do další kariéry.
0: Děkuju moc, já děkuji za pozvání takhle na rozhovor a děkuju moc a jsem byl součástí takhle téhle společnosti.
1: Příjemný den.

0: české fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Plzně se proti Zlínu dočkali první soutěžní výhry v nové sezóně a teď si chtějí po třetí v řadě zahrát ligovou fázi Evropské ligy. V cestě jim stojí Crvena zvezda Bělehrad.
3: Všichni jsme to fakt potřebovali a ano, může nám to pomoct do dalšího zápasu na Zvězdě, kde to bude velká půda, ale já věřím tomu, že tenhle tým prostě má na to, aby ten dvojzápas zvládnul a postupuje jsme do Evropské ligy.
2: Doufá záložník Viktorie Lukáš Červ. První vzájemný duel začne v Srbsku ve čtvrtek ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 8 hodin 51 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, tak Adam Procházka tady se mnou nebývá tak často, ale i myslím, Adam Procházka ví, že 8 hodin 51 minut už je takzvaně pozdě.
5: Ano, to vím já. Čas soutěže, budeme soutěžit. Dnes budeme soutěžit o tričko Radiožurnálu Sport se sluchátky a taky s podpisem jedné z našich osobností Jiřího Ješka, šestinásobného paralympijského šampiona a samozřejmě autora pořadu Kilometry Jiřího Ješka, takže to tričko hned nabývá na ceně tím pádem.
4: No možná ho nabíde ještě, pokud by třeba tady bylo během dnešní desítky, protože během ní přivítáme Patrika Ješka, bývalého fotbalistu, tak byste tam měli podpisy těchto Ješků a to ani nemluvím o tom, kdyby jsem přišel třeba ještě teď aktuálně docela zářící mladíček Václav Ježek, který se minulý týden představil ve skvělém světle na Czech Tour. Tak, ale ten soutěžní zvuk souvisí s vlastně fotbalem.
5: Souvisí s fotbalem, souvisí tak trochu s Plzní, vlastně můžeme říct i s Hradcem Králové, to jsou fotbalové kluby, tak taková lehká nápověda možná.
4: Ano, myslím, že docela hezká, ale v podstatě si kdo mluví.
6: Ten bod zlomu asi byly letošní Vánoce, když jsem byl tady v Čechách s rodinou, tak jsem si říkal, že asi už dál nechci pokračovat v zahraničí, že bych se chtěl do Čech. Syn jde do první třídy, tady stavíme baráček. Celou dobu jsme se těšili, takže myslím si, že to je zase další dobrý krok, tak jak jsme si to všechno přáli.
4: 221552222, další nápověda asi není třeba, protože nám voláte opravdu ve velkém. Jenom připomínáme, že samozřejmě k téhle soutěži, k té denní, je potřeba, abyste nebyli vítězi z předchozích dvou měsíců. Ta zítra o horské kolo, ta se týká úplně všech, abyste nám vlastně vůbec volali, že jo, tenhle týden. Tak, dobrý den, kdo je tam? Dobrý den, haló, nebojte se, můžete promluvit.
7: Jindro, dobrý den.
4: Jindro, slyšíte nás, my vás taky slyšíme, perfektní. Tak, kdo to mluvil, prosím vás?
7: Abych řekl, že Vláďa Darida.
4: No výborně, Vladimír Darida, moc vám gratulujeme. Tušíte tak zhruba, proč jsme ho zvolili?
7: Že by měl narozeniny.
4: To úplně ne.
7: A nebo protože dneska hraje Hradec, hraje Plzeň.
4: No jasně, hrajou přesně oba ty týmy, taky protože před 13 lety skoroval v playoff Ligy mistrů za Plzeň proti Mariboru. Možná poslední gol za Viktorku.
5: Byl to poslední gol za Viktorku, protože potomhle vlastně přestoupil do Freiburgu, do Německa, takže to byl vlastně jeho asi předposlední tedy zápas za Plzeň.
4: Ano, s Pavlem Horvátem si to ještě více ujasníme třeba po deváté, nicméně Jindro, moc vám gratulujeme, já vám ještě pustím tady ten zvuk, co máme pro vás výherce.
0: Gratulujeme.
4: Máte to takzvaný s kulisou. Tak získáváte triko, získáváte možnost zítra taky soutěžit o bezdrátová sluchátka. Tak já myslím, že asi to jde, ne? Potěšili jsme vás.
7: Určitě.
4: Jo, tak to je perfektní. Dobře, komu fandíte třeba ve fotbale nebo ve sportu?
7: Ve fotbale, nevím, jestli to můžu říct, ale teď, ale Dukle Praha, no. Prostě
4: Dukle Praha.
7: To
5: můžete říct.
4: Dobře, tak vás známe už dva. Máme tady kolegu starší. Vojtu Bidrmana z Radiožurnálu, ten taky fandí. Já teda takhle.
7: Jsem starší člověk, ale zůstává to dnešní záležitost.
4: No tak to je dobře, to rád slyším. Přeci jenom ti srdcaři, mezi fanoušky to neubývá, mezi hráči možná trošku jo. Každopádně, ať se daří vám, ať se daří Dukle, rádi zase uvidíme v první lize.
7: Já taky.
4: Mějte se hezky, Jindro.
7: Taky.
4: Naschledanou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 9 hodin. Anna Horáčková má zprávy.
3: Na ministerstvu financí pokračují schůzky kvůli rozpočtům jednotlivých ministerstev na příští rok. Noční raketový útok na Kyjev a okolí má už nejméně 13 obětí. Tenistka Sara Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Po nehodě čekejte kolnu na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy.

0: A dnes čekáme nejdřív slunečno, postupně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teploty dnes až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Na ministerstvu financí se třetí den po sobě střídají jednotliví ministři. S šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z hnutí ANO řeší rozpočet na příští rok. Dnes se k ní vrací ministři, se kterými se nedohodla na prvním jednání. Jde o rezorty práce a sociálních věcí, školství, vnitra a taky o ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví. Jaký má být celkový schodek státního rozpočtu v příštím roce, ještě není známé. Podle Aleny Schillerové ale platí, že bude nižší než 400 miliard korun a v rámci vyjednaných evropských pravidel.
2: Bude vyšší, než byl na rok 2026, protože ty rezorty jsou ve šíleném strukturálním deficitu. Budeme zveřejňovat makroekonomickou predikci, o kterou se opírají příjmy, odhad příjmu, to je také zásadní.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prověřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně. Přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
3: Z pěti učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
0: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy Radiožurnálu nereagovali. Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 13 lidí a 30 dalších jsou zraněný. Na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár, stále zasahují hasiči. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
4: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Mezinárodní výstava Zeměživitelka právě teď začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na šestidenním veletrhu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky u zvířat.
5: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční tři samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
0: Z výstavy Zeměživitelka bude dnes vysílat i Radiožurnál. Začínáme po 10. hodině.
6: Sport. Český tenis přece jen bude mít zástupce ve čtvrtfinále v americkém Cincinnati. Jakub Menčík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po setech 7-6 a 6-4 a pak Bejlek říkala.
7: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to. Takže mám neskutečnou radost.
6: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siniakové, Američankou Madison Keysovou. Dořadující wimbledonská šampionka Nosková nestačila v osmi finále na domácí Anisimovovou, Bousková na další Američanku Goffovou a na cíli Menšíka byl Argentinec Tirante.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Brně a omezení u Velké Bíteše. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 184 pojedete pomalu. Na stém 90,5 kilometru se po nehodě stále jede jen odstavným pruhem. Teď se odklízejí následky, je to na 25 minut. Dá se to případně objet z Brna z exitu 181 po souběžné silnici. D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 161 budete popojíždět kvůli údržbě zpoždění první 10 minut. Na D55 z Hulína do Bzence opatrně za sjezdem na Otrokovice na 32. kilometru je na vozovce vyteklá nafta. Na D7 z Komutova do Prahy za sjezdem na Středokluky zůstává fronta ze 4. kilometru do omezení u letiště, je to na 10 minut. V Praze je v relativně klidném provozu plnější Libeň, v Povltavské se jede krokem směrem k Blance před odbočkou na Bulovku, ucpaná je také Zenklova a Vodstářova směrem k Rohanskému nábřeží. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda je za Českou Skalicí kolona kvůli opravě mostu, jezdí se Kyvadlově, zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zatím je jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu Česka méně, tam kolem 25. Tolik zprávy.
9: Krásný den ze studia Radiožurnálu Sport. Ve čtvrtek 20. srpna jsme tu s Adamem Procházkou a vstupujeme do své naší závěrečné hodinky.
10: Ano, uteklo to, krásné ráno.
9: Utíká to a vlastně zdálo se, že těch témat není tolik, na druhou stranu pořád se něco děje a myslím, že to dokládá i výsledek prvního kola ligy, která je teda rozkročená v tom prvním kole. Do několika dnů.
10: A mně se to nelíbí vlastně, když začíná ta nová sezóna, Liga, La Liga, tak chcete vidět vlastně hned v úvodu ty nejlepší týmy, to nejlepší, co může ta Liga nabídnout, což je Barcelona, což je Real Madrid, což je Atletico Madrid, ale Barcelona a Real ti zatím vlastně vůbec nehráli, ti budou hrát až ve druhém kole poprvé, protože si odložili ty zápasy úvodního kola a Atletico vlastně tedy vstoupilo až včera a to vítězstvím 2-0 nad Malagou, tedy v prvním kole La Ligy, byť tedy ty první zápasy už se hrály o víkendu, tak Atletico vstoupilo včera, ale vítězně.
9: Ano, David Hansko se podílel na úvodním gólu svého týmu. Ikanjin, kterého si možná pamatujete, že hodně trápil české reprezentanty, když hráli s Jižní Koreou na mistrovství světa, tak skoroval.
10: Dokonce myslím, že si proti Česku připsal asistenci na mistrovství světa, teď tedy...
9: Úžasná kolonice, myslím, před tím druhým golem. No.
10: Tak, teď tedy dokonce skoroval, byl to jeho debut, protože je to jedna z těch posil Atletika Madrid před novou sezónou, takže vypadá to, že se zatím tedy osvědčuje, no a vstup tedy 2-0 úspěšný a...
9: Potvrdil ho kdo?
10: Potvrdil ho a to ti hnedka řeknu.
9: Čerstvý mistr světa.
10: Ano, Alex Baena, ale chtěl jsem se spíš podívat, jestli už nastoupili třeba i ostatní posily Atletika Madrid, což je třeba dánský záložník Hjulmand, který si nějakých 12 minut už odehrál tady v tom. Ano, přesně tak. No a Grimaldo, tedy levý obránce španělský, který si úplně na tom světovém šampionátu nezahrál. Ono dostat se do sestavy přes Kukureju, to je náročná věc, ale je to taky tedy nová zvučná posila Atletika a ten tedy zatím na svůj debut čeká.
9: Přišel z Bayeru Leverkusen, předpokládám.
10: Přesně tak, přišel z Bayeru.
9: Vlastně teď se dopekl nedávno přestup taky Cristiana Romera z Tottenhamu, ale Cristiano Romero zatím mimo, podle mě úplně soupisku.
10: Ten je dokonce i zraněný pořád, takže ten si na svůj debut případný bude muset počkat asi ještě déle než třeba Grimaldo.
9: Asi tam cítíme, Adame, Barça, Real a Villarreal, že Atleti přece jenom v té poslední sezóně zaostali a teď to chtějí změnit.
10: No mně přijde, že Atletico si tak nějak trochu hledá svoji duši nebo nějakou svoji identitu. Oni vlastně vždycky platili za ten tým, který hodně bránil a dobře bránil a pak třeba vyhráli 1-0, 2-0. To už se neděje, v posledních sezónách padá v zápasech Atletika hodně, hodně gólů, ale že by si úplně našli nějakou tu ideální hru pod Simeonem, když tak trochu opouštějí ten svůj fotbal, který jsme znali, tak si myslím, že se ještě úplně nenašli v těch posledních sezónách.
9: Tak uvidíme i La Liga nás a doufám, že i vás se bude bavit v tom novém ročníku. S Adamem Procházkou si na ní budeme zaměřovat velmi často. Tak za chvilku další témata.
1: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Adam Procházka.

0: Linkin Park v našem vysílání v 9.12. Vítáme ve studiu taky našeho kolegu a pětinásobného ligového mistra s velkými zkušenostmi z evropských pohárů, Pavla Horváta. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavle, dneska je to 13 let, co jste hráli zápas proti Mariboru. Vzpomeneš si na to kvalifikace ligy mistrů?
1: Samozřejmě, musím říct, že první, co mě napadne, je pozápasová dopingová zkouška, kde jsem byl já a bohužel jsem za mužstvem dorazil slavit až později.
0: Aha, tě tam zdrželi, jo? Nebo ty
1: já
0: se zdržel sám.
1: I sám.
0: No, my jsme na to dneska vzpomínali, viď? No,
2: my jsme o tom mluvili, protože Vladimír Darida dal v tom vlastně zápase svůj poslední gol za Plzeň. Už se v té době pekl ten jeho přestup do Freiburgu, vzpomeneš se na to?
1: Určitě, všichni věděli, že Láďa na 99% odejde a samozřejmě on se to snažil asi po dohodě s manažerama a s Adolfem Šátkem podle mě tak trošku tajit, ale bylo takový, jak se říká, veřejný tajemství. No.
0: On tehdy připsal vlastně asistenci, potom ty zrozehrával roh na něj, on to dal z vole na Mariana Čižovského, pak to Kovařík nacentroval podle Daridovi. Nebo ty znekopal ten roh?
1: Já spíš si pamatuju první gol, kdy já jsem dával balón Frantovi Reiterovi, ten ho dal před bránu a Standa Teco dal na 1-0 podle mě v Mariboru.
0: Jo, tak to byl pak Mariboru v té odvetě. Jo. Ale já jsem dneska koukal ráno na sestřih právě toho, když jste vyhráli před těma 13 lety 3-0 a ty vlastně máš v hokeji, by to bylo druhé Ačko, no v tom fotbale jste tomu. Tyjo, představ si, že bys měl ještě třeba prémie za druhé Ačka, to bys byl bohatý. To bys tady vůbec nebyl.
1: To bylo neskudu, to už bych sem nechodil.
0: Tak ještě, že to takhle není. Jsme rádi, že tu jsi, ale můžeme rovnou teda probrat Viktorku Plzeň, která dneska nebude hrát proti Mariboru, ale proti jinému soupeři z Balkánu.
2: Ano, Červená zvezda na stadionu v Bělehradě od 8 večer, to bude tedy zápas čtvrtého předkola Evropské ligy. Hodně jsme o tom, Pavle, mluvili, že pro Plzeň to zatím není úplně ideální. Ten den, dva před zápasem na letišti o 5,5 hodiny déle, sice samozřejmě trenér Martin Hyský a ostatní říkali, že to bylo v pohodě, že hráli nějaké hry a že jim to vlastně uteklo, ale jaká komplikace to může být, nebo respektive je?
1: No, zase je to individuální, samozřejmě ty kluci jsou některý mladí, moc si to třeba neuvědomujou. Na druhou stranu je to nepříjemnost prostě být na tom letišti. Ty možnosti jsou omezený, není tam postel, není tam nějaký jako velký křeslo, kam by si mohl jako opravdu hodit šlofíka, když to přeženu, tak jako hledáš to vytížení. Myslím si, že samozřejmě někdo to strávil možná nějakým hraním. Vím, že taky oblíbený bylo chvílema i Člověče nezlob se na těch tabletech a to, ale samozřejmě hrát zase 4 hodiny Člověče nezlob se taky není úplně bez vzteku a emocí. Myslím si, že je to nepříjemnost. Je to nepříjemnost a myslím si, že k tomu můžeme přidat i to, že netrénovali na tom stadionu, kde se bude dneska hrát. Zažil jsem to párkrát třeba v Petrohradu, kde před námi vlastně se hrála Liga mistrů v úterý a my jsme tam ve středu hráli proti CSKA Moskva, protože neměli svůj stadion, tak jsme tam hráli vlastně zápas a taky jsme tam netrénovali. Je to takový jiný, samozřejmě taky v lize přijedeš někam, kde si nikdy ještě nebyl, ale tady na té úrovni už chceš ten trénink tam absolvovat a je to taková nepříjemnost spolu s tím cestováním. Si myslím, že to může mít nějaký vliv, neříkám, že to bude úplně rozhodující, ale může to mít nějaký vliv na výkon některých hráčů.
0: Jak složité je hrát proti soupeři, který takhle čerstvě vyměnil trenéra, protože připomíme, že Červená zvezda minulý týden vypadla s Berševou z Ligy mistrů z kvalifikace z toho třetího předkola a odnesl to Dejan Stankovič. Místo něj Albert Driera, toho si pamatuješ, že ještě když třeba nastupovalo celé proti Sigmě nebo Baníku, takový se hodně sebevinový pán.
1: Ve Frankfurtu byl chvíli.
0: No, tam úplně nedopadl.
1: No, ano, tak to k té trenérské práci patří. Já si myslím, že samozřejmě spíš budou teďka trenéři v té rychlosti hledat styl hry, jakým hraje, jakým chce ten trenér hrát pro ty hráče domácí. Si myslím, že to není úplně nic taky příjemného. Je to takový, myslím si, hodně vyrovnaný. Ani Plzeň nebude mít úplně přehled o tom, jak třeba Červená hvězda bude chtít hrát. Myslím si, že to bude opravdu dneska takový zvláštní utkání ve všech ohledech.
0: Můžeme asi jít na další české zástupce, protože už se posuneme zase ale o kategorii níže do předkola konferenční ligy. Adame, zvol si, jestli spíš Atény nebo Glasgow.
2: Radši bych se asi podíval do Aten.
0: Dobře, ty jsi stejně načuchlý tou atletikou, tak tam byly taky před 22 lety ty atletické olympijské soutěže.
2: No to bude zápas tedy Panathinaikos Hradec Králové od 8:30 večer. Vlastně když jsme se dívali na všechny ty zápasy českých klubů, tak jsme si tady s Honzou říkali, že asi nikde není český klub úplně favoritem. Tak Pavle, jak vidíš ten zápas Hradce Králové na stadionu Panathinaikosu?
1: Já budu mít jednu otázku na začátku, abyste to stihli dohledat, jaká se čeká návštěva. To mě zajímá, protože ten stadion je opravdu veliký.
0: Myslím, že o tom mluvil Vladimír Darida, že zhruba třetina z těch 70, takže nějakých, kolik to je třetina? 25 tisíc?
1: Slyšel jsem vlastně Lukáše Marečka, protože na těch velkých stadionech, který prostě nejsou plný, je to takový zvláštní, no. Mně se úplně nikdy dobře nehrálo na těch staďákách s tou dráhou, kde nebylo plno. Když to bylo plný, tak je to velký rozdíl. Myslím si, že to může být výhoda pro Hradec. Myslím si, že si to zkusili na Bešiktaši hrát proti v podstatě jako podobnému naturelu těch týmů a že by tohle pro ně mohla být výhoda. Kdybych já sázel, tak bych určitě dneska věřil Hradci.
0: No, tak pro mě by to byl třeba odvážný typ, ale na druhou stranu i Panathinaikos je tým, který možná v něčem připomíná jenom vzdáleně tu svou úspěšnou minulost, tak uvidíme a držíme palce. Jenom chci se zeptat, protože jsme o tom mluvili s Tomášem Borovcem, Hradec teď představil už na sociálních sítích útočníka, který přichází z Piastu Gliwice, respektive z Polska, Herman Barkuski, prostě útočník, myslím, Bělorus, a pak, že mají představit ještě Španěla, mladého Rocha Aba Chase, a mluvil o tom prvním případu, o prvním útočníkovi, že by ho sami měli možná zařadit do sestavy. Tak jak ty seš nakloněn třeba takovýmhle rychlým začleňování těch posil? Proto pokud ho představili včera a dneska by hrál, víš, tak je to celá rychlost.
1: Tak někdy je to k dobru, někdy samozřejmě to nevíde. Včera nastoupil za Slovan Čerepka, jestli se nepletu, a dal gól proti Celje. Hrál prvně, samozřejmě je to domácí hráč, ale ty, někdy to prostě vyjde, takovej ten šok i pro toho hráče, který je novej. Na druhou stranu je to cizinec, není to Čech a navnímat tu atmosféru nebo tu hru toho mužstva, je to trošku rozdíl. Já jenom v rychlosti, já jsem takhle vlastně z Jablonce šel do Slávie, měl jsem jenom ranní rozcvičku a odpoledne jsem hrál na Viktorce Žižkov taky zápas, takže jsem do toho vlítnul, ale zase už jsem jako věděl trošku, jak to mužstvo té Slávie v tu dobu hraje a že už znáš i ty hráče, takhle když přijdeš cizinec, tak úplně to jednoduchý není.
0: Dobře, tak Hradci držíme palce, připomínáme, že budou hrát v Aténách dneska ve 20:30 a pak o 4 hodiny později.
2: Poslední tedy český zástupce Jablonec, to je taky konferenční liga, taky čtvrté předkolo úvodní zápas a to bude ve Skotsku na Ibrox Stadium proti Rangers. Pavle, ty jsi proti Rangers hrál, pokud se nepletu, nebo?
1: Já jsem nehrál proti Rangers.
0: Vy jste hrál se Celticem, ne?
1: Tehdy? No a to já jsem taky nehrál, jsem byl zraněný, takže mě to štvalo a musím říct, že tenhle zápas jim velmi závidím, protože ty stadiony, zase jsem koukal, vlastně hrál Celtic doma s Las Skem,
0: myslím, jo, že... no to je vypráskali teda.
1: No, ale prostě to je nádhera, tam ty fanoušci jsou fakt jako fantastický, je to myslím si ještě trošku jako jiný než tý Anglii, v tom Skotsku si myslím, že fakt fanděj jako jsou hodně hluční a závidím klukům, že si ten zápas můžou zahrát, tyhle ty stadiony pro mě osobně byly jako ikonický a myslím si, že si to moc užijou a že na to doufám takhle i výsledkově, že na to budou v dobrým vzpomínat.
0: No i Rangers je soupeř, který nějakým způsobem je rozkolísaný při vstupu do té nové sezony, protože teď zvítězil až o víkendu nad San Mirenem v nějakém ligovém poháru v pátém soutěžním utkání sezony a to, že vypadl s Polskou Jagiellonií Bialystok, taky asi lecos naznačuje. Tak snad to Jablonec zvládne. Pavel Horváto určitě zvládne u nás tady, protože už má za 45 minut pořad a můžeš prosím ještě posluchače pozvat.
1: Můžu pozvat, přijede Patrik Ježek, mluvil jsem s ním, říkal mi, že mu to ukazuje 3,5 kilometrů, tak jsem mu říkal, že to je po Praze 30 minut, tak aby se na to připravil, ale samozřejmě to stihne a těšíme se na něj. Velmi, velmi úspěšný hráč, co se týká zahraničního účinkování a hlavně výborný kluk na pokec, takže máte se na co těšit.
0: Ano, desítka Pavla Horváta, dneska po 10. Teď jsme probrali aktuální témata s Pavlem, tak moc děkujeme, Pavle.
1: Díky. We'll be right back.

0: 9 hodin 26 minut, ještě před půl desátou pro vás máme čerstvou informaci, která se týká čtyřnásobného mistra světa Formule 1, Maxe Verstappena.
1: Čtyřnásobný mistr světa prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Ten dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj o tom informovala, tedy o tom prodloužení před víkendovou velkou cenou Nizozemska v Zandvoortu, takže vlastně docela příhodně před Verstappenovou domácí velkou cenou, ta tedy už zítra začíná. Určitě o tom uslyšíte i ve vysílání radiožurnálu Sport. No, Max Verstappen je to čtyřnásobný mistr světa, to už jsme zmiňovali, ale v tom minulém roce zvítězil Lando Norris z McLarenu a Verstappenovi se v té letošní sezóně ne úplně tak daří, jak jsme zvyklí. Průběžně zatím na 6. pozici, hodně si třeba stěžuje na ty změny Formule 1, co se týká monopostu a zkrátka těch technologií závodní, takže uvidíme, jestli se třeba vrátí zpátky na vrchol. Pokud ano, tak v nejbližších letech to bude tedy v barvách Red Bullu.
0: Je už závodí tedy 10 let, takže i takhle stylově na to 10. výročí. Ale když koukám opravdu letos pouze v australské velké ceně na úvod, byl na pódiu, nebo nebyl na pódiu? Jak to bylo? Měl tady nejrychlejší kolo, tak to nic. Tak
1: Pódia má 4 v letošní
0: letos
1: sezóně.
0: Letos má 4, dobře. Ale přeci jenom teď v konkurenci těch jezdců Antonelliho Russella, nevím, jestli Norris se taky do toho
1: počítá. Ano, i Hamilton, dalo by se říct. Když se můžeme se vlastně klidně podívat na to, jaký je ten žebříček. Antonelli první, druhý Hamilton, třetí Russell, čtvrtý Leclerc, pátý Norris a šestý tedy zmiňovaný Verstappen.
0: Dobře, tak Max Verstappen nás v uvozovkách poctil touhle novinkou ze své stáje. Uvidíme, jak se mu bude dál dařit.

0: desáté. Teď ovšem půl desáté bylo. Jsou tu zprávy a s nimi Anna Horáčková.
1: Senátoři dnes projednávají stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a taky zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly tři senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Udělal to večer na své sociální síti True Social, kde taky pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Prezident Petr Pavel je dnes v Novém Městě na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Právě teď začíná prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Potom se přesune na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině zůstane prezident Pavel i odpoledne. Od půl třetí se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. A dopravu na trase s Chrudimi na Vysoké Mýto komplikuje ode dneška uzavírka. Neprůjezdný je úsek mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi. Oprava silnice bude stát skoro 80 milionů korun a omezení tam potrvají 4 měsíce. Sport. České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily v souboji o třetí místo kolumbijské reprezentantky. Titul ve finále vybojovaly juniorské cyklistky Ruska před Němkami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Kývalky a nehoda na 430 u Rohlenky. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 počítejte s kolonou. Na kilometru 190,5 se stále jede pouze odstavným pruhem. Srazila se tam dvě osobní a jedno nákladní auto. Je to na půl hodiny. Do Brna se dá případně jet z exitu 181 po souběžné silnici. Na silnici 430 na výjezdu z Brna směrem do Vyškova za Rohlenkou se na přemostění dálnice D1 stala vážnější nehoda, srazila se dvě auta, hasiči jsou stále na místě, průjezd křižovatku je omezený, zdržíte se krátce. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3,5 kilometru čekejte silný provoz, na Pražský okruh za Ořech pojedete přes 20 minut v osobních autech. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středu Kluky ze 4. kilometru zůstává kolona do omezení u letiště, naberete zpoždění kolem 10 minut a zpomaluje se i v opačném směru na výjezdu z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatím je stále ještě jasno až polojasno, místy přechodně se zvětšenou oblačností a výjimečně zaprší. Odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam okolo 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport, 9 hodin 37 minut. Adame, ty jsi byl vlastně ještě do pondělka v místě, kde je o hodinu méně, viď?
1: Přesně tak, o hodinu méně, byly to britské ostrovy, Birmingham. Teď vlastně máme na britských ostrovech našeho dalšího reportéra Karla Schambergera, který tam bude komentovat ten zápas konferenční ligy předkola závěrečného mezi Rangers a Jabloncem. A on se mě právě, Karel, ptal, my jsme si telefonovali, ptal jsem, jaké je počasí na ostrovech, abych mu poradil, co si zbalit, jestli třeba mikinu, dlouhý rukáv. Tak jsem mu řekl, že asi spíš ano, protože jak už jsme zmiňovali, tak jsem se vrátil trochu nachlazený, takže aby to Karel nepodcenil jako já, tak se připravil asi lépe.
0: Dobře, Karle, dobré ráno, tak co, je ti zima, poradil ti Adam dobře?
2: Krásné ráno z Glasgow. Adam mi poradil velmi dobře, nabalil jsem se o trochu více a vůbec jsem včera večer nelitoval.
0: Takže asi tam taky tušíme, že tam přece jenom trošku chládeček je. Birmingham to je spíš střed Anglie, tak, severně od Londýna, Skotsko, to už je sever vlastně toho ostrova. Tak jsem zvědavý, no, vlastně jak tam dneska budou se prezentovat jabloněčáci.
1: No, jsem taky zvědavý, jak se budou prezentovat. Když jsem poslouchal, co říkal trenér Luboš Kozel, tak ten říkal, teď ho budu citovat, jsem hlavně rád, že hrajeme nějakou důstojnou roli v Evropě, nějaké body do koeficientu jsme už přinesli. To úplně vlastně nezní jako někdo, kdo by si věřil, že se jde za postupem. Ono Jablonec není favoritem, ale přeci jenom se tě zeptám, Karle, jak na tebe působili hráči nebo i trenér, co se týká toho nastavení před zápasem právě na Ibrox Stadium.
2: Já bych se zastavil prvně u té tvé citace Luboše Kozla, hlavního trenéra Jablonce. On to tak má dost tradičně a říká takovéto věci v podstatě před každým tím evropským zápasem. Bavili jsme se i v hloučku novinářů, že je Luboš Kozel malinko, a teď to říkám v uvozovkách, v tomto směru alibistou a radši potom zápase, když to třeba vyjde, tak to nadsadí, než aby říkal nějaké motivační věci před tím zápasem a nakládal na ten tým nějaký tlak, tak tolik třeba na upřesnění právě té věci ohledně té citace Luboše Kozla. Jinak si myslím, že jablonečtí fotbalisté se velice těší tady na ten zápas, hlavně tady na Ibrox Stadium, 51 tisíc fanoušků. Bavil jsem se i se skotskými kolegy a mělo by být vyprodáno dneska, samozřejmě už se bude hrát dnes večer, takže by měla být parádní kulisa a myslím si, že zajímavostí může být i to, že Rangers nejsou tak silní, jako si je možná pamatujeme z minulosti.
0: Je pravda, že na to jsem chtěl navázat, protože si možná pamatují posluchači loňský dvojzápas s Viktorkou Plzeň o Ligu mistrů a domácí výhru Rangers 3-0. Jednoznačná. Pak teda dostali napráskáno, myslím, že v Belgii od soupeře, ale přeci jenom ty jsi taky naznačoval. Asi jsi to proměnilo, Karle.
2: Proměnilo se to velmi. Skotský klub z Glasgow, Rangers, prošli v létě poměrně solidní výměnou.

0: Rangers se chtějí dostat do pohárové Evropy, už vypadli z kvalifikace o Evropskou ligu, tam prohráli s Jagiellonií Bialystok a teď proti sobě mají Jablonec.
1: A když jsme se bavili s ostatními našimi reportéry v jiných zemích na jiných stadionech, kteří budou třeba na zápasech Hradce Králové nebo Plzně, tak jsme se bavili taky o stadionech. Náš reportér Vladislav Janoškovec Chudák se zatím na ten hlavní stadion nedostal, protože samozřejmě Plzeň, fotbalisté a vlastně novináři přiletěli pozdě, ale ty ses podle všeho, co jsem sledoval na Instagramu, už podíval na Ibrox Stadium, na stadion Rangers, tak jak to na tebe dýchlo při té první návštěvě?
0: Je to krásný stánek, 51 tisíc lidí, když jsme k němu přijížděli, tak v podstatě ten stadion nevypadá ani tak mohutně, protože on je hodně zasazený do země, takže nevyčnívá tak moc do výšky, ale celkově ta fasáda, to, že v podstatě to okolí celého stadionu je z červených cihel a krásně to zapadá do toho místního ostrovního stylu života, tak ten stadion je opravdu moc pěkný. Měli jsme možnost také projít kolem šaten a musím říct, že jsem si vzpomněl na ty nechváleně proslulé záběry v Česku po zápase Rangers Slavia, kdy tady právě v Glasgow Ondřeji Kolářovi byla v podstatě ukončena kariéra. Ondřej Kudela pak dostal 10-zápasovou stopku, všichni si to pamatujeme, tak pak přicházely ty záběry z útrop stadionu a opravdu nic se nezměnilo, stále hodně dominuje dřevěná výzdoba, dřevěné šatny, až mě to trochu překvapilo, třeba šatna hostů, ve které dnes budou právě fotbalista Jablonce, vypadala v podstatě trochu jako z nějakého okresního přeboru, ale hostů tady tak mají a má to svou atmosféru, má to své kouzlo, samozřejmě se na ten stadion těším, až bude naplněný fanoušky, protože to bude úplně jiné kafe.
1: No, když Karel Schamberger zmiňuje tu šatnu a dřevěnou a vlastně takovou staromódní, tak mě si vybavuje třeba Malmö, kde jsem byl na prohlídce stadionu, tam nás taky zavedli právě do šatny. Ta domácí vypadala hezky, ale ta hostující, tak tam to bylo taky, v podstatě jak v okresním přeboru, takže to je vlastně asi podobné jako na Ibrox Stadium.
2: Tak to budou mít jablonečtí fotbalisti o to pikantnější, taky můžou na střelnici pak taky přichystat nějaká krásná místa. Ale chci se zeptat ještě na jednu věc, která se týká aktuálního stavu jabloneckého kádru. Máme zprávy, zda jsou všichni fit, ti, kteří patří do osy týmu.
0: Jsou. Podle našich informací týmu pomohlo to, že o víkendu nehrál, že si odložil to čtvrté ligové kolo s Bohemians a tedy budou hrát soutěžní zápas v podstatě až po týdnu, po tom, co postoupili přes lotyšský tým RFS Riga a nikdo ani nějakým způsobem nelaboroval, nikdo neřešil žádné velké zranění, které by mělo ohrozit start v dnešním zápase, takže doufejme, že se nestalo ani nic na včerejším předzápasovém tréninku, ale vypadalo vše v pořádku. Hodně pršelo, když probíhal předzápasový trénink Jablonce, to musím říct, že byl opravdu hustý déšť. Mělo by pršet i dnes, uvidíme, jak moc by to ovlivnilo samotný zápas.
2: Karel Schamberger, jeden ze tří reportérů Radiožurnálu Sport, kteří dneska po 20. hodině budou komentovat zápasy tří českých zástupců v Evropě, konkrétně ten jablonecký.
1: Ano, Jablonec Rangers, tak ten začne ve 20.45, to je ten poslední, předtím ještě další dva.
2: Ano, tak si to puste, prostě od 20 hodin poslouchejte pořád radio, Karla uslyšíte vlastně ze všech nejpozději a ze všech nejdéle. Karle, děkujeme moc, pěkný den přejeme.
0: Hezký den z Glasgow.

0: 9 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport a protože jsme v rádiu, kde se mají ty důležité věci opakovat a jak se říká, opakování je matka moudrosti, tak Adame, prosím tě, připomeň tu skvělou tenisovou zprávu, která přišla ze Cincinnati.
1: Rádi to opakujeme, Arina Sabalenková, světová jednička, prohrála, ne, že to by byla samo o sobě ta dobrá zpráva, ale její přemožitelkou je Češka Sára Bejlek, která ji porazila ve dvou setech v osmifinále turnaje v Cincinnati v tiebreaku 7-6 a potom 6-4 necelé dvě hodiny a velké vítězství Bejlek.
0: Ano, ta se ve čtvrtfinále utká s Madison Keysovou, která ve třetím kole vyřadila Kateřinu Siňákovou, ale jinak už vlastně nejsou žádní další čeští tenisti ani tenistky v tom turnaji.
1: Nejsou, a to proto, že prohrála třeba i Marie Bousková ve dvou setech s Američankou Goffovou, takže taky americká náročná soupeřka, podobně jako to měla v osmifinále Linda Nosková, ta prohrála taky ve dvou setech s Američankou Anisimovou.
0: Tak držíme palce Sáře Bejlek, ať to vyjde třeba i na průnik do semifinále, možná i dál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Dneska slaví 50. Chris Drury, kterého možná pamatujete jako hráče vítěze Stanley Cupu s Kolorádem, dvojnásobného stříbrného na olympijských hrách s Amerikou, byl kapitánem Buffalo Sabres nebo New York Rangers, zde aktuálně generálním manažerem. 50. oslaví host desítky Pavla Horváta letos, myslím někdy
1: 28. prosince.
0: Těsně před koncem roku, ano.
1: Tak.
0: A kdo to je?
1: Je to Patrik Ježek, je to bývalý fotbalista, který toho odehrál víc než dost, hlavně v Rakousku, kde vyhrál, teď se na to dívám, 6 ligových titulů s dvěma různými kluby, takže velká kariéra, asi budete mít o čem mluvit.
0: To určitě, ale pořád si říkám, že pro posluchače možná není tak atraktivní říct, že Patrik Ježek hrál v Rakousku, byť má 6 ligových titulů. Ale na druhou stranu právě měl štěstí, že ho vedla spousta známých jmen. Giovanni Trapattoni, Lothar Matthäus, anebo třeba Jogi Löw.
1: Jasně.
0: A tak setkal se na 2 měsíce taky s aktuálním trenérem Barsy Hansim Flickem.
1: No tak to jsou hezká jména.
0: To třeba tebe by asi zajímalo.
1: To mě by, já Patriku Ježkovi závidím.
0: Ano, byť ty 2 měsíce tak spolu strávili a on teď dělá, to můžeme přiznat, experta, spolukomentátora na Nova Sport. A když se nedávno vlastně Barsa představila na Slavii, tak tam právě Patrik Ježek dělal s Hansim Flickem rozhovor a Hanzi si na ně vzpomněl.
1: Tak vidíš, to je čest.
0: To je čest. Děkuju moc Adamu Procházkovi, že tady dneska ráno byl, těším se na další spolupráci s Nabrzy. Krásný den, Adam.
1: Já taky, bavilo mě to, hezký den.

0: Radiožurnál, bylo 10 hodin. A dobré dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Šéf rezortu školství Plaga řeší s ministryní Schillerovou rozpočet na příští rok. V ukrajinském hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo po dopadu ruských balistických střel 13 lidí. Fotbalisté Plzně vstoupí v Srbsku do čtvrtého předkola Evropské ligy na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad. Po nehodě popojíždí kolna na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A dnes čekáme nejdřív slunečno, postupně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Na ministerstvu financí pokračují jednání o rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO právě teď mluví s ministrem školství Robertem Plagou za ANO. Řeší položky, na kterých se nedohodli během prvního úterního jednání. Plaga před schůzkou dnes ráno řekl, že chce probrat vysoké školy, regionální školství nebo vědu a výzkum. Konkrétní návrhy rozpočtu ale prozradit nechtěl.
2: My jsme to velmi dobře nastartovali před dvěma dny, ale řekli jsme si, že si doneseme ještě nějaké informace, nějaká data a nad nimi se budeme bavit. Takže není to nějaká konkrétní jedna položka. Pokud nám to půjde stejně jako před dvěma dny, tak pevně věřím, že se dohodneme a třeba z 95% budeme dohodnutí.
0: Plaga plánuje řešit taky programové prohlášení vlády do roku 2029. Chce, aby se platy učitelů postupně dostaly ke 130% průměrné mzdy. Hned ráno se s ministryní Schillerovou sešel šéf rezortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Po jednání řekl, že by se platy pracovníků v sociálních sférách měly zvednout. Dodal ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli nočnímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 13 lidí. Přes 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočil na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice, skladů potravin nebo objektů Červeného kříže. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než s čím počítali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl totiž podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb. Our country is doing so well despite interest rates. They're actually artificially high. Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je Ciglerová, Radiožurnál. Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové přijedou do Vsetína mladí lidé z celého Česka. Organizátoři očekávají, že dorazí 4 až 5 tisíc návštěvníků.
3: Sport. Plzeňští fotbalisté nastoupí v srbském Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off o Evropskou ligu proti Crvené zvezdě. Na stadionu Rajka Mitiče pro 50 tisíc fanoušků se začne hrát ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hiský mluví o hlavních hvězdách srbského celku.
4: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
3: Další dva české kluby čeká úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy. Hradec Králové se představí od 20:30 v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec od 25:40 v Glasgow proti Rangers. Všechny duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout živé vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D55 u Otrokovic a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napajedel je od sjezdu na Otrokovice uzavřená. Provoz odklánějí na exitu 30, před odklonem je půlkilometrová fronta. Provoz zastavil kamion, ze kterého vytekla nafta. Pokud míříte od Hulína do Zlína, dá se jet po D49 přes Frišták. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 popojíždí kolona za sjezd na Výstaviště. Na kilometru 190,5 se po dřívější nehodě jede stále pouze odstavným pruhem, zpoždění přes 20 minut, silný provoz je i na souběžné silnici. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3,5 kilometru čekejte silný provoz. Na Pražský okruh za Ořech pojedete 20 minut. Na silnici 20 z Písku na příjezdu do Českých Budějovic přibrzdíte za Češňovicemi. Provoz zpomalují práce silničářů, je to na 10 až 15 minut. A v Praze ve Kbelské směrem na D8 se u nájezdu z Novopatské srazila dodávka a osobní auto, blokují levý pruh. Krokem se jede z konce Průmyslové, je to na téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zatím je jasno až polojasno, odpoledne a večer už začne oblačnosti přibývat a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet víc a místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu méně, tam kolem 25. Tolik zprávy.
1: Desítka Pavla Horváta.
6: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Tak vítám Pavla Horváta.
7: Ahoj, dobrý čtvrtek. Den.
6: Pavle, tak ty jsi dneska zase někoho pozval, to jsme rádi.
7: Já jsem pozval, přemýšlel jsem, jak bych ho uvedl. Já si myslím, že se k tomu v rozhovoru dostaneme, ale myslím si, že sem zveme hodně zajímavý lidi. A dnešní host, když jsem mu to asi třikrát říkal, tak mi říkal vždycky, hele, to je já, co bych tam dělal, takhle, copa já bych tam dělal, mě nikdo nezná. A já musím uvíct na pravou míru, že myslím si, že se nespletu, že šestkrát vítěz fotbalový rakouský ligy, což jen tak jako nikdo úplně nemá. Je to Patrik Ježek. Páťo, ahoj.
8: Já tě zdravím, ahoj. A díky za pozvání.
7: No to, no, zaplať pánu, že jsi to taky přijel.
8: Po třetí,
7: možná po šestý. A to je jedno. Hlavně jsi přijel z nedaleké Plzně. A jako já si myslím, že opravdu těch lidí moc nemáme takhle, který jednak vyhráli rakouskou ligu a tolikrát asi bude rekordman. Ne?
6: No, já jsem to teda osobně nezjišťoval, ale mít šest ligových titulů, to je něco, co nemá ani Pavel Horvát. Teda v rámci jedné republiky.
7: Takhle, já to řeknu ještě jedno. Tak my tady házíme mýma titulama, tady. Kolega má 6 titulů v rakouské lize a to jsme jako to mi říká, že to nikdo neví. No já to vím třeba.
6: Ano. A kdybych to řekl německy, kolik jich má, tak je to Zechsmal. Takže to by ti znělo hezky, Pavle.
7: Zechsmal ten šampion.
6: Majsta.
1: Desítky Pavla Horváta.
7: Ne. To je dobrý.
6: Zatím nejsme tady ve vysílání německé redakce Českého rozhlasu, ale samozřejmě Patrika Ježka můžete teď slýchávat, vidět na stanici Nova Sport, kde dělá rozhovory právě často v němčině a musím říct, že v tom českém mediálním prostoru slyšet němčinu pro mě, protože jsem to tak dlouho nějak studoval, je prostě perfektní. Prostě angličtiny je dost, ale ta němčina, ta se mi neomrzí. Takže Patriku, děkuju, že to takhle neustále...
7: Tak já můžu jít pryč, jestli
6: chceš. Ne, tak s Pavlem Horvátem se rádi bavíme česky a můžeme připomenout jistou spojitost Pavla Horváta a vlastně Patrika Ježka a pak se odpíchnou k tomu jeho velkému rakouskému dobrodruží. Jak si, pánové, vemte sluchátka, dáme si tady jeden archiveček.
9: Náš fotbal už zná vítěze Českomoravského poháru. Finálové utkání na pražském Strahově mezi ligovým nováčkem Duklou a Slaví viděl Václav Jindřich.
10: Vítězem domácího poháru se stala Slavia. Červenobílí porazili Duklu 1-0, když rozhodnutí přinesla až 11. minuta prodloužení. To Horvátova nepřesná střela se odrazila od Váchovy hlavy do sítě. Českou republiku v poháru vítězů poháru tedy bude reprezentovat Slavia Praha.
6: Pavle, gratuluju, to bylo Ačko teda.
7: Ne, já si počítám jako vítězný gol, protože my jsme se zrovna o Karlovi Váchovi, který je výborný kluk a já si troufnu, že jako náš kamarád, tak jsme se před chvilkou bavili, že má 19. je akce na Hluboký, kde já
6: bohužel
7: asi, no, mimo jiný.
6: Dělá všechno.
7: Karel dělá a dělal všechno. Hmm. A já jsem si z tohle gólu samozřejmě dělal stranu, kde ta střela fakt letěla jako mimo bránu. A Karel tam jako omylem probíhal a dostal opravdu, teď to řekl, jako do držky, ale ze strany to byla hrozná rána, kde to vlastně nešlo chytit. Ale já jsem to osoval, jako kdybych dal ten gól já, Karel tam ležel podle mě v malým vápně soupeře a my jsme jako už v podstatě zvedali pohár a Karel si to podle mě možná, že mi zase napíše, že si to pamatoval dřív a já si myslím, že úplně z toho moc neměl, ale běžel tam, kde měl být a to byla jeho velká přednost, že byl ve vápně tam, kde měl být.
6: To byl zlatý gol teda.
7: No jasně, no.
6: Protože to byl vlastně jeden z ojedinělých zlatých gólů, ono jich za sto v historii
7: napadlo. Já se musím pochválit, já jsem dal ten zlatý gól i rok potom, jsme hráli s Libercem a myslím, že to bylo taky v prodloužení, že to bylo taky na 1-0, jsem měl takovýhle štěst. Tak
6: a to jsme tady připomínali možná, no, když to byl Karel Rada, ale teď je tady Patrik Ježek a vlastně ta spojitost je v osobnosti trenéra, který tehdy dovedl, no, Slavii k triumfu.
7: No, já jsem pana Cipra potkal vlastně až ve Slavii, když oni udělali titul 96. Tak já jsem měl to štěstí, že předtím mě trénoval pan Pešice v Jablonci a chtěl mě do Slávy. A vím, že pan Cipro prostě mě úplně nemusel na začátku a vím, že jsme hráli první zápas pohárovej v Malmé a já jsem tím, že jsem přišel jako na poslední chvíli a seděl jsem dvě sedačky za ním, tak už tenkrát měl mobil a volal někomu z autobusu a říkal, teď to řeknu jako sprostě, vy to pak vypípáte. Ty vole, to se posereš. Nejlepší hráč, ten Horvát, ty vole. Tak jsem si říkal, tyhle, tak už mě asi přijal. Ne, byl výborný, jako byl výborný a s trenérem Pešicem se jako doplňovali. No a já myslím, že Patrik jako měl namířeno do Slávy nejdřív. No.
8: Ale máš pravdu a já musím s tebou souhlasit, protože pan Cipro, tak my mu říkali s Robertem Wagnerem Číča. Měl jasně takovouhle přezdívku, to jo. A máš pravdu, chtěl mě do Slávy, já jsem tenkrát působil v Plzni, no a už jsem tam skoro byl jednou nohou, no ale potom pan Cipro tak dostal nabídku z Tirolu Innsbruck a stále trval na mém příchodu, takže já jsem tam do Innsbrucku šel, což tenkrát nebylo z Plzně zvykem, že de facto, to je přece jenom víme, kde byla Plzeň v 90. to se nedá srovnávat, kde je teď. No a já na něm mám takovou krásnou příhodu, protože když jsem tam přestoupil, tak jak jsem teda tady machroval s tou němčinou, tak německy jsem neuměl vůbec nic. A byla tam právě tiskovka. A já jsem si říkal, co já budu dělat, tak pan Cipro seděl vedle mě a překládal mi. Jo, takže jsem dostal otázku, on mi přeložil, já jsem mu to takhle do ouška pošeptal, protože jsem se styděl.
7: A říkal jsem Číčo.
8: No, to jsem si ještě nedovolil, ale tak mi to překládal. A potom jsem dostal další otázku a najednou on mi takhle se ke mně naklonil a než aby mi to přeložil, tak mi říkal, hele mladej, tak se podívej, tady ty se naučíš rychle německy, protože já tě tady nebudu vodit za ručičku. Takže de facto tu otázku, jo, že mi řekl tohleto. A já jsem mu řekl, jo, pane trenére, já se budu učit co nejplněji. Takže potom tomu novináři něco odpověděl a to už bohužel nevím, co to bylo, ale bylo to fakt úžasný.
6: Ale tak tím pádem, že třeba on vedl Slávy i v těch úspěšných letech, kdy byla ve semifinále pohár UEFA, to naznačuje, že i Tirol Innsbruck měl svůj zvuk a bylo to prestižní angažma vlastně.
8: Jo, tak oni ho tam chtěli, protože Innsbruck v té době tak hrál, nevím, čtvrtý, pátý flag a chtěli prostě udělat ten titul, ale bohužel to se mu nestalo, protože nám se nedařilo. A potom taky za náma přišel, a to právě tam už přišel i ten Karel Vácha, v létě asi po roku po mně. No.
7: To jsme mu všichni záviděli, Karlo, jako opravdu, jo, protože jsme věděli, že tam je trenér Cipro, že tam je Páťa a Karel tam šel, jako fakt jsme mu to všichni záviděli.
8: No, takže jako, no a právě jak se nám nedařilo, tak si nás zavolal a prihale, pánové, podívejte se, jako dobře, mě vyhodí, ale teďka tam přijde Kurt Jara a ten nemá rád Čechy, takže vy tu pozici budete mít hodně těžkou a jako dávajte si na to bacha, začněte hrát. No ale bohužel stalo se to, že pan Cipro byl odvolaný, no a potom fakt přišel ten Kurt Jara. Ale musím říct, že naštěstí, že v tomhle to se mýlil, že ten Kurt Jara byl v úzovkách taky mým tátou, protože hrál stejnou pozici, on šel jako mladý do Valencie a de facto taky hrál to levý křídlo, a takže věděl, že já dozadu neumím nic a dopředu, že to jde, tak právě mi říká, hele, když zaměstnáš toho obránce, aby neutočil, tak budu s tebou spokojený.
7: Tak, no. Tak ono je potřeba říct, kdyby náhodou teda někdo jako nevěděl, tak Páťa, i teďka, když jde hrát tyhle ty srandamače, tak patří jako k nejoblíbenějším spoluhráčům všech, protože jedinej dovede sprintovat i s tou blížící se padesátkou vlastně obchází proti hráče, jak se mu zlíbí, a on takhle hrál jako od, co já jsem chtěl od malinka, teď jsem se teda dostal k tomu, že dneska je tady převaha prostě menších, jako než jsem já konečně.
8: A krásnějších.
7: Pochopitelně. Takže i přesto, že nebyl jako vysoký, tak si dokázal poradit, a to byla jako jeho velká devíza, prostě tady to jedna na jednoho, já si to jako vybavu, moc lidí nechtělo tě bránit. No.
6: Ale je pravda, že Němčina se pak hodí, když člověk zaprvé je v Rakousku, tak tam asi je taky trošku specifická to Grisgot, každému úplně nechutná hned, ale když pak přijde...
7: Vždycky, když jsme na soustředí, tak to bylo první, co jsme vždycky ráno říkali, Grisgot, to říkal každý, to bylo jedno, v jakých variantách, ale a oni odpovídali všichni ty Rakušani na těch hotelech, že Grisgot, nazdar.
6: Ale pak ti přijde ještě kovaný Němec ze Schönau im Schwarzwald, jmenuje se Joachim Löw. Jo, ještě takhle německy prostě, no. Tak no. To si říkám jako tehdy, jestli už člověk tušil, co to je za osobnost, nebo ne?
8: Hele, já se teda vrátím ještě tomu Chris Scott a potom navážu, protože já jsem přišel do Tyrolu a oni tam chrčí, jo, tak oni třeba místo jakoby danke, tak ti řeknou dank, jo, že se takhle to. A jak jsem tomu nerozuměl, tak jsem si říkal, ty, já jsem nějaký v centru epidemie a prostě tady jsou všichni nemocní a já to odnesu, jo, prostě. A přijel, potom vedle mě, a ne asi taky po poruce, tak přišel Němec a ten jim vůbec nerozuměl. A on se takhle, Patrik, ty jim rozumíš, říká, jo, ale chrčí, na to si zvykneš, jo. Ale teďka bych navázal na toho Joachima, tak to bylo, vlastně on má jeden klubový titul a to má s náma. Ten získal v Innsbrucku a on to byl takový veselý i smutný titul, protože my de facto místo potom kvalifikace Ligy mistrů, tak ten klub šel do konkurzu. No, takže najednou jsme byli všichni bez angažmá a i ten Joachim, on šel, myslím, potom do Austrie Vídeň trénovat a až potom převzal ten nároďák. Ale nechci říkat, že s náma byl začínající trenér, to ne, protože on podle mě
6: přišel. On už tam měl se Stuttgartem
8: účast. A v Turecku byl, že jo, víš?
6: A on byl dokonce se Stuttgartem ve finále poharu vítězů poharu v 98. a byl ve Fenerbahce.
8: No právě, takže jako už něco za sebou měl, ale jak už jsem zmínil, ten titul měl s náma a de facto potom udělal i ten další titul, to byl vlastně 2014 mistrovství světa, takže to nejvíc, co ve fotbale můžeš dosáhnout.
6: Takže máš s Patrikem Ješkem titul Rakouska a pak ze Švajčákem třeba 2014.
7: Samozřejmě, já to zase trošku odvedu někam. A co jsi říkal na tu kauzu jeho, jak jsi strkal ty ruce?
8: Hele, vím, kam tím míříš, a jako my jsme se toho všimli už i v Innsbrucku.
7: Jo.
8: Takže
7: to byl rituál. Vlastně.
8: Takže mě, no a samozřejmě znáš tu hráčskou kabinu, tak jsme si dělali srandu. Říká, a ten večer někde byl. Jo, ale to jsme si fakt dělali jako srandu. Ale jako teďka třeba taky jsem s ním, já nevím, je to tak měsíc a půl mluvím. Byl, jo, takže...
7: A podával jsi mu ruku?
8: Ne, ale to bylo po telefonu. To bylo po telefonu, takže... Ale jsme domluvení, že uděláme spolu rozhovor, takže samozřejmě, že asi někde se potkáme.
7: A řekne...
6: No ne, ale tak, když třeba takhle... Když Joachim Löw střídal Patrika Ješka, chtěl, tak asi dobře.
8: Tak no a jelikož já tu, jak Pavel se zmínil, tak já jsem byl, nebo moje přednost byla, když to řeknu, jeden na jednoho, ale v kondici, tak jsem byl špatný, takže většinou jsem střídal. Jo. Takže těch 70. minut jsem sel.
7: Pojď placáče.
8: Takže těch pásnutí tam bylo několik. No.
6: Tak to je samozřejmě. Já jsem četl, že i vlastně začátek vaší spolupráce byl výjimečný, protože se to týkalo nějak i vaší manželky Ivety.
8: Ano.
6: Když začínal Jogi Löw, tak vy jste nějak nemohl hrát z určitých důvodů.
8: A to vlastně moje manželka tak byla podruhý těhotná a to byl nedělní zápas. Jsme hráli proti Sturm Graz a tam to vysílali vlastně od půl čtvrtý ORF Live. A tak já jsem ráno stál a manželka mi říká, hele,
7: je to tady.
8: Nepočítej s tím, že dneska si zahraješ. Jo? A jako musím, tak uvidíme. A bylo tomu tak, já se šel rozcvičit. A potom jsem se kouknul na telefon a viděl jsem tam asi, já nevím, 23 zmeškaných hovorů od manželky, tak jsem říkal, no tak to je jasné. Tak jsem vzal ten telefon a Jogi mě viděl. A prý Patrik takhle teďka před zápasem a já mu ukazuju, trenére, manželka je těhotná, asi byl, jo, tak je, tak on to změnil tu sestavu a já jsem teda jel do nemocnice a musím říct, že to byl rychloporod, protože a ty, když to řeknu, ty doktoři, tak to byli fanoušci fotbalu.
7: To viděli, že musí pospíchat.
8: No, ale poslouchej, oni fakt to viděli, že koukali vlastně na televizi a najednou viděli mě. Říkali, když jsi byl v televizi před chvilkou, to jo, já se vymykám časoprostoru. No a místo, aby se starali o tu manželku, tak si se ho povídal po fotbale a ona mě takhle zatáhla a říkala, já už vážně musím. No a když to řeknu asi v 25. nebo ve 30. minutě prvního poločasu, tak byla Vanessa, druhorozená dcera na světě. Jo. A zrovna ten stav byl bezgolovej a oni mi ještě říkali, tak jeďte, druhý poločas, jako stihnete, jo, takže, a já bych to i stihnul. No, ale tak samozřejmě, že vlastně
6: to je to blbý, no.
8: No, ale musím říct, že Joachim tak se zachoval fantasticky, protože říká, hele, jeď, samozřejmě jsou důležitější věci než fotbal, takže a i když jsem si mluvil, tak jsme na to zaspomínali.
6: A když jste se pak osobně potkali, tak jste si potřásli pravicí,
7: nebo? A to je škoda, že jsi se k tomu neodhodlal, k té druhé půli, čoče, to by byl majstršek, to by podle mě nikdo jako nezvlád ještě tak.
6: Tak já myslím, že ale dodnes máte v relativně harmonický vztah asi doma, ne? Určitě, možná by to nebylo tak.
8: Určitě, protože my jsme s manželkou, no přesně tak, já doufám, že to poslouchá. Ano, my jsme spolu 28 let a funguje nám to nádherně.
6: No, tak možná i to, že třeba tehdy ten zápas Patrik Ježek zmeškal.
7: Jak dopadl ten zápas?
8: Bez gólu.
7: Dobré budí,
8: přesně tak. No a samozřejmě já se potom vrátil, no a něco v kabině jsme popili, i když chtěli jsme zvítězit, ale i tak byl důvod a velký důvod k radosti.
6: Než půjdeme i nám, tak přece jenom, ale ten konec Tyrolu Innsbruck, je to, já nevím, si vůbec Pavel tohle zažil, že by ti zkrachoval klub vlastně. Protože možná nějaké náznaky jsou třeba u nějakého angažmá, že to je méně zaplacené, ale pak, že to skončí.
8: Ale že ti skočím do řeči, jako dokážeš si představit, že teďka nevím, že Slavia nebo Plzeň by udělal titul a do další sezony vůbec by nenastoupila.
7: U těch velkých klubů je to vlastně nemyslitelný, že jo, ale prostě se to stávalo, no, tak byly různý majetkový struktury v těch klubech, kde jako cítíš to, když ti přestanou chodit výplaty. Jo? V Plzni vlastně těsně, než tam pak přišel pan Paclík a Áda do toho jako vlastně vlítnul prvně, tak vlastně nám nechodily výplaty. Jo? A je to nepříjemný, když ty mladí kluci prostě mají hypotéku na auto, hypotéku na byt a teď ti prostě dvakrát, třikrát nepřijde výplata, tak je to nepříjemnost a samozřejmě vidí, že tam asi něco nefunguje, takže v tu dobu, když je to takhle velký klub, no tak těch hráčů je tam samozřejmě víc a berou ještě víc než těch takových jako menších. Je to blbý a těžko se s tím něco dá dělat z pohledu hráče. Jako.
6: A Patrik Ježek měl ještě mladou rodinu vlastně.
8: No takhle a já to musím říct, že my jsme půl roku hráli zadarmo, bez peněz. Jo? A samozřejmě ty to znáš taky, když to vedení přijde, nemusíte se strachovat, všechno máme pod kontrolou, to je prostě dočasný výpadek. No, ale
7: ne,
8: no přesně tak, no, halo, jo. Ale jako situace to byla nepříjemná a potom ještě ono, když to řeknu, to bylo o to víc nepříjemnější, že de facto my jsme po roku hráli bez peněz a ty peníze, co si nedostal, tak si musel zdanit. Takže to bylo, na to jsme koukali a to jsem říkal, to není možný, že prostě v Rakousku v takovémhle to, no a oni teda později se to ukázalo, že ten klub, tři ty funkcionáři, ať to byl prezident, manažer, tak vytunelovali a udělali tam škodu asi přes 30 milionů eur.
6: Jo, oni tak jako vykázali, že jste dostali peníze, ale jste nedostali.
8: Přesně tak, takže to měli takhle postavený, nastavený a ten finančák, co po nás šel, tak jediný střícný gesto, co udělal, tak říkal, my to víme, ale bohužel my to musíme od vás kasírovat a odpustili nám 40%. Ale jako je to něco neskutečného, peníze, který nedostaneš tak za níž. Takže
6: To tak jsem... to je fakt paradoxní konec angažmá, ve kterém měsíc předtím stavíš titul, ale...
11: Šílenost.
6: Kam se dostal Patrik Ježek potom, angažmá to probereme, ale teď se přece jenom posuneme ještě trošku v té kariéře k jejímu začátku blíž.
12: Host desítky Pavla Horváta.
6: Západočech, těle mi duší. Teď zvuk nebude, to jsem puštěl jenom Žínko Patriku, ale Plzeň, jakože rodák, všechno takhle spojené s Plzní od malička?
7: Všechno takhle.
8: 100%, jo. A Pavel jako zmínil, co patu to je a takovýhle to.
6: Takže ale tento, nezatahujete, tento ne, umí... Ačko?
8: Co?
6: Znejste Plzeňek.
8: Ne. A jak jsem možná 15 let byl pryč, takže, ale samozřejmě, že vždycky jsem se tam rád vracel, když jsme byli v Rakousku, tak naštěstí to nebylo nějak daleko, ale jak říkám, já jsem tady začínal v Liticích, ale potom už jako do té základny, tak jsem šel do Viktorky, tenkrát to ještě byla Škodovka, no a de facto až přes ten přežáky dorost, tak jsem se dostal do mužů, takže z Plzní jsem byl vždycky zpět a teďka prostě je sledu furt.
6: No, já jsem tady jednou si nemohl vzpomenout na jméno toho legendárního Zdeňka Michálka, který tehdy pětkrát vytáhl Viktorku do první ligy. Proč pětkrát, tak to souvisí s tím, co jste už naznačil v úvodu desítky Pavla Horváta, že přece jenom tam to byl takový jako jo klub.
7: No, tak ty kluby mají různý vývoj, no, tak Plzeň si tímhletím prošla, to asi každý ví. Teďka...
6: Tak vzpomněte si 10 let zpátky na Hradec, že jo? Třeba, no, jasně, taky vracel to.
7: A zase s tím souvisí ten stadion, třeba v Plzni prostě ten stadion byl šílený, jako prostě atletická dráha.
8: Ještě, no,
7: jasně,
8: když,
7: jasně, já si pamatuju, že jsem si vždycky pamatuju, že jsem byl kapitán, šli jsme s těma dětma z toho přes šel
8: jsi byl unavený z toho tunelu,
7: byl utáhnu jak kotě, člověče, to byl ty schody, nejdřív ty schody.
8: No, právě.
7: A pak říkám, tyjo, to není možné ještě. Teď byla dráha na rozběh do písku, pak byl kousek a pak bylo těch 8 dráh a přišel si na hřiště a já vím, že jsme to zkoušeli, že vlastně teďka, když stojíš na hřišti skoro na kruhu, jako po dílce, tak vlastně tam teprve začínalo hřiště v té době, takže to byla hrozná dálka na tu hlavní tribunu a jsme si říkali, že musel mít dalekohled normálně z té dálky, jako z té hlavní tribuny, která fakt byla si to rovný 40 metrů od toho hřiště. No.
6: Ale na druhou stranu tam Patrik Ježek zažil nejdelší období v 90. letech, kdy se hrála nepřetržitě první liga, až vlastně si rok poté nebo dva roky poté, co jste odešel do Rakouska, tak spadli. Ale hráli tam pravidelně tehdy. Jo.
8: Já jsem měl to štěstí, protože tady už to taky bylo zmíněno, že vlastně to byl takový jojo klub. Jo. Takže to fakt bylo... Já nevím, třeba 2-3 sezony v první lize, potom se spadlo a jako kdyby mi v těch devadesátkách někdo řekl, že jednou, že se tady bude hrát Liga mistrů, tak bychom ho poslali kam? Do Dobřan, viď?
7: Do
8: Bláznice, no. Ale musím říct, že vlastně to si nastartoval ty, byl tam Pavel Rová jako trenér a právě Kolář a Petržela, jo, takže vlastně tohleto vlastně vaším příchodem vznikla ta zlatá éra, protože do té doby to fakt bylo jak na houpačce.
7: Ale byla někdy nějaká nabídka, že by si se jako vrátil?
8: Byla, když zkrachoval ten Innsbruck, ale to, jak znovu říkám, to bylo vlastně v roce 2002, a tak to mi umožnilo jakoby Plzeň trénovat s nima. A zrovna tam, kdo tam byl? Asi pan Michálek, trenér nebo teďka...
6: No, protože oni byli ve druhé lize pak zase nějak.
8: No
6: tam
8: a oni
6: nějak.
8: Právě, a jako, abych byl upřímný, tak jako zpátky se mi nechtělo, protože víš, jak vždycky dopadnou ty fotbalisti, no, co to. Takže jsem jako s nima trénoval.
7: Ale tak hlavně už jsi měl jméno, asi ne.
8: No, ale jo, tak hele, když to řeknu, tak já byl tenkrát jako v tom nejlepší, mě bylo ani 26 let, ale jako do Plzně vracet jsem se nechtěl, to řeknu.
6: To mimochodem Luboš Kalouda tehdy taky, když jsme se divili, že šel jako Brňák z CSK na hostování do Sparty, tak říkal, no mě nabízeli buď Spartu nebo Brno a tehdy Brno snad bylo už jako na chvostu ligy, taky nešel do Brna, šel do Sparty a my se k tomu dostaneme, že se tam taky pak skončil, ale přece ještě pokračuje.
8: No a právě, že jako když to řeknu, jak jsem s nima trénoval, tak jako hele, tento podepíš. No a potom nepodepsal jsem a v tisku tak vyšel, že jsem odmítnul nejlukrativnější smlouvu v dějinách Plzně, přitom nebyla to pravda, jo, ale jako lidi, co si to přečetli, tak když jsem některý potom podpotkal, říkal, ty jsi zmlsaný a ty jsi hamižný a takovýhle věci, jo, takže, ale jak říkám, vůbec to neštimovalo, hezky česky.
6: Patrik Ježek, Patrik Horváth, jsem tam zapojil tvého syna.
7: Páťa mi říkal na schodech, že jsem vybral mladýmu hezký jméno.
8: Jo, tak což musím souhlasit, a tak asi tam jsou nějaký sympatie, to, víš, proto jsem dneska tady.
6: Tak se omlouvám za chybu Pavlovi, každopádně jsem chtěl říct, že vy dva jste vlastně byli v 21. společně u jednoho z těch zápasů, které se Patrik Ježek taky odkroutil, v Branau v Rakousku. Vzpomenete si na to, 28. května dali jste Rakušákům 5 gólů a v tom utkání jste skórovali oba dokonce.
7: Fakt?
6: Při výhře 5-0. A první gól dal Aleš Pikl. Skoroval, myslím, z penalty Roman Skouhravý taky. To jsem, to na Fotbal.cz v historických tabulkách a statistikách nemají.
7: A Skouhry dal gol, jo?
6: Z penalty. A ještě
7: Roman
6: Standa Vlček.
7: Jo.
6: No.
7: Roman Skouhravý to bylo penaltu, jo.
8: Ten nemohl dát gol, ne.
6: No, tam jste psali, ne? Tak, jo, jako nějaký...
7: psáno,
6: tak v 21. Tomáš Skouhravý v 96. už asi ne.
7: To musel je Roman.
8: No. Roman, no, jistě, no.
7: Tak jestli to je psáno, to das stimmt.
8: Jo, no. To hodíš. No. Ne, ale já si to pamatuju, protože
6: pod
8: vlastně,
6: Ivanem Kopackým to bylo.
8: Pamatuju si to, protože vlastně já jsem v 98. v lednu tak šel do Innsbrucku. No a taky, že říkám, co mi Rakušaní, jo, že jo. Se tě dáme bůra, jo, že si i já jsem dal gol, takže takhle jsem je tam hecoval. Protože potom jsem potkal některý, jako proti kterým jsem hrál, tak to byli mý spoluhráči.
6: Daniel Zítka tehdy chytal, koukám tady na to statisticky.
7: Já jsem hrál, jo.
6: Ty jsi hrál, no, 32. minuta gól a celý zápas jsi hrál.
8: Tak to bude ono, tak to souhlasí.
6: No.
7: Tak to jo.
6: Tak to sedí a Patrik Ježek dal góla v 88. Co by střídající borec teda.
8: No právě, to jsem chtěl říct, že v 88. kdyby hrál od začátku, tak už tam nejsem.
7: Jo.
8: Do 70.
6: Ale jak jste říkal, a vlastně i co se týče těch zahraničních zkušeností, zase ta reprezentační úroveň Ačko, jako v tu dobu asi, kdy jste byl v nejlepších letech, byla obsazená. Teda.
8: Takhle musím říct, my jsme měli manšaft jako slušnej, velmi dobrý. A já jsem jakoby třeba byl v té širší nominaci.
6: Jste byli třeba v kontaktu, jo, s panem Bricknerem?
8: Ale nikdy jsem jakoby nedostal pozvánku a potom, já jsem věděl, proč jsem ji jakoby potom nedostal, protože já jsem si tenkrát dovolil dát výpověď panu Paskovi. No a ten mi potom řekl, říká, hele, tak víš co, tak tímhletím si zavřel cestu do reprezentace. Teďka už to můžu říct, protože přece jenom mě je 50 let a tohle to byla, a pozor, a on mi chtěl třeba, jako když to řeknu, i to angažmá, který jsem měl v Rakousku, tak potom v uvozovkách, jak byl ješitnej, že jsem mu tu výpověď dal, tak mi to právě se snažil i v tom Red Bullu pokazit, ale naštěstí ne, protože tam jsem měl jméno v Rakousku, ale potom ten trenér tak mi říkal, hele, já tě neznat, tak normálně bych tě nevzal.
7: Tak já ten asi taky přidám. Já jsem to slyšel, když jsem měl nabídku já z ciziny, když jsem byl ve Slávii, tak taky se o mě dozvěděli jako nějaký věci, které nebyly pravda a taky mě málem nevzali.
8: No ne, ale ono...
7: Z tohohle zdroje.
8: Ono potom, no, přesně tak, ale ono potom, když tě jakoby takhle podojí, tak můžeš dělat, co chceš, ale... A já... Ty to víš sám, rychlej jsem byl, bez kondice teda do té 60. ale do 70. No. Ale kdyby jako řekl cokoliv, ale mě bylo 26 let a ten je za Zenitem a toho neberte, takže i takoví jsou lidé.
6: Dobře, ne, tak protože...
7: To je silný, jako já tohle slyším prvně, jo, já to vím, že mně se to stalo, že jsem se to doslech. A tohle je teda hrozný, jako musím říct, že tohle mě to vadí. Tyjo. Teď s odstupem času mi to vadí, i když už to asi nerozhodne o ničem, ale je to hrozný.
6: Ne, tak protože občas se mluvilo v takovém jako kontextu úplně nepříjemném pro repre, že tam prostě agenti mají slovo. A člověk se tomu zdráhal, věří vždycky?
8: A to bylo je a bude.
7: No, tak já jenom k tomu my jsme fakt měli silný nároďák jako kráva, já v mojí pozici, že jo, asi jsem nebyl lepší než Pavel Nedvěd, asi jsem nebyl lepší než Páťa Berger, asi jsem nebyl lepší než Radek Babel, takže já jsem byl rád, že jsem na ty srazy vůbec jezdil, teď bez ohledu na manažery, s respektem k těmhle těm super hráčům, takže to, ale tohle je teda žrádlo.
8: Je to šilný a třeba, já nevím, v Salzburku, tak jsem se bavil s Vráťou Lokvencem a ten taky. Přitom ten s ním neměl vůbec nic, nikdy společného. Ale jenom, potom taky jsme se dozvěděli, že když ten přestup nešel přes něj, tak byl naštvaný. Jo, takže to je jenom tak. Ale všechno zlý k něčemu dobrý, protože i díky tomu, jak mě vykousal potom ze Sparty, tak já se dostal do Rakouska zpátky přes Pašink do Salzburku, no a tam jsem právě potkal ty největší, jako když to řeknu, ikony.
7: No a já jsem vlastně odcházel ze Sparty, když přišel Páťa Berger do Sparty, tak já jsem byl odejtej do Plzně, takže děkuju.
8: Taky, že jo, přesně tak, no.
6: A Patrika Bergera zastupoval kdo teda? Dobře. No, to jsou věci.
7: To, jak to říkáš, to jméno nesmíš vyslovit.
6: Jako myslíš, tak
8: zase to byla
7: Pláno
8: Paska.
7: To bylo v tom, ne, Harry Potter, ne.
6: Takže kolem Ořechovky teď Patrik Ježek moc nejezdí úplně rád. A nebo jako ve stylu Pavla Řeháka kolem Letné.
8: To už je pryč, jo. Ale
7: když takhle to Páťa říká, tak mně se to vlastně jako vrací.
8: Jenom jako, když to řeknu, já to třeba říkám i pro lidi, když to řeknu teďka, jak jsem říkal, teďka už se nezmění nic, ale prostě před těma, já nevím, 25 lety, tak prostě takhle to probíhalo, no.
6: Dobře. No jo, tak se dostaneme ještě k tomu angažmá, které taky nějakým způsobem skončilo z nějakých důvodů.
12: Host desítky Pavla Horváta.
6: A mě to vlastně ty důvody, možná teď Patrik Ježek už trošku napověděl. No je o Spartu, kde jste nastupoval ještě v době, kdy tam dělal ředitele takový Miroslav Pelta. Bylo to vlastně na jaře, ne, na podzim 2003, to bylo poté odmlce vlastně Karlsruher a pak tedy příchod do Sparty. Teď nedávno, vlastně bylo to o víkendu, jenom kdy nás posluchači poslouchají třeba ze záznamu, ale prostě v tom čtvrtém ligovém kole hrála Sparta proti Teplicím a vy dva jste se proti sobě postavili 26. července 2003 na Stínadlech při debitu Patrika Ježka za Spartu. To nevím, jestli si vzpomenete, jak to dopadlo tehdy. Patrik Ježek hrál 4 minutky.
8: To bylo.
6: No ale Pavel, pamatuješ si, jak tvůj zásah do toho zápasu? 1-1 to bylo. No. Pavel dal góla.
7: No, tak jo.
6: Igor Gluščevič.
7: Jo, tak to bylo.
6: Ale pak jste se proti sobě, to je docela zajímavé, že i při Patrikově derniéře za Spartu v lize, to bylo proti Teplicím zase na Letné a zase hráli proti sobě. A tentokrát Sparta vyhrála 3-0. No. Tak to je nějaká spojitost. Vlastně
7: nevím.
6: Ty jsi hrál, Patrik hrál 3 minuty.
8: Vlastně 3 minutky to. A já jsem podle mě začal hrát od toho druhého kola, jestli to tam je. A vůbec to nebylo špatné. Já během těch, já nevím, 7 utkání, co jsem tam byl, tak vím, že jako to byly 2 góly a nesli 4 asistence, jednou muž kola a takhle to. No a potom přišel ke mně pan Kotrba a řekl mi, hele, dáš se mi nějaký unavený, dáš si pauzu. Přitom takhle jsem jí a to bylo právě před Slaví, ale já jsem si tu pauzu dal až do prosince a potom ty jsi tu zmínil, že vlastně pan Pelta za mnou přišel a prý, hele Patriku, jestli něco máš, a ten mi to řekl na rovinu, ale Paska s Košťálem tady po tobě jdou, takže jako nepřeji si, aby si tu byl. A jak jsem řekl, teďka zpětně, pánové, já vám děkuji po těch 25 letech, protože jak už jsem tady řekl, dostal jsem se zpátky do Rakouska, no a pokračoval jsem tam.
6: Takže pokud by dneska někdo koukal do statistik šance ligy a viděl a říkal si, to je divné, že ten Patrik Ježek tady do konce září má vlastně většinu základních sestav a pak najednou už pouze 3 starty jako střídající hráč na pár minut,
8: tak to
6: nebylo výkonností. Je to takhle prostě vlastně do konce září základ a pak 3 zápasy, co by střídající borec. Ale i tak byl Patrik Ježek u momentu, který tady občas připomeneme, protože pro i český fotbal si myslím, že to je zajímavý moment a takový hodně euforický, jak můžete si prosím vzít sluchátka, pustíme si tu akci, do které jste se vlastně taky zapojil.
11: Ještě v té útočné akci pokračoval Zelenka, přihrával Ježkovi na levou stranu a ten už by mířil do pokutového území do 100% gólové šance, o kterou teď Spartany připravil rozhodčí Cortés Batista. Tak to z toho tedy bude volný přímý kop, který bude zahrávat Karel Poborský. Centrovaný míč tam si naskakuje. Kincel dává gól, který v tuto chvíli posouvá Spartu do 8. finále Ligy mistrů.
6: Tak vlastně říkal jste, že jste toho za stolí neodehrál, ale takovéhle momenty se asi nezapomínají.
8: No a to právě taky, tam jsem šel jako střídající hráč, potřeboval si oživit ta ofenziva a tam taky, jak jsem byl čerstvý, tak mojí rychlostí, tak jsem se dostal před toho hráče, ale mě sfauloval. Jo, takže chtěl jsem to nějak ustát, ale prostě poručil jsem se, no a právě z tyhle standardky, jak tam zazělo, tak Mára vystřelí a dává gól. No a to jsme postoupili, ale to už potom vlastně...
7: Odešel.
8: To už jsem odešel, přesně tak, no, takže už jsem tam nebyl.
6: No, ale tak...
7: Ještě, jak to vnímáš, jako mně se tohle vlastně jako nikdy nestalo, že nastupuješ pravidelně, hraješ dobře, a co si řekl tomu trenérovi, když ti tohle řekl, že se jako odpočíval?
6: Takhle vě, trenér Kotrba tady byl a do dneška působí jako člověk, který si do toho za stolik jako mluvit úplně nenechá, tak to muselo být asi nějak hodně zhora.
8: Tak když to bylo od šéfa, tak asi možná, ale tím jako nechci se nikoho dotknout, jo, ale je to šílený, jako když to řeknu, když já nevím, to bylo možná 7. kolo, 8. kolo A jako unavený jsem se necítil, to v žádném případě ne, ale nejhorší na tom bylo to, že de facto já jsem nechodil ani potom na lavičku. Jo, že prostě mě odpálkovali na tribunu, anebo když to řeknu, když byly víkendy, jediný teda, co na tom bylo pozitivní, že jsem byl doma s rodinou. Jo, ale samozřejmě, že v tomhle věku chceš hrát a jako když to řeknu za bečko, jsem nechodil, ale jako tohleto...
6: Já teda, to je věc, na kterou si vzpomínám, jako protože mi bylo asi 12. době, ale FIFA 2003 na herních konzolích, na počítači prostě a tehdy tam, já nevím, Sparta byla jediný český klub, který tam byl a Patrik Ježek tam je prostě v tomhle vydání 2003 a protože váš jako to alter ego, ten avatar měl strašnou rychlost, tak já jsem vás vždycky měl jako v základní sestavě. Patrika Ježka si jako já ze Spartou osobně hodně spojuju, i když tam byly tyhle věci a ve vašem životopise to pro vás není úplně moc významné angažmá, tak to jsou paradoxy.
8: Jo, vůbec, ale já teda musím říct, že já jsem to vlastně nikdy neříkal, tohleto. Jo, že vždycky jsem si to nechával pro sebe a tak jsem říkal, že potom, když se mě na to někdo zeptá, nebo to tak prostě já nemám po těch letech problém o tom pomluvit. Jako promluvit.
7: To samozřejmě jsi hodnej za tu upřímnost, ale já si myslím, že těch hráčů teda pravděpodobně víc, teď jsme tady dva fotbalisti a dva jsme to zažili. No.
8: Určitě a já právě, když to řeknu takhle, mezi klukama, tak... bavíme se o tom, jo, že vlastně, ale takhle, když to řeknu, já nevím, do rádia, do novy nebo do televize, nikdy jsem to neřekl, takže tohle je fakt premiéra, ale právě když se bavíme s těma hráčema, tak ty ti řeknou, ale já měl to samý a pozor, a to jsou jako daleko, když to řeknu, já nevím, lepší, známější hráči, co třeba, já nevím, ať už se to týkali Sparty, tak prostě ten pán, tenhle ten, tak je tam taky odsaď vykousal.
6: A, jako ono se často mluví, že jsou trenéři spojení s agenty. Já vlastně často jsem narážel, teď budem v tom zahraničním prostoru třeba, že ten Jorge Mendes je spojený hodně třeba s Nunem Espiritem Santem, který trénoval svého času ve Wolves. Ve Wolverhamptona tam bylo asi 11 nebo 12 prostě hráčů z Pyrenejského poloostrova, protože prostě byli napojeni na tohoto agenta. Je to jako fakt obvykle, jako i v tom třeba českém jako fotbale, že se takhle napojuje?
7: Tak já si myslím, tak takhle...
6: Není to nutně špatné,
7: je to logický,
6: jo, ale...
7: Je to logický, no ale vlastně jako zjistíš pak, že vlastně ten hráč je fakt jako... Ty trénuješ naplno, hraješ dobře a stejně to nestačí k tomu, aby si přesvědčil ty lidi, že prostě oni tě nechtějí najednou a i třeba ty lidi, kteří by mohli říct, ale ne, tyve, on prostě hraje dobře, já ho tady chci, tak prostě to neudělají, no. Jo, že radši před touhletou mašinerií jako sklopí hlavu a řeknou tyhle, hele, tak ať mám klid, možná asi nějaký peníze, nevím, jo, tak prostě, ať on tady není, ať je tady někdo jiný.
6: Ne, ale pro mě vlastně je cené to ne, že bychom tady byli nějaký jako senzační bulvární, ale aby si i posluchači mohli uvědomit, že fakt ta fotbalová kariéra je formovaná různými okolnostmi a to, že nějaký fotbalista se někde neprosadí, nemusí být nutně jeho chyba.
7: Ne, no tak pro

0: Abych to pochopil dobře, vy jste teda ukončil tehdy nějakou dobu kariéry spolupráci s panem Paskou a pak jste měl už jako zahraniční agenta, který vás směřoval třeba do toho Rakouska.
1: No, já řeknu i ten důvod, protože tenkrát to byl rok 2000, tak jsem byl v Innsbrucku a vyhledal asi mě Austria Vídeň a tam byl miliardář Frank Stronach se jmenoval a ten mě chtěl. No a Innsbruck, jak už jsem tady řekl na začátku, tak prostě ty finanční problémy měl. No a tenkrát já jsem tam vlastně nechtěl jít, protože my jsme byli první, Austria byla třetí, čtvrtá, tak jsem si řekl požadavky, ale úplně nesmyslný. Jo, že prostě, no a pan Paska mi řekl, ale jsi se zbláznil, to nemůžeš dostat. A říkal, no, teď já vím, já tam ani nechci jít. Jo. Takže to bylo v zimě, byl klid a najednou 28. ledna si pamatuju, že mi volala právě Austrie, tak hele, my ti ty podmínky splníme. A mě takhle spadla brada, protože jsem si říkal, aha, teďka už vlastně z toho nejde vycouvat, tak to volám manažerovi, no a on tam nepřijel vůbec, jo, že hele, pošlu ti tam nějakýho Poláka, kterýho, ale to je můj kamarád, tak samozřejmě jsem vystoupil z toho letadla a on mě tam přivítal, jak se rozevřeli ty dveře, mu spadla paruka, tak jsem říkal, to nemůže být, on říká, jo, je to on. Takže...
2: Bylo to čepice?
1: Ne, byla to skutečně paruka, protože on si ji tam takhle rovnal, tak samozřejmě, že já se smát. No a potom vlastně jsme přijeli na Austrii a oni tam vytáhli z té tašky smlouvu a tam byly úplně jiný čísla. A já, jak jsem byl takový ještě, když to řeknu mladý a drzej, tak jsem říkal, tak pánové, tak tohle to ne. Na tomhle jsme se nedomluvili, zvedl jsem se, odcházel jsem a oni říkali, ne, počkej, Patrik, my jsme se spletli, tak vytáhli to správně, to ne. Tak jsem říkal, no a potom, když se to celý uzavřelo, tak jsem říkal, tak na co já vlastně mám manažera, který nepřijde a tenkrát, já to mám v tom, že tenkrát ten přestup byl za 46 milionů šilinků. To máš krát 2,5, takže jako v roce 2000...
2: Asi, darda,
1: přesně tak, no. Tak jsem si říkal, ale já ho nepotřebuju, no. Tak jsem teda poslal výpověď a teda ten jeden zahraniční manažer si mě vzal, on to byl teda shodou okolností, bohužel podvodník, protože to byl rovnou i ten manažer Innsbrucku, který to potom vytuneloval, takže já šel z Báta dolů, že. No, ale chci tím říct, že prostě, no a potom mi bylo vzkázáno tak, a teďka si zavřel dveře do reprezentace. A potom, jak když jsem byl bez angažmá, tak normálně jsem měl jít třeba i na testy do Německa, do německé Bundesligy a on si fakt dal tu práci, že když mu zavolali, tak nebrat. A jak jsem říkal, i v Rakousku to chtěl takhle udělat, takže jako... Bohužel tohleto výpovědí, já se v uvozovkách, nechci říkat, že jsem si podepsal nějaký ortel toho, ale říkám, potom jsem byl spokojený a vlastně dneska mu můžu poděkovat.
0: Ale nakonec jsem přestup do té Austrie padnul, ne?
1: Teda. Ne, já jsem tam šel, ale potom jsem se vrátil zpátky.
0: Jo, už to chápu, protože tam vlastně na Transfermarktu byla tahle jedna epizoda, ale to jste se pak hned vracel zase do Tyrolu, tak už tomu rozumím, dobře. Tak děkujem za osvětlení i za tu otevřenost, protože to přece jenom posluchači můžou trošku si udělat obrázek, jak to v tom českém fotbale bohužel někdy funguje, anebo spíš v tomhle případě
2: fungovalo. Nebo doufejme, fungovalo.
0: Fungovalo, doufejme. Host desítky Pavla Horváta. Protože jsou věci, které platí třeba dlouhá léta, ale pak někdo překoná nebo to změní. Můžeme si pustit tady jednu zvukovou ukázku, bude to spíš pro němčináře, ale myslím, že Patrik Ježek hned brzy pochopí, kam směřujeme.
3: So, wir sind drin in der Partie Blau-Weiß in Blau und Weiß von rechts nach links. Und was ist das für ein Auftakt in diese Partie? Das ist ja unglaublich, das waren 6 Sekunden. Radkov läuft Nicolas Schmid an und es steht 1:0 für die Salzburger.
0: Pavle, du schießt ganz viel.
2: No, já jsem rozuměl asi zdas, samozřejmě. Na začátku říkal barvy dresů, ne?
0: Vy jste takhle ten Linec.
1: No, to byl Linec, jo, Blau-Weiß, no.
0: BV Linec, jak se to píše, no,
2: asi tím. Nějaký rychlej gól teda.
0: No, výborně. No a Patrik Ježek to může doplnit.
1: Jo, tak já tam mám gól, který trval 10 sekund.
0: Aha. Tak 11. července 2007.
2: Rychlejší, jako jo.
0: Patrik Ježek držel téměř 20 let nejrychlejší gól.
1: Ale a to bylo vlastně za Trapatonyho, no ale tohle to se stalo kdy? Teďka,
0: v únoru 2024.
1: No a právě, když to řeknu, já teďka říkám, že mám stále nejrychlejší gól, ale musím tam udělat ten přívlastek regulérní. Protože
2: to neměl, platit, ne?
1: neměl, protože víš proč, oni vlastně Linz tak rozehrával a u něj bylo známý, že rozehrává

0: na golmana.
1: Jo.
0: No jo, ale předtím už ten hráč Salzburku vybíjal a už byl skoro, já nevím, 2 metry. VAR to viděl,
1: a nic.
0: Ale prý jsou situaci, do kterých...
2: No, on do toho nemůže stoupit.
0: Nemůže zasáhnout. A takže ví, že tam bylo porušení pravidel. No. A mě se na to ptali, ne, co tomu říkám, Mika, jo, tak to, co zde... Že prostě ano, jako ten gól neměl platit, oni to potom i psali, no, takže...
1: Takže se ho počítáš.
0: No, takže regulérní, takže je to, no, protože já jsem říkal, pánové, to jako kdybyste chtěli, já nevím, po sprinterovi, který ulé start, a vy byste mu to počítali jako rekord, no.
2: Kdyby ten hráč, který dal ten gól, Petar Radkov ze Salzburku, někoho sundal u toho, když tam běžel, tak by to neplatilo, protože VAR může stoupit do toho faulu před gólem.
0: No.
2: Ale do toho, jako jestli přeběhne lineu dřív, tak...
0: No, a to prej ne, ale víš jak, no. A on jak ten golman to odkopával, jo, tak ho nastřelil, dostal to, já nevím, dozad někam, jasně, takže jako to, no.
1: Ještě podle mě byla trošku ruka.
0: No, určitě, takže.
2: Mimochodem, když jste tady zmiňoval Patriku Vratislava Lokvence, tak on by měl držet snad nejrychlejší gol České ligy Hradec Liberec 94 za 10,5 sekundy, takže to jste byl tehdy v tom roce 27 rychlejší a byl jste rychlejší i než Hakan Çikir, to si možná vzpomene, Pavel, že jste to řešili nedávno, zápas o bronz na mistrovství světa 2002, jak...
1: To nahrál ten Korec.
2: No ten teď ještě nedávný trenér jeho korejské reprezentace ztratil ten balon a tehdy dával, no to si to tam dali velmi, velmi rychle. Nicméně, zmínil to sám Patrik Ježek, za koho to bylo tady, tak si ho pustíme tady toho slavného trenéra na jedné hodně rozlobené tiskovce, když trénoval jiný klub.
3: Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, was passieren im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Hat gespielt Mehmet, hat gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni.
2: Tak Giovanni Trapattoni, tohle bylo 9 let předtím, než jste se setkali v Salzburku.
1: To nebude Severan, vej, Trapattoni.
2: On dokonce, když nastupoval, to bylo předposlední angažmá, on pak šel ještě do Irska, asi 5 let tam byl, a tehdy zvládnul tu svou inaugurační tiskovku ve třech jazycích, že tam měl angličtinu, italštinu a němčinu dohromady. No. Ale to je nádhera tady slyšet tu němčinu s tohle podání.
0: On byl fantastický, k nám přišel a to už byl vyklidněný, ale měl tam něco podobného a kdo by se chtěl kouknout, tak je to i na YouTube, ale je to zaměřený vůči novinářům. A jeho naštvalo to, že my jsme tenkrát vedli ligu asi, já nevím, o 13 nebo o 14 bodů. A
1: takže pohoda.
0: Pohoda, přesně tak. A oni mu vytýkali přesto, že nemáme žádný jakoby systém. A on normálně se, když to řeknu něco podobného, jako jsme slyšeli teď, tak on na ty novináře vyjel. Prej, ty mi nemůžeš říkat, co jako mám já trénovat, ty tomu vůbec nerozumíš a já vám něco řeknu. Ten, kdo tomu nerozumí, tak o tom mluví a kdo tomu vůbec nerozumí, tak o tom jenom píše a to jste vy. Jo, že vlastně, takže takhle tam setřel. Ale ta tiskovka, ono potom tam bylo i zmíněný Alexander Cikler. Kdybychom se to pustili dáno a Alexander tak seděl vedle mě v kabině, tak jsem se ho na to ptal, ne? Říkal, tak...
2: On ho zažil v Bayernu tehdy.
0: Bayernu, přesně tak, no. A on byl u toho a vlastně, protože my jsme hráli jako Dreispitzen, jako se třema útočníkama, že hráli ofenzivně, oni mu tam vyčítali, že hráli defenzivně, to ne. A já takhle na cika říkám, hele, jaký to pro tebe bylo, že vlastně, mohlo to je rok co rok, tak to vysílají snad na Silvestra, jo, že vlastně takhle to. Říkám, hele, mě jako se to nedotklo, já jsem v tom vyšel pozitivně, protože mě tam jako chválil, vlastně. že jsem hrál to, jo. Ale samozřejmě, že to mě taky potom na talíři furt, no. Ale výborný je, že de facto ten Trapattoni, když byl v tom Salzburku, tak on tam měl překladatele, který ho teda moc nevyužíval, protože chtěl mluvit německy, jo. A já jsem se ho ptal, toho Alexandra, říká, hele, on takhle, když mluvil i v Bayernu, říká, ne, tam to měl překladatelé, všechno, ale tady, a on třeba, když to chtěl vysvětlovat těm obráncům, že třeba, hele, vy se tam s ním šmrdláte, prostě dej to, posuň to a nakopni to dopředu, no, tak v jeho podobě ta němčina dělá, badabí, badabí, badabum. Jo, vlastně, ale všichni jsme rozuměli, jasně, no. udělal titul. Jako
1: fotbalová
0: já,
1: řeč, no.
0: Přesně tak, no. Takže jako fotbal, to je v uvozovkách sport, který jako všichni rozumíme.
1: Ale tady ta, jak jsi to říkal, teda ta tiskovka, co řekl těm píšícím novinářům, tak to už je jako lingvistika, to už je jako složitá fráze, podle mě, ne?
0: No a dal to úplně jako, v pohodě. Ne,
1: podle mě si potom... to připravoval.
0: Možný, jo. Protože...
2: Abychom to posluchačům pochopitelně ještě předložili, co to bylo za osobnost, tak on možná je nejúspěšnějším Italem, co by trenérem všech dob, hráčskou kariéru spojil s AC Milan, jako trenér má 10 ligových titulů ve 4 zemích, vyhrál s Juventusem pohár, vítězů poháru Ligu mistrů vlastně UEFA, jo, se Salzburgem má vlastně, co by v tom předposlední angažmá zmíněný titul. Takže obrovská persona. Jenom mě zajímá, když jsme slyšeli i ukázku z té tiskovky, jestli se s ním vůbec dalo nějak jako osobně mluvit třeba ohledně toho, že třeba hráč přišel, trenére, nemůžu nastupovat častěji nebo něco takového.
0: Ne, jako on když to řekl, byl otevřený. Já musím říct, že na něj rád vzpomínám, protože to je trenér, který koukal na hráče a mluvil s těma hráčama, jo? Že třeba i s těma staršíma, a ty to ví sám, když třeba máš, já nevím, zápas středa, neděle, takže vlastně přece jenom se cítíš jako unavený, a on vždycky fakt přišel v pondělí nebo v úterý, ale jak se cítíte? Samozřejmě, že my starší jsme řekli, trenére, ještě to, říkám, OK, uděláme lehký trénink. Takže jako těm hráčům fakt jako naslouchal, jo. A mně se já proti němu nemůžu říct jako vůbec nic, naopak jako s ním byla sranda.
1: Ta energie podle mě, jak z něj tryskala vždycky, když ho viděl na té lavice, no, tak to muselo být v průběhu celého týdne.
0: No, tak
2: teď ještě otázka, ta vlastně zase podobná, souvisí mezi váma oběma, protože jste zažili vzestup toho klubu v samotném začátku, protože když Pavel Horváth byl v Plzni, tak tehdy teprve se chystalo to, že nastoupí vlastně Adolf Šádek, Pavel Horváth, že postupně přijdou.
1: Ada
2: tam už byl, Adolf Šádek, ale v případě Patrika Ješka ten klub se taky začal budovat ještě po vašem příchodu, přišel až Dieter Mateschitz, ne? Do Red Bull. Do Salzburku.
0: Teďka jsme v Salzburku a jsme v roce 2005 a on to vlastně přebíral Red Bull, tak vodka si na Salzburg, a to byl hned ten první rok a to se vlastně utvořil nový manšaft a já jsem tam byl vlastně hned od samého začátku, jsem tam právě přišel s Vráťou Lokvencem, po roce tak se k nám přidal Karel Piták, ale my jsme byli hned vlastně u toho vlastně začátku a vlastně tam byl Kurt Jara, trenér, už taky tady zmíněný, který mě trénoval v Innsbrucku a tam právě mi říkal, kdybych tě znal, nebo kdybych tě neznal, nebral bych tě, co jsem dostal za kritiku. No ale chci říct, že třeba ten Mateschitz, tak on tam měl jako pravou ruku, jako svýho poradce, tak si angažoval France Beckenbauera. Takže tam byly takovéhle legendy a musím říct, že vlastně hned od začátku tak vyhlásili útok na titul. Takže bohužel to se nám první rok nepovedlo, takže trenér se poroučel, přišel právě Trapatony, přišlo hodně nových hráčů, protože ty už se taky řekl, ty trenéři tak mají svoje oblíbence, takže přišli, udělali jsme titul, takže to byl de facto jakoby první titul za Red Bull. No ale druhý rok jsme skončili druzí, to de facto to byla nespokojenost, no a zase se poroučil, protože on tam byl Trapatony, Lothar Matthäus mu dělal asistenta, předtím tam ještě byl i Hansi Flick, který potom...
2: Jsi na vás vzpomínal teď nedávno.
0: Přesně tak, no. Takže ten vzal potom angažmá u německé reprezentace právě s Joachimem, takže my jsme tam byli od toho samého začátku, ale tam to muselo od samého začátku hned fungovat.
2: No. Ale protože to možná si člověk neuvědomí, když nastoupí ten nový majitel, teď spousta v české fotbale. Třeba to neznamená hned, že by se zvedaly platy raketově, ne? To ani asi nejde.
1: No tak ty příchozí hráči podle mě, tak já
2: aby nenastal nějaký jako nepoměr velký.
1: Já trošku použiju jako zákulisní informace, že třeba v Olomouci tohle byl průšvih, jako jo, že ty kluci, kteří tam byli, tak měli nějaký platy, teď řeknu třeba 100 000, a ty, kteří přicházeli s tím novým majitelem, no tak prostě najednou mají třeba o 50, o 100% vyšší platy než ty hráči, kteří tam jsou už podepsaný 2 roky. Třeba.
0: A tady tomu nebyl ten případ, protože z toho manšaftu tak tam zbyli asi 2. Jenom jo, takže my jsme tam všichni nově příchozí byli.
2: Jo, to mohli rovnou nastavit,
0: ano.
2: Ty peníze takhle hezky, no.
0: Každopádně,
2: abychom to ještě doplnili, tak samozřejmě Salzburg od nástupu Red Bullu získal 14 ze 17 mistrovských titulů. Bylo tam několik těch marných bojů o ligu mistrů, naštěstí pro Patrika Ješka, vy jste zažil několik jenom těch úvodních, protože si pamatujem úplně někdy až absurdní historky, kdy se to nepovedlo, si s tím Lucemburčany tehdy Dadlán, či kdy neví. Před pár lety.
0: To jsem tam možná se s tím nebyl.
2: To už jste tam nebyl, ale že pak tam byly i takovéhle stories. No a vlastně závěr kariéry vaší
0: Admira Vídeň.
2: Admira Vídeň.
0: A tam to bylo hezký, tam...
1: To bylo jako důchod, jo.
0: To už přesně tak. A já jako ani jsem tam nechtěl jít.
2: Oni mají sponzorát budíky, jako vyrábí budíky, nebo to jsou...
0: Ne, to je jenom alarm, to je, když to řeknu to, ne, flyer, ale ne, ne, to ne, to ne.
2: Protože Vakr, ne, Medlink.
0: Přesně
2: ne,
0: tak, jo. Vak, jo, jo. Takže tam jsem byl 3,5 roku a já jsem tam šel, tam se hrála druhá liga, do ty se mi nechtělo a ten manažer, ale pojď, my potřebujeme postoupit, tak mně se ta sezona povedla.
1: To ti bylo kolik teda?
0: Ale to mi bylo 33. Jo, takže přece jenom to už byl nějaký věk to. A my jsme postoupili a já jsem byl zvolen hráčem sezony, takže jako mi to všechno i klaplo.
2: Tak 18 gólů dát ve druhé lize, to není špatné. Jako.
0: No, na mě...
1: Do 70 minut zápasu.
0: No, přesně. I když...
1: Jsi přesal, kdyby hrál celý.
0: No, tam někdy se hrá celý, protože tam by to bylo odpuštěno, že nebyl jako, přesně jo. Tak. Jo, takže to bylo moje poslední angažmá, ale...
2: Pak jste ještě překonal rekord cizince v první lize rakouské.
0: 350 startů.
2: Jiřího Břečka.
0: Jiřího Břečka, ano, ale teďka mi tam překonali dva, takže jsem třetí. Aha. Maďar s chorou okolností, takže vlastně takhle to. A jeden Němec, který hrál leta za Rapid Vídeň, Štefan Hofmann. No.
2: A co to je to? Tak Pavel občas jezdí na motorce, jezdí hrát golf, tam se asi nesetkáte, nebo setkáte, jaké jsou záliby.
1: Tak golf nehraje.
2: A na motorce taky nejezdí.
0: Na motorce taky nejezdí.
1: Ale tenis já neumím.
0: Já moc taky nahraju ho.
2: Jo, ne, tak protože zase poslední věc, zmínka tady vlastně, kde vystupuje Patrik Ježek na Nově, tak rozhovor před superpohárem vlastně, když hrál Aston Villa s Paris Saint-Germain, tak Dominik Thiem se tam zjevil a to jsme jako všichni koukali takhle u televizí, co tam dělá, jako, jo, a že se znáte takhle.
0: A on byl ambasador toho utkání a právě s ním jsem se poznal na tom posledním angažmá v Admiře, protože tam byl vlastně stadion a vedle hned tak byla ta tenisová akademie a holky ho hrály. Moje, no a právě já jsem tam koukal na něj a ono bylo 17 let, jo, ale že fakt jako každý říká, hele, to bude světový hráč, tak on hrál potom Grand Slam, on byl třetí na světě a on porazil všechny, to Nadala, Djokoviče, Federera, tak jsem říkal, no a potom on tam při jednom tréninku podával. A mně tak bylo líto, že ty tenisáky jen tak prostě probíhají a lítají pryč, tak já na toho trenéra, s kterým jsem se znal, říkal, hele, můžu mu to returnovat? A on... Tak to zkus. A jak jsem si vzal tu raketu, stopnul jsem si 2 metry za tu základní čáru. Rána něco jako letající česmí, nebo kde to bylo, nebo Oskar, že vlastně taková vlastně díra v antuce, to ne. A on ten Dominik mi říká, Patrik, jestli to chceš vybrat, tak pojď blíž. Říká, já půjdu blíž a ty mi musíš palici. Říká, ne. Tak musí říct, zkusil jsem si, já nevím, asi tak 7 podání. Ani jedno se nedal zpátky. Ale jako je pravda, že když jsem šel blíž, tak jsem jenom do té rakety se jako ťuknul, no, ale to letělo o 3 kurty dál, takže taková vzpomínka. Samozřejmě teďka jsme na to zaspomínali a jako Dominik, do dneška jsem s ním v kontaktu, on začal hrát fotbal, tak jsme domluvení, že třeba kdyby chtěl, a asi myslím, že bude volat, že nějaký zápas si spolu dáme.
2: Dobře. No tak proto Pavel hraje golf, protože kdyby nastoupil třeba do utkání s Tigerem Woodsem, tak Tiger ho prostě nemůže porazit, protože hraje u každý za sebe, že jo?
1: Každý jiný míčkem.
2: Ty bys jeho podání nemusel vybírat. Dobře, moc děkujeme, že jste přišel a myslím, že tu 50 brzy na konci roku oslavíte s úsměvem na tváři a s energií, tak ať se vám daří.
0: Díky moc a díky moc ještě jednou za pozvání.
2: Díky Pavlu Horvátovi, že pozval Patrika Ježka, že nás zase tady oblažil dalším výborným hostem.
1: To bylo něco teda dneska, musím, že to bylo výborný, díky, že jsi přijel a šťastnou cestu zase do
0: Paříže. Díky, já jsem vám zpátky. Ano.
2: Krásný den.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Sociální služby budou mít příští rok větší rozpočet, počítá s tím ministr Juchelka. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o 7 000 úmrtí víc. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká závěrečné předkolo konferenční ligy. Dálnice D55 je uzavřená u Otrokovic směrem do Napajedel. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
6: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
4: S šéfkou financí jedná taky ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Ten chce v příštím roce peníze na rozvoj kyberbezpečnosti nebo komunikačních technologií. Podle Metnara je tématem jednání taky rozvoj digitálních služeb.
7: My zajišťujeme, řekněme, ty digitální služby, ať už to jsou registry a další pro celý stát. A tam my musíme mít jistotu a ty rozvoj. Blíží se nám důležité, řekněme, akce, jako jsou volby a to souvisí i s tou digitalizací.
4: Schillerová má dnes na programu ještě schůzku s šéfem rezortu sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným z motoristů sobě. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc než je obvyklé, informovaly o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder, teploty často dosahovaly 40 stupňů.
8: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, to je přibližně 12% nárůst oproti loňskému červnu. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekce alespoň 3 různých druhů vín. Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer.
9: Sport. Fotbalisté Jablonce večer nastoupí do úvodního duelu posledního předkola konferenční ligy. Hrát budou v Glasgow na trávníku skotských Rangers od 25:40. Brankář Severočechů Jan Hanuš vysvětluje, že se herní styl soupeře za poslední roky změnil.
10: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak bylo takový ten ostrovní klasický fotbal.
9: Úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Panathinaikosem Athény a Hradcem Králové začíná 30 minut po 20. hodině. Už v 8 večer startuje úvodní duel závěrečného kola kvalifikace Evropské ligy mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy ze všech zápasů. Na Radiožurnálu z nich uslyšíte vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřená D55 u Otrokovic a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napa Jedeli je u Otrokovic stále uzavřená, provoz odklánějí na 30. kilometru. Dopravu zastavil únik nafty z kamionu, před odklonem stojí 2-kilometrová fronta. Z Hulína se dá jet rovnou po silnici 55, ovšem už i na průjezdu Otrokovicemi se trasa ucpává. Pokud míříte do Zlína, možná je cesta po D49 přes Frišták. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 stojí kamiony, v pravém pruhu osobní auta brzdí za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 190,5 začínají odklízet nabouraná vozidla, jede se stále jen odstavným pruhem, fronta je na půl hodiny a na souběžné silnici se také popojíždí před Popůvkami. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 popojíždí kolona, v omezení zastavilo auto.
12: V pravém pruhu zešlo osobní auto. To
11: stojí zhruba 200 metrů před sjezdem na Bratislavu a zdržení je přes 15 minut a narůstá. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou na obchvatu Slaného kolony, stojí tam a překáží porouchaný karavan za odbočkou na Smečno. Musí se jezdit kivadlově, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přeháňky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
13: 11 hodin 6 minut, čtvrtek 20. srpna. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Po víc než měsíční pauze, vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy, se znovu rozbíhá kolotoč atletické diamantové ligy v pátečním hlavním programu v Lausanne, kde se uskuteční 12. ze 14. mítinků základní části. By se měli představit dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. No a seznámení s atmosférou elitního seriálu čeká taky juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu. Teď už Stereofonix, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: 11 hodin 10 minut, čtvrtek 20. srpna, posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Snad jste nabití energii jako kolega Adam Weidenthaler, který teď dorazil s velkým zýváním. Adame, krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pojďme na to. Sara Bejlek má za sebou jeden z nejvýznamnějších dní tenisové kariéry ve 20 letech. Porazila nejlepší hráčku světového žebříčku Bělorusku Arinu Sabalenkovou, no a její úspěch na turnaji v Cincinnati, který je generálkou na poslední Grand Slam sezony tenisové US Open v New Yorku právě teď. Přiblížíme s Adamem Weidenthalerem, tak ještě jednou krásné dopoledne.
2: Tak krásné dopoledne, rozhodně asi energičtější byli třeba i ti, kteří si pustili ten noční zápas, nebo pro nás už brzký ranní, pro Američany vlastně už pozdně večerní. Takhle to znělo od komentátora americké televizní stanice Tennis Channel, který tedy popisoval vítězství Sary Bejlek jako její životní.
3: The biggest win of her career. 7-6, 6-4. Sara Bejlek defeats the world number one.
2: Pro Saru Bejlek byla náročná hlavně první více než hodinu dlouhá sada, ve které Sabalenkovou porazila až v tiebreaku. Ten skončil 9-7. Druhý set pak česká hráčka zvládla poměrem 6-4. A po zápase, který skončil o půlnoci lokálního času, tedy v Cincinnati, řekla:
4: úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně. Jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit, a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
0: To říkala Sara Bejlek po kariérním úspěchu a postupu do čtvrtfinále turné kategorie WTA 1000, která je hned po Grand Slamech tou nejvyšší. Je taky ale fér určitě dodat, že Sabalenková navzdory pozici světové jedničky nezažívá úplně skvostnou sezonu.
2: Je to tak, po úspěšném vstupu do roku 2026 a finálové účasti na Australian Open, tedy na tom úvodním Grand Slamu sezony, totiž výkonnost Sabalenkové spadla a od startu travnaté sezony má průměr zhruba 2 výher na 1 prohru. Občas to jsou 3 výhry na 1 prohru, na některých turnajích to stačí na ty pokročilejší fáze, na některých pouze úvodní kola. A to vlastně můžeme dodat i při návratu na tvrdý povrch, který je přitom pro Sabalenkovou tím nejúspěšnějším a nejoblíbenějším. A tak by se mohlo stát, že po turnaji právě teď v Cincinnati Sabalenková přijde o pozici světové jedničky, protože její konkurentka Rybakinová z Kazachstánu je ještě stále v osudí a pokud postoupí do finále, tak právě sesadí Bělorusku z pozice nejlepší hráčky světového rankingu. I tak bude Sabalenková patřit mezi favoritky na vítězství na posledním Grand Slamu sezony US Open, protože tahle hráčka ovládla poslední 2 ročníky ve Flushing Meadows.
0: Postup Sary Bejlek rozhodně je fantastická zpráva, ale tak trošku zastínil neúspěchy dalších českých tenistů. Bohužel, tak Adame, připomeň prosím závěrem ještě ostatní výsledky v Cincinnati.
2: V 8. finále podlehl Jakub Menšík Argentinci Tirantemu ve 3 setech a dál se nedostali přes reprezentantky Spojených států ani Linda Nosková s Marií Bouskovou. Letošní wimbledonská šampionka podlehla ve 2 setech Anny Simovové, Bousková pak stejným způsobem Goffové. A poslední Češkou ve dvouhře tak zůstává Sara Bejlek, kterou ve čtvrtfinále čeká další Američanka Madison Keysová. Jenom ještě k Lindě Noskové i tomu jejímu aktuálnímu počínání na okruhu WTA se budeme taky v pozdějším vysílání radiožurnálu Sport věnovat, to, jak se vrací právě po wimbledonském úspěchu zpátky na okruh.
0: Tak nás určitě poslouchejte dál. Teď jsme o tenise mluvili s Adamem Weidenthalerem. Díky.
2: Pěkný čtvrtek.

Rolling Stones, Angry, 11 hodin, 17 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Další posilou fotbalistů Hradce Králové se stal španělský obránce Rodrigo Abachas. 23-letý hráč má na kontě i jeden start ve španělské lize za Valenci, a to z předloňského října. V uplynulém ročníku nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži za USku, která se stoupila. Otroci informovali o jeho příchodu na svém webu.

0: Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, na který už v minulosti jednou narazili. Před dlouhými 66 lety dokázali v poháru mistrů evropských zemí slavnějšího soupeře zaskočit a postoupit přes něj do čtvrtfinále. A teď by na to východočeši pochopitelně chtěli navázat.
1: K tomu ale potřebuje pozvednout produktivitu, která i přes dobrý výkon jeho svěřencům v předkole evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul chyběla.
2: Aby jsme mohli pomešet na lepší výsledek, tak musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější.
1: O to se bude snažit i kapitán fotbalistů Hradce Králové Vladimír Darida, který má navíc z minulosti s Panathinaikosem nevyřízené účty. Moc dobře si pamatuje, jak v dresu Aresu Soluň prohrál s aténským velkoklubem finále domácího poháru.
3: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, když jsme projížděli městem z letiště, ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos.
1: Hradecké fotbalisty zase bolela před týdnem prohra na hřišti Bešiktaše Istanbul, kde tým zažil vynikající zápasovou kulisu. Na olympijském stadionu v Aténách to ale bude podle Daridy trochu jiné, i když se na tribuny vejde přes 70 tisíc fanoušků.
3: Po té atmosféře, co jsme zažili v Bešiktaši, tak asi tady takováhle nebude ta kulisa jako tam. Samozřejmě přijde 15-20 tisíc lidí, ale budou sedět trošičku dál, takže se asi na hřišti uslyšíme víc a můžeme tam víc komunikovat.
1: Očekává se, že k atmosféře přispějí i fanoušci východočeského celku, kterých by mělo dorazit několik stovek. Někteří letěli přímo s týmem a na palubě letadla nechyběl například český hokejový reprezentant a obránce týmu NHL Vancouver Canucks Filip Hronek.
4: Jako malý jsem hrával a teď už na to není moc čas, takže spíš koukat a fandit. Letíme se s taťkou podívat, zatím kluci hrajou dobře, takže se těšíme a doufám, že to tam klapne.
1: A klapne to i v případě, že východočeši uhrají na řecké půdě do odvety nadějnou remízu, jako před 66 lety. První zápas play-off o postup do základní fáze konferenční ligy mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve 20:30. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Jsem jen...

0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gulda. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal. Hlavním důvodem poklesu je letošní nižší sklizeň, kterou označil za nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá je taky situace v živočišné výrobě. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. A britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpátky do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn. Sport. Fotbalisti Hradce Králové mají další zahraniční posilu. Vedení východočeského klubu před večerním vstupem do čtvrtého předkola konferenční ligy v Aténách na stadionu Panathinaikosu přivedlo Španěla Rodriga Abachase. 23-letý obránce naposledy druholigové USK má na kontě mimo jiné jeden start i ve španělské nejvyšší soutěži za Valencii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Průjezd na D55 u Otrokovic a překážka na D1 v Brně. Dálnice D55 z Hulína do Napajedel byla u Otrokovic uzavřená.
3: D55 od Hulína na Otrokovice už je otevřená.
2: Z kamionu tam vytekla nafta, na 30. kilometru se už dá projet, zatím pouze levým pruhem. Pohybují se tam silničáři a policie žádá řidiče o snížení rychlosti na 80 km za hodinu. Před omezením je ovšem kolona z 27. kilometru, rozjezd potrvá. Z D1 do Zlína se vyplatí jet po D49 přes Frišták. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slatinu z kilometru 201 postojíte v koloně, v dopravním omezení před sjezdem na Bratislavu stojí porouchané auto. Blokuje pravý pruh, zpoždění téměř půl hodiny. Silný provoz je i na průjezdu Brnem, zejména na Zvonařce. A na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice se zastavují kamiony na kilometru 176. Osobní auta zpomalí za sjezdem na Popůvky, teď už je to jen silným provozem. V Brně se podařilo odklidit následky nehody a kolona se začíná rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přeháňky nebo bouřky jen ojedinělé. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Seriál Radiožurnálu Sport.
1: Ano, seriál Radiožurnálu Sport se na příkladu nového kouče u fotbalové reprezentace věnuje tomu, kdy vedli zahraniční trenéři české národní týmy i v ostatních sportech, a dnes se podíváme na sjezdové lyžování. To české nikdy zahraničního trenéra v pravém smyslu slova nemělo, ale osobní zahraniční trenéři dovedli české lyžaře k řadě významných úspěchů.
2: Alpské lyžování funguje v Česku na velké podpoře rodičů, ať už jde o Ester Ledeckou nebo Ondřej Banka, nebo dříve Šárku Záhrobskou. Právě ta ale jako první ukázala, jak může zahraniční trenér pomoci. Když se v roce 2012 po nádoru na mozku vracela, měl jí pomoci Klaus Mayrhofer. Rakouský expert ji pozvolna vracel do výborné formy a Záhrobská díky němu uzavřela kariéru bronzem na mistrovství světa.
3: Pro mě je to něco úžasného, protože jsme si se Šárkou prošli zlými časy. Musela na operaci hlavy, zažili jsme opravdu špatné slalomové jízdy, ale propracovali jsme se k těm dobrým. Byla to dřina, ale teď si to můžeme užít. Na tomhle příběhu se pěkně ukazuje, že když se nevzdáte, tak se vám to vrátí. Myslím, že Bůh na to tady trochu dohlédnul, aby to vyšlo.
2: Říkal Klaus Mayrhofer. Také s lyžaři jako Ondřej Bank nebo Krištof Krýzl trénoval zahraniční kouč, ale ten jim pomáhal hlavně se získáváním míst na trénink. V současných podmínkách, kdy je sněhu na horách a ledovcích obecně čím dál méně, je tohle rozhodně důležitá schopnost. A mají také Franz Gamper, který pomáhal Ester Ledecké.
4: Kamkoliv přijdem, tak se France ptají, s kým jako tam trénuje, a on se vždycky na mě tak otočí a zaklepe mi na helmičku, je to hrozně roztomilý, a řekne tady s tou holkou. A já jsem vždycky tak strašně pyšná, že to jsem zrovna já, koho trénuje, protože všichni ty trenéři jsou takový jako ty bláho, s kým tady seš, to není možný, kde ty ses tady vzal. Koho tady máš, Jans Ruda nebo Svindal, a Svindal přece už skončil, tak s kým tady teďkon seš, jako no, a tak on se vždycky otočí na mě a řekne tady s tou holkou, a já jsem hrozně pyšná.
2: V uvozovkách do extrému šel Jan Zabistřan. Svaz mu jako největší české naději mezi muži koupil místo u německé reprezentace, a taky Zabistřan pomáhá s konkurencí a na oplátku od ní má i servis, jaký by si v Česku nemohl dovolit.
5: Jsem tu vlastně se německým ASP týmem. Na letošní sezónu se vlastně uzavřela taková dost pro mě dobrá spolupráce.
2: Také Zabistřan už může připsat zahraničním trenérům u českých lyžařů jeden výrazný úspěch. V prosinci 2025 totiž jako první muž v českých dějinách vyhrál závod světového poháru. Martin Charvát, Radiožurnál.

Skupina Coldplay ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11 hodin 44 minut. Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu, která v sobotu odstartuje v Monaku. Španělskou Grand Tour 35-letý vrchař pojede po sedmé v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, soupisky ale dosud neoznámili všechny stáje.

0: Z velkých mládežnických akcí vozila medaile, ale v posledních letech ji výrazně brzdí různá zranění. Atletka Eliška Martinková patří mezi výrazné chodecké talenty, když si ve 20 letech došla pro 7. místo na mistrovství Evropy v Mnichově, ale teď skoro 2 roky nemohla kvůli zdravotním problémům vůbec závodit. Všechno se ale pomalu začíná obracet k lepšímu a mluvit o tom bude ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes odpoledne po 17. hodině v našem větším rozhovoru. Tady je krátká ukázka.
1: Jako asi každý závodák, tak kouše se mi špatně, když jsou přede mnou holky, které tam nikdy nebyly. To samozřejmě neříkám, že beru nějak pozitivně. Asi se mi i těžko jakoby hodnotí, protože nechci být nespokojená, když vím ty okolnosti, za jakých jsem závodila, ale zároveň samozřejmě nemůžu být spokojená s takovýmhle výkonem. Ale prostě cítím se tam dobře mezi těma holkama, myslím si, že to je moje místo. To samý 2 roky zpátky na mistrovství Evropy v Římě jsem bojovala o nějaký 3. až 6. místo, dokud ke konci nepřišly terčíky, kdy tedy jsem byla taky zraněná, takže jsme to hodně dávali tomu. A myslím si, že prostě na to bojovat s tou evropskou špičkou mám a určitě to beru přesně takhle, no, že trénuju 2,5 měsíce a furt jsem velkou část závodu s nima dokázala jít, takže až budu kontinuálně trénovat a nebude mě něco takhle omezovat, tak věřím tomu, že tam s nima budu bojovat o ty nejvyšší příčky.
0: Celý rozhovor s chudkyní Eliškou Martinkovou uslyšíte na Radiožurnálu Sport po 17. hodině. Teď je 11:50 a posílám Elis Cooper.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů. We'll be right back.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Noční ruský útok na Kyjev a okolí zabil 16 lidí. Na město dopadaly drony i balistické rakety.
1: Poničené jsou obytné budovy, škola i dětská nemocnice. Zítra budeme v Kyjevě za oběti držet den smutku.
0: Senát projednává stavební zákon, opozice vládní novelu kritizuje.
2: Je to politicky protlačovaný paskvil, nahrávající jedné zájmové skupiny.
0: Tenistka Sára Bejlek porazila v Cincinnati světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova brzdí provoz stojící auto. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 16 lidí a přes 40 dalších je zraněných. Hasiči stále zasahují na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku.
4: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami Ch-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Senátoři dnes projednávají spornou novelu stavebního zákona. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizují například pro nedostatečné projednání odbornou veřejností a taky další nedostatky. A v Senátu to sleduje reportér Jakub Vik.
5: Předlohu přišla do Senátu hájit ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
6: Novela zavádí jasný princip. Jedno řízení, jeden odpovědný úřad, jedno rozhodnutí.
5: Opoziční senátoři kritizují, že jde o poslanecký a ne vládní návrh, který je špatně připravený a neopravitelný. Podle místopředsedkyně senátu Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL novela například zvýhodňuje developery.
2: Vážných nedostatků, nedořešených provázaností, zpochybnění jistot právního výkladu a netransparentnosti je tolik.
5: Vzhledem k převaze opozice v horní komoře, tak senátoři novelu nejspíš neschválí a vrátí do poslanecké sněmovny. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Třetí den se na ministerstvu financí střídají šéfové jednotlivých rezortů a vyjednávají o rozpočtu na příští rok. Dnes se ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO potkává s ministry, se kterými všechno nedojednala na první pokus. A schůzky sleduje kolegyně Daniela Brichtová.
7: Znovu za šéfkou státní kasy přijel ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě jeho rezort hospodaří s největším obnosem peněz.
8: Jak na rok 26, tak na rok 27 je zajištěno financování sociálních služeb. Konkrétní částky, které tam padly, tak vám v tuto chvíli neřeknu.
7: Druhé kolo jednání mají za sebou taky ministr vnitra z ANO Lubomír Metnar a školství Robert Plaga za ANO. Ten uvedl, že ne všude dospěli k finální dohodě.
9: Co se týká vysokých škol vědy a výzkumu, tak ta situace je tam otevřená. Nějaký směr jsme si naznačili, respektive vymezili ty pozice, takže tam to finální číslo ještě nemáme.
7: Ministryně financí teď ještě debatuje s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
0: Letošní úroda bude podle Agrární komory nejnižší za 15 let. Na slavnostním zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident komory Jan Doležal. Důvodem je sucho, vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva. Ministerstvo zemědělství přislíbilo farmářům pomoc a přímo z výstaviště pokračuje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
11: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že vláda má pro tyto účely připravených 800 milionů korun z rozpočtu a Evropská unie by měla pomoct 2 miliardami korun. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala to farmáři uvítají, protože sucho, nízké výkupní ceny zemědělských komodit a vysoké náklady letos znamenají na tržbách ztrátu 20 miliard korun. Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci s ministrem probrat. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si pronajímá v Brně drahé kanceláře. Radiožurnál to zjistil ze zveřejněných smluv. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá, aby to dozorčí rada pojišťovny prověřila. Rada už kontrolu dělá, a to kvůli rekordním zlatým padákům pro bývalé manažery.
12: Pojišťovna platí za metr čtvereční v budově Insady přes 513 korun. Průměrné ceny jsou podle realitního makléře Remax Deluxe Ivo Bauera přitom o desítky korun nižší.
13: Standardně se pohybujeme kolem částky tak 420 až 450 korun. Záleží na tom vybavení. Nevím, co tam přesně všechno mají, ale je to o těch 15 až 20% vyšší než je standard.
12: Podle mluvčí pojišťovny Lucie Krauzové přihlížela pojišťovna při výběru místa k lokalitě, dopravní dostupnosti i kapacitám pro klientské centrum.
14: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
12: Přesun pobočky pojišťovna nechystá, smlouvu má na 15 let. Majitelé budovy komentář neposkytli. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnout mají hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 16:15 odpoledne a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
15: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
0: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku lidi uctili oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Sešli se na místě bývalého válečného pracovního tábora a pětu sleduje reportérka Hana Novotná.
16: Na pětu přišly desítky lidí. Na začátku zazněla česká i romská hymna a potom proslovy o tom, v jakých podmínkách vězni tady v táboře žili a taky vzpomínky potomků pamětníků. Program bude pokračovat na nouzovém pohřebišti Žalov, kde je pohřbená velká část obětí z tábora. Lidé tam můžou položit květiny a kněz pronese modlitbu. Jenom doplním, že odsud v srpnu 1943 nacisté transportovali 750 romských mužů, žen a dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Nejmladšímu dítěti v transportu byly tehdy 3 měsíce. Hana Novotná, Radiožurnál.
17: Sport. Tenistka Sára Bejlek porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou ve dvou setech a postoupila do čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Vypadly naopak Jakub Menčík, Linda Nosková a Marie Bousková. 3 české fotbalové týmy rozehrají poslední část kvalifikace evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin ve čtvrtém předkole Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. V bojích o konferenční ligu bude hrát od 8:30 večer Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem. Extra motivaci má hradecký kapitán Vladimír Darida, který se stejným soupeřem prohrál v minulosti jako fotbalista Arisu Soluň v finále řeckého poháru.
18: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště na ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, do teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhletu porážku, která nás bolela, vrátil.
17: V kvalifikaci konferenční ligy pak nastoupí i Jablonec ve 25:40 ve skotském Glasgow proti Rangers. Zápasy odvysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Situace na D1 v Brně a zdržení na D8 u Veletrus. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Svitavy z 202. kilometru popojíždí kolona v omezení. Před sjezdem na Bratislavu stálo nepojízdné auto, už nepřekáží, kolona se rozjíždí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru kvůli údržbě telematiky se zdržíte 20 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy jsou stále fronty na obchvatu Slaného na 15. 15 až 20 minut více od našeho zpravodaje.
20: Je osoba bez užení na 23. kilometru, na karavanu mu bouchlo kolo, mění to tam policie, to řídí kivadlově.
19: A na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, z obou směrů stojí dlouhé kolony, dá se to osobními auty obět přes Zlíč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
21: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 20. srpna, posloucháte dál Radiožurnál Sport. 19-letý baseballista Jan Novák podepsal smlouvu s New York Yankees a bude se snažit prosadit do slavného týmu. Levoruký nadhazovač informoval o podpisu na svém instagramovém účtu. Do elitní MLB se zatím nedostal žádný český baseballista. Blízko k tomu měl v roce 2022 Martin Červenka, který měl smlouvu s New York Mets. Na pár zápasů se připojil k hlavnímu týmu, ale nakonec se do žádného utkání nedostal. Tak třeba to Jan Novák dokáže posunout ještě o ten jeden krůček dál.
3: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Když se mluví o rychlostní kanoistice, občas se použije výraz, že se závodí na rovné vodě, jenže příští týden je na programu mistrovství světa na jezeře v Poznani. Na místo hladké hladiny mohou na závodníky čekat spíš podmínky, jaké byste čekali na moři.
1: Poznaně je specifická tím, že je to přírodní jezero, nebo ono není úplně přírodní, je tam samozřejmě hráz, ale je to takové jezero uprostřed města. Skvělý je, že to je skoro uprostřed města, že tam prostě přijdou lidi a bude to zajímavý pro diváky.
2: A to z více důvodů, jak říká šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a dvojnásobný olympijský vítěz v tomto sportu Martin Doktor.
1: Trošku složitější to je tam občas větrem, protože umí tam hezky foukat a když se to rozfouká po dráze nebo proti dráze, tak vždycky na té jedné straně jsou velké vlny. A obzvlášť, když se rozfouká vlastně po větru, to znamená po směru, kdy se, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
2: Popisuje jezero Maltaňský je v Poznani Martin Doktor. Vracející se vlny od cíle směrem zpět proti směru jízdy, ale nebudou jediným problémem. Pokračuje kajakář Daniel Havel.
3: Poznani není vratný kanál, takže budou vlny i od rozjížděcích se lodí, takže když prostě v Račicích jsme měli nějaký úsek a blížili se lodě k nám, tak většinou čekáme, až ty lodě projedou, aby jsme měli fakt klid na ten úsek, tak tady jsme úplně nečekali a když byly vlny, tak jsme se snažili jet, aby jsme si tohle trochu vyzkoušeli, ale všichni už jsme v Poznani byli, takže víme, jak to tam funguje, jak to tam vypadá a co tam můžeme očekávat.
2: Vratný kanál, o kterém mluvil člen deblkajaku i čtyřkajaku Daniel Havel, je kanál, který vede mimo závodní trať. Buduje se proto, aby vlny lodí mířících na start nerušily závodníky v trati. S tím se teď v Poznani musí počítat. Zkušenosti má s Polským jezerem i úřadující olympijský vítěz mistr světa i Evropy Martin Fuchsa.
4: Jo, tak to byl vlastně můj první start v Poznani v roce 2012, kdy jsem tam měl na dokvalifikaci na olympiádu v Londýně. Tehdy jsem se soustředil hlavně na dvoustovku, protože na kilách jsem prostě ještě nebyl tak, nebo nešlo mi to tolik, spíš jak na tu dvoustovku. A vlastně semifinále tam byly tak velký vlny, že jsem se potopil. Naštěstí pak to semifinále se opakovalo. Já jsem se dostal do finále a ve finále jsem byl třetí, ale bohužel do Londýna postupovali první dva, takže jsem byl vlastně první nepostupovej. No a pak ostatní závody v té Poznani musím říct a zaťukat, že se mi vlastně docela povedly. Vždycky to z toho byly nějaký jako stupně vítězů, tak doufám, že tady na tu tradici, co z Poznani mám, navážu a povede se mi to i teďka na světě.
2: Říká suverén této sezony kanoista Martin Fuchsa. Dobré vzpomínky může mít i bývalý závodník Martin Doktor, který v Poznani získal na mistrovství světa stříbro na kilometru mezi kanoisty před 25 lety.
1: Na druhou stranu, když tam hezký počasí, tak je to doopravdy hezký závodiště s krásnýma tribunama z obou stran, kompaktní a i pro zázemí, pro sportovce tam je docela dobře udělaný. Takže jo, má to plusy, mínusy, ale občas to tam dokáže být jako skoro moře. No.
5: Možná můžeme říct, že my jsme na to připravení líp než ty ostatní, takže oni budou překvapení a my ne.
2: Doufá Martin Doktor před světovým šampionátem, který v polské Poznani začne příští týden ve středu. O medaile se pak pojede od pátku do neděle. A nejen to, ve hře jsou také důležité body do olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles v roce 2028. Od kanálu v Poznani vás budeme příští týden průběžně informovat. František Kuna, Radiožurnál.

Fotbalistům olomoucké Sigmy bude delší dobu chybět obránce Jan Král. 27-letý hráč se podrobil operaci ramene. Hanácký klub to uvedl na sociální síti X. Král v tomto ligovém ročníku odehrál úvodní dvě kola. V dalších dvou zápasech už kvůli zranění chyběl.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Jana Gulda. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne o zhruba 30%. Pěstitele taky trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 1,90 halířů na průměrných 44 korun a 97 halířů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 halířů na 41,66. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem, benzín skoro o 8 korun a nafta o víc než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze, naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém. Severní Korea vypálila asi 10 balistických raket na východ od korejského poloostrova. Podle agentury AP to oznámila jeho korejská armáda. Nové severokorejské testy raket přicházejí poté, co Jižní Korea a Spojené státy zkrátily společné vojenské cvičení. Místo 27. srpna skončí už zítra. Nařídil to americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Jong-un v posledních letech rozšiřuje jaderný a raketový arzenál země. Trump se s ním chce do konce roku setkat. A Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle město hostí dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudácké kasací na Hradním nádvoří. Sport. Cyklista Jan Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na blížící se Vueltu. Španělskou Grand Tour pojede 35-letý vrchař po sedmé v kariéře. Ve startovní listině závodu začínajícího v sobotu v Monaku je Hirt zatím jediným Čechem. Soupisky ale ještě nezveřejnili všechny stáje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Ostrovačic a překážka na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zpomalují teď osobní auta i kamiony na kilometru 172. Levý pruh jede rychleji a následně za Kývalkou osobní auta znova zpomalují. Osobními auty je to od Kývalky do omezení na kilometr 196 na zhruba půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru hlásíte kolonu. Na 15. je uzavřený levý pruh kvůli údržbě telematiky. Je to na necelých 20 minut. Na silnici 7 z Komutova do Prahy na obchvatu Slaného se popojíždí v obou směrech. Stále tam stojí karavan s defektem. Policie řídí provoz kyvadlově, zpoždění 15 až 20 minut obousměrně. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most a jezdí se kyvadlově. Stojí tam dlouhé kolony. Lepší cesta od našeho zpravodaje.
3: Doporučuji teda řidičům, aby sjeli České Skalici na obec Zlič a vzali to Zlič, přešetoval ho ta Náchod. Je to už rychlejší, nikdo tam nejde, ale je to pouze vhodné pro osobní auta a dodávky.
2: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. A nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Van Halen, Jump, 12 hodin 37 minut, čtvrtek 20. srpna, posloucháte Radiožurnál Sport. Pátečním utkáním obhajců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne nový ročník anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmů z Premier League jsou tři čeští zástupci v pozici brankářské jedničky. By do sezony měli vstoupit Antonín Kinský z Tottenhamu a Lukáš Horníček za Newcastle. Další golman Vítězslav Jaroš z Liverpoolu si pravděpodobně bude hledat jiné angažmá. Zítra nestartuje jenom nejvyšší anglická fotbalová soutěž, ale v Brně startuje taky evropský šampionát volejbalistek. Velmi zajímavá akce, které se budeme tady na Radiožurnálu Sport velmi výrazně v následujících dnech a týdnech věnovat. No a taky po písničce budete mít možnost se díky jedinému čistě sportovnímu rádiu v Česku na akci jít podívat. Budeme totiž hrát o dvě vstupenky, tak si to nenechte ujít.

0: hrát o dvě vstupenky na mistrovství Evropy volejbalistek, které se začne hrát od zítřka, mimo jiné taky v Brně. Konkrétně hrajeme o tedy vstupenky na 25. srpna, k tomu přidáme taky balíček cen k akci mistrovství Evropy 2026. Otázka nebude, myslím, obtížná. Pokud mi sem nikdo nezavoláte ještě předtím, než ji položím, tak mě budete nutit k tomu, abych ji položil už předtím, než mi někdo zavolá. To samozřejmě je taky jedna z možností, ale já vždycky radši se ptám, když dopředu tak nějak nevíte, na co se vás hodlám zeptat a nemáte tím pádem možnost využít různé technologie k tomu, abyste se dozvěděli správnou odpověď. Tak už tady jednoho odvážlivce máme, krásný den, slyšíme se.
1: Slyšíme se?
0: Haló, dobrý den, vy buď řídíte, nebo jedete na motorce, nebo vám tam hodně fouká?
1: Hodně mi to fouká, jsem v autě.
0: Hodně vám tu fouká v autě, dobře. Tak víte, že hrajeme o lístky na mistrovství Evropy ve volejbale v Brně 25.8. Případně máte zájem se jít na tu akci podívat?
1: Jo, jo.
0: Dobře, tak jo. Věděl byste, kdo obhajuje zlato z minulého turnaje? Tak já vám dám možnosti, aby to bylo jednodušší, jo?
1: Okay.
0: Dám vám tři možnosti. Buď jsou to hráčky Polska, nebo hráčky Turecka, anebo hráčky Srbska.
1: Tak jo, když byl hrát s tím Srbskem, tak já bych řekl Srbsko.
0: No, nebylo to daleko, bohužel, ale tedy vítězky Srbky dokázali ve finále porazit 3-2. Tak bohužel, zkuste to zas někdy.
1: Díky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Tak to je první volající, který neuspěl a myslím si, že vy ostatní tím pádem teď můžete volat ještě s větší jistotou, protože už vám samozřejmě zbývají jenom dvě možnosti z těch tří, které jsem nabídl prvnímu volajícímu. Tak jdeme na to. Krásný den, slyšíme se.
2: Dobrý den, Petr Novíčí, z telefonu, dobrý den.
0: Dobrý den, Petře z Nového Jičína, zdraví Karel toho času z Vinohrad. Slyšel jste moji otázku, víte, kdo obhajuje zlato z minulého turnaje na evropském šampionátu volejbalistek?
2: Ano, slyšel, myslím si, že to jsou Turkyně.
0: Je to tak, byly to právě hráčky Turecka, které ve finále porazily Srbky 3-2. Turecko, připomeňme, letos kromě Česka je další sporu pořadatelskou zemí, pak ještě Azerbajdžán a Švédsko. Tak vám moc gratuluju, zůstaňte mi na lince a já si na vás samozřejmě vezmu všechny kontakty, ať víme, kam jak ten balíček cen, tak taky vstupenky poslat. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Dobře, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: John Bon Jovi za námi, 12 hodin 49 minut, dokonce už i jedna odpolední soutěž za námi a myslím, že můžu prozradit, že když nás budete odpoledne poslouchat, tak dostanete ještě jednu příležitost jít se díky jedinému čistě sportovnímu rádiu v Česku jít přímo podívat na sportovní akci a bude to jiná než mistrovství Evropy volejbalistek. Teď ale pojďme na fotbal. Hráče Plzně čeká večer v Bělehradě úvodní duel play-off Evropské ligy. Svěřenci Martina Hiského nastoupí proti nejúspěšnějšímu srbskému celku Crvené zvezdě, která po dvou prohrách před kole Ligy mistrů s Berševou měnila trenéry Dejana Stankoviče, nahradil Španěl Albert Riera.
1: Hello Delie, I'm already here. Can't wait to meet you next Thursday on the game and let's start the history together.
2: Zdravil na sociálních sítích po svém příchodu k týmu Crvené zvezdy španělský kouč Albert Riera Delie, tedy ultra z bělehradského velkoklubu, a těšil se na premiérové setkání s nimi v zápase proti Plzni.
3: Změna trenéra vždycky v tom začátku ovlivní tu energii, takže čekáme úplně jinou energii než v těch zápasech, který mělo mužstvo Červené zvezdy proti Hapoelu Berševa.
2: Myslí si plzeňský trenér Martin Hiský. Španěl Albert Riera vedl v minulé sezóně slovinské Celje, se kterým se v konferenční lize potkal s Olomoucí a ostravským Baníkem.
3: Riera je velmi zkušený a řeknu takový specifický trenér, který má jasný herní styl, takže čekáme, že ty jeho prvky se tam objeví hned od prvního zápasu a věřím tomu, že i když to není úplně jednoduchý se připravovat na mužstvo, který bude poprvé hrát s novým trenérem, takže to zvládneme.
2: Zmiňuje trenér Martin Hiský rukopis španělského kouče, který bude chtít zřejmě aplikovat také na týmu Červené zvezdy. Rovněž plzeňský trenér ale musí na sebe cítit v úvodu sezóny tlak. Mužstvo vyhrálo ze 4 ligových zápasů jediný a inkasovalo 11 branek. Podle hráčů přesto v týmu panuje dobrá nálada.
4: Myslím si, že my vždycky máme dobrou atmosféru mezi náma. Víme, jaký cíl máme a prostě to je první zápas Evropy tento rok, takže my se moc těšíme a jsme soustředěni na to maximálně.
2: Konstatuje bosenský záložník Viktorie Amar Memić. Západočeši se musí především soustředit na vlastní výkon a bojovat za svého trenéra Martina Hiského, který čelil kritice po špatném vstupu do sezony.
5: Tu sílu máme v té Evropě a věřím, že budeme navazovat na ty jakoby evropské noci z minulý a předminulý sezóny a že si odvezem co nejlepší výsledek do Plzně, takže věřím, že to bude dobrý večer.
2: Přál by si útočník Matěj Vidra. Duel jeho Viktorie s domácí Červenou zvezdou Bělehrad se bude hrát od 20 hodin na stadionu Rajka Mitiče. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká další velká výzva. Po vyřazení ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul se v play-off o účast konferenční lize utkají s řeckým gigantem. Na olympijském stadionu v Aténách vyzvou domácí Panathinaikos. Hradecký trenér David Horejš si takové konfrontace váží.
3: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale děláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bežiktašem.
2: První zápas play-off o účast v konferenční lize mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve čtvrtek ve 20:30 a my vám ho přiblížíme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit víc než 2% HDP. Tenistka Sára Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí kolona z 11. kilometru. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost. Přidají se přehánky a bouřky, ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dřív zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají z dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy. A to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Řekl taky, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale taky konkrétní plán investic.
4: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
1: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek údajně zničila 726 ukrajinských dronů nad 20 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, aniž by zmínilo škody nebo zraněné. Státní tisková agentura TAS uvedla, že ruský Tatarstán po dronovém útoku oznámil narušení provozu v průmyslovém komplexu ve městě Nižněkamsk. Některé obytné budovy jsou tam po úderu poškozené. Ruská armáda zase v noci útočila na Kyjev a okolí balistickými raketami. Zemřelo tam nejméně 16 lidí.
5: Sport. Český tenis přece jen bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po setech 7-6, 6-4 a pak Bejlek říkala.
6: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomila se to. Takže mám neskutečnou radost.
5: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siniakové, Američankou Madison Keysovou. To úřadující wimbledonská šampionka Nosková nestačila v osmifinále na domácí Anisimovovou, Bousková na další Američanku Goffovou a na cíli Menšíka byl Argentinec Tirante.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Domašovem a na D8 za Kralupy. Na D1 z Prahy do Brna silný provoz chvílemi už za sjezdem na Domašov. Kamiony poprvé zpomalují okolo 177. kilometru. Výrazněji pak u kývalky na 182. Tam už zastavují i osobní auta v levém pruhu. Jedete-li z Vyškova, naberete zdržení z úrovně Tuřanské OMV z kilometru 200. Na příjezdu do Brna se zpomaluje i na D52 směrem z Mikulova od Futura i na D2 z Bratislavy od Modřice ze 3. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí před Novou Vsí na 15. kilometru pracují v pravém pruhu silničáři. Omezení by ale mělo brzy skončit. Kolona z 11. kilometru je přibližně na 20 minut. Před Novou Vsí je zaplněná silnice 16 směrem ze Slaného. Z odbočky na Chržín pojedete k nájezdu na D8 okolo 10 minut. Sedmička z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného trvá zpoždění v obou směrech. Překáží tam nepojízdný karavan, jede se Kyvadlově. Delší 10-minutové zdržení naberete od Chomutova. A ještě 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směr Čáslav. Přímo v omezení nehoda u odbočky na Knik. Zdržení v obou směrech 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku slunečno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: 13 hodin 6 minut, po zprávách pokračuje odpolední Radiožurnál Sport a po 4týdenní přestávce pokračuje taky mistrovství světa Formule 1, a to víkendovou velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu v Zandvoortu bude mít určitě zvláštní motivaci Max Verstappen z Red Bullu, který zaútočí na domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli na Mercedesu, který drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Pojede se taky samostatně bodovaný sprint. Velká cena Nizozemska začne pátečním tréninkem, po něm se pojede od 16.30 kvalifikace na ten zmiňovaný sprint. Ten startuje v sobotu ve 12 hodin, o 4 hodiny později je na programu kvalifikace na hlavní závod a nedělní Grand Prix se uskuteční od 15 hodin.
2: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Zlatá olympijská medaile den před 30. narozeninami, to zní jako sen, jenže pro sprintera Usaina Bolta už v ten moment to byl poslední olympijský triumf. Získal ho na den přesně před 10 lety na hrách v Rio de Janeiro se štafetou 4x100 metrů.
1: Usain Bolt si běží pro další zlato, ale ještě ho tam vyzývá Japonec Yamagata, pro kterého to možná bude stříbro. Ano, Usain Bolt vítězí.
2: Už v roce 2013 Usain Bolt vyhlásil, že hry v Riu mají být posledním vrcholem jeho kariéry, po kterém se pomalu začne loučit. A těsně před 30. narozeninami tehdy v Brazílii ukázal, že je stále tím nejrychlejším, což na olympijské scéně předvedl už v roce 2008 v Pekingu.
1: Usain Bolt má další zlatou medaili, už třetí na těchto olympijských hrách a devátou celkově.
2: Bolt tehdy zkompletoval nevídanou olympijskou sbírku. Zlato měl ze stovky, dvoustovky a sprinterské štafety na třech po sobě jdoucích hrách, takže dohromady 9 triumfů. Jenže o první štafetový úspěch z Pekingu ho později připravil dopingový nález krajana Nesty Cartera a tak nejlepší sprinter všech dob skončil na 8 olympijských zlatech.
3: Usain Bolt is no longer a 9-time Olympic gold medalist. The International Olympic Committee he stripped the Jamaican sprinter of one of his medals.
4: Nejsem ohledně toho nějak víc skleslý, než by bylo běžné. I kdybych přišel o všechny mé štafetové medaile, vím, že jsem šel za svým cílem a dělal všechno v mých silách a o to jde. Kdybychom o zlato z Pekingu přišli ještě před Riem, možná by mě to trochu nahlodalo, ale takhle jsem si mohl říct, jsem 3x3násobným šampionem a to mě těší.
2: Made me feel good. Řekl v roce 2017 pro CNN Usain Bolt, který i tak zůstává v paměti fanoušků jako nejrychlejší člověk na světě. Ostatně jeho příjmení ve spojitosti s anglickým slovem lightning znamená blesk. A tak hbitý pro některé opravdu byl. Světové rekordy stlačil na ohromujících 9,58 sekundy na stovce a 19,19 setin na dvojnásobné trati, což jsou výkony, ke kterým se od té doby nikdo ani nepřiblížil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

Brian Adams ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 13 hodin a 17 minut. Dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po víc než roce s oštěpem v ruce v soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo. Výkonem 54 metrů 29 centimetrů tím vylepšila světový rekord této věkové kategorie. Zvítězila letošní česká jednička, účastnice nedávného mistrovství Evropy v Birminghamu Nicole Tabačková, která hodila 57 metrů, zaostala o víc než 4 metry za svým sezónním maximem. Za ní skončila při teprve druhém letošním startu Andrea Železná.

0: Simple Plan, 13 hodin 21 minut, čtvrteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás. V následujících minutách si budeme povídat o tenisu a já jsem velmi rád, že se s námi spojil náš kolega Jaroslav Plaštil. Jardu, přeju hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Konkrétně se tě chci zeptat na Lindu Noskovou, protože wimbledonská šampionka po svém vítězství v Londýně má zatím na svém kontě skóre 2 vyhrané zápasy, 2 prohrané, tak máme se o ní začít bát?
1: No, to snad ne ani, protože samozřejmě možná mnozí očekávali, že wimbledonský triumf spustí nějakou lavinu dalších výher, ale jak už víme z minulosti, není to úplně tak snadné na to okamžitě navázat, protože když si to jenom připomeneme, tak Linda Nosková krátce v podstatě jenom pár desítek hodin po triumfu byla i u nás na radiožurnálu Sport, byla i samozřejmě v jiných médiích, byl o ní velký zájem v Přerově, kde žije, byla tam velká akce na náměstí, takových akcí byla celá řada. Není to úplně jednoduché pak v tom schonu si najít i čas na obvyklé rutiny, když k tomu navíc připočteme, že tenista je i zvyklý vypnout trošičku zrela relaxovat mentálně, tak to vlastně není vůbec divné, protože ona pak naskočila v podstatě z voleje do turnaje v Torontu, tam prohrála s McNailyovou 0-2, ale teď už v Cincinnati dá se říct, že se začala rozjíždět, protože porazila Bulterovou z Velké Británie, porazila Tausonovou z Dánska, což jsou hráčky širší světové špičky, teď sice prohrála s Anisimovovou Američankou, ale s tou prohrála i 2 předchozí vzájemné zápasy a to je opravdu velmi silná tenistka, takže z tohoto bych asi vědu nedělal.
0: Linda Nosková zůstává Lindou Noskovou, říká Jaroslav Pašil. Na druhou stranu soupeřky se na ní určitě budou chtít vytáhnout. Myslím, že i její kouč Tomáš Krupa řekl nahlas takovou tu větu s tím, že teď doslova má jeho svěřenkyně na zádech terč. Tak nevím, jestli s tím souhlasíš a jak to teď Linda Nosková vlastně bude mít dál?
1: No určitě to v tomto směru bude mít složitější, to je zřejmé, bylo to i vidět z toho, jak moc si je Anisimová radovala ze své výhry a jak moc si myslím si, že i vážila toho, že teď porazila wimbledonskou šampionku v Cincinnati po výhře 2-0, takže to bezesporu Linda Nosková určitě ten terč bude v uvozovkách na zádech nosit, to je jasné. Ale na druhou stranu asi nemůžeme opravdu čekat ani, i kdyby ten terč neměla, že bude všechno dál vyhrávat, protože když se podíváme, třeba nabízí se srovnání s Petrou Kvitovou, která v 21 letech také shodou okolností poprvé vyhrála Wimbledon a pamatuju si, jak přijela do New Yorku na US Open a hned v prvním kole vypadla. Bylo to velké překvapení, ale přidali se k tomu i astmatické potíže, které přepadávaly Petru Kvitovou právě ve Spojených státech často. Nebylo to jednoduché, ona, Linda Nosková je, nechci říct teď, že podobnou tenistkou, srovnávat úplně ty jejich herní styly, to, do toho se teď nechci úplně pouštět, ale je ofenzivní hráčkou a takové tenistky obvykle bývají i náchylnější k chybám v utkání, protože se snaží víc tvořit, víc riskovat, takže i v tomto směru to bude mít těžší podržet si nějakou linku, než třeba teď zase nabízí se srovnání do minulosti s Barborou Krejčíkovou nebo Markétou Vondroušovou, kterým se povedlo skvěle navázat na první grandslamový titul. Barbora Krejčíková po 2021, poté co vyhrála Roland Garros, tak dosahovala na dalších grandslamech opakovaně na druhý týden, takže se jí podařila ta výkonnost udržet. Stejně tak Markéta Vondroušová pak hrála dobře i na dalších turnajích po triumfu ve Wimbledonu v roce 2023, ale tady bych právě potrhl to, že oni mají takovou jistější hru, mají i velmi dobrou slabší hru, když jim to zkrátka ten den úplně nejde, takže ty měli, teď zase dávám to do úvozovek, trošku jednodušší na to navazovat, protože nemají tu svou hru postavenou na tak velkém riziku, na tak velké míře rizika, jako třeba typ hráčky Lindy Noskové. Takže asi teď to nebude tak, že by Linda Nosková vyhrávala každý turnaj, na který přijede, to rozhodně ne. Ale můžeme se třeba dočkat toho, že když přijde turnaj, když přijde její forma, když přijde její období, tak bude jen těžko k poražení.
0: To říká v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport tenisový reportér Jaroslav Plašil. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Jana Gulda. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, taky z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset údajně ještě dořešit. Asi 12 migrantů ve španělském městě Ceuta se přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláže vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo s odvoláním na německou meteorologickou službu, to píše agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. A výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Sport. Hvězdný fotbalista Lionel Messi přispěl Miami gólem k ukončení série tří soutěžních porážek. Obhájci titulu v zámořské MLS ale remizovali na hřišti Philadelphia 2-2. Český reprezentant Pavel Bucha odehrál při výhře Cincinnati nad New Yorkem 2-1 celý zápas, tentokrát ale neskóroval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D6 za Jenčí a zdržení na D1 za Domašovem. Na D6 z Prahy do Varů teď velmi opatrně za Jenčí. Kilometr 9,5 až 10 kusy pneumatiky v levém pruhu. D1 z Prahy do Brna a stojící kolona kamionů za Domašovem z kilometru 175. Tam už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Popojíždí se jako obvykle hodně nesouvisle, a to až do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D1 z Prahy do Brna zlehka vázne provoz před omezením na Šmejkalce. Za sjezdem na Benešov na 21,5 kilometru se jede o něco pomalej v obou pruzích. Kolona ale není dlouhá, přibližně po kilometru se vše rozjíždí. Na D8 z Prahy do Ústí za Kralupy se fronta už téměř celá rozjela, omezení na 15. kilometru skončilo. Silničáři se ale přesunuli do opačného směru, tedy z Ústí do Prahy. Před Kralupy na 11. kilometru uzavřeli pravý pruh, tam se ale jede plynule bez zdržení. V Praze čekejte potíže v Patočkově, kousek za výjezdem z Blanky. V pravém pruhu řeší nehodu nákladního a osobního vozidla. Výrazněji se ale nezdržíte, provozy slabší. Kratší fronta vzniká jen krátce před nehodou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přeháňky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Skupina YouTube a s nimi taky Ed Sheeran ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 38 minut. Tři čeští zástupci se pokusí vykročit za postupem ze závěrečného předkola do hlavní fáze některého z evropských fotbalových pohárů. Téma rozvedeme na úvod sportovního přehledu s Jakubem Kantou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Plzeňským fotbalistům stojí v cestě do ligové části Evropské ligy Crvena zvezda Bělehrad. Úvodní vzájemný duel se začne hrát v Srbsku ve 20 hodin. Útočník Viktorie, která v Šancelize vyhrála z dosavadních 4 duelů jeden, Matěj Vidra doufá, že se jeho tým rozpomene na úspěšná vystoupení v pohárech v minulých letech.
2: Tu sílu máme v té Evropě a věřím, že budeme navazovat na ty jakoby evropské noci z minulý a předminulý sezóny a že si odvezeme co nejlepší výsledek do Plzně, takže věřím, že to bude dobrý večer.
0: Hradec Králové a Jablonec čeká boj o konferenční ligu. Východočeši se ve čtvrtém předkole utkají s Panathinaikosem, který má od 20 hodin a 30 minut výhodu domácího prostředí. Hradec Králové minule nestačil v kvalifikaci Evropské ligy na Bešiktaš Istanbul, kterému nedal ve dvojutkání ani gól. Právě zlepšit produktivitu považuje za klíčové před zápasem v Aténách trenér David Horejš.
3: Jsme sem přijeli pro výsledek takový, aby jsme doma mohli hrát o postup a ten cíl prostě máme jednoznačný. Musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a vstřelit tu branku.
1: Fotbalisté Jablonce se od 20 hodin a 45 minut představí v úvodním duelu play-off o konferenční ligu na hřišti skotských Rangers. Hrát se bude na vyprodaném Ibrox Stadium pro 51 tisíc fanoušků. Pokračuje trenér Severočechů Luboš Kozel.
4: Samozřejmě jsme sem nepřijeli odehrát zápas a darovat domácím vítězství, aspoň teda v to doufám. Určitě domácí tým je favoritem toho dvojutkání, nicméně my se na ten zápas těšíme. Těšíme se na tu atmosféru, která je vyhlášená.
0: Všechny tři zápasy českých fotbalových klubů v pohárové Evropě můžete poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport na internetu, třeba na stránkách irozhlas.cz nebo taky v naší aplikaci Můj rozhlas. V našem vysílání si budete moct poslechnout legendární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová Sparta přichází podle dánského webu bolt.dk o dalšího z lídrů. Obránce Asger Sørensen míří dle jeho informací do FC Kodaň, ve které má brzy podstoupit zdravotní prohlídku. To Hradec Králové na svých internetových stránkách informoval o příchodu 23-letého španělského obránce Rodriga Abachase.
0: Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4.
5: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně. Jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
0: O semifinále se Sara Bejlek střetne v Cincinnati s Američankou Madison Keysovou. To úřadující vítězka Wimbledonu Linda Nosková nestačila v osmifinále na domácí Anisimovovou, Bousková na další Američanku Goffovou a na cíli Jakuba Menšíka byl v pavouku mužské dvouhry Argentinec Tirante.
1: Cyklista Jan Hirt je v oficiální nominaci týmu NSN na blížící se Vueltu. Španělskou Grand Tour pojede 35-letý vrchař po sedmé v kariéře. Ve startovní listině závodu začínajícího v sobotu v Monaku je Hirt zatím jediným Čechem. Pravděpodobně to tak zůstane, ale soupisky dosud neoznámily úplně všechny stáje.
0: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen bude i dál jezdit za stáj Red Bull. S vedením týmu prodloužil nizozemský jezdec smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl 28-letému Verstappenovi skončit za 2 roky.
1: Slavný zámořský baseballový klub z MLB New York Yankees angažoval dalšího Čecha 15 let po podpisu kontraktu s Danielem Vavrušou. Se vedení domluvilo na smlouvě s 19-letým levorukým nadhazovačem Janem Novákem. Odchovanec Blesku Jablonec se bude snažit prosadit z farmářských výběrů třeba až do A týmu, a to v nejúspěšnější organizaci v historii soutěže. Do elitní MLB se nicméně zatím žádný český rodák nedostal.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Jakub Kanta. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

One Republic dohrávají ve 13 hodin a 47 minut. Přejeme krásné čtvrteční odpoledne ze studia a radiožurnálu Sport. Před chviličkou jsme mluvili o fotbalových přestupech, které se týkají České ligy. Teď můžeme alespoň na chviličku nahlédnout do světa. Bude to spíše v rovině spekulací. Barcelona se po neúspěšné snaze získat Juliana Alvareze začíná poohlížet po jiné elitní devítce a jedním z hlavních favoritů má být Lautaro Martinez Interu Milan, který se podle španělských médií ocitl právě na radaru katalánského velkoklubu. Argentinský útočník je v Miláně spokojený, nabídka z Nou Campu by ho ale mohla přesvědčit.

0: Pep Guardiola už si užívá klidu po konci desetiletého angažmá ve fotbalové Manchesteru City a navzdory namluvám u italské reprezentace zůstává na volné noze. Ochutnávky z jeho práce se ale přesto šíří po sociálních sítích a ty dnes pro vysílání Radiožurnálu Sport sledoval Adam Weidenthaler. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Pep Guardiola rozhodně nebyl během svých poločasových nebo pozápasových projevů breathless, jak zpívala kapela Kors teď ve vysílání Radiožurnálu Sport, kde máme opravdu vytříbený hudební styl. Hlavně na síti X koluje několik videí z minulých let z Manchesteru City. Tenhle klub totiž včera na platformě Prime Video vydal čtyřdílný dokument o Guardiolovi, právě o Guardiolovi, a to s názvem Beautiful Obsession, tedy volně přeloženo krásná posedlost. V něm diváci najdou třeba i hodně netradiční proslov španělského trenéra právě po jednom z prohraných zápasů. Bylo to utkání City Juventus Turín v prosinci 2024.
2: Přiznám se vám, rozvedl jsem se s tou nejkrásnější ženou na vaší planetě, s mou ženou. Miluju ji neskutečně a ona mě, ale ztratili jsme vášeň. A o to jde i ve fotbale. Ztratíš vášeň a přestaneš hrát dobře. Cokoliv budete dělat, musíte mít v sobě zápal. A já nechci hráče, co nebudou do fotbalu zažraní.
1: Tolik tedy úryvek z proslovu, nebo spíš z křiku Pepa Guardioli, ale je jich na sítích mnohem víc. Někteří komentující se trochu podivují praktikám emotivního Španěla, podobně jako ty, Karle. Jiní ho chválí a dodávají, že i proto Guardiolu považují za jednoho z nejlepších fotbalových koučů historie.
0: O tom asi není sporu. Guardiola před angažmá v Man City vedl fotbalisty Bayernu Mnichov právě do mnichovské Allianz Areny. Zamířil Stanley Cup, tedy hokejová trofej. Proč?
1: Bayern totiž uzavřel partnerskou smlouvu s NHL. Podle webu obou organizací má kontrakt zajistit urychlení hokejového rozvoje v Německu. A k tomu Bayern pozval taky Leona Draisaitla a Johna Jasona Peterku, tedy jedny z těch největších německých hokejových hvězd současnosti, které pozovali z dresy Bayernu a spolu s Alfonsem Daviesem, tedy fotbalistou Bayernu, který ale reprezentuje na fotbalové scéně Kanadu, tedy hokejovou velmoc. Bylo to takové hodně propojené. Byl to taky, řekněme, falešný Stanleyův pohár, taková zmenšená replika, protože ten pravý by měl stále ještě kolovat mezi jednotlivými šampiony NHL, tedy hráči Caroliny Hurricanes. Mimochodem, to oznámení přišlo taky v momentě, kdy se veřejnost dozvěděla, že příští zápasy Global Series, tedy těch duelů, kdy NHL vyjede do zahraničí, pro ně do zámoří, pro nás do Evropy ideálně, se mají hrát právě v Německu v roce 2027, tedy Global Series, a mělo by to být součástí i s Bostonem, protože, a teď to není kvůli Davidu Pastrňákovi, jelikož v týmu Bostonu figurují dvě německé postavy, právě jednou z nich je nově útočník John Jason Peterka, který tam byl vyměněný letos v létě, a tou druhou je někdejší útočník a v současnosti hlavní trenér bostonských Bruins Marco Šturm. Jinak fanoušci na sociálních sítích zatím tuhle spolupráci NHL Bayern nějak výrazně nekomentují, pár jich ale zmiňuje, že by to mohlo znamenat expanzi Bayernu jako klubu taky do hokejové ligy DEL, kde zatím hraje jiný mnichovský klub, a to Red Bull. Ten je, jak název napovídá, napojený na koncern značky, která zajišťuje třeba i fotbalovou akademii v Salzburku. A o ní také padlo slovo v dnešní Nové desíce Pavla Horváta, abych už to ukončil. V ní byl bývalý hráč Salzburku Patrik Ježek, takže vřele doporučujeme buď zpětný poslech mezi 10. a 11. hodinou v našem audioarchivu, anebo brzy taky na všech oblíbených podcastových platformách, včetně třeba platformy YouTube.
0: A ještě pojďme, Adame, na Instagram, konkrétně tedy na ten prezidenta České republiky Petra Pavla. Včera totiž hlava státu na Pražském hradě vítala zlaté medailisty z nedávných mistrovství světa, vodní slalomáře a šermíře Alexandra Šupeniče.
1: A na Instagramu se prezident, respektive prezidentský profil, pochlubil takovým krátkým sestříhaným videem, kde hlava státu dostala dva zajímavé dary. Jedno bylo pádlo s českou vlajkou a druhý byl fleret. A hlavně s tím fleretem si zkusil pan prezident Pavel trošku bodnout. Asi by to nebylo úplně na profesionální kariéru, takhle to pojďme podat.
0: Ještě na závěr trochu hudby. Vypsaná fixa, kterou taky slýcháte na Radiožurnálu Sport, totiž dnes křtí videoklip k singlu Pelikán, a to spolu s akrobatickým letcem Stanislavem Čejkou.
1: Ano, to video se ještě úplně nešíří, ale jsou, řekněme, takové anglicky řečeno teasery, tedy krátké ústřížky, které si můžete dopřát na sociálních sítích, třeba právě na Instagramu. No a před svým speciálem, leteckým speciálem, právě Stanislav Čejka zahrál na saxofon, tak aby doprovodil frontmana Vypsané fixy Michala Maredu. Tady je ukázka. Tak
0: Děkujeme, Adame, za tuhle hudební vložku.
1: No nemáš za co, je slyšet, že by to úplně na vysílání Radiožurnálu Sport nevydalo, protože to bylo natáčené v nějakém hangáru, takže akustika nebyla úplně ideální, ale myslím si, že ten originál od Vypsané fixy zas tak špatný není.
0: Takové byly hity sociálních sítí, do studia s nimi přišel Adam Weidenthaler. Díky moc,
1: pěkné odpoledne.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste pomaleji, než byl dubnový předpoklad. Letošní sklizeň bude nejhorší za posledních 15 let. Plzeňští fotbalisti večer vstoupí do závěrečného předkola Evropské ligy na stadionu Červené zvezdy Bělehrad. Na silnici 35 před Litomyšlí popojíždí kolona směrem z Vysokého Mýta. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přeháňky a bouřky. Ojediněle i silné a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí zmírnilo odhad o růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle ministerstva je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Země živitelka, to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá situace kvůli suchu i v živočišné výrobě, vysvětluje Doležal.
3: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosu letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba 18% méně u obilovin a 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme mezi roční výnosy, tak nejsou dobré.
1: Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní, výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
4: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. Princ Harry s manželkou Meghan Marklovou se stěhují zpátky do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
5: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off o Evropskou ligu proti domácí Červené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Maracana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče pro více než 50 tisíc lidí. Trenér Viktorie Martin Hýský se ale fanoušků srbského celku neobává.
7: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Maracana je takový stadion, který je hodně velký. A ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
6: Hradec Králové a Jablonec večer rozehrají souboje o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Východočeši o 20:30 nastoupí na hřišti Panathinaikosu Athény. Jablonec se o 20:45 přestaví na stadionu Rangers Glasgow. Přímé přenosy všech tří duelů nabídne Radiožurnál Sport, Radiožurnál reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení za Devíti kříži, na D8 za Novou vsí. Na D1 z Prahy do Brna přetrvává silnější provoz za Devíti kříži, na kilometru 175 se jede pomalej v obou pruzích. Výrazně se jezdí u Ostrova 16. 79. a v podobném duchu se pokračuje až do omezení v Brně u D2. Na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení za Novou Vsí. Fronta z 13. kilometru se sune okolo 10 minut k omezení na 11. Tam dnes v pravém pruhu pracují silničáři. Na dálnici D35 mezi Lipníkem a Olomoucí zpozorněte za sjezdem na Velký Újezd, přesněji kousek za odpočívkou Daskabát. Na kilometru 287 se srazila dodávka s nákladním vozidlem, blokují levý pruh. Zpomaluje se, výraznější zdržení ale nevzniká. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle směrem z Vysokého Mýta se sune kolona z odbočky na Tržek, zdržení 10 až 15 minut. I dál na trase k Mohelnici panuje silnější provoz, a to před Moravskou Třebovou. Tam se k prvnímu kruhovému objezdu u Lidlu popojíždí do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku ještě polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky ojedinělé. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojedinělé i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.
9: 14 hodin 6 minut, jsme moc rádi, že dál posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport. No a hostem Radiožurnálu byla dnes dopoledne česká golfistka Sára Kousková a my vám nabízíme rozhovor, který s ní odvysílala právě naše sesterská stanice. U mikrofonu seděl moderátor Libor Bouček.
10: Narodila se v Karlových Varech, ale většinu času prožila v Praze. Vystudovala umění na univerzitě v Texasu, ale je především profesionální golfistkou. Účastnila se olympiády, v loni ovládla dva turnaje Ladies European Tour v Evianu a na Tenerife a letos bojovala sednatě na British Open, kde dosáhla nejlepšího výsledku českých barech v dějinách. Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji dobré dopoledne.
11: Dobré dopoledne.
10: Když budu konkretizovat ten nejlepší výsledek pro české barvy, tak to bylo 12. místo. Jako dvojciferné místo může lidem říkat, tak to přece jako není tak extrémní, ale dá se to přirovnat podle mě ke čtvrtfinále tenisového Grand Slamu. Navíc tenis má takové výsledky dlouhodobě, že tamto čtvrtfinále nepřekvapí, ale v případě golfu je to senzační. Jak moc na ten výsledek, kterého jste dosáhla, stále myslíte, jak moc to rezonuje? A jak si člověk takhle zpětně po těch kolika, téměř třech nedělích, uvědomuje, co se vlastně stalo v Británii?
11: No, tak se to pomalu vsakuje, bych řekla. Je to moc milý. Určitě je to takový krásný pocit zadosti učinění a dobře odvedený práce. A to, že jsem pyšná na celý tým kolem mě. No, je to hezký.
10: No, tam byl jeden moment, když si na to vzpomenu. A to mě zajímá, jak to prožívá golfistka, protože vlastně to pořadí je v golfu proměnlivé. Člověk může chvíli být na místě pátém, najednou se objeví na místě čtrnáctém, v tom je kouzlo toho sportu a potrhuji sportu. Ale vy jste v jednu chvíli, to si pamatuju, já jsem to viděl, jo, jste byla druhá. Ukazovali vám to, viděla se tu tabuli, kde jste byla na tom druhém místě?
11: Mě posílali fotky potom, když jsem dohrála. No, tak,
10: a v průběhu hry jste to nevěděla?
11: Ne, vůbec. Já se většinou na ty leaderboardy během kola nekoukám, abych se opravdu mohla soustředit jenom na ten výkon a neovlivňovaly mě myšlenky na skóre nebo na jakou pozici a cokoliv jiného.
10: Takže vy v průběhu té hry vlastně nevíte, jak na tom jste, nebo se o to nezajímáte?
11: No, moc ne, no.
10: To znamená, že následně přišla až potom ta fotografie, kde na druhém místě je ta česká vlajka a jméno Kousková.
11: No, přesně tak.
10: Já se omlouvám, ale musím se zeptat, co se dělo na těch posledních dvou jamkách. Abych to vysvětlil posluchačkám a posluchačům, tam ten výsledek byl plus 3, což opět je naprosto normální, ale no, co se dělo prostě?
11: No, my jsme šli takovou jako krásnou jízdou celý ten den. A já jsem první dvě jamky začala úplně jako fenomenálně, spadly mi tam dva paty, které byly jeden 5 metrů, druhý 6 metrů. A říkám si, no tak to je docela dobrý den, tak jdeme dál. A tak nějak jako to krásně plynulo, člověk si myslím, že jsem se dostala do takového jako hezkého flow a hráli jsme dál a vlastně ten rozdíl mezi těma posledníma dvěma jamkama a tím zbytkem toho kola pro mě nebyl žádný. Já jsem furt dělala to stejný, tu stejnou práci. Bohužel na té 17. jamce...
10: Byl bankr.
11: Tam byl bankr, jako všude. ale tu druhou ranou jsem prostě zahrála o malinko víc vlevo od svého cíle. A ten míček se skutál do bankru, do takové jako hodně krkolomní pozice. Nemohla jsem hrát ve směru na jamku, musela jsem se vyhrávat jiným směrem. No a prostě ještě jsme to nějak zvládli, jako patovala jsem do bogy, to znamená jako do plus jedna, bohužel ten pat tam nespadnul, takže to bylo double bogy a plus dva. No a na té další jamce bohužel jsem našla jako další bankr po první ráně a bylo takzvaně vymalováno. No.
10: No vymalováno, ale pořád je z toho ten nejlepší výsledek pro české barvy na majoru, to znamená v té tenisové analogii na Grand Slamu. Teď jak se to popisovala? Mě zajímá, jak moc profesionální golfistka si vybavuje ty rány, protože vy to popisujete úplně přesně a když to člověk vezme, tak za ten jeden den odehraje něco mezi 60 a 70 ranami. Pamatujete si všechny takhle?
11: Když ten turnaj byl nedávno, tak asi téměř všechny si vybavím. Když už bych měla pátrat v paměti někam dál, tak je to těžší, ale je vtipný, že když člověk tomu má nějaký vzpomínky, nějaký vztah jiný, který se udál na tom hřišti, a nebo si představí tu situaci, ve který byl, nebo jak se cítil, tak většinou mi vyplynou ty rány, jako i třeba před dvěma lety.
10: A dá se říct, že to, co vyplyne na tu mysl, tak to je potom zdroj toho tréninku, že tohle je jako nezbytná výbava profesionálního hráče či hráčky, aby se vracel k těmhle konkrétním momentům a následně je zlepšil nebo napravil, nebo si z nich vzal zkušenost?
11: To je hrozně hezká otázka. Ano i ne, myslím. Občas jsou to samozřejmě tak negativní momenty, který nejradši by zapomněl, ale... A spousta z nich je zase úplně skvělých, takže já si myslím, že my si stavíme takovou svoji mentální banku, když tomu tak řeknu, a člověk se při vizualizaci vrací k těm jako dobrým ranám, aby byl schopný si rozpomenout, že je schopný je zahrát. A no, takže možná ano.
10: Tu mentální banku máme podobnou, protože já si takhle stavím mentální banku z míst, kde jsem ztratil míček a troufám si tvrdit, že ten počet předmětů v mentální bance máme de facto totožný. Sára Kousková je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Ve 14 hodin a 16 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport a pokračuje rozhovor s golfistkou Sárou Kouskovou. Vysílal ho dnes dopoledne radiožurnál, moderoval Libor Bouček.
1: Dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která má za sebou neskutečný výsledek na British Open, ale za sebou má také dvě vítězství na sérii Ladies European Tour. A musím říct, že pro mě je stělesněním, nesmírně důležitým stělesněním toho, že golf je sport a že to není záliba, že my, co se tomu věnujeme jako zálibě, tak můžeme jen s obdivem směřovat svoje zraky k profesionálům a je to jako v každém jiném sportu, že tam existují ty nedostižné vzory. Co je nebezpečnější pro vás jako hráčku? Ta pochybnost, že na světovou špičku nemám, anebo poznání, že na ní mám? To poznání, které jste získala vlastně za ten poslední kalendářní rok?
2: To poznání bylo moc příjemný. Určitě to bylo jako úžasný v tom, že člověk opravdu si už dokáže dosáhnout na ty nejvyšší příčky a že to je hlavně reálný. A o tom to celý bylo. A nebezpečný, no, samozřejmě pochyby jsou nebezpečný. Já se každý den učím golf, si říkám. Každý ráno.
1: Je to záležitost dokonavá? Dá se to dokončit? Existuje moment, a to nejen u vás, ale obecně i u těch hráčů, kteří jsou na té profesionální úrovni, že si můžou jednoho dne říct, no už to umím.
2: No, tak to je to největší golfový klišé, jak to všichni víme. Ale je to roztomilý, protože člověk by se tam strašně rád dostal, ale my, co to hrajeme, už nějaký ten pátek víme, že to samozřejmě není možný.
1: Dá se před tím kolem, které jdete hrát, projektovat ten výsledek? Že si řeknete, tak tohle bude, tak cítím dneska, že to bude 2 až 10. Dá se to?
2: Já myslím, že člověk asi nějak skrze ty třeba aktuální podmínky větru nebo toho počasí dokáže odhadnout, jak to hřiště se bude hrát, nebo dle tvrdosti greenu, podle toho nastavení jamek, tak může mít nějakou představu, ale to svoje skóre vlastně nikdy nemůže odhadnout, protože to se děje až v té hře, až když odpaluje do toho míčku a ten míček skáče, ať už do lesa nebo do jamky.
1: Máte vy vypozorované ty podmínky, které jsou pro vás nejlepší? Jestli je to déšť, nebo lehký vánek, nebo trochu mokro, nebo absolutně suché fairwaye?
2: Asi, co se týče těch přírodních podmínek, to nedokážu říct. Spíš bych řekla to nastavení v hlavě, který se ukázalo, že když ho dokážu opakovat, tak i ten výsledek pak nějakým směrem se ubírá. Ale je to hrozně nevyspytatelný. Ten golf je tak krásný a strašný v tom, že to člověk opravdu nemá všechno ve svých rukou a opravdu se může soustředit jenom na to, co může ovlivnit.
1: Opět promluví aspirující, velmi jako těžce aspirující amatérský sportovec. Musím se dotknout toho nastavení v hlavě. Jak se ta hlava dá nastavit? Na to existují nějaká cvičení? Nebo jak vy, profíci, si tu hlavu nastavujete? A co si z toho můžeme my, amatéři, vzít?
2: Já myslím, že to základní nastavení té hlavy pro mě osobně, co mi funguje, abych hrála nejlíp, je takový, abych každý ráně dala nějaký to svoje maximum v přípravě, abych si prošla nějakou tu svou rutinou a připravila všechny ty aspekty toho švihu na to, jak ten míček odpálím, ale abych se zároveň dokázala smířit s tím, že potom, co tu ránu provedu, tak už s tím nic neudělám. Abych zároveň nebyla nějak přehnaně jako šťastná z toho, že teď, když jsem zahrála tu jednu skvělou ránu, tak mě jich čeká ještě spousta a pokud se mi nepovede, tak abych si ji nějak rychle zhodnotila a pak už ji dokázala zapomenout.
1: Ta hlava je důležitá v každém sportu, v tom golfu obzvlášť. Za jak dlouho od toho, kdy se hůl dotkne míčku, vy víte, jestli se to povedlo nebo ne?
2: No, občas to vím ještě předtím, než do něj odpálím. Ale mnohdy člověk jako už dokáže během toho impaktu, co znamená, tak když trefuju ten míček, tak už vycítit, jestli to tělo tam bylo správně nebo ne. A ty ruce jsou jako strašně šikovný během těch let. Prostě člověk už navnímá to, co s tím míčkem asi aktuálně provedl, nebo ta čistota toho kontaktu. A tam pak asi udát ten impuls hlavě, co se tam stalo. Ale mnohdy to člověk pozná, až když ten míček letí, jaká je ta trajektorie, nebo co se stane potom, až ten míček dopadne.
1: Říká Sára Kousková, která je dnes hostem

0: 14 hodin 23 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Pokračuje rozhovor s golfistkou Sárou Kouskovou, která dnes dopoledne mluvila s Liborem Boučkem na radiožurnálu.
1: Sára Kousková je dnes hostem radiožurnálu, povídáme si o golfu, který je pro ní vášní, za B řekl bych, za A pracovní náplní, protože je to golfová profesionálka, která má za sebou nádherné výsledky jak v loni, tak v letošním roce. Dostaneme se i k tomu, jak se dostala tu profesionální dráhu, ale musím položit možná tu nejbanálnější otázku, ale myslím, že prostě ji čekáte i tak. Jaké mýty, jaké pověry nejvíc ten golf v Česku zatěžují? Protože si umím představit jistou, doufám, že malou skupinu lidí, kteří, když se řekne golf, no ješ, to přepnu.
2: Přesně tak. Já bych řekla, že ta první a velmi zásadní je to, že to není sport. A hnedka tomu sekunduje další a to, že to je sport pro bohatý a že vlastně jezdí v těch autíčkách. A tohle asi, to jsou dvě věci, se kterými se setkávám asi úplně nejčastěji, jako přesně ty dvě samolepky, které bych už nejradši asi rozkousala.
1: Já nechápu, proč za dekády, kdy tomu tak není, tak proč tohle pořád drží? Čím si to vysvětlujete jako člověk, který ten sport musí milovat?
2: Je to tak. Asi to bude tím, že ještě jsme se nedostali do nějakého takového širšího povědomí přesně s těmi správnými informacemi, s těmi správnými vzory, které by to všechno vyvrátily.
1: No tak můžeme začít přímo u vás. Vy jste začala v kolika letech?
2: Já jsem začala v 5 letech.
1: V 5 letech. Je to optimální těch 5 let jako věk pro začátek?
2: Asi jo. A strašně záleží. Člověk může začít kdykoliv samozřejmě. Ale asi jako u všech jiných sportů, ta přirozenost toho pohybu se učí nejlíp v mládí.
1: Vám těch 5 let bylo v tomhle století nutno podotknout, aby člověk, aniž by naznačil přesně váš věk, tak nějakým způsobem naznačil minimálně tu generaci. No ale dejme tomu na začátku toho milénia, čím vás ty hole zaujaly, jak vás donutili ti lidé zodpovědní, tedy vaše rodiče, k tomu, abyste se věnovala právě golfu. V 5 letech, umím si představit těch zálib celou řadu, tlapková patrola ta v té době asi nebyla, ale bylo něco podobně atraktivního.
2: Krteček byl.
1: No, takhle, ne, tak to, dobře, tak to tím pádem jsme se jiná generace, to mě zarazilo.
2: Ten věk, já myslím, že to byl krásný a s rodinou jsme dělali spoustu jiných sportů. Golf tam byl takový jako jeden další krásný střípek. Ale tak postupně se vyvinula ta láska a myslím si, že i to úsilí tím směrem golfovým. No.
1: V kolika letech jste to začala brát vážně? To znamená, kdy jste si řekla, aha, tady je varianta toho, že bych mohla to mít nejen jako příjemnou náplně volného času, ale jako skutečně práce či sport.
2: Já myslím, že první moment přišel okolo těch 13-14 let, kdy i rodiče se mě zeptali, jestli to je opravdu něco, čemu se chci věnovat dál a do čeho třeba budou muset v budoucnu investovat ještě nějaký další peníze. A jestli to myslím vážně, jestli to bude mít nějaký smysl, tak já jsem jim řekla, že jo, že to chci dotáhnout tam nejdál, co budu schopná a že mě to bude bavit.
1: Výhody jsou úplně jasné, je to sport, to znamená člověk jako dítě musí být fyzicky připraven, zároveň je to naprosto ideální průprava na to, aby se člověk naučil prohrávat, což je v životě nesmírně podstatné. A proto mě zajímá, jestli dokážete nějakým způsobem říct ty náklady v tom začátku, v těch 5 letech, abychom vyvrátili přesně ten mýtus, že člověk musí mít nachystány stovky tisíc.
2: Tak když začnu u oblečení, tak si může vzít na sebe téměř, co chce. No. Jako to dítko, co nosí kraťásky a tričko, tak to bohatě stačí. Já jsem pak měla jedny šustáky a v těch jsem odešla všechny ty turnaje, které jsem měla pak. Pak jsou holé, to je samozřejmě malinko jako větší investice, ale samozřejmě v tom dětském věku je to téměř úplně jedno. Pokud ta velikost těch holí je správná, tak je to správná hůl. A já jsem měla hole z makra. Rodiče mi to do dneška připomínají, že takhle prostě z regálu někde tam vytáhli a prostě jsem šla s nima hrát. Je to určitě to vybavení a ty investice do toho sportu jsou úplně stejný jako v jiných sportech. Taky můžu mít tenisovou raketu, z úplně klasického obchodu, anebo můžu mít tu super, čupr, top, nejlepší.
1: Tak. A to si ještě nepovídáme třeba o lyžování.
2: Přesně tak.
1: To si nepovídáme o dalších sportech. Jak se na to dívali spolužáci tehdy ve 13 letech, kdy jste vy, to už byla vlastně skoro třetí dekáda 21. století, že jste se věnovala golfu?
2: Já myslím, že taky byly trošku jako ovlivněný tou samolepkou, že některý mi říkal, jo, ty hraješ golf, no ty tam jenom prostě jako boucháš do toho míčku a to je všechno, že to není sport. A obzvlášť s jedním mým hokejovým spolužákem jsme jako chodili často do křížku, že jsem se mu to snažila vysvětlit, že to tak není. A člověk samozřejmě v tom dospívání je takový křehčí. Tak ale pak samozřejmě spousta lidí jako zjistilo, když mi to šlo na těláku, že jako ten sport opravdu je k něčemu dobrý.
1: A k tomu navíc vás ten sport následně dovedl i na americkou univerzitu. K tomu, jaké to je studovat ve Spojených státech a kombinovat vrcholový sport s akademickou činností, tak o tom si se Sárou Kouskovou pochopitelně budeme povídat.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
5: Případ vraždy vůdce tzv. Kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, seniorku Irenu. Ta dostala 12-letý trest, dovolání ale zatím nepodala. Ženy podle soudu v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Schiffera. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělo vůdce sekty přejde do jiné dimenze. Soudy v posledních 2 letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. A obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit 2 radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
3: Sport.
5: Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v 8. finále vypadly, stejně jako mezi muži Jakub Menčík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D2 nebezpečí za Modřicemi, na D1 silný provoz za Domašovem. Na D2 z Brna do Bratislavy velmi obezřetně za Modřicemi. Na 4. kilometru leží mezi pruhy dřevěný trámek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy nepřekvapí dlouhá šňůra kamionů. Její délka se různě mění podle aktuální intenzity provozu. Chvílemi se v obou pruzích zastavuje už za Domašovem na 173. kilometru. Osobní auta jedou k omezení u D2 přes hodinu, nákladní jsou pravy o mnoho déle. Na D8 směrem z Ústí do Prahy vjedete do Kolony za Novou Vsí okolo 14. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k omezení před Kralupy. Na 11. zabrali silničáři pravý pruh. A v Praze v Blance ve směru Stroj na Břevnov kousek za nájezdem z Prašného mostu blokovali pravý pruh následky střetu nákladního vozidla s osobním. Teď už stojí na šrafování. Horší situace o kus dál v Patočkově kousek za výjezdem z Blanky. V pravém pruhu kolize nákladního a osobního vozidla. V Troji tak začali s regulací vjezdu do tunelu, zdržení v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách od Bulovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme zpočátku polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ve 14 hodin 37 minut posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport a je tu další část rozhovoru s golfistkou Sárou Kouskovou. Byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Dnešním hostem je Sára Kousková. Bavili jsme se o tom, jak velkého úspěchu dosáhla na British Open. Bavili jsme se o dvou vítězstvích v rámci série Ladies European Tour. I o tom, že s holemi z velkého obchodu člověk může odstartovat takhle úspěšnou zářivou českou kariéru. Pak přichází ta univerzita. Jak důležitá pro vás ta univerzita v Texasu byla?
2: Pro mě to byl takový zásadní další krok. Já jsem
1: během... Šlo by to bez golfu?
2: No, ne. Nešlo by to s tím stipendiem, no. Nebo díky tomu, že jsem hrála golf, nebo že jsem měla nějakou výkonnost, tak jsem tam mohla studovat.
1: Dá se říct, když jsme tady rozebírali ten okamžik, kdy vám bylo 5 a na Cihlnách, předpokládám, v Karlových Varech se začínala, potom v těch 13, kdy přišlo to rozhodnutí, že se tomu budete věnovat intenzivněji, to znamená, dojde asi k nákupu serióznějších holí než těch z toho velkého obchodu, tak ten nástup na tu univerzitu byla odměna za to celé?
2: Určitě. Byly to jedny z nejlepších let, který jsem zažila. Jako ten život tam a ta možnost se tam rozvíjet a to, kolik vlastně možností člověk tam má, tak bylo neuvěřitelné.
1: Ale vrátím se ještě k tomu, než tam člověk je, protože musí se tam dostat. Tak jak se dostane občanka hlavního města a Česka na univerzitu v Texasu? Jak probíhá to přijímací řízení? Co člověk musí udělat? Protože tady přijímačky na vysokou školu probíhají většinou v aule té školy.
2: Je to tak? Já jsem zhruba 2 roky předtím, než jsem měla maturovat, tak jsme se začali koukat na nějaké ty americké školy, univerzity a já jsem automaticky teda vyškrtla ten severní celý pás. Koukala jsem se jenom na jich, protože jsem nechtěla zažívat tu zimní přestávku a prostě chtěla jsem tomu golfu dát maximum, abych se mohla rozvíjet i během zimy, kde to šlo. A porovnala jsem žebříčky, jak studijní, tak ty golfové. Tak jsem je srovnala a vyšlo mi z toho třeba vzorek nějakých 30-40 univerzit. A ty všechny jsem obepsala a napsala jsem jim e-mail.
1: Že takhle to fakt funguje, že proaktivně vy jste si to prostě udělala rešerši, vyšlo z toho 30 univerzit a píšete dobrý den, jmenuji se Sára, hraju golf.
2: Přesně tak.
1: To zní lapidá, ale takhle to je.
2: Takhle to bylo a samozřejmě koučové z univerzit jezdí do Evropy rekrutovat a vybírat si ty hráče, takže už jsem měla nějaké nabídky přímo od nich, ale na ty školy, na které bych opravdu jako chtěla, nebo jsem si je tak vysnila, tak jako nikdy jsem si třeba nemyslela, že by mi ze Stanfordu odpověděli, ale odpověděli mi, že teda sice nemají místo, ale...
1: Drží palce.
2: Ale drží palce, přesně tak.
1: To je velmi relevantní odpověď.
2: ale bylo to vlastně jako úžasný proces, protože si to člověk i tady musel tak trošku jako odmakat. Ale tím, že jsem pak narazila na Texas a kouč se mnou se dostal do kontaktu a najednou chtěl vidět jako moje švihy a známky ve škole a všechno. A vlastně se to...
1: Znovu se vrátím k tomu přijímacímu řízení. Přijde mi to vlastně neuvěřitelné, proto se u toho zastavím. To znamená, Texas kouč píše zpátky, dobrý den, chci vidět vaše známky a zároveň vaše švihy.
2: Přesně tak.
1: Jak se to dělá?
2: No, v tu dobu byla v Čechách zima, takže já jsem šla ven a třeba chtěl vidět ránu z bankru, tak jsem jí točila ve sněhu. ale nějakým způsobem, nebo takhle, on chtěl vlastně natočit veškerou moji hru, protože mě nikdy neviděl hrát a podepsali se mnou smlouvu v momentě, kdy oni vůbec nevěděli, jak já v podstatě hraju mimo výsledky. Já mě nikdy naživo neviděli hrát. A to byl, myslím si, že pro ně takový jako velmi krok do neznáma, ale zároveň asi ve mně viděli potenciál a měli tu důvěru takovou, že i mě, pro mě to bylo jako strašně hezký znamení toho, že mám vytrvat v té své práci a dál se zlepšovat. A posléze jsem zjistila, že ta Austinská univerzita je jako zatraceně dobrá, že ten program, který A zejména u chlapů měli ten golfový, tak má jako obrovskou historii.
1: Obrovskou a k té univerzitě se váže i celá řada úspěchů, neoddiskutovatelně. To, že někdo získá sportovní stipendium, se člověk přečte v novinách nebo to vidí kolem sebe, ale jak přesně vypadá ten režim na univerzitě ve chvíli, kdy máte tam ten sport, ale zároveň i ten obor, protože vy jste vystudovala Studio Art v Texasu, tak jak vypadá ten balanc, jak vypadá ten den studenta?
2: No, vstávala jsem někdy okolo 5 ráno a šla do fitka před školou. Tam jsme měli jednotku ve fitku a potom jsem šla od 8 do školy, pak jsem měla oběd, pak jsme jeli na hřiště a tam jsme měli odpoledne trénink a večer jsem se vrátila do té takzvané study hall, kde jsem dělala domácí úkoly a pak jsem šla spát.
1: Jak důležité jsou ty studijní výsledky mimo ten golf? Protože umím si představit ambici té univerzity mít co nejlepší sportovní výsledky. A říct, tak to nějak pak zvládneme, to se doučíte. Ale jak je to ve skutečnosti?
2: Já myslím, že u těch univerzit, které mají i ty studijní výsledky dobré, tak pro nás vždycky nám říkali, že jste nejdřív student a potom

0: že až skončí ta golfová kariéra, tak asi se člověk pravděpodobně vrátí k téhle dráze jako kurátorka někde ve výstavní síni, nebo už myslíte, takhle chápu, že to je daleko a teď se tady bavíme o tom, že jste na začátku, máte za sebou jednu olympiádu, golf má tu výhodu, člověk ho může hrát relativně dlouho a já se tam na tohle, ale zeptám se.
1: Mě spíš baví asi ten jako přímo aktivní proces, takže bych spíš malovala, než hodnotila.
0: Ale k tomu ještě dlouhá cesta. Teď hraje Prim Golf a my se k němu ještě se Sárou Kouschovou dostaneme.

0: Po skupině Ramones ve 14 hodin a 48 minut je tu poslední část rozhovoru moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s golfistkou Sárou Kouskovou.
1: Sára Kousková je česká golfistka, dnes je hostem Radiožurnálu. Zároveň, abych potrhl ten sportovní rozměr golfu, protože si myslím, že jsme oba dva propagátoři toho a musíme neustále opakovat, že skutečně golf je sport stejně jako každý jiný. Ty náklady na ten start jsou velmi podobné jako u mnoha jiných. Pochopitelně jsou ty, které jsou daleko méně nákladné, i ty, které jsou daleko víc nákladné, ale co je podstatné, je to i sport olympijský. Vy jste byla účastnice olympijských her v Paříži. Váš partner Kedy a řekl bych nesmírně podstatná součást toho úspěchu. Jakub Mejzdík byl shodou okolností také účastník olympijských her v Tokiu jako rozhodčí v pozemním hokeji. Ale mě zajímá, jestli i pro vás, předtím ukončujeme do jisté míry ten svět amatérského sportu. Ta olympiáda byla skutečně tím milníkem, když jsi řekl tak a teď už jsem jako došla na ten jeden z mezistupňů do toho jednoho základního táboru.
2: Pro mě olympiáda je asi úplně nejvíc. A to, že člověk už splnil si takovou tu první metu toho, že se tam dost.

0: Tak je další samozřejmě postupným krokem k tomu, aby tam třeba tu placku získal. A u mě to rezonuje v hlavě téměř jako každý den, nebo je to tou mojí hlavní motivací, takže...
1: To znamená, v hlavě máte i ten olympijský cyklus čtyřletý?
0: Je to tak, ano.
1: Že teď se zcela logicky upínáte k tomu, co bude za 2 roky v Los Angeles?
0: Ano.
1: Tak v jaké fázi tedy jste? Jako, jak se tam vlastně člověk dostane? Jaký je ten kvalifikační princip?
0: Kvalifikace už začala. Je 2letá, takže už jsme zhruba v nějakém 2. měsíci té kvalifikace. A na konci, zhruba měsíc a půl před olympiádou nebo měsíc před olympiádou, se ta kvalifikace uzavře a pojede nejlepších 60 hráček z redukovaného toho světového žebříčku, kdy každá země má kvótu 2 hráček. Pokud jste v top 15 na světě, tak si přidáváte místo.
1: Tak jak jste na tom teď?
0: No, teď jsem tam.
1: Ano, tak to jsem tak asi jedno. Jedna věc je olympiáda, kde pochopitelně se rýsuje vzhledem k tomu, že nejen vy patříte mezi ty talentované 20-leté hráčky, ale máme i talentované muže, tak se rýsuje i ta možnost smíčené dvojce. I tohle to tak jako se naznačuje jako jedna z variant.
0: Ano, a já strašně klukům držím palce, aby se prokousali úplně stejně tím svěťákem jako my holky a mohli jsme si tu smíšenou disciplínu zahrát, protože to by bylo naprosto úžasný.
1: No, myslím, že by to byl opět krok k tomu, aby golf získal ten správný otisk, který má mít. Tou druhou metou, aspoň z těch rozhovorů, které jsem s vámi četl, je pochopitelně LPGA. Jak moc je to sen? Jak moc je to dosažitelná meta?
0: Já mám takový asi ještě nepojmenovaný úplně vztah s LPGA.
1: Jinak znovu říkám, že v tom, abych to přiblížil posluchačům a posluchačkám, tak to je série americká profesionální. Dostat se tam je téměř nemožné. Je to něco podobného jako v baseballu, kdyby český hráč nastoupil do Major League Baseball. Takhle daleko to je. Tak jenom aspoň z toho mého laického pohledu by to neznamenalo, že je to ohledně toho výkonu.
0: Jo, asi stále potom ve finále je, ale LPGA je samozřejmě túra, kde aktuálně hrajou ty nejlepší hráčky za nejlepší peníze. A na druhou stranu už v Evropě, nebo ta naše evropská túra, která stejně hraje po celém světě, tak narůstá a už spoustu hráček ze světové stovky hraje na Ladies European Tour. A ta túra je každým rokem jako silnější. A i my máme turné takzvaně spojené, kde je to Ladies European Tour a LPGA dohromady, hrajeme o stejné prize money a hrajeme stejný turnaj a k tomu jsou samozřejmě majory.
1: Ostatně to jsme viděli přesně na British Open.
0: Přesně tak.
1: No, a je tam něco, co cítíte třeba v té své hře, co je třeba zlepšit k tomu, aby člověk patřil automaticky k té absolutní světové špičce? Něco, co člověk musí jako zlepšovat? Dlouhá hra, krátká hra, hlava, strategie, rozšířit tým?
0: Asi všechno zmíněného. Tam má nějaké procento. A u mě samozřejmě byl asi největší prostor v patování v té poslední době, ale myslím si, že i díky tomu jsme se teďka posunuli tak, že to třeba ten výsledek na Open byl takový, jaký byl. A měla jsem z toho obrovskou radost. Myslím si, že přesně všechny ty aspekty, jako člověk, když ještě malinko vylepší nebo bude víc konzistentnější, tak má šanci se poprat i úplně s těma nejlepšíma.
1: Líbí se mi, jak často používáte plurál. Mluvila jste o tom týmu asi... Je to nejvíce dvoučlenný tým, ne? Nebo ano, ale dominantně dvoučlenný tým, to znamená vy a Jakub, což je i váš partner. Je tohle běžné, že mají hráčky v podobě Caddyho, to znamená toho nejbližšího hromosvodu, člověka, se kterým sdílí svůj život? Není to nebezpečné vzhledem k tomu vztahu?
0: Tady vůbec neměla být dlouhá pauza.
1: Ale nebyla, vy jste se napila. To je informace pro Jakuba Mejzlíka. To nebyla pauza.
0: Přesně tak. Já myslím, že strašně záleží na tom, jak tady lidi mezi sebou mají. A my spolu s Kubou máme tak krásný vztah, že si dokážeme jako všechno říct a vykomunikovat, když i přijde nějaký zádrhel. Tak tak prostě to spolu jako vyřešíme, jak na hřišti, tak mimo něj. A je to, myslím si, že na stupínku nebo na stupnici té obvyklosti, to je to třeba na takové dvojce, trojce, jakože to není úplně... Je tam spoustu hráček, které tam mají svoje, ať už manžely nebo přítele na begu, ale často se taky stává, že ten přítel dělá kedyho jiné hráčce a takhle.
1: I tohle se děje?
0: Jo.
1: No tak to si myslím, že je daleko katastrofálnější situace než tahle. To poslední slovo při tom rozhodnutí, jakým způsobem hrát, máte vy? Nebo někdy si... I díky tomu, že máte k Jakubovi blíž, než kdybyste nebyli partneři. Takže ho víc poslechnete a dáte mu větší prostor, protože ta důvěra pochopitelně je větší.
0: My to rozhodnutí děláme společně a na mě je ho potom jako ho vykonat. A občas se to povede samozřejmě tak, jak jsme se domluvili. Občas samozřejmě mám svoji hlavu a malinko to změním, ale samozřejmě se snažím, aby to věděl, aby když změním názor, tak abychom mohli nějakým způsobem vyhodnotit to rozhodnutí pak dál. Tak je důležitý mít jako pevnej bod, že tohle se stalo a ne, že to bylo vlastně něco polovičatýho, protože pak to samozřejmě jde špatně vyhodnotit, jestli bylo správně to nebo ono.
1: A máte za sebou British Open, následně byl turnaj v Londýně, i tam řekl bych skvělý výsledek. Teď ten nejbližší turnaj je od víkendu za týden, kdy poslední srpnový víkend se hraje Irish Open. S jakými plány míříte tam, jestli si vůbec golfistka dělá plány?
0: Nedělám si úplně výsledkové plány, nicméně bych ráda chtěla hrát na majorech i příští rok a k tomu vede cesta skrz body v žebříčku, takže na ty se teďka trošku zaměříme a k tomu samozřejmě povedou dobré výsledky.
1: Tak ať vás vidíme hrát celý víkend a ať vás vidíme v rámci Irish Open co nejpozději v neděli, protože to bude naznačovat ten nejlepší výsledek.
0: Moc děkuji.
1: Sara Kousková byla dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za pozornost.

0: Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Rezort zemědělství chce navýšit investice do vodohospodářství na 4 miliardy ročně. U podštátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho nezranila. Fotbalisti Plzně, Hradce Králové a Jablonce večer rozehrají zápasy play-off evropských pohárů. Na dálnici D8 je od 16. kilometru směrem do Prahy kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo většinou s deštěm, místy i bouřky, a to i velmi silné, a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil Šebestián.
4: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
2: U podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna větrná elektrárna, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Passingera mohl být důvodem silný vítr.
5: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. Ministerstvo se proti pokutě odvolalo, úřad ale jeho rozklad zamítl. Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před víc než tisíci lety položil základy maďarského státu. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji.
6: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj. Potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalový Jablonec nastoupí ve 20:45 na stadionu Rangers Glasgow. Skotský tým neuspěl před kole Evropské ligy a o to větší motivaci má podle trenéra Severočechů Luboše Kozla v souboji o konferenční ligu.
8: Proti nám bude stát nemotivovaný soupeř, který bude chtít toho domácího prostředí využít k vytvoření nějakého náskoku, takže pro nás bude velmi důležitý dobrý vstup do utkání, aby jsme hlavou unesli vlastně tu atmosféru, na kterou třeba nemusíme být úplně zvyklí ty hráči.
7: O postup do hlavní fáze konferenční ligy bude hrát taky Hradec Králové, který nastoupí od 8:30 večer na hřišti Panathinaikosu Athény. Do vodního zápasu play-off Evropské ligy zasáhne taky Viktoria Plzeň, ta se představí ve 20 hodin na hřišti Červené hvězdy Bělehrad. Radiožurnál Sport odvysílá všechny tři zápasy živě. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Situace na D1 před Šmejkalkou i dál před Brnem. Na D1 na trase z Prahy do Brna čekejte první zdržení nepříliš dlouhé před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se před sjezdem na Benešov na 20,5 kilometru. Horší je to na D1 před Brnem od Prahy. Kamiony brzdí za Domašovem. Kilometr 172 až 173. Kolona je jako obvykle hodně nesouvislá. Osobní auta přibrzdí v okolí Ostrovačic. Následně u Kývalky výrazně se zpomaluje až v Brně mezi Výstavištěm a sjezdem na Mikulov. Na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení kousek za Novou Vsí. Fronta se prodlužuje. Teď se do ní dojíždí už na 16. kilometru. Na 11., kde silničáři uzavřeli pravý pruh, se jede přibližně 20 minut. Na silnici 35 z Hranic do Meziříčí opatrně za Miloticemi bourala tam dvě osobní auta. Jede se Kyvadlově, z obou stran se krátce popojíždí. Na 35 ještě jednou, teď příjezd do Litomyšle od Vysokého Mýta a kolona na minimálně 20 minut z odbočky na Tržek. Plno je i dál směr Mohelnice na příjezdu do Moravské Třebové. A silný provoz čekejte i před Vysokým Mýtem od Litomyšle. Fronta od Hrušové na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přehánky jen lokálně, od jeho západu postupně až zataženo a na většině území déšť, místy i bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 6 minut, příjemné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Do nominace na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil trenér české reprezentace Janis Atanasopoulos. V týmu si nechal 5 smečařek, včetně 18-leté Báry Rejmanové. O šampionát před domácím publikem, kde Češky odehrají základní skupinu, na případné osmifinále a čtvrtfinále nepřišla Kateřina Valková, která si v květnu poranila koleno a musela na operaci. Nahrávačskou dvojici s ní vytvoří Pavla Šmídová, která se do národního týmu po letech vrátila před letošní Ligou národů právě jako náhrada za zraněnou Valkovou. Je potřeba znovu, myslím, připomenout, že mistrovství Evropy pro české volejbalistky začne v pátek ve 20 hodin zápasem s Řeckem. Rodnou zemí trenéra Atanasopoulose a Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho.
3: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Nikdy jsme na tak velkém stadionu nehráli, to říkají fotbalisté Jablonce před úvodním zápasem play-off o konferenční ligu. Na hřišti skotských Rangers duelu bude přihlížet vyprodaný Ibrox Stadium, který má kapacitu víc než 50 tisíc fanoušků. Vešli by se na něj tedy úplně všichni obyvatelé Jablonce nad Nisou.
1: Myslím si, že se to úplně připravit nedá, samozřejmě musíte si to prožít a pak tu zkušenost máte, ale ten fotbal je furt stejný. Prostě budu na ně apelovat v tom smyslu, že aby tohle to prostě z té hlavy dostali ven. Ono to jako paradoxně si myslím, že to spíš jako motivuje jako pozitivně. Že jo.
2: Říkal o očekávané fanouškovské kulise trenér Jablonce Luboš Kozel, který si myslí, že je to pro hráče odměna.
1: Samozřejmě, pokud jste pod nějakým tlakem dostanete 1-2 góly, tak potom samozřejmě je to těžší, ale před takovou atmosférou každý hrát chce, takže jako z tohoto pohledu. Budu na ně apelovat v tom smyslu, aby jsme se koncentrovali na to, co máme plně na tom hřišti a to okolí, prostě, aby z té hlavy se snažili co nejvíc jako vypustit, ale myslím si, že na takovýhle zápasy potom každý rád vzpomíná a tím spíš, pokud by to třeba dobře dopadlo.
2: Téměř každý hráč z jablonecké výpravy mluvil o tom, že na tak velkém stadionu a před tolika diváky ještě nehrál a podobně to má i jeden z těch nejzkušenějších Severočechů, útočník Jan Chramosta.
3: No, on, možná to bude tohleto na tom Rangers, ne? Že jsem byl v Kyjevě, v Rennes, to jsou taky takový stadiony kolem 30-40. Tady, když přijde hodně lidí, tak si myslím, že je tou atmosférou to budu řadit asi mezi ty nejlepší fotbalové zážitky v kariéře.
2: Dá se na to nějak připravit?
3: Ne, myslím, že nedá, nebo tak jako spíš ono stejně v tom zápase úplně tu atmosféru nevnímáte, tam se soustředíte na ten výkon, na ten zápas, ale myslím si, že hlavně při tom nástupu nebo při nějakém tom přerušení si to člověk jako dokáže prožít.
2: Popisuje útočník Jan Chramosta úvodní duel play-off o konferenční ligu mezi Rangers a Jabloncem před 50-tisícovou kulisou začne ve 20 hodin a 45 minut. Na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Glasgow Karel Schamberg, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: byla Alanis Morissette ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 15 hodin a 17 minut. Fotbalista Ladislav Takáč z Teplic dostal za vyloučení v ligovém duelu na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Ostravský Vasilij Sinavský potom na 1.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu, a to až do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, měl si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, taky z hnutí ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou domluvení. Senát jedná o stavebním zákonu. Vládní koalice tvrdí, že usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory. Všechny doporučili je zamítnout. V Německu letos zemřelo přinejmenším 14 000 lidí kvůli vedrům. Oznámil to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. A v Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3 000 tun toxického odpadu z minulého století. Nahromadil se ve zrušeném náhonu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Firma musí odpad odsát a náhon opravit, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok. Sport. 59-letý fotbalista Kazuyoshi Miura se stal nejstarším střelcem v historii japonského poháru. Bývalý reprezentant proměnil 2 penalty a pomohl třetiligové Fukushima United k vítězství 7-0 nad amatérským týmem Oyama Soccer Club. Miura, přezdívaný král Kazu, hraje už rekordní 42. sezónu. Za japonskou reprezentaci odehrál 89 zápasů a vstřelil 55 branek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 a zdržení za Domašovem na D10 nehoda u Bezděčína. Na D1 z Prahy do Brna se prodlužuje kolona kamionů. Aktuálně zastavují za Domašovem na stém 71. kilometru. Osobní auta se posouvají hodně nesouvisle. Situace se ale velmi často mění. Teď na kamerách vidíme, že v levém pruhu brzdí u kývalky okolo stého 81. kilometru. Tam se v podstatě stojí oba pruhy. Kolona je nehybná. Na kilometru 180, tam už se opět jede. Na D10 z Prahy do Turnova čekejte zdržení před sjezdem na Nymburk z 38. kilometru. Těsně před začátkem omezení u Bezděčína na 41. hlásíte nehodu. V levém pruhu se srazila 2 osobní auta. Na D8 z Ústí do Prahy kolona za Novou vsí z 16. kilometru. Bezmála půl hodiny se jede k omezení na 11. Zabraný pravý pruh, v něm silničáři. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta se sune půlhodinová kolona, začíná už před odbočkou na Tržek. Silný provoz pak pokračuje i na průtahu městem až ke kruhovému objezdu u Peny. V osobním autě se vyplácí náhradní trasa přes Sedlíščka a Višňáry. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 19 až 15 stupňů Celsia, na severozápadě území až na 13. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky. Od jeho západu postupně až zataženo a na většině území déšť, místy i bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: V odpoledním radiožurnálu Sport 15 hodin a 39 minut dohrává skupina Pink Floyd. Oficiálně se jmenuje Pekingský národní stadion. Mezi sportovními fanoušky se ale mnohem víc rozšířila přezdívka Ptačí hnízdo. V každém případě platí, že jde o jednu z nejvýznamnějších sportovních staveb, které vznikly v 21. století, a tak jsme ji vybrali do encyklopedie radiožurnálu Sport, ve které tento týden mluvíme právě o zajímavých sportovních stavbách. Dnes konkrétně to bude s Adamem Weidenthalerem. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Podobu stadionu navrhli švýcarští architekti, a to v roce 2003. Přezdívku Ptačí hnízdo získal stadion díky tomu, že zvnějšku jej zpevňují ocelové pilíře a ty jsou zkroucené a vzájemně se překrývají, čímž připomínají právě Ptačí domov. Stavba arény pro 80 tisíc lidí trvala až do roku 2008, kdy Peking, jak dobře víme, i z dnešního vysílání hostil letní olympijské hry.
0: V Ptačím hnízdě se tak vlastně okamžitě začala psát sportovní historie. Atletickou část olympijských her v Pekingu totiž naprosto ovládl jamajský sprinter Usain Bolt, i toho už jsme dnes připomínali tady na radiožurnálu Sport. Tehdy 22-letý mladík vyhrál závod na 100 i 200 metrů, spolu se svými krajany pak taky štafetu na 4x100 metrů.
1: I když ta nakonec nebyla vítězná pro Jamajku kvůli pozdějšímu dopingovému nálezu Nesty Cartera. Ve všech případech se navíc posouval tehdejší platný světový rekord. Z českých sportovců na Ptačí hnízdo nejspíš nejraději vzpomíná oštěpařka Barbora Špotáková, která právě tam získala své první olympijské zlato.
0: V roce 2022 se stal Pekingský národní stadion prvním místem na světě, které hostilo zahajovací ceremoniál jak letních, tak taky zimních olympijských her. A v encyklopedii radiožurnálu Sport se vás teď nesoutěžně ptáme, kdo byli v únoru roku 2022 v Lajkonoši české výpravy při zahájení zimní olympiády. Napovíme, že šlo o muže a ženu, kteří ke svému sportu potřebovali brusle.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Lajkonoši české olympijské výpravy byly při zimních hrách v Pekingu před 4 lety. Krasobruslař Michal Březina, který se loučil pod 5 spojenými kruhy právě tehdy v Pekingu, no a taky kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills, rozená Polenská, dnes už znovu známá jako Alena Polenská. Mimochodem, tehdy to byla vlastně první česká účast ženského hokejového týmu na olympijském turnaji.
0: Vedle olympijských her Ptačí hnízdo hostilo za skoro 20 let své existence mnoho dalších významných sportovních akcí. Mezi nimi je třeba atletické mistrovství světa roku 2015.
1: A třikrát se v Pekingu hrálo v finále italského fotbalového superpoháru. Ve snaze dostat se na čínský trh zde pravidelně hrají taky předsezonní přátelská utkání ty nejslavnější světové kluby, ale to tak nějak patří k vícero asijským zemím, protože některé týmy vyrážejí třeba i do Austrálie, do Japonska, případně do Jižní Koreje.
0: Ptačí hnízdo jsme připomněli s Adamem Weidenthalerem. Díky.
1: Krásné odpoledne.

0: Trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták a s ním celý realizační tým začal novou sezonu. Postupně se seznamuje s hráči, pořádají pro ně dobrovolné tréninky a taky s nimi mluví o možné vzájemné spolupráci.
1: Ti kluci, kteří tady dneska byli, taky vyjádřili ochotu reprezentovat. Všichni říkali, že 100%, že to milujou, tu reprezentaci. Tak prostě, ať je to na jakémkoliv, řekněme, turnaji, ať je to mistrovství světa nebo světový pohár, olympijské hry, tak když se s nima bude patřičně dobře komunikovat, tak si myslím, že budou rádi jezdit.
2: Věří Zdeněk Moták, který si za hlavní cíl nejen začátku svého působení u národního týmu vytýčil zlepšení komunikace s hráči. Pohovory vedly s realizačním týmem hlavně s hokejisty, kteří vozili v posledních 4 letech medaile z juniorských šampionátů.
1: Je to určitý vzkaz, ale samozřejmě my nemůžeme a ani to neříkáme nikde, že se těch starých nebo starších hráčů nějakým způsobem, že je odstavíme na druhou kole. To vůbec zkušenosti nenahradíš ničím. To si musíš užít, prožít a vyžít. Prostě je to taková nějaká možná zlepšená komunikace s těmi mladými hráči.
2: Vysvětluje Zdeněk Moták, proč si na první pohovory pozval výhradně mladé hráče. Na tréninku ale s Pavlem Grossem zatím taktiku nebo herní styl, kterým chtějí s národním týmem hrát, neprobírali.
3: My ten hokej nově nevymyslíme, vůbec ne. To je těžce. Já myslím, že těch systémů je trošku tak nějak, že bychom spočítali na prstech jedné ruky a potom jde jenom de facto, aby ty hráči, co sem přijedou, těch 20 kusů, tak aby to vypadalo tak, že jsou jeden tým, jedno mužstvo a ty kluci se nedozvědějí úplně něco nového. Dozvědějí se nějaký detaily, nějaký maličkosti, ale taktický, ale nebude to o něčem, že my jsme tady něco vymysleli, to se nevymyslí.
2: Říká Pavel Gross a navazuje na něj hlavní trenér.
1: Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i ty hráče a bude bavit i nás.
2: Popisuje Zdeněk Moták. První turnaj pod jeho vedením odehraje národní tým v listopadu v rámci Eurohockey Tour finské hokejové hry. Zříčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v oficiální nominaci svého týmu NSN na Vueltu, která začne v sobotu v Monaku. Španělskou Grand Tour 35-letý vrchař pojede po sedmé v kariéře. Ve startovní listině je Jan Hirt zatím jediným Čechem. Soupisky ale dosud neoznámili všechny stáje, nicméně nedá se moc očekávat, že by se na té české účasti něco mělo změnit. Hlavním favoritem závodu kolem Španělska bude Tadej Pogačar, který se v případě triumfu stane teprve devátým cyklistou historie, který by mohl vyhrát všechny tři Grand Tour. Závod začne, ještě jednou připomeňme, v Monaku časovkou jednotlivců a po 21 etapách skončí 13. září na jihu Španělska v Granadě.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Plzně se proti Zlínu dočkali první soutěžní výhry v nové sezóně a teď si chtějí po třetí v řadě zahrát ligovou fázi Evropské ligy. V cestě jim stojí Crvena zvezda Bělehrad.
3: Všichni jsme to fakt potřebovali a ano, může nám to pomoct do dalšího zápasu na Zvězdě, kde to bude velká půda, ale já věřím tomu, že tenhle tým prostě má na to, aby ten dvojzápas zvládnul a postupuje jsme do Evropské ligy.
2: Doufá záložník Viktorie Lukáš Červ. První vzájemný duel začne v Srbsku ve čtvrtek ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Senát zamítl stavební novelu, vládní koalice ji může ve sněmovně přehlasovat. Soudy v posledních dvou letech posílaly pachatele znásilnění do vězení častěji než dřív. Trojice českých fotbalových klubů rozehraje boj o účast v hlavní fázi evropských pohárů. Na dálnici D10 ze 37. kilometru směrem do Turnova popojíždí kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo většinou s deštěm. Místy je bouřky, a to i velmi silné, a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z Motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
3: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat, a teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
1: Soudy v posledních dvou letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. A taky kauza Aničky z Vyškovska, znásilňované otčímem, který za to dostal podmínku, připomíná Ješková.
4: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
1: 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
5: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká v Athénách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, se kterým má nevyřízené účty i hradecký kapitán Vladimír Darida. Se stejným soupeřem totiž prohrál v minulosti coby fotbalista Artisu Soloň v finále řeckého poháru.
7: Ty vzpomínky Athény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště na ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, do teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu porážku, která nás bolela, vrátil.
6: Hradec vstoupí do zápasu na stadionu Panathinaikosu ve 20:30. Ještě o půl hodiny dřív začne Plzeň úvodní duel play-off Evropské ligy na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Jablonec se potom o 20:45 představí v Glasgow proti Rangers v boji o hlavní fáze konferenční ligy. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat všechny zápasy živě. Radiožurnál z nich odvysílá reportážní vstupy.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Situace na D1 za Divišovem, na D10 nehoda u Bezděčína. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Divišov. Na 43,5 kilometru před několika okamžiky přesunuli dvě havarovaná osobní auta z levého do odstavného pruhu. Na místě policejní hlídka se zapnutými majáky. Kratší fronta se dává do pohybu. Na D1 o kus dál směr Brno trvá silný provoz hlavně kamionů. Poprvé zpomalují už na úrovni sjezdu na Domašov na 68. kilometru a nesouvisle pokračují až k omezení u D2. Na D10 z Prahy do Turnova narůstá kolona před nehodou u Bezděčína. Těsně před zúžením na 41. kilometru v levém pruhu dvě nabouraná osobní auta až půl hodiny se popojíždí z 37. kilometru. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Novou Vsí, aktuálně z 15. kilometru. 20 minut zabere trasa k omezení na 11. Tam v pravém pruhu pracují silničáři. A v Praze na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most naberete dlouhé, zhruba 20-minutové zdržení od Spořilova. Příčinou je nepojízdný kamion za Lanovým mostem v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně až zataženo, většinou s deštěm, místy i bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Tak vítám Pavla Horváta.
10: Ahoj, dobrý den.
9: Tak Pavle, tak ty jsi dneska zase někoho pozval, to jsme rádi.
10: Já jsem pozval, přemýšlel jsem, jak bych ho uvedl. Já si myslím, že se k tomu v rozhovoru dostaneme, ale myslím si, že sem zveme hodně zajímavý lidi. A dnešní host, když jsem mu to asi třikrát říkal, tak mi říkal vždycky, hele, to je já, co bych tam dělal, takhle, co pa já bych tam dělal, mě nikdo nezná. A já musím uvíct na pravou míru, že myslím si, že se nespletu, že šestkrát vítěz fotbalový rakouský ligy, což jen tak jako nikdo úplně nemá. Je to Patrik Ježek. Páťo, ahoj.
11: Já tě zdravím, ahoj. A díky za pozvání.
10: No to, no, zaplať pánu, že jsi to taky přijel.
11: Po třetí,
10: možná po šestý. A to je jedno. Hlavně si přijel z nedaleké Plzně. A jako já si myslím, že opravdu těch lidí moc nemáme takhle, který jednak vyhráli rakouskou ligu a tolikrát asi bude rekordman, ne?
9: No, já jsem to teda osobně nezjišťoval, ale mít 6 ligových titulů, to je něco, co nemá ani Pavel Horvát. Teda v rámci
10: no je
9: jedné.
10: To tak, je to tak.
9: V rámci jedné
10: vlastně
9: republiky.
10: Takhle, já to řeknu ještě jedno. Tak my tady házíme mýma titulama, tady kolega má 6 titulů v rakouské lize a to jsme jako to mi říká, že to nikdo neví. No já to vím třeba.
9: Ano. A kdybych to řekl německy, kolik jich má, tak je to Zechsmal. Zechsmal, takže to by ti znělo hezky, Pavle.
10: Zechsmal ten šampion.
9: Majsta.
11: Vidíš, tak Pavle, jestli chcete, tak to můžeme udělat i v němčině.
10: Ne. To je dobrý. Ne,
9: zatím
10: je dobrý.
9: Nejsme tady ve vysílání německé redakce Českého rozhlasu, ale samozřejmě Patrika Ježka můžete teď slýchávat, vidět na stanici Nova Sport, kde dělá rozhovory právě často v němčině, a musím říct, že v tom českém mediálním prostoru slyšet němčinu pro mě, protože jsem to tak dlouho nějak studoval, je prostě perfektní. Prostě angličtiny je dost, ale ta němčina, ta se mi neomrzí, takže Patriku děkuju, že to takhle neustále.
10: Tak já můžu jít pryč, jestli chceš.
9: Ne, tak s Pavlem Horvátem se rádi bavíme česky a můžeme připomenout jistou spojitost Pavla Horváta a vlastně Patrika Ježka, a pak se odpíchnou k tomu jeho velkému rakouskému dobrodružství. Jak si, pánové, vemte sluchátka, dáme si tady jeden archiveček.
12: Náš fotbal už zná vítěze Českomoravského poháru. Finálové utkání na pražském Strahově mezi ligovým nováčkem Duklou a Slaví viděl Václav Jindřich.
13: Vítězem domácího poháru se stala Slavia. Červenobílí porazili Duklu 1-0, když rozhodnutí přinesla až 11. minuta prodloužení. To Horvátova nepřesná střela se odrazila od Váchovy hlavy do sítě. Českou republiku v poháru vítězů poháru tedy bude reprezentovat Slavia Praha.
9: Pavle, gratuluju, to bylo Ačko teda.
10: Ne, já si počítám jako vítězný gól, protože my jsme se zrovna o Karlovi Váchovi, který je výborný kluk a já si troufnu, že je jako náš kamarád, tak jsme se před chvilkou bavili, že má 19. je akce na Hluboký, kde já
9: bohužel,
10: no, mimo jiný.
9: Dělá všechno.
10: Mimo jiný. Karel dělá a dělal všechno a já jsem si z tohohle gólu samozřejmě dělal stranu, kde ta střela fakt letěla jako mimo bránu a Karel tam jako omylem probíhal a dostal opravdu, teď to řekl, jako do držky, ale ze strany to byla hrozná rána, to vlastně nešlo chytit, ale já jsem to poslal, jako kdybych dal ten gol já, Karel tam ležel podle mě v malým vápně soupeře a my jsme jako už v podstatě zvedali pohár a Karel si to podle mě možná, že mi zase napíše, že si to pamatoval dřív a já si myslím, že úplně z toho moc neměl, ale běžel tam, kde měl být a to byla jeho velká přednost, že byl ve vápně tam, kde měl být.
9: To byl zlatý gol teda.
10: No jasně, no.
9: Protože to byl vlastně jeden z ojedinělých zlatých gólů, ono jich za sto v historii
10: napadlo. Já se musím pochválit, já jsem dal ten zlatý gól i rok potom, jsme hráli s Libercem a myslím, že to bylo taky v prodloužení, že to bylo taky na 1-0, jsem měl takovýhle štěst. Tak
9: a to jsme tady připomínali možná, když to byl Karel Rada, ale teď je tady Patrik Ježek a vlastně ta spojitost je v osobnosti trenéra, který tehdy dovedl Slavii k triumfu.
10: No, já jsem pana Cipra potkal vlastně až ve Slavii, když oni udělali titul 96. Tak já jsem měl to štěstí, že předtím mě trénoval pan Pešice v Jablonci a chtěl mě do Slavii. A vím, že pan Cipro prostě mě úplně nemusel na začátku a vím, že jsme hráli první zápas pohárovej v Malmé a já jsem tím, že jsem přišel jako na poslední chvíli a seděl jsem dvě sedačky za ním, tak už tenkrát měl mobil a volal někomu z autobusu a říkal, teď to řeknu jako sprostě, vy to pak vypípáte. Ty Tereš, nejlepší hráč, ten Horvát, tyvo. Tak jsem si říkal, tyhle, tak už mě asi přijal. Ne, byl výborný, jako byl výborný a s trenérem Pešicem se jako doplňovali, no a já myslím, že Patrik jako měl namířeno do Slávy nejdřív. No.
14: Ale máš pravdu a já musím s tebou souhlasit, protože pan Cipro, tak my mu říkali s Robertem Wagnerem Číča. Měl jasně. Takovouhle přezdívku. To, jo. A máš pravdu, chtěl mě do Slavie, já jsem tenkrát působil v Plzni, no a už jsem tam skoro byl jednou nohou, no ale potom pan Cipro tak dostal nabídku z Tirolu Innsbruck a stále trval na mém příchodu, takže já jsem tam do Innsbrucku šel, což tenkrát nebylo z Plzně zvykem, že de facto, to je přece jenom víme, kde byla Plzeň v 90. to se nedá srovnávat, kde je teď. No a já na něm mám takovou krásnou příhodu, protože když jsem tam přestoupil, tak jak jsem teda tady machroval s tou němčinou, tak německy jsem neuměl vůbec nic. A byla tam právě tiskovka. A já jsem si říkal, co já budu dělat? Tak pan Cipro seděl vedle mě a překládal mi. Jo, takže jsem dostal otázku, on mi přeložil, já jsem mu to takhle do ouška pošeptal, protože jsem se styděl.
10: A říkal jsem Číčo.
14: No, to jsem si ještě nedovolil, ale tak mi to překládal. A potom jsem dostal další otázku a najednou on mi takhle se ke mně naklonil a než aby mi to přeložil, tak mi říkal, hele mladej, tak se podívej, tady ty se naučíš rychle německy, protože já tě tady nebudu vodit za ručičku. Takže de facto tu otázku, že mi řekl tohleto a já jsem řekl, jo pane trenére, já se budu učit co nejplněji, takže potom tomu novináři něco odpověděl a to už bohužel nevím, co to bylo, ale bylo to fakt úžasný.
9: Ale tak tím pádem, že třeba on vedl Slavii i v těch úspěšných letech, kdy byla ve semifinále pohár UEFA, to naznačuje, že i Tyrol Innsbruck měl svůj zvuk a bylo to prestižní angažma vlastně.
14: Jo, tak oni ho tam chtěli, protože Innsbruck v té době tak čtvrtý, pátý flag a chtěli prostě udělat ten titul, ale bohužel to se mu nestalo, protože nám se nedařilo a potom taky za náma přišel, a to právě tam už přišel i ten Karel Vácha, v létě asi po roku po mně. No.
10: To jsme mu všichni záviděli, Karlovi, jako opravdu, protože jsme věděli, že tam je trenér Cipro, že tam je Páťa a Karel tam šel a jako fakt jsme mu to všichni záviděli.
14: No, takže jako, no a právě jak se nám nedařilo, tak si nás zavolal a prihale, pánové, podívejte se. Jako dobře, mě vyhodí, ale teďka tam přijde Kurt Jara a ten nemá rád Čechy, takže vy tu pozici budete mít hodně těžkou a jako dávajte si na to bacha, začněte hrát. No a bohužel stalo se to, že pan Cipro byl odvolaný, no a potom fakt přišel ten Kurt Jara, ale musím říct, že naštěstí, že v tomhle to se mýlil, že ten Kurt Jara byl v úzovkách taky mým tátou, protože hrál stejnou pozici, on šel jako mladý do Valencie a de facto taky hrál to levý křídlo a takže věděl, že já dozadu neumím nic a dopředu, že to jde, tak právě mi říká, hele, když zaměstnáš toho obránce, aby neutočil, tak budu s tebou spokojený.
10: Tak, no. Tak ono je potřeba říct, kdyby náhodou teda někdo jako nevěděl, tak Páťa, i teďka, když jde hrát tyhle ty srandamače, tak patří jako k nejoblíbenějším spoluhráčům všech, protože jedinej dovede sprintovat i s tou blížící se 50 vlastně obchází proti hráči, jak se mu zlíbí, a on takhle hrál jako od, co já jsem chtěl od malinka, teď jsem se teda dostal k tomu, že dneska je tady převaha prostě menších, jako než jsem já konečně.
14: A krásnějších.
10: Pochopitelně. Takže i přesto, že nebyl jako vysoký, tak si dokázal poradit a to byla jako jeho velká devíza, prostě tady to jedna na jednoho, já si to jako vybavu, moc lidí nechtělo tě bránit. No.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Ale je pravda, že Němčina se pak hodí, když člověk zaprvé je v Rakousku, tak tam asi je taky trošku specifická, to Grisgot každému úplně nechutná hned, ale když
10: to
9: přijde...
10: Já jsme si na soustředí, tak to bylo první, co jsme vždycky ráno říkali, Grisgot, říkal každý, to bylo jedno, v jakých variantách, ale a oni odpovídali všichni ty Rakušani na těch hotelech, že Grisgot, nazdar.
9: Ale pak ti přijde ještě kovaný Němec ze Schönau im Schwarzwald, jmenuje se Joachim Löw. Jo, ještě takhle německy prostě, no. Tak no. To si říkám jako tehdy, jestli už člověk tušil, co to je za osobnost, nebo ne?
14: Hele, já se teda vrátím ještě tomu Criscott a potom navážu, protože já jsem přišel do Tyrolu a oni tam chrčí, jo, tak oni třeba místo jakoby danke, tak ti řeknou dank, jo, že se takhle to. A jak jsem tomu nerozuměl, tak jsem si říkal, já jsem nějaký v centru epidemie a prostě tady jsou všichni nemocní a já to odnesu, jo, prostě. A přitom potom vedle mě, a ne asi taky po poruce, tak přišel Němec a ten jim vůbec nerozuměl. A on se takhle, Patrik, ty jim rozumíš, říká, jo, ale chrčí, na to si zvykneš, jo. Ale teďka bych navázal na toho Joachima, tak to bylo, vlastně on má jeden klubový titul a to má s náma. Ten získal v Innsbrucku a on to byl takový veselý i smutný titul, protože mi de facto místo potom kvalifikace Ligy mistrů, tak ten klub šel do konkurzu. No, takže najednou jsme byli všichni bez angažmá a i ten Joachim, on šel myslím potom do Austrie Vídeň trénovat a až potom převzal ten nároďák, ale nechci říkat, že s náma byl začínající trenér, to ne, protože on podle mě
9: přišel se Stuttgartem
14: a v Švédsku byl, že jo, víš?
9: A on byl dokonce se Stuttgartem ve finále poharu vítězů poháru v 98 a byl ve Fenerbahce.
14: No tím, právě, takže jako už něco za sebou měl, ale jak už jsem zmínil, ten titul měl s náma a de facto potom udělal i ten další titul, to byl vlastně 2014 mistrovství světa, takže to nejvíc, co ve fotbale může dosáhnout.
9: Takže s Patrikem Ješkem titul Rakousko a pak ze Švajčákrem třeba 2014.
10: Samozřejmě, já to zase trošku odvedu někam. A co jsi říkal na tu kauzu jeho, jak jsi strkal ty ruce?
14: Hele, vím, kam tím míříš a jako my jsme se toho všimli už i v Innsbrucku.
10: Jo.
14: Takže
10: to byl rituál. Vlastně.
14: Takže měl, no a samozřejmě znáš tu hráčskou kabinu, tak jsme si dělali srandu. Říká, a ten večer někde byl.
10: To hrozně.
14: Jo, ale to jsme si fakt dělali jako i srandu. Ale jako teďka třeba taky jsem s ním, já nevím, je to tak měsíc a půl mluvil, jo, takže...
10: A podával jsi mu ruku?
14: Ne, ale to bylo po telefonu, takže... Ale jsme domluvení, že uděláme spolu rozhovor, takže samozřejmě, že asi někde se potkáme.
10: A řekne...
9: No ne, ale tak, když třeba takhle... Když Joachim Löw střídal Patrika Ješka, chtěl, tak je tak asi dobře.
14: Tak no a jelikož já tu, jak Pavel se zmínil, tak já jsem byl, nebo moje přednost byla, když to řeknu jeden na jednoho, ale v kondici, tak jsem byl špatný, takže většinou jsem střídal. Jo. Takže v těch 70. minutě jsem sel.
10: Pojď placáči.
14: Jo, ano. No, tak... Takže těch pásnutí tam bylo několik. No.
9: Tak to je samozřejmě. Já jsem četl, že i vlastně začátek vaší spolupráce byl výjimečný, protože se to týkalo nějak i vaší manželky Ivety.
14: Ano.
9: Když začínal Jogi Löw, tak vy jste nějak nemohl hrát z určitých důvodů.
14: A to vlastně moje manželka tak byla podruhý těhotná. A to byl nedělní zápas, jsme hráli proti Sturm Graz a tam to vysílali vlastně od půl čtvrtý ORF Live a tak já jsem ráno stál a manželka mi říká, hele,
10: je to tady.
14: Nepočítej s tím, že dneska si zahraješ, jo, a jako musím, tak uvidíme a bylo tomu tak, já se šel rozcvičit A potom jsem se kouknul na telefon a viděl jsem tam asi, já nevím, 23 zmeškaných hovorů od manželky, tak jsem říkal, no tak to je jasné. Tak jsem vzal ten telefon a Jogi mě viděl. A prý Patrik takhle teďka před zápasem a já mu ukazuju, trenére, manželka je těhotná a se budu, jo, tak je, tak on to změnil tu sestavu a já jsem teda jel do nemocnice a musím říct, že to byl rychloporod, protože a ty, když to řeknu, ty doktoři, tak to byli fanoušci fotbalu.
10: To věděl, tak, že musí pospíchat.
14: No, no, ale poslouchej, oni fakt to viděli, že koukali vlastně na televizi a najednou viděli mě. Říkali, když jsi byl v televizi před chvilkou, to jo, já se vymykám časoprostoru. No a místo, aby se starali o tu manželku, tak si se ho povídal po fotbale a ona mě takhle zatáhla a říkala, hele, já už vážně musím. No a když to řeknu asi v 25. nebo ve 30. minutě prvního poločasu, tak byla Vanessa, druhorozená dcera na světě. Jo. A zrovna ten stav byl bezgolovej a oni mi ještě říkali, tak jeďte, druhý poločas stihnete, jako stihnete, jo, takže, a já bych to i stihnul. No, ale tak samozřejmě, no, že vlastně
9: to... to blbý, no.
14: No, no, no. Ale musím říct, že Joachim tak se zachoval fantasticky, protože říká, hele, jeď, samozřejmě jsou důležitější věci než fotbal, takže a i když jsem si mluvil, tak jsme na to zaspomínali.
9: A když jste se pak osobně potkali, tak jste si potřásli pravicí.
10: To je škoda, že jsi se k tomu neodhodlal, k té druhé půli, člověče, to by byl majstršek, to by podle mě nikdo jako nezvlád ještě. Tak,
9: tak já myslím, že ale to... dodnes máte v relativně harmonický vztah asi doma, ne?
14: Určitě,
9: by to nebylo tak.
14: Určitě, protože my jsme s manželkou, no přesně tak, já doufám, že to poslouchá. Ano, my jsme spolu 28 let a funguje nám to nádherně.
9: No, tak možná i to, že třeba tehdy ten zápas Patrik Ježek zmeškal.
10: Jak dopadl ten zápas?
14: Bez gólu.
10: Bez gólu. Dobré budík.
14: No, dobré budík, přesně tak. No a samozřejmě já se potom vrátil, no a něco v kabině jsme popili, i když chtěli jsme zvítězit, ale i tak byl důvod a velký důvod k radosti.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Než půjdeme jinam, tak přece jenom ale ten konec Tyrolu Innsbruck, je to, já nesi vůbec Pavel tohle zažil, že by ti zkrachoval klub vlastně v tom angažmá. Proč možná nějaké náznaky jsou třeba u nějakého angažmá, že to je méně zaplacené, ale pak, že to skončí. No,
14: ale že ti skočím do řeči, jako dokážeš si představit, že teďka nevím, že Slavia nebo Plzeň by udělal titul a do další sezony vůbec by nenastoupila.
10: Ne tak, u těch velkých klubů je to vlastně nemyslitelný, že jo, ale prostě se to stávalo, no, tak byly různý majetkové struktury v těch klubech, kde jako cítíš to, když ti přestanou chodit výplaty, jo. To zní vlastně těsně, než tam pak přišel pan Paclík a Áda do toho jako vlastně vlítnul prvně, tak vlastně nám nechodily výplaty, jo, a je to nepříjemný, když ty mladí kluci prostě mají hypotéku na auto, hypotéku na byt a teď ti prostě dvakrát, třikrát nepřijde výplata, tak je to nepříjemnost a samozřejmě vidí, že tam asi něco nefunguje, takže v tu dobu, když je to takhle velký klub, no tak těch hráčů je tam samozřejmě víc a berou ještě víc než těch takových jako menších. Je to blbý, no, je to blbý a těžko se s tím něco dá dělat z pohledu hráče. Jako, no.
9: A Patrik Ježek měl ještě mladou rodinu vlastně.
14: No, takhle, a já to musím říct, že my jsme půl roku hráli zadarmo, bez peněz, jo, a samozřejmě ty to znáš taky, když to vedení přijde, nemusíte se strachovat, všechno máme pod kontrolou, to je prostě dočasný výpadek. No, ale ne, no, přesně tak, no, halo, jo. Ale jako situace to byla nepříjemná a potom ještě ono, když řeknu, to bylo o to víc nepříjemnější, že de facto my jsme po roku hráli bez peněz a ty peníze, co si nedostal, tak si musel zdanit. Takže to bylo, na to jsme koukali a to jsem říkal, že to není možný, že prostě v Rakousku v takovémhle to, no, a oni teda později se to ukázalo, že ten klub, tři ty funkcionáři, ať to byl prezident, manažer, tak vytunelovali a udělali tam škodu asi přes 30 milionů eur.
9: Jo, oni tak, jako vykázali, že jste dostali peníze, ale jste nedostali.
14: Přesně tak, takže to měli takhle jakoby postavený, nastavený a ten finančák, co jakoby po nás šel, tak jediný střísný gesto, co udělal, tak říkal, hele, my to víme, ale bohužel my to musíme od vás kasírovat a odpustili nám 40%. Ale jako je to něco neskutečného, peníze, který...
10: No, jasně, no.
14: Nedostaneš tak za níž, takže
9: to je fakt paradoxní konec angažmá, ve kterém měsíc předtím stavíš titul, ale...
14: Šílenost.
9: Kam se dostal Patrik Ježek, potom angažmá to probereme, ale teď se přece jenom posuneme ještě trošku v té kariéře k jejímu začátku blíž.
2: Host desítky Pavla Horváta.
9: Západočech, chtěli mi ruší. Teď zvuk nebude, to jsem puštěl jenom džinko Patriku, ale Plzeň, jakože rodák, všechno takhle spojené s Plzní od malička?
10: Všechno takhle.
14: 100%, jo. A Pavel jako zmínil, co patu to je a takovýhle to.
9: Takže ale nezatahujete, ne, Ačko?
14: Co?
9: Nejste Plzeňek.
14: Ne. A jak jsem možná 15 let byl pryč, takže, ale samozřejmě, že vždycky jsem se tam rád vracel, když jsme byli v Rakousku, tak naštěstí to nebylo nějak daleko, ale jak říkám, já jsem tam začínal v Liticích, ale potom už jako do té základny, tak jsem šel do Viktorky, tenkrát to ještě byla Škodovka, no a de facto až přes ten přežďáky dorost, tak jsem se dostal do mužů, takže z Plzní jsem byl vždycky zpět a teďka prostě je sedu furt.
9: Já jsem tady jednou si nemohl vzpomenout na jméno toho legendárního Zdenka Michálka, který tehdy pětkrát vytáhl Viktorku do první ligy. Proč pětkrát, tak to souvisí s tím, co jste už naznačil v úvodu desítky Pavla Horváta, že přece jenom tam to byl takový jako jojo
10: klub. No tak ty kluby mají různý vývoj, no tak Plzeň si tímhletím prošla, to asi každý ví. Teďka.
9: Tak vzpomněte si 10 let zpátky na Hradec, že jo? Třeba.
10: No jasně.
9: Zaky vracel to.
10: Tak a zase s tím souvisí ten stadion, třeba v Plzni prostě stadion byl šílený, jako prostě atletická dráha.
14: Zažil to tam ještě?
10: Jasně, asi pamatuju, že jsem byl kapitán, šli jsme s těma dětma z toho přes
14: šel jsi byl unavený z toho tunelu.
10: Já byl utáhnutý jako kotě, člověče, to bylo ty schody, nejdřív ty schody.
14: No, právě.
10: A pak si tak říkám, to není možné ještě. Teď byla dráha na rozběh do písku, pak byl kousek a pak bylo těch 8 dráh a přišel si na hřiště. A já vím, že jsme to zkoušeli, že vlastně teďka, když stojíš na hřišti skoro na kruhu, jako po dílce, tak vlastně tam teprve začínalo hřiště v té době, takže to byla hrozná dálka na tu hlavní tribunu a jsme si říkali, že musel mít dalekohled normálně z té dálky, jako z té hlavní tribuny, která fakt byla si to rovný 40 metrů od toho hřiště. No.
9: Ale na druhou stranu tam Patrik Ježek zažil nejdelší období v 90. letech, kdy se hrála nepřetržitě první liga, až vlastně si rok poté nebo dva roky poté, co jste odešel do Rakouska, tak spadli. Ale hráli tam pravidelně tehdy. No.
14: Já jsem měl to štěstí, protože tady už to taky bylo zmíněno, že vlastně to byl takový jojo klub. Jo. Takže to fakt bylo... Já nevím, třeba 2-3 sezony v první lize, potom se spadlo a jako kdyby mi v těch devadesátkách někdo řekl, že jednou, že se tady bude hrát Liga mistrů, tak bychom ho poslali kam? Do Dobřan, viď?
10: Do Bláznice.
14: Do Bláznice, no. Ale musím říct, že vlastně to si nastartoval ty, byl tam Pavel jako trenér a Kolář a Petržela, jo, takže vlastně tohleto vlastně vaším příchodem vznikla ta zlatá éra, protože do té doby to fakt bylo jak nahoupačce.
10: Ale byla někdy nějaká nabídka, že by si se jako vrátil?
14: Byla, když zkrachoval ten Innsbruck, ale to, jak znovu říkám, to bylo se v roce 2002 a tak to mi umožnilo jakoby Plzeň trénovat s nima a zrovna tam, kdo tam byl? Asi pan Michálek, trenér nebo teďka.
9: No, protože oni byli ve druhé lize pak zase nějak.
14: No
9: tam
14: a oni
9: nějak.
14: Právě, a jako, abych byl upřímnej, tak jako zpátky se mi nechtělo, protože víš, jak vždycky dopadnou ty fotbalisti, co to. Takže jsem jako s nima trénoval.
10: Ale tak asi ne.
14: No, ale jo, tak ale když to řeknu, tak já byl tenkrát jako by v tom nejlepší, mě bylo ani 26 let, ale jako do Plzně vracet jsem se nechtěl, to řeknu.
9: To mimochodem Luboš Kalouda tehdy taky, když jsme se divili, že šel jako Brňák z CSKA na hostování do Sparty, tak říkal, no mě nabízeli buď Spartu nebo Brno a tehdy Brno snad bylo už jako na chvostu ligy, taky nešel do Brna, šel do Sparty a my se k tomu dostaneme, že se tam taky pak skončil, ale přitom ještě pokračuje.
14: No a právě, že jako když to řeknu, jak jsem s nima trénoval, tak jako ale ten to podepíše, no a potom nepodepsal se a v tisku tak vyšel, že jsem odmítnul nejlukrativnější smlouvu v dějinách Plzně, přitom nebyla to pravda, jo, ale jako lidi, co si to přečetli, tak když jsem některý potom podpotkal, říkal, ty jsi zmlsaný a ty jsi hamižnej a takovýhle věci, jo, takže, ale jak říkám, vůbec to neštimovalo, hezky česky.
9: Patrik Ježek, Patrik Horváth, jsem tady zapojil tvého syna, no.
10: Páťa mi říkal na schodech, že jsem vybral mladýmu hezký jméno.
9: Jo,
14: tak což musí souhlasit, tak asi tam jsou nějaký sympatie. Víš, no. Proto jsem dneska tady.
9: Tak se omlouvám za chybu Pavlovi. Každopádně jsem chtěl říct, že vy dva jste vlastně byli v 21. společně u jednoho z těch zápasů, které se Patrik Ježek taky odkroutil v Branau v Rakousku. Vzpomenete si na to? 28. května dali jste Rakušákům 5 gólů a v tom utkání jste skórovali oba dokonce.
10: Fakt.
9: Při výhře 5-0. A první gól dal Aleš Pikl. Skoroval, myslím, z penalty Roman Skouhravý taky. To jsem to na Fotbal.cz v historických tabulkách a statistikách nemají.
10: A z Kuhry dal gol, jo?
9: Z penalty. A ještě Standa Vlček.
10: Roman Skouhravý, jo?
9: No.
10: Roman Skouhravý to byl penaltu, jo?
14: Ten nemohl dát gól, ne.
9: No, tam jste psali, ne? Tak, jo, jako nějaký, psáno, tak v 21. Tomáš Kuhravý v 26. už asi ne.
10: To musel je Roma.
14: To Roma, no, jistě, no.
10: Tak jestli to je psáno, tak to das stimmt.
14: Jo, tak to hodí. Ne, ale já si to pamatuju, protože
9: po vlastně, jo, s kým to bylo.
14: Pamatuju si to, protože vlastně já jsem v 98. v lednu tak šel do Innsbrucku. No a taky, že vlastně, co mi Rakušťani, jo, že vlastně, tě dáme bůra, jo, že si i já jsem dal gól, takže takhle jsem je tam hecoval, jo. Protože potom jsem potkal některý, jako proti kterým jsem hrál, tak to byli mý spoluhráči.
9: Daniel Zítka tehdy chytal, koukám tady na to statisticky.
10: Já jsem hrál, jo.
9: Ty jsi hrál, no, 32. minuta gól a celý zápas jsi hrál.
14: Tak to bude ono, tak to souhlasí. No.
10: A, to jo.
14: Jo, tak, jo.
9: Tak to sedí a Patrik Ježek dal góla v 88. Co by střídající borec teda?
14: No právě, to jsem chtěl říct, že v 80. kdyby hrál od začátku, tak už tam nejsem.
10: Tak
14: do 70.
9: Ale jak jste říkal, a vlastně i co se týče těch zahraničních zkušeností, zase ta reprezentační úroveň Ačko, jako v tu dobu asi, kdy jste byl v nejlepších letech, byla obsazená. Teda.
14: Takhle musím říct, my jsme měli manšaft jako slušnej, velmi dobrý a já jsem jakoby třeba byl v tom, v té širší nominaci.
9: Jste byli třeba v kontaktu, jo, s panem Bricknerem?
14: Ale nikdy jsem jakoby nedostal pozvánku a potom, já jsem věděl, proč jsem ji jakoby potom nedostal, protože já jsem si tenkrát dovolil dát výpověď panu Paskovi, no a ten mi potom řekl, říká, hele, tak víš co, tak tímhle tím si zavřel cestu do reprezentace. Teďka už to můžu říct, protože přece jenom mě je 50 let a tohle to byla, a pozor, a on mi chtěl třeba, jako když to řeknu, i to angažmá, který jsem měl v Rakousku, tak potom v uvozovkách, jak byl ješitnej, že jsem mu tu výpověď dal, tak mi to právě se snažil i v tom Red Bullu pokazit, ale naštěstí ne, protože tam jsem měl jméno v Rakousku, ale potom ten trenér tak mi říkal, hele, já tě neznat, tak normálně bych tě nevzal.
10: Tak já ten asi taky přidám, já jsem to slyšel, když jsem měl nabídku já z ciziny, když jsem byl ve Slavii, tak taky se o mě dozvěděli jako nějaký věci, které nebyly pravda a taky mě málem nevzali.
14: No ne, ale
10: z
14: ono...
10: Z tohohle zdroje.
14: Ono potom, no, přesně tak, ale ono potom, když tě jakoby takhle podojí, tak můžeš dělat, co chceš, ale a já, ty to víš sám, rychlej jsem byl, bez kondice teda do té 60. ale do 70. No. Ale kdyby jako řekl cokoliv, ale mě bylo 26 let a ten je zazený téma, toho neberte, takže i takový jsou lidé.
9: Dobře, ne, tak protože...
10: To je silný, jako já tohle slyším prvně, jo, já to vím, že mně se to stalo, že jsem se to doslech, a tohle je teda hrozný, jako musím říct, že tohle mě to vadí, tyjo. Teď s odstupem času mi to vadí, i když už to asi nerozhodne o ničem, ale je to hrozný.
9: Ne, tak protože občas se mluvilo v takovém jako kontextu úplně nepříjemném pro repre, že tam prostě agenti mají slovo. A člověk ale se tomu zdráhal, věří vždycky?
14: A to bylo je a bude.
10: No, tak
14: je,
10: já jenom k tomu my jsme fakt měli silný nároďák, jako mojí pozici, že jo, asi jsem nebyl lepší než Pavel Nedvěd, asi jsem nebyl lepší než Páťa Berger, asi jsem nebyl lepší než Radek Babel, takže já jsem byl rád, že jsem na ty srazy vůbec jezdil, teď bez ohledu na manažery, s respektem k těmhletěm super hráčům, takže to, ale tohle je teda žrádlo.
14: Je to šilný a třeba, já nevím, v Salzburku, tak jsem se bavil s Vráťou Lokvencem a ten taky, přitom ten s ním neměl vůbec nic, nikdy společného, ale jenom, potom taky jsme se dozvěděli, že když ten přestup nešel přes něj, tak byl naštvaný. Jo, takže to je jenom takhle. Ale všechno zlí k něčemu dobrý, protože i díky tomu, jak mě vykousal potom ze Sparty, tak já se dostal do Rakouska zpátky přes Pašink do Salzburku, no a tam jsem právě potkal ty největší, jako když to řeknu, ikony.
10: No a já jsem vlastně odcházel ze Sparty, když přišel Páťa Berger do Sparty, tak já jsem byl odejtej do Plzně, takže děkuju.
14: Taky, že jo, přesně tak. No.
9: A Patrika Bergera zastupoval kdo teda? Dobře. No, to jsou věci.
10: To, jak to říkáš, to jméno nesmíš vyslovit.
14: Jako myslíš, tak zastupoval pana Paska. Mě to jedno.
10: To v tom, ne, Harry Potter, ne.
9: Takže kolem Ořechovky teď Patrik Ježek moc nejezdí úplně rád. A nebo jako ve stylu Pavla Řeháka kolem Letné.
14: To už je pryč, jo. Ale
10: když takhle to Páťa říká, tak mně se to vlastně jako vrací.
14: Jenom jako, když to řeknu, já to třeba říkám i pro lidi, když to řeknu teďka, jak jsem říkal, teďka už se nezmění nic, ale ale prostě před těma, já nevím, 25 lety, tak prostě takhle to probíhalo, no.
9: Dobře. No jo, tak se dostaneme ještě k tomu angažmá, které taky nějakým způsobem skončilo z nějakých důvodů.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Ty důvody možná teď Patrik Ježek už trošku napověděl. No je o Spartu, kde jste nastupoval ještě v době, kdy tam dělal ředitele takový Miroslav Pelta. Bylo to vlastně na jaře, ne, na podzim 2003, to bylo poté odmlce vlastně Karlsruher a pak tedy příchod do Sparty. Teď nedávno, vlastně bylo to o víkendu, jenom kdy nás posluchači poslouchají třeba ze záznamu, ale prostě v tom čtvrtém ligovém kole hrála Sparta proti Teplicím a vy dva jste se proti sobě postavili 26. července 2003 na Stínadlech při debitu Patrika Ježka za Spartu. To nevím, jestli si vzpomenete, jak to dopadlo tehdy. Patrik Ježek hrál 4 minutky.
14: To bylo.
9: No ale Pavel, pamatuješ si, jak tvůj zásah do toho zápasu? 1-1 to bylo. No. Pavel dal góla.
10: Tak.
9: Igor Gluščevič.
10: Jo.
9: Ale pak jste se proti sobě, to je docela zajímavé, že i při Patrikově derniéře za Spartu v lize, to bylo proti Teplicím zase na Letné a zase hráli proti sobě. A tentokrát Sparta vyhrála 3-0. No. Tak to je nějaká spojitost. Vlastně
10: a hrál jsem.
9: Ty jsi hrál. Patrik hrál 3 minuty.
14: Vlastně 3 minutky to. A já jsem podle mě začal hrát od toho druhého kola, jestli to tam je. A vůbec to nebylo špatné. Já během těch, já nevím, 7 utkání, co jsem tam byl, tak vím, že jako to byly 2 góly a nesli 4 asistence, jednou muž kola a takhle to. No. A potom přišel ke mně pan Kotrba a řekl mi, hele, dáš se mi nějaký unavený, dáš si pauzu. Přitom takhle jsem jího, a to bylo právě před Slaví, ale já jsem si tu pauzu dal až do prosince. A potom ty jsi tu zmínil, že vlastně pan Pelta za mnou přišel a prý, hele Patriku, jestli něco máš, a ten mi to řekl na rovinu, ale paska s Košťálem tady po tobě jdou, takže jako nepřeji si, aby si tu byl. A jak jsem řekl, teďka zpětně, pánové, já vám děkuji po těch 25 letech, protože jak už jsem tady řekl, dostal jsem se zpátky do Rakouska, no a pokračoval jsem tam.
9: Takže pokud by dneska někdo koukal do statistik šance ligy a viděl a říkal si, že je divné, že ten Patrik je, že tady dokonce září má vlastně většinu základních sestav a pak najednou už pouze 3 starty jako střídající hráč na pár minut.
14: Je to tak, že
9: to nebylo výkonností. No, je to takhle, prostě vlastně do konce září základ a pak 3 zápasy, co by střídající borec. Ale i tak byl Patrik Ježek u momentu, který tady občas připomeneme, protože pro i český fotbal si myslím, že to je zajímavý moment a takový hodně euforický, jak můžete si prosím vzít sluchátka. Pustíme si tu akci, do které jste se vlastně taky zapojil.
15: Ještě v té útočné akci pokračoval Zelenka, přihrával Ježkovi na levou stranu a ten už by mířil do pokutového území do 100% gólové šance, o kterou teď Spartany připravil rozhodčí Cortés Batista. Tak to z toho tedy bude volný přímý kop, který bude zahrávat Karel Poborský. Centrovaný míč tam si naskakuje. Kincl dává gól, který v tuto chvíli posouvá Spartu do 8. finále Ligy mistrů.
9: Tak vlastně říkal jste, že jste toho za stolí neodehrál, ale takovéhle momenty se asi nezapomínají.
14: No to právě taky, tam jsem šel jako střídající hráč, potřeboval si oživit ta ofenziva a tam taky. Jak jsem byl čerstvý, tak mojí rychlostí, tak jsem se dostal před toho hráče, ale mě sfauloval. Jo, takže chtěl jsem to nějak ustát, ale prostě poručil jsem se, no a právě z týhletý standardky, jak tam zazělo, tak Mára vystřelí a dává gól. No a to jsme postoupili, ale to už potom vlastně...
10: To
14: už jsem odešel, přesně tak, no, takže už jsem tam nebyl.
9: No, ale
10: ne,
9: tak...
10: Ještě, jak to vnímáš, jako mně se tohle vlastně jako nikdy nestalo, že nastupuješ pravidelně, hraješ dobře, a co si řekl tomu trenérovi, když ti tohle řekl, že se jako odpočíná?
9: Takhle je trenér Kotrba tady byl a do dneška působí jako člověk, který si do toho za stolik jako mluvit úplně nenechá, tak to muselo být asi nějak hodně zhora.
14: Tak když to bylo od šéfa, tak asi možná, ale tím jako nechci se nikoho dotknout, jo, ale je to šílený, jako když to řeknu, když já nevím, to bylo možná 7., 8. kolo a jako unavený jsem se necítil, to v žádném případě ne, ale nejhorší na tom bylo to, že de facto já jsem nechodil ani potom na lavičku. Jo, že prostě mě odpálkovali na tribunu, anebo když to řeknu, když byly víkendy, jediný teda, co na tom bylo pozitivní, že jsem byl doma s rodinou. Jo, ale samozřejmě, že v tomhle věku chceš hrát a jako když to řeknu za Bčko, jsem nechodil, ale jako tohleto...
9: Já teda, to je věc, na kterou si vzpomínám, jako, protože mi bylo asi 12. době, ale FIFA 2003 na herních konzolích, na počítači prostě, a tehdy tam, já nevím, Sparta byla jediný český klub, který tam, a Patrik Ježek tam je prostě v tomhle vydání 2003, a protože váš jako to alter ego, ten avatar měl strašnou rychlost, tak já jsem vás vždycky měl jako v základní sestavě. Patrika Ježka se jako já ze Spartou osobně hodně spojuju, i když tam byly tyhle věci, a ve vašem životopise to pro vás není úplně moc významné angažmá, tak to jsou paradoxy.
14: Vůbec, ale já teda musím říct, že já jsem to vlastně nikdy neříkal, tohleto. Jo, že vždycky jsem si to nechával pro sebe, a tak jsem říkal, že potom, když se mě na to někdo zeptá, nebo to, tak prostě já nemám po těch letech problém o tom pomluvit. Jako promluvit.
10: Jsi, samozřejmě jsi hodnej za tu upřímnost, ale já si myslím, že těch hráčů teda pravděpodobně víc. Teď jsme tady dva fotbalisti a dva jsme to zažili. No.
14: Určitě. A já právě, když to řeknu takhle, mezi klukama, tak bavíme se o tom, jo, že vlastně, ale takhle, když to řeknu, já nevím, do rádia, do novin nebo do televize, nikdy jsem to neřekl, takže tohle je fakt premiéra, ale právě když se bavíme s těma hráčema, tak ty ti řeknou, říká, ale já měl to samý, a pozor, a to jsou jako daleko, když to řeknu, já nevím, lepší, známější hráči, co třeba, já nevím, ať už se to týkali Sparty, tak prostě ten pán, tenhle ten, tak je tam taky docela vykousal.
9: Jako ono se často mluví, že jsou trenéři spojení s agenty. Já vlastně často jsem narážel, teď budem v tom zahraničním prostoru, třeba, že ten Jorge Mendes je spojený hodně třeba s Nunem Espiritem Santem, který trénoval svého času ve Wolves. Ve Wolverhamptona tam bylo asi 11 nebo 12 prostě hráčů z Pyrenejského poloostrova, protože prostě byli napojeni na tohoto agenta. Je to jako fakt obvykle, jako i v tom třeba českém jako fotbale, že se takhle napojuje?
10: Tak já si myslím, tak takhle je.
9: Jako takhle,
10: je
9: to, není to nutně špatné,
10: je to logický,
9: jo? Ale,
10: je to logický, no ale vlastně jako zjistíš pak, že vlastně ten hráč je fakt jako, ty trénuješ naplno, hraješ dobře a stejně to nestačí k tomu, aby si přesvědčil ty lidi, že prostě oni tě nechtějí najednou, a i třeba ty lidi, kteří by mohli říct, ale ne, ty, on prostě hraje dobře, já ho tady chci, tak prostě to neudělej, no. Jo, že radši před touhletou mašinerií jako sklopí hlavu a řeknou, ať mám klid, možná asi nějaký peníze, nevím, jo, tak prostě, ať on tady není, ať je tady někdo jiný.
9: Ale pro mě vlastně je cené to ne, že bychom tady byli nějaký jako senzační bulvární, ale aby si i posluchači mohli uvědomit, že fakt ta fotbalová kariéra je formovaná různými okolnostmi, a to, že nějaký fotbalista se někde neprosadí, nemusí být nutně jeho chyba.
10: Ne, no tak to není náhoda, že tak někde ti to sedí, někde ti to nesejí, někde tě ten trenér prostě má rád, má tě, seš jeho oblíbenec a odpustí ti nějakou chybu a budeš mít konkurenta, který ho třeba z různých důvodů, ať už jestli mu to někdo poradil, nebo prostě něco se stalo mezi ním a tím trenérem, tak toho týho konkurenta třeba nebude mít tolikrát, tak máš nějakou výhodu, ale zase to může být obráceně, můžeš se přetrhnout, můžeš trénovat, přidávat si, dělat ty věci, které po tobě ten trenér chce, a stejně tam bude hledat nějakou věc, která mu vlastně nevyhovuje, a stejně tě nebude hrát. No.
9: Abych to pochopil dobře, vy jste teda ukončil tehdy nějakou dobu kariéry spolupráci s panem Paskou, a pak jste měl už jako zahraničního agenta, který vás směřoval třeba do toho Rakouska.
14: No, já řeknu i ten důvod, protože tenkrát, to byl rok 2000, tak jsem byl v Innsbrucku a vyhledal asi mě Austria Vídeň, a tam byl miliardář Frank Stronach, se jmenoval, a ten mě chtěl. No a Innsbruck, jak už jsem tady řekl na začátku, tak prostě ty finanční problémy měl. No a tenkrát já jsem tam vlastně nechtěl jít, protože my jsme byli první, Austria byla třetí, čtvrtá, tak jsem si řekl, požadavky ale úplně nesmyslný. Jo, že prostě, no a pan Paska mi řekl, ale jsi se zbláznil, to nemůžeš dostat. A říkal, no teď já vím, já tam ani nechci jít. Jo. Takže to bylo v zimě, byl klid, a najednou 28. ledna si pamatuju, že mi byla právě Austrie, tak hele, my ti ty podmínky splníme. A mě takhle spadla brada, protože jsem si říkal, aha, teďka už vlastně z toho nejde vycouvat. Tak to volám manažerovi, no a on tam nepřijel vůbec. Jo, že hele, pošlu ti tam nějakého Poláka, kterýho, ale to je můj kamarád, tak samozřejmě jsem vystoupil z toho letadla, a on mě tam přivítal, jak se rozevřely ty dveře, mu spadla paruka, tak se říkal, to nemůže být on. Říká, jo, je to on. Takže...
10: Bylo to čepice?
14: Ne, byla to skutečně paruka, protože moc jí tam takhle rovnal, tak samozřejmě, že já se taky smát. No a potom vlastně jsme přijeli na Austrii a oni tam vytáhli z té tašky smlouvu, a tam byly úplně jiný čísla. A já, jak jsem byl takový ještě, když to řeknu, mladý a drzej, tak jsem říkal, tak pánové, tak tohle to ne. Mm. Na tomhle jsme se nedomluvili, zvedl jsem se, odcházel jsem a oni říkali, ne, počkej, Patrik, my jsme se spletli, tak vytáhli, to správně to ne. Tak jsem říkal, no a potom, když se to celý uzavřelo, tak jsem říkal, tak na co já vlastně mám manažera, který nepřijde a tenkrát, já to mám v tom, že tenkrát ten přestup byl za 46 milionů šilinků. Hmm. To máš krát 2,5, asi. Takže jako v roce 2000...
10: Asi. Darda.
14: Darda, přesně tak, no. Tak jsem si říkal, ale já ho nepotřebuju, no. Tak jsem teda poslal výpověď a teda... Je ten jeden zahraniční manažer, si mě vzal, on to byl teda shodou okolností, bohužel podvodník, protože to byl rovnou i ten manažer Innsbrucku, který to potom vytuneloval, takže já šel z Báta do Louže. No, ale chci tím říct, že prostě, no a potom mi bylo vzkázáno tak, a teďka si si zavřel dveře do reprezentace. A potom, jak když jsem byl bez angažmá, tak normálně jsem měl jít třeba i na testy do Německa, do německé Bundesligy a on si fakt dal tu práci, že když mu zavolali, tak nebrat. A jak jsem říkal, i v Rakousku to chtěl takhle. Hmm.

0: někdy funguje, anebo spíš v tomhle případě
1: nebo
0: fungovalo.
1: Doufejme, fungovalo.
0: Fungovalo, doufejme.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Protože jsou věci, které platí třeba dlouhá léta, ale pak někdo překoná nebo to změní. Můžeme si pustit tady jednu zvukovou ukázku, bude to spíš pro němčináře, ale myslím, že Patrik Ježek hned brzy pochopí, kam směřujeme.
3: So, wir sind drin in der Partie blau-weiß in blau und weiß von rechts nach links und was ist das für ein Auftakt in diese Partie? Das ist ja unglaublich, das waren 6 Sekunden. Radkopf läuft Nicolas Schmid an und es steht 1:0 für die Salzburger.
0: Tohle tušíš, kam směřuju?
1: No, já jsem rozuměl vlastně zdas, samozřejmě. Na začátku říkal barvy dresů, ne?
0: Vy jste takhle ten Linec.
4: No, to byl, jo, to byl Linec, jo, Blau Weiss, no.
0: BV Linec, jak jo, se to píše.
1: No, asi nějaký rychlej gol teda.
0: No, výborně. No a Patrik Ježek to může doplnit.
4: Jo, tak já tam mám gol, který trval 10 sekund.
0: Aha, tak 11. července 2007.
1: Rychlejší, jako jo.
0: Patrik Ježek držel téměř 20 let nejrychlejší gol.
4: Ale a to bylo vlastně za Trapatonyho, no ale tohle to se stalo kdy? Teďka,
0: v únoru 2024.
4: No a právě, když to řeknu, já teďka říkám, že mám stále nejrychlejší gol, ale musím tam udělat ten přívlastek regulérní. Protože
1: neměl, to, platit,
4: ne? neměl, protože víš proč, oni vlastně Linz tak rozehrával a u něj bylo známý, že rozehrává na golmana. Jo. No jo, ale předtím už ten hráč Salzburku vybíhal a už byl skoro, já nevím, 2 metry. VAR to viděl.
1: A nic.
4: Ale prý jsou situaci, do kterých...
0: No, prostě do toho nemůže stoupit.
4: Nemůže zasáhnout. A takže víš, že tam bylo porušení pravidel. No. A mě se na to ptali, ne? Co tomu říkám, Mika, jo? Tak to, co zde... Že prostě ano, jako ten gól neměl platit, oni to potom i psali, no, takže...
1: Takže se ho počítáš.
4: No, takže regulérní, takže je to, no, protože já jsem říkal, pánové, to jako kdybyste chtěli, já nevím, po sprinterovi, který uleje start, a vy byste mu to počítali jako rekord, no.
0: Kdyby ten hráč, který dal ten gól, Petar Radkov ze Salzburku, někoho sundal u toho, když tam běžel, tak by to neplatilo, protože VAR může stoupit do toho faulu před gólem.
4: No.
0: Ale do toho, jako jestli přeběhne lineu dřív, tak...
4: No, a to prej ne, ale víš jak, no. A on jak ten golman to odkopával, jo, tak ho nastřelil, dostal to, já nevím, dozad někam, takže jako to, no.
1: Ještě podle mě byla trošku ruka.
4: No, určitě, takže.
0: Mimochodem, když jste tady zmiňoval Patriku Vratislava Lokvence, tak on by měl držet snad nejrychlejší gol České ligy Hradec Liberec 94 za 10,5 sekundy, takže to jste byl tehdy v tom roce 27 rychlejší a byl jste rychlejší i než Hakan Çikir, to si možná vzpomene Pavel, že to řešili nedávno zápas o bronz na mistrovství světa 2002,
1: to nahrál ten Korec.
0: No ten teď ještě nedávný trenér jeho korejské reprezentace ztratil ten balon a tehdy dával, no to si to tam dali velmi, velmi rychle. Nicméně, zmínil to sám Patrik Ježek, za koho to bylo tady, tak si ho pustíme tady toho slavného trenéra na jedné hodně rozlobené tiskovce, když trénoval jiný klub.
5: Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, war spazieren im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Hat gespielt Mehmet, oder gespielt Balder, oder gespielt Trapattoni.
0: Tak Giovanni Trapattoni, tohle bylo 9 let předtím, než jste se setkali v Salzburku.
1: To nebude Severan, vej, Trapattoni.
0: On dokonce, když nastupoval, to bylo předposlední angažmá, on pak šel ještě do Irska, asi 5 let tam byl, a tehdy zvládnul tu svou inaugurační tiskovku ve 3 jazycích, že tam měl angličtinu, italštinu a němčinu dohromady. No. Ale to je nádhera tady slyšet tu němčinu s tohle podání.
4: On byl fantastický, k nám přišel a to už byl vyklidněný, ale měl tam něco podobného a kdo by se chtěl kouknout, tak je to i na YouTube, ale je to zaměřený vůči novinářům. A jeho naštvalo to, že my jsme tenkrát vedli ligu asi, já nevím, o 13 nebo o 14 bodů. A
1: takže pohoda.
4: Pohoda, přesně tak. A oni mu vytýkali přesto, že nemáme žádný jakoby systém. A on normálně se, když to řeknu něco podobného, jako jsme slyšeli teď, tak on na ty novináře vyjel. Prej, ty mi nemůžeš říkat, co jako mám já trénovat, ty tomu vůbec nerozumíš a já vám něco řeknu. Ten, kdo tomu nerozumí, tak o tom mluví a kdo tomu vůbec nerozumí, tak o tom jenom píše a to jste vy. No, že vlastně, takže takhle tam se třel. Ale ta tiskovka, ono potom tam bylo i zmíněný Alexander Cikler. Kdybychom se to pustili dávno a Alexander tak seděl vedle mě v kabině, tak jsem se ho na to ptal, ne? Říkal, tak...
0: On ho zažil Bayernu tehdy.
4: Bayernu, přesně tak, no. A on byl u toho a vlastně, protože my jsme hráli jako Dreispitzen, jako se třema útočníkama, že hráli ofenzivně, oni mu tam vyčítali, že hráli defenzivně, to ne.

0: A já takhle na cika říkám, ale jaký to pro tebe bylo, že vlastně, mohlo to je rok co rok, tak to vysílají snad na Silvestra, jo, že vlastně takhle to. Ale mě jako se to nedotklo, já jsem v tom vyšel pozitivně, protože mě tam jako chválil, že jsem hrál to, jo. Ale samozřejmě, že to mě taky potom na talíři furt, no. Ale výborný je, že de facto ten Trapattoni, když byl v tom Salzburku, tak on tam měl překladatele, který ho teda moc nevyužíval, protože chtěl mluvit německy. Jasně, jo. A já jsem se ho ptal, toho Alexandra, říká, hele, on takhle, když mluvil i v Bayernu, říká, ne, tam to měl překladatelé, všechno, ale tady. A on třeba, když to chtěl vysvětlovat těm obráncům, že třeba, hele, vy se tam s ním šmrdláte, prostě dej to, posuň to a nakopni to dopředu, no, tak v jeho podobě ta němčina dá, badabí, badabí, badabum. Vlastně, ale ještě mě jsme rozuměli, jasně, no. udělal titul a jako
1: fotbalová
0: já.
1: Řeč, no.
0: Přesně tak, no. Takže jako fotbal, to je v uvozovkách sport, který jako všichni rozumíme.
2: Ale tady ta, jak jsi to říkal teda ta tiskovka, co řekl těm píšícím novinářům, tak to už je jako lingvistika, to už je jako složitá fráze, podle mě, ne?
0: No a dal to úplně jako, v pohodě. Ne,
2: podle mě si to připravoval.
0: Možný, jo. Protože...
3: Ale abychom to posluchačům pochopitelně ještě předložili, co to bylo za osobnost, tak on možná je nejúspěšnějším Italem, co by trenérem všech dob, hráčskou kariéru spojil s AC Milan jako trenér, má 10 ligových titulů ve 4 zemích, vyhrál s Juventusem pohár, vítězů poháru ligu mistrů vlastně UEFA, jo, se Salzburkem má vlastně, co by v tom předposledním angažmá zmíněný titul. Takže obrovská persona, jenom mě zajímá, když jsme slyšeli i ukázku z té tiskovky, jestli se s ním vůbec dalo nějak jako osobně mluvit třeba ohledně toho, že třeba hráč přišel, trenére, nemůžu nastupovat častěji nebo něco takového.
0: Ne, jako on, když to řekl, byl otevřený. Já musím říct, že na něj rád vzpomínám, protože to je trenér, který koukal na hráče a mluvil s těma hráčama, jo? Že třeba i s těma staršíma, a ty to ví sám, když třeba máš, já nevím, zápas středa, neděle, takže vlastně přece jenom se cítíš jako unavený, a on vždycky fakt přišel v pondělí nebo v úterý, ale jak se cítíte? Samozřejmě, že my starší jsme řekli, trenér, ještě to, říkám, OK, uděláme lehký trénink. Takže jako těm hráčům fakt jako naslouchal, jo. A mně se já proti němu nemůžu říct jako vůbec nic, naopak jako s ním byla sranda.
2: Ta energie podle mě, jak z něj tryskala vždycky, když ho viděl na té lavice, no, tak to muselo být v průběhu celého týdne.
0: No, tak...
3: Teď ještě otázka, ta vlastně zase podobná, souvisí mezi váma oběma, protože jste zažili v zastup toho klubu v samotném začátku, protože když Pavel Horváth byl v Plzni, tak tehdy teprve se chystalo to, že nastoupí vlastně Adolf Šádek, Pavel Horváth, že postupně přijdou. Ada tam už byl, Adolf Šádek, ale v případě Patrika Ješka ten klub se taky začal budovat ještě po vašem příchodu, přišel až Dieter Mateschitz, ne?
2: Do Red Bull. Klub teda.
3: Red Bull. Do Salzburku. Ne, teď jsme v Salzburku.
0: Ne, teďka jsme v Salzburku a jsme v roce 2005 a on to vlastně přebíral Red Bull, tak vodka si na Salzburg, a to byl hned ten první rok a to se vlastně utvořil nový manšaft a já jsem tam byl vlastně hned od samého začátku, jsem tam právě přišel s Vráťou Lokvencem, po roce tak se k nám přidal Karel Piták, ale my jsme byli hned vlastně u toho vlastně začátku a vlastně tam byl Kurt Jara, trenér, už taky tady zmíněný, který mě trénoval v Innsbrucku a tam právě mi říkal, kdybych tě znal, nebo kdybych tě neznal, nebral bych tě, co jsem dostal za kritiku. No ale chci říct, že třeba ten Mateschitz, tak on tam měl jako pravou ruku, jako svého poradce, tak si angažoval France Beckenbauera. Takže tam byly takové legendy a musím říct, že vlastně hned od začátku tak vyhlásili útok na titul. Takže bohužel to se nám první rok nepovedlo, takže trenér se poroučel, přišel právě Trapattoni, přišlo hodně nových hráčů, protože ty už se taky řekl, ty trenéři tak mají svoje oblíbence, takže přišli, udělali jsme titul, takže to byl de facto jakoby první titul za Red Bull. No ale druhý rok jsme skončili druzí, to de facto to byla nespokojenost, no a zase se poroučil, protože on tam byl Trapattoni, Lothar Matthäus mu dělal asistenta, předtím tam ještě byl i Hansi Flick, který potom...
3: Jsi na vás vzpomínal teď nedávno asistenta.
0: Přesně tak, no, takže ten za potom angažmá u německé reprezentace právě s Joachimem, takže my jsme tam byli od toho samého začátku, ale tam to muselo od samého začátku hned fungovat. No.
3: Ale protože to možná si člověk neuvědomí, když nastoupí ten nový majitel, teď spousta v českém fotbale. Třeba to neznamená hned, že by se zvedaly platy raketově, ne? To ani asi nejde.
2: No tak ty příchozí hráči podle mě, třeba v Olomouci, tohle byl průšvih, jako jo, že ty kluci, kteří tam byli, tak měli nějaký platy, teď řeknu třeba 100 tisícový, a ty, kteří přicházeli s tím novým majitelem, no tak, tak prostě najednou mají třeba o 50, o 100% vyšší platy než ty hráči, kteří tam jsou už podepsaný 2 roky třeba. Hmm,
0: a tady tomu nebyl ten případ, protože z toho manšaftu, tak tam zbyli asi 2. Jenom jo, takže my jsme tam všichni nově příchozí byli.
3: Jo, tak to mohli rovnou nastavit
0: ano.
3: Ty peníze takhle hezky, no. Každopádně, abychom to ještě doplnili, tak samozřejmě Salzburg od nástupu Red Bullu získal 14 ze 17 mistrovských titulů. Bylo tam několik těch marných bojů o ligu mistrů, naštěstí pro Patrika Ježka, vy jste zažil několik jenom těch úvodních, protože si pamatujem úplně někdy až absurdní historky, kdy se to nepovedlo si s tím Lucemburčany, tehdy Dadlánček, kdy nevím, před pár lety.
0: To jsem tam možná se s tím nebyl.
3: To už jste tam nebyl, ale že pak tam byly i takovéhle stories. No a vlastně závěr kariéry vaší?
0: Admira Vídeň.
3: Admira Vídeň.
0: A tam to bylo hezký, tam
2: to bylo jako důchod, jo.
0: To už přesně tak. A já jako ani jsem tam nechtěl jít.
3: A jim mají sponzorovat budíky, jako vyrábí budíky, nebo to jsou?
0: Ne, to je jenom alarm, to je, když to řeknu to, flyer, ale ne, to ne, to ne.
3: Protože
0: je
3: Vakr, ne, Medlink.
0: Přesně tak, jo. Takže tam jsem byl 3,5 roku a já jsem tam šel, tam se hrála druhá liga, ty se mi nechtělo a ten manažer, ale pojď, my potřebujeme postoupit, tak mně se ta sezona povedla.
2: To ti bylo kolik teda?
0: Ale to mi bylo 33, jo, takže přece jenom to už byl nějaký věk to. A my jsme postoupili a já jsem byl zvolen hráčem sezony, takže jako mi to všechno i klaplo.
3: Tak
0: no.
3: 18 gólů dát ve druhé lize, to není špatné.
0: No, na mě.
2: Do 70 minut zápasu.
0: No, přesně. I když
2: jsi přesal, kdyby hrál celý.
0: No, tam někdy se hrá celý, protože tam by to bylo odpuštěno, že nebyl. To, přesně tak. No, takže to bylo moje poslední angažmá, ale...
3: Pak jste ještě překonal rekord cizince v první lize rakouské.
0: Tam 350 startů.
3: Jiřího Břečka.
0: Jiřího Břečka, ano, ale teďka mi tam překonali 2, takže jsem 3. Maďar s chorou okolností, takže vlastně takhle to. A jeden Němec, který hrál leta za Rapid Vídeň, Štefan Hoffmann. No.
3: A co teď? To tak Pavel občas jezdí na motorce, jezdí hrát golf, tam se asi nesetkáte, nebo setkáte, jaké jsou záliby?
2: Ale golf nehraje.
3: A na motorce taky nejezdí.
0: Na motorce taky nejezdí.
2: Ale tenis já neumím.
0: Já moc taky nahraju ho.
3: Jo, ne, tak protože zase poslední věc, zmínka tady vlastně, kde vystupuje Patrik Ježek na Nově, tak rozhovor před superpohárem vlastně, když Aston Villa s Paris Saint-Germain, tak Dominik Thiem se tam zjevil a to jsme jako všichni koukali takhle u televizí, co tam dělá, jako, no, že se znáte takhle.
0: A on byl ambasador toho utkání a právě s ním jsem se poznal na tom posledním angažmá v Admiře, protože tam byl vlastně stadion a vedle hned tak byla ta tenisová akademie a holky ho hrály. Moje, no a právě já jsem tam koukal na něj a ono bylo 17 let, jo, ale že fakt jako každý říká, hele, to bude světový hráč, tak on hrál potom Grand Slam, on byl třetí na světě a on porazil všechny, to Nadala, Djokoviče, Federera, tak jsem říkal, no a potom on tam při jednom tréninku podával. A mě tak bylo líto, že ty tenisáky jen tak prostě probíhají a lítají pryč, tak já na toho trenéra, s kterým jsem se znal, říkal, hele, můžu mu to returnovat? A on, tak to zkus. A jak jsem si vzal tu raketu, stopnul jsem si 2 metry za tu základní čáru, rána něco jako letající česmí, nebo kde to bylo, nebo Oskar, že vlastně taková vlastně díra v antuce, to ne. A on ten Dominik mi říká, Patrik, jestli to chceš vybrat, tak pojď blíž. Říká, já půjdu blíž a ty mi musíš palici, ne? Říká, ne. Tak musí říct, zkusil jsem si, já nevím, asi tak 7 podání, ani jedno se nedal zpátky. Dominik, do dneška jsem s ním v kontaktu, on začal hrát fotbal, tak jsme domluvení, že třeba kdyby chtěl, a asi myslím, že bude volat, že nějaký zápas si spolu dáme.
3: Dobře, moc děkujeme, že jste přišel a myslím, že tu 50 brzy na konci roku oslavíte s úsměvem na tváři a s energií, ať se vám daří.
0: Díky moc a díky moc ještě jednou za pozvání.
3: Díky Pavlu Horvátovi, že pozval Patrika Ježka, že nás zase tady oblažil dalším výborným hostem.
2: To bylo něco teda dneska, myslím, že to bylo výborný, díky, že jsi přijel a šťastnou cestu zase do
0: Patrika. Díky, já jsem vám zpátky.
2: Ano.
3: Krásný den.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.
6: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
4: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Americký státní dluh poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Tři české fotbalové kluby dnes čekají úvodní zápasy play-off evropských pohárů. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram popojíždí kolona od Zbraslavy až k omezení u Jíloviště. A zítra se během dne postupně zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a bude maximálně 28 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
8: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
4: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
9: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
4: Pád jedné ze čtyř větrných elektráren u Podštátu na Přerovsku šetří policie. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl vrtulník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
10: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné porivy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
4: Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun.
11: Sport. Fotbalista Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechu Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu s Glasgow za poslední roky změnil.
12: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
11: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20:45. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Atény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň čeká o 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvězdy Bělehrad. Všechny tři zápasy odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D46 za Olšany a na D1 zdržení před Šmejkalkou i za Devíti kříži. Na D46 z Olomouce do Vyškova teď velice obezřetně za sjezdem na Olšany na 32. kilometru.
14: Je tam spadlej strom v pravým pruhu. Obrovská bouřka ještě tam je. Přes ten déšť to tam není vidět.
13: Na D1 z Prahy do Brna se chvílemi zpomaluje před Šmejkalkou. Silnější provoz sledujeme za sjezdem na Benešov okolo 22. kilometru. Zatím ale nabíráte jen pár minut navíc. O mnoho horší situace na D1 trvá na příjezdu do Brna od Prahy za Devíti kříži. Pomalu tam jedou jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu v hodně roztrhané koloně z kilometru 173. Výrazně se brzdí tradičně u Ostrovačic na stém 79. pak i na úrovni Kývalky okolo stého 82. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna na úrovni Kuřimy před Českou teď vážná nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě zasahují záchranáři, s opatrností se jede kyvadlově a z obou stran se tvoří kolony. A čtyřka z Prahy do Příbramy, kolona k omezení u Jíloviště po pojíždí z konce z Braslavy. Zdržení okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami. Postupně bude až zataženo na většině území s deštěm, místy s bouřkami i silnými a s teplotami od 23 do 28 stupňů. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy.
15: Krásný podvečer s Radiožurnálem Sport. Už zítra začíná mistrovství Evropy ve volejbale žen, a to v Brně, a to samozřejmě i s českou účastí a také s účastí naší digitální sportovní stanice. Cílem českých volejbalistek na mistrovství Evropy by prý mělo být postoupit ze skupiny. To dnes řekla novinářům kapitánka Michaela Mlejnková, ale zároveň zdůraznila, že to nejpodstatnější je soustředit se hned na nejbližší zápas, a tím bude zítřejší utkání proti Řecku ve 20 hodin živě na Radiožurnálu Sport. Co všechno padlo na dnešní tiskové konferenci před evropským šampionátem ve volejbale, to uslyšíte na naší stanici už zhruba za 40 minut.
7: Radiožurnál Sport
5: a Vojtěch Šafář.

0: Dnešní večer na Radiožurnálu Sport bude patřit zejména fotbalu, třem českým účastníkům předkol evropských pohárů, všechny v přímých přenosech, ale ještě předtím máme trochu času a můžeme se proto věnovat i atletice. Eliška Martínková patří mezi velké chodecké talenty. Je medailistkou z juniorského mistrovství světa i Evropy, ale mezi dospělými bojuje spíše se zdravotními problémy než se soupeřkami. Po olympijských hrách v Paříži proto skoro 2 roky nezávodila na velké mezinárodní akci, ale to se změnilo teď v Birminghamu. S 18. místem ve Velké Británii spokojená být nemohla, ale bere to spíš jako návrat na elitní úroveň a také o tom s ní mluvil Jakub Marek.
1: Eliško, máte za sebou hodně náročné 2 roky teď. Popište, co se vlastně během těch 2 let po olympijských hrách v Paříži dělo a proč?
2: Tak já jsem už před olympiádou vlastně tu sezonu byla nějak zraněná, ale byla to olympijská sezona. A věděli jsme, že po olympiádě se to začne řešit a vlastně jsem měla problémy, ta bolest mi šla tak jako bok záda, takže jsme si mysleli, že to bude spíš od těch zad, takže hrozně dlouho se řešily záda, než se teda došlo k tomu, že ty problémy jdou od kyčle a to vlastně vedlo k tomu, že jsem na tu operaci šla až takhle pozdě od té olympiády, to jsem šla na konci dubna 2025 a když jsem se začala vracet do tréninku, což bylo někde v září do jako chodeckého tréninku, tak mi tam hned začalo zlobit koleno, myslela jsem si, že to je spíš jako od toho, že jsem rok prostě tu závodní chůzi vůbec nechodila, ale tam už to pak bylo docela rychlý, zjistili jsme tedy, že budu muset na další operaci s tím kolenem a to už jsem šla rychle, byla to taková podpásovka, bych řekla. A to vlastně řeším někde od listopadu 2025.
1: A na těch olympijských hrách v roce 2024 už jste věděla, že to je špatné?
2: Ta olympiáda byla skrz tady to zdraví hodně, hodně náročná. Tam bojovala jsem s tím hodně. Vlastně předtím já jsem úplně plnohodnotně odjela celou tu přípravu, takže jsem věděla, že to je něco, co bolet mě asi určitě bude. Ale ty tréninky byly super, takže jsem jako věřila, že i ten závod sedne a že to prostě půjde. Bohužel tam mě to bolelo hodně během toho závodu a hlavně tedy ty dny po tom mým individuálním závodu, když jsem věděla, že mě čeká ještě ta štafeta, tak byly hodně náročný. Mě tam bylo i strašně zlé, což jsme pak zpětně tedy přisoudili také té kyčli, že když prostě něco lupne, tak je dost možné, že člověku je blbě i takhle celkově. Těch 5 nebo 6 dní do té štafety jsem tam prakticky proležela, byla jsem ráda, když jsem vůbec došla na jídlo a tam to bylo hodně náročný, no.
1: Ono jak všechno souvisí se vším, tak i to vaše koleno souvisí s tou kyčlí?
2: Tak to koleno, tam, co jsme se bavili s panem doktorem, tak určitě už muselo být něco třeba klidně ještě před tou olympiádou, kdy se začalo tak nějak jako opotřebovávat, ale pak asi je dost možné, že jak se ta kyčel spravila, tak se mi trošičku změnil stereotyp a hned vlastně mě to koleno začalo bolet po prvních, to jsem šla třeba jenom nějaký abecedy chodecký a rovinky a už mě to začalo bolet, takže je dost možný, že to právě souviselo společně, trošku se změnil stereotyp a prostě už se to tam dojelo.
1: Je to obvyklé, aby atlet byl takhle ve 24 letech mladém věku po 2 operacích docela rozbitý?
2: Samozřejmě asi by bylo ideální, kdyby ne, tam úplně každý z nás se určitě potýká s nějakými zdravotními problémy. A myslím si, že je to třeba taky hodně toho, že já prostě si to strašně dlouho nepřipouštím a jsem schopná prostě trénovat dlouhodobě přes nějakou bolest, což určitě, kdyby prostě člověk, který to ochotnej podstupovat nebude, tak se nedostane třeba do té situace, kam jsem se dostala až já, no.
1: Problémy s kyčlí, to je asi obvyklý problém právě u chodců, tak je to právě tím nepřirozeným pohybem?
2: Tak člověk si myslí, že z té chůze právě třeba s kyčlema problémy budou, ale naopak by úplně neměly být, protože oproti běhu tam nejsou takový nárazy, takže na ty klouby by to přece jenom mělo být četrnější, i když samozřejmě zase je to prostě úplně jiný a hodně komplexní pohyb. Takže se týče nějakého opotřebení, tak určitě, ale myslím si, že to spíš byla souhra prostě tréninku, nějakého třeba i anatomického postavení těch kyčlí, že neřekla bych, že to bude úplně typické zranění pro chodce, i když to vypadá, že ano.
1: Takže té disciplíně jako samotné byste to nepřisuzovala?
2: Nedokážu asi vůbec říct, jakože je to asi i zbytečný nějak v tom hledat nějakou, jakože je to moje disciplína, dělat ji budu dál. Takže je zbytečný v tom asi šťourat, jestli bych běhala, tak by se to nestalo, jakože to nevím, no.
1: To říká česká chodkyně Eliška Martínková, další část rozhovoru uslyšíte za chvíli.

0: Chodkyně Eliška Martinková bojovala poslední roky hlavně s bolestmi než s ostatními atletkami, ale to se nejspíš a snad doufejme brzy změní. Nedávné 18. místo z mistrovství Evropy v Birminghamu tak bere spíš jako motivaci k návratu. I to uslyšíte v další části rozhovoru s českou chodeckou nadějí Eliškou Martinkovou. Povídal se s ní Jakub Marek.
1: Po dvou letech na velké akci v Birminghamu na evropském šampionátu, jaké to bylo po takové době vrátit se mezi elitu?
2: Tak bylo to skvělý. Musím říct, že užívala jsem si to, že jsem zpátky v tom a celý ten den od rána, prostě ty nervy a celý ten proces, kdy jedete, jsou tam ty soupeřky a všechno. Těšila jsem se na tu konkurenci, že po dvou letech znova s těma holkama budu závodit. Takže tady v tom to bylo skvělý a strašně si vážím toho, že jsem tu důvěru tady startovat získala a že jsem mohla se znova po dvou letech poprat s tou špičkou. Ten závod byl strašně rychlý, bylo to skvělý, padl tam světový rekord, i když vlastně ta trať je mladá, takže se ten světový rekord ještě bude asi nějakou dobu hýbat, ale z té chůzy v Evropě ty nejlepší Evropanky patří i mezi světovou špičku, takže bylo jasný, že ten závod bude velmi kvalitní, což se potvrdilo a jsem strašně ráda, že jsem mohla znovu v tom poli startovat.
1: Byl tam spíš ten deficit, že jste třeba dlouho netrénovala, nezávodila, nebo ještě nějaký deficit v tom, že vás přeci jen něco zdravotně limituje?
2: Já jsem byla až překvapená, jak rychle mi to naskočilo, já teda jsem se snažila jezdit hodně na kole a plavat, takže i v té pauze, kdy jsem třeba nemohla běhat nebo dělat chůzy, tak jsem hodně najížděla kilometrů na kole a trenérka mi furt říkala, ať se nebojím, že ta vytrvalost se tím dokáže jako udržet, ale samozřejmě jsem v hlavě měla to, že prostě strašně dlouho jsem nechodila a že to nepůjde, ale byla jsem hrozně překvapená, že když jsem po skoro dvou letech trénovala měsíc a zašla jsem desítku za 45 minut, tak jsem byla úplně z toho překvapená a samozřejmě to bylo strašně náročné a bylo to daleko víc, ale byla jsem překvapená, jak rychle to najelo a teď před šampionátem jsme byli ještě na soustředění vysokohorském, kde jsem odchodila už skvělý tréninky a na některých tréninkách jsem se skoro zopakovala tréninky, které jsem chodila před olympiádou, což opravdu mě hodně překvapilo, že jsem byla vlastně schopná takhle rychle do toho naskočit. A určitě samozřejmě ta realita je taková, že jsem trénovala 2,5 měsíce chůzy, ten specifický pohyb, ale co se týče těch tréninků, tak jak říkám, jakože odchodila jsem určitě skvělý tréninky a i fyzicky jsem se cítila, nebo během toho závodu jsem se cítila dobře, bylo to vidět určitě ty první kilometry, tam se mi šlo hodně dobře a bohužel mě pak to koleno začalo zase bolet, čím delší to bylo, tím těžší to bylo. A určitě tomu nepomohla ta trať, ono to bylo hodně z kopce do kopce, bylo tam docela převýšení a hlavně teda bylo náročný na hodně místech, ta silnice byla dost rozbitá. Takže když člověk ještě něco trochu bolí a do toho furt mění povrch, mění to, že to je nahoru dolů, tak si myslím, že to tomu vůbec nepomohlo, že kdyby to třeba byla normální silnice rovná, tak to taky zvládne daleko líp ta noha. Ale určitě, samozřejmě nechci tady tvrdit, že kdyby mě nic nepomohlo, že fyzicky to bude třeba výborný, třeba taky ne, ale musím říct, že jsem se cítila fyzicky dobře, takže si myslím, že to určitě jako nebyl ten hlavní problém.
1: Co teď dál s tím kolenem? Jde to vůbec nějak ještě, aby vás třeba to koleno nebolelo?
2: Tak to já doufám, že jo. A já jsem měla ještě i na jaře nějaký komplikace s tím kolenem, ale pak jsem se prostě rozhodla, že to letos chci zkusit. Takže se všechno podřídilo tomu, že prostě to zkusím odzávodit a s panem doktorem, který mě operoval, tak se dohodneme na nějakým dalším postupu. Věřím, že se to teď už nějak rychle dá konečně úplně dokupy a že na podzim začnu plnohodnotou přípravu a že příští rok budu konečně závodit 100% zdravá a hlavně tedy s nějakého kontinuálního tréninku. No.
1: Vy jste před 4 lety v Mnichově na evropském šampionátu byla ve 20 letech na skvělém 7. místě. Teď jste ty první kilometry v Birminghamu šla také s tou elitou, tak vrátilo vám to takovou tu naději, motivaci, že to přeci jen třeba ještě půjde?
2: Jo, určitě. Zároveň musím říct, jako asi každý závodák, tak kouště se mi špatně, když jsou přede mnou holky, které tam nikdy nebyly. To samozřejmě neříkám, že beru nějak pozitivně. Asi se mi i těžko jakoby hodnotí, protože nechci být nespokojená, když vím ty okolnosti, za jakých jsem závodila, ale zároveň samozřejmě nemůžu být spokojená s takovýmhle výkonem. Ale prostě cítím se tam dobře mezi těma holkama, myslím si, že to je moje místo. To samý 2 roky zpátky na mistrovství Evropy v Římě jsem bojovala o nějaký 3. až 6. místo, dokud ke konci nepřišly terčíky, kdy tedy jsem byla taky zraněná, takže jsme to hodně dávali tomu. A myslím si, že prostě na to bojovat s tou evropskou špičkou mám a určitě to beru přesně takhle, no, že trénuju 2,5 měsíce a furt jsem velkou část závodu s nima dokázala jít, takže až budu kontinuálně trénovat a nebude mě něco takhle omezovat, tak věřím tomu, že tam s nima budu bojovat o ty nejvyšší příčky.
1: A co je teď váš takový největší sen atletický?
2: Tak myslím si, že ty sny jsou stále stejný, dostat se do užší světové špičky a bojovat o nejvyšší příčky právě i na mistrovství světa nebo na olympijských hrách.
1: Povídá česká chodkyně Eliška Martinková, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17:30. Monika Vrchotová a aktuální zprávy. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily prý ale ještě musí dořešit. Plaga potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů. Před rokem stál benzín o 8 korun méně. Nafta byla levnější o více než 12 korun za litr. Slovensko zkritizovalo izraelského ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců. Dnešní prohlášení slovenského ministerstva zahraničí uvádí, že takové výroky jsou v rozporu se základními normami mezinárodního práva a lidské důstojnosti. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky podle Ústavu pro studium totalitních režimů nepřežilo 137 Čechoslováků. Další stovky utrpěly zranění. Sport. Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně a do turnaje vstoupí v pátek ve 20 hodin zápasem proti Řecku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 z Prahy do Brna neměná situace. Nejprve dvě krátká zpomalení, kousek za metropolí, v okolí sjezdu na okruh na 10. kilometru, pak i před Šmejkalkou z 23. A před Brnem kamiony za 9. kříži ze stého 73. kilometru. Dlouhá fronta se sune pravým pruhem až do zúžení u exitu 196 Bratislava. V osobním autě naberete zdržení mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, pak i na samotném průtahu městem za sjezdem na výstaviště. A na D1 se připravte na popojíždění v koloně i za Brnem směr Vyškov. Od Slatiny z kilometru 201 se jede více než 20 minut k omezení u Rohlenky. Přímo v Brně v Ostravské ulici z centra k D1 čekejte potíže za Molkou. Zasahují tam u střetu dvou osobních aut v pravém pruhu, zdržení jen v řádech minut. D8 z Ústí do Prahy zůstává plná za Novou Vsí. Fronta ze 14. kilometru se sune čtvrt hodiny k omezení před Kralupy. Na 11. kilometru zhruba do dnešní 7. večerní jsou v pravém pruhu silničáři. A silnice 4 Praha Příbram, kolona od Zbraslavy k Jílovišti na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami i velmi silnými, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý sklus na Adama Karabce. Určitě si ještě vzpomínáte na ten přímý přenos na radiožurnálu Sport. Jeden zápas bude za červenou kartu v utkání proti Artisu chybět ostravský Vlasy Siňavský a zbrojovka Brno musí zaplatit ještě k tomu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.

0: Víc než 100 dní nemohli fanoušci fotbalové Slavie na domácí tribuny v Edenu po předčasném vběhnutí na trávník a následných výtržnostech. V nedohraném ligovém derby se Spartou na konci uplynulé sezony dostal pražský klub trest na 6 zápasů bez diváků. Ten teď končí. V sobotu se tím pádem Slavia utká ve vršovickém derby s rivalem z této městské čtvrti z Bohemians už před plným hledištěm, ale s novými bezpečnostními pravidly. Ty teď probereme s Františkem Typovským. Vítej.
1: Hezký den.
0: Jaké konkrétní změny čekají na fanoušky?
1: Jedna se projevila už při nákupu vstupenek. Lístek na utkání si lidé koupí pouze v klubové aplikaci na ověřený účet, tedy s nahraným pasem nebo občanským průkazem. Už nemůžou zakoupit klasickou papírovou vstupenku u pokladen. Další změnou jsou důkladnější kontroly u vstupu, které mají být podobné jako například v pražské O2 aréně. Mluvil o tom předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Blesk. Zároveň uvedl, že má klub výrazně lepší možnost dohledat člověka, který bude na stadionu jednat protiprávně.
0: No, k tomu má vedle ověřených účtů pomoc také nový kamerový systém, ale podle Tvrdíka nefunguje tak, že by každého fanouška hned skenoval, že ano?
1: Ano, Slavia nebude podle Tvrdíka zpracovávat ani uchovávat biometrická data. Identifikace konkrétní osoby bude na místě teprve v moment protiprávního jednání daného návštěvníka zápasu. Jaroslav Tvrdík mluvil i o pyrotechnice, kterou hodlá klub dál trestat jednak zákazy podle návštěvního řádu a druhak smluvními pokutami. Musí vycházet z platných norem. Slavia udělala podle předsedy představenstva maximum, snížila riziko, že se pyrotechnika dostane dovnitř stadionu a zvýšila šanci na identifikaci viníka. K bezpečnostním změnám je ale potřeba dodat, že podle Tvrdíka nechce Slavia omezit běžné fanoušky. Její snahou mělo být zvýšit bezpečnost, ale tak, aby neměla dopad na člověka, který se jde sednout na tribunu a fandit.
0: Já si dokážu představit, že nálada mezi fanoušky nemusí být úplně kdo ví jaká. Dokážeš odhadnout, jak fanoušci vnímají tyhle změny?
1: Asi jako v každé společnosti jsou mírnější, ale i radikálnější názory a úplná shoda mezi fanoušky nepanuje. Radiožurnálu Sport to řekl předseda výboru odboru Přátel Slavie David Ocetník.
2: Vnímáme i to, že z jedné strany fanoušci jsou naštvaní, dávají svůj nesoulad najevo s těmi kroky, ale z druhé strany rozhodně i vnímáme velkou část fanoušků, která ty kroky, nemůžu říct jako s nima souhlasí, ale spíš chápou to, proč se udělali.
1: David Ocetník mluvil i o možných změnách do budoucna.
2: Hrozně moc doufáme, že v co nejkratší době se budou fanoušci víc věnovat fotbalu než těm věcem okolo a doufáme, že dojde i k odstranění některých věcí, protože jsme vždycky byli hrdí na to, že jaký máme stadion, jak vypadá, jak je průchozí a co na něm je.
1: Fanouškovskými tématy se dlouhodobě zabývá podcast Za čárou. Svůj pohled na nová opatření na stadionu Slavie popsal radiožurnálu Sport jeden z autorů podcastu, vystupující pod přezdívkou Dekret.
3: Nejde popřít, že to květnový derby bylo v Edenu špatně, jak ze strany některých fanoušků, klubů, pořadatelské služby a tak dále. Rozhodně nejsme experti na bezpečnost na fotbalových stadionech, ale máme zkušenosti a troufnu si říct, že jich není málo ze stadionů z celého Česka i z stadionů po celé Evropě. No a samozřejmě nemůžeme být zastánci opatření, který Slavie v Edenu zavádí.
1: A Dekret poukázal i na to, jak by se podle něj dali podobné situace řešit.
3: Podobný bezpečnostní opatření na konci dne nevyřeší vůbec nic. Kamery, ploty, plexiskla, mříže, to vždycky spíš byl a dál je víc alibismus než nějaký konstruktivní řešení. Já si myslím, že jediný správný řešení je víc konstruktivního dialogu na všech stranách. Co je principiálně špatně, je aplikovat víc a víc represe na úkol prevence. To je jako podle mě úplná cesta do pekla. A tím ale myslím pro všechny, jo? Nejen pro fanoušky na tribunách.
1: Na závěr doplním, že první domácí utkání před fanoušky od nedohraného ligového derby se Spartou čeká Slavii v sobotu. Od 20 hodin bude hostit vršovického rivala, tedy Bohemians Praha 1905. Na radiožurnálu Sport vám souboj nabídneme v přímém přenosu.
0: O nových bezpečnostních opatřeních na stadionu fotbalové Slavie mluvil František Typovský. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Dnes je čtvrtek 20. srpna, už zítra začne ve čtyřech různých městech mistrovství Evropy volejbalistek. No a jedním z pořadatelských míst je také Brno, kde se domácí český výběr utká hned zítra na úvod s Řeckem. Tým už trénuje v dějišti od pondělí a my teď probereme aktuality i s reportérem Adamem Kodetem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Adame, kde se v Brně šampionátu skuteční a jak to teď už na tom místě vypadá?
1: No, původně se skupina B, tedy ta, kde bude hrát český tým, měla odehrávat v nové multifunkční aréně v Brně na výstavišti, ale už dříve bylo jasné, že se nestihne dostavět a hotovo by mělo být až v říjnu tohoto roku. Ale evropský šampionát tedy na výstavišti v Brně zůstal jenom o pár metrů doslova dál v pavilonu P, kde dnes po několikáté už české hráčky trénovaly. Je to jejich taková výhoda oproti všem ostatním týmům, protože se můžou seznámit s tím novým prostředím. Je to docela zajímavé, je to takový velký klasický, řekl bych, výstavištní pavilon, kde vyrostly montované tribuny, které pojmou kolem 5000 diváků. Je to takový zajímavý mix, když jsem se potom dnes procházel, tak třeba schody nebo různé spojovací prvky jsou samozřejmě z kovu, z hliníku, ale jsou tam třeba takové dřevěné podlážky nebo i nějaká zábradlí jsou ze dřeva, sedačky jsou zase plastové, takže se to tak poskládalo dohromady. Trošku mi to připomnělo třeba olympiádu v Miláně letos tu zimní, kde taky v jedné z výstav

0: pištních hal vyrostl v podstatě zimní stadion, kde byly také ty montované tribuny, takže je to něco podobného, ale opravdu se tam vybudovalo, myslím si, že velmi pěkné zázemí, jak pro hráčky a realizační týmy, tak i pro nás novináře a dokonce vedle toho hlavního hřiště, kde je samozřejmě položený nový vinylový povrch, vyrostlo i hřiště pro paravolejbal, protože současně se zde bude konat i mistrovství Evropy v paravolejbale. Takže myslím si, že v rámci možností toho výstavečního pavilonu je to velmi hezké a docela zajímavé zázemí.
1: Pro český tým je to vlastně návrat na domácí půdu na mistrovství Evropy po skoro 30 letech. Jak to Češky prožívají?
0: No, myslím si, že je to opravdu velká věc, je to vidět pokaždé, když tohle téma přijde, nebo na tohle téma přijde řeč. Naposledy bylo tehdy celé mistrovství z Evropy žen, nejenom ta jedna skupina, jako tomu je teď, v Česku v roce 1997, shodou okolností taky v Brně, a Češky tehdy skončili třetí. To by samozřejmě pro ten letošní šampionát byl velmi smělý cíl. Nevím, jestli úplně reálný, ale samozřejmě nechci český tým podceňovat. Když jsem se dneska hráček i trenéra Anatasu Pulose ptal, tak se samozřejmě všichni na to domácí prostředí těší, na tu kulisu, ale vždycky to má i tu druhou stránku, veškerý ten mediální zájem, přítomnost rodin, hráček, přátel, kamarádů, velká spousta fanoušků, očekávání, tak sebou samozřejmě přináší zvýšený tlak. Tým na to měl dokonce takové dva speciální meetingy, jak se s tímto zvýšeným zájmem vyrovná, kdy se opravdu nezaměřovali vůbec na hru, ale na to, jak odfiltrovat všechno to okolo. Češky byli dokonce odděleně od všech ostatních týmů a jak sami hráčky říkali, jsou v takové své bublině, budou se snažit co nejvíce soustředit hlavně na hru, aby to domácí prostředí je příliš nesvazovalo a veškerý ten humbuk okolo, ale ideálně jim spíše pomohl. Tak uvidíme třeba už v tom zítřejším zápase, jestli se to nějak projeví nebo ne.
1: Zítřejší zápas, už si to naznačil, prosím řekni nám ještě, jaký bude harmonogram českých volejbalistek. My víme, že například jejich druhý zápas už by v těchto chvílích měl být dokonce vyprodaný.
0: No, vstupenky se prodávají docela dobře, když jsem mluvil s jedním z hlavních organizátorů a s místopředsedou Českého volejbalového svazu dnes Martinem Geržou, tak říkal, že na neděli třeba na ten zápas se Srbskem je také už vyprodáno, což je zápas s největšími favoritkami té skupiny a s adeptkami, řekl bych, na medaily, možná i na tu zlatou, uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet, ale ta návštěvnost by měla být slušná, jak jsem říkal, kapacita tribun je něco kolem 5000. Samozřejmě organizátoři jsou trošku, nebo je trošku mrzí, že nakonec nedopadlo ten původní plán s tou velkou multifunkční arenou, protože samozřejmě tam by bylo těžké tu obrovskou kapacitu zaplnit, ale zase byla by to úplně první akce v té nové aréně a to by přilákalo, si myslím, spoustu zvědavých lidí, nejenom přímo na volejbal, ale zkrátka na to podívat se do nové arény, takže tam by třeba návštěvnost byla ještě vyšší, ale takhle alespoň ty tribuny budou plné. No a co se týče toho programu, tak zítra v 8 hodin večer zápas proti Řecku, tedy první pro českou reprezentaci, v sobotu v 19 hodin proti Rakousku a v neděli znovu od 7 hodin proti zmíněným favoritkám ze Srbska. V úterý čeká český výběr soupeř z Ukrajiny a ve čtvrtek Bulharky. To je tedy skupinová fáze. Postupují 4 týmy ze 6 z každé skupiny a v případě postupu se Češky v osmifinále střetnou v pondělí 31. srpna s některým z týmu ze skupiny D, která se hraje v Göteborgu, jinak se hraje ještě v Baku a v Istanbulu. No a když postoupí Češky do čtvrtfinále mezi nejlepších 8, tak by hráli také ještě doma v Brně s některým se soupeřů a pak se celý turnaj na vyvrcholení, na semifinále a na medailové zápasy přesune do Istanbulu.
1: To říká reportér Adam Kodec z dějiště evropského šampionátu volejbalistek, tedy z Brna. Tam se začne hrát zítra. Já ještě jednou musím říct, že utkání mezi Češkami a Řekyněmi ve 20 hodin uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport. Adame, díky, naslyšenou.
0: Hezký den všem, naslyšenou.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Plzně se proti Zlínu dočkali první soutěžní výhry v nové sezóně a teď si chtějí po třetí v řadě zahrát ligovou fázi Evropské ligy. V cestě jim stojí Crvena zvezda Bělehrad.
3: Všichni jsme to fakt potřebovali a ano, může nám to pomoct do dalšího zápasu na Zvězdě, kde to bude velká půda, ale já věřím tomu, že tenhle tým prostě má na to, aby ten dvoj zápas zvládnul a postupuje jsme do Evropské ligy.
2: Doufá záložník Viktorie Lukáš Červ. První vzájemný duel začne v Srbsku ve čtvrtek ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
0: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme pro vás hlavní zprávy.
6: Senátoři odmítli novelu stavebního zákona.
7: Zvýhodňuje ty největší developery. Čím větší stavbu budete stavět, tím snazší cestu budete mít.
6: Španělská vláda navrhuje přesunout nezletilé migranty z africké Ceuty na evropskou pevninu, čelí ale ostré kritice opozice.
8: Všichni, a když říkám všichni, myslím tím, že všichni se musí vrátit do svých zemí původu.
6: O účast v ligové fázi evropských soutěží dnes zabojují Plzeň, Hradec Králové a Jablonec. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram čekejte kolonu mezi Zbraslaví a omezením u Jíloviště. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna. Pěkný podvečer přeje u hlavních zpráv Monika Vrchotová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
9: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
7: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
9: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
10: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
9: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vejk, Radiožurnál.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
11: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Ani po dnešku není jednání uzavřené například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
12: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
11: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
13: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě, to si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
11: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Ministerstvo zemědělství chystá pomoc českým farmářům. Podle šéfa agrární komory Jana Doležela je totiž letošní sklizeň nejhorší za 15 let. Důvodem je sucho i vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
14: Pokud se podíváme na ty ceny obilovin, olejnin a mléka, tak letos české zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun.
15: Shrnuje letošní ztráty na tržbách prezident agrární komory Jan Doležal. Ministr Martin Šebestián za SPD přislíbil zemědělcům zasažených suchem a vysokými náklady peníze z krizového balíku i z Evropské unie.
16: Pomoc plánujeme prostřednictvím dočasného krizového rámce Evropské unie. Předpokládaný objem této podpory je zhruba 2 miliardy.
15: Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci s ministrem probrat. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
6: Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
17: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
6: Silný vítr taky může lámat větve a stromy. Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Španělská vláda plánuje přesunout 500 nezletilých migrantů ze Ceuty na španělskou pevninu. Z přibližně 80 tisíc migrantů, kteří v červenci hromadně překonali hranice, jich ve městě na pobřeží Maroka zůstává několik tisíc. Záměr kabinetu socialistického premiéra Pedra Sancheze vyvolal ostrou kritiku opoziční lidové strany.
18: En ningún caso, ni mayores.
19: Předseda lidové strany Alberto Núñez Feijóo chce deportovat všechny migranty, kteří se do Ceuty dostali nebo v ní přebývají ilegálně, mladistvé i dospělé. Španělská ministryně pro děti a mládež Sira Regová označila takové výroky za barbarské. Zájem dětí podle ní staví španělské právo nade vše. O přemístěné děti, především dívky, se mají postarat ústavy sociální péče, obce nebo i pěstounské rodiny. Španělské úřady v Ceutě také začaly s vyklízením chatrčové osady na pláži. Hlavně kvůli hrozivým hygienickým podmínkám z ní do dvou provizorních stanových zařízení převedli 1200 migrantů. Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Přeletem stíhaček i náboženským procesím slaví Maďarsko svůj největší státní svátek. Jedna z hlavních částí tradičních oslav se právě teď odehrává u baziliky svatého Štěpána v Budapešti. Po slavnostní mši odtamtud vyjde proces s relikvií prvního uherského krále. Na místě vše sleduje naše zpravodajka Bára Vránová.
20: Před bazilikou se sešly vyšší stovky lidí a po skončení této mše tedy vyrazí procesí do centra Budapešti. V čele ponesou svatou pravici mumifikovanou ruku svatého Štěpána, prvního uherského krále. Jeho svátek Maďaři slaví jako připomínku vzniku svého státu. Oslavy jsou ale po celé zemi, ovšem nejvýrazněji tady v Budapešti, která je od rána plná vojenských přehlídek, koncertů, ale třeba i mimořádných prohlídek největších památek. Den pak zakončí tradiční velká show u parlamentu, ale to poprvé byla připravená vládou Petera Maďára. Ta její podobu výrazně změnila. Ohňostroj bude kratší a doplní ho drony, lasery a projekce na budovy podél řeky. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V podštátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Elektrárna byla v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád podle ní mohl zavinit silný vítr.
21: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtácku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
22: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
21: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících 3 elektráren.
23: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
21: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
24: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvězdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Marakana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hýský se ale fanoušků srbského celku nějak neobává.
25: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
24: Plzeň rozehraje zápas ve 20 hodin na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se o 20:45 přestaví v Glasgow proti Rangers. Hradec i Jablonec hrají o postup do ligové fáze konferenční ligy. Všechny tři zápasy nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D1 v okolí Brna, nehoda na D10 před Brandýsem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona o něco málo zkrátila. V obou pruzích se aktuálně zastavuje před Ostrovačicemi na 179. kilometru. D1 plnější i za Brnem směr Vyškov od sjezdu na Svitavy z 2.3. se popojíždí k omezení u Rohlenky. Dálnice D10 z Prahy do Turnova. Zdržení nabíráte kousek za sjezdem na Radonice z 3.5. kilometru. Se jede 10 až 15 minut k nehodě na 7. kilometr. A na 4. z Prahy do Příbramy už se zdržení krátí. Fronta z konce z Braslavy k omezení u Jíloviště je na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra se čeká oblačno až polojasno a lokálně přehánky, postupně až zataženo, déšť, místy i bouřky a teploty od 23 do 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Portugalský fotbalový obránce João Cancelo podepsal jako volný hráč smlouvu s Barcelonou, tam už působil dvakrát na hostování. Španělští mistři dnes oznámili, že s tímhle 32-letým krajním bekem podepsali novou smlouvu do roku 2029. No a fotbalu bude patřit dnešní večer na Radiožurnálu Sport. Samozřejmě, jak jste slyšeli před chvílí, budeme sledovat... Budeme sledovat předkolo Evropské ligy, podání Viktorie Plzeň, ale také Hradce Králové a Jablonce v konferenční lize.
1: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

Na českých hokejových stadionech pokračuje příprava na nový ročník Tipsport Extraligy. Sparta Vítkovice 3-0, může vám to připadat jako včerejší výsledek a je to opravdu stejný výsledek, jako se hrály tyhle dva kluby včera. No a také jeden střelec je tu podobný. Sparta porazila Vítkovice i po druhé 3-0, trefili se Pavel Kousal a Kristian Veselainen, oba z přesilové hry. No a Matěj Bliml potom přidal jednu branku v oslabení. Právě Matěj Bliml pomohl porazit Vítkovice i včera, a to dokonce dvěma góly. No a aktuálně se ještě hraje západočeské derby, co se týče přípravy na hokejovou Tipsport Extraligu. Plzeň proti Karlovým Varům v polovině zápasu, zatím 1-0.

0: Dnes večer na Radiožurnálu Sport uslyšíte pořad s mikrofonem za fotbalem. Budeme se věnovat předkolům evropských pohárů. Co se týče konferenční ligy, závěrečné předkolo, to čeká na Hradec Králové, ten bude hrát na půdě Panathinaikosu Athény. Ve 20:30 je výkop tohoto utkání. Skotští Rangers potom budou hostit Jablonec ve 25:40. Oba tyhle zápasy uslyšíte v pořadu s mikrofonem za fotbalem, ale můžete si je pustit také zvlášť na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a už ve 20 hodin začíná souboj o Evropskou ligu v podání Viktorie Plzeň. Ta bude hrát na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Ale zatím je to výprava plná nástrah, protože cesta do Bělehradu se fotbalistům Viktorie Plzeň protáhla kvůli technickým problémům. Letadla čekali 5 hodin na odlet do srbské metropole na stadionu. Majka Mitiče je zase čeká pořádně horká půda a divoká divácká kulisa.
1: Jsem z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budu fandit pro Zvězdu, tak víme, že bude tam jako to horět a Zvězda má skvělé fanoušky a budeme se moc těšit na to.
2: Je si vědom bosenský záložník Viktorie Amar Memić, že atmosféra bude ve čtvrtek večer na Marakana hodně divoká. Stadion Rajka Mitiče získal svou přezdívku díky podobnosti se stejnojmenným fotbalovým stánkem v brazilském Riu.
3: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy a samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony. A
2: věří trenér Viktorie Martin Hyský, že jeho svěřenci nepodlehnou nepřátelské kulise. Zkušenosti z velkých zápasů v divoké atmosféře má také Amar Memić.
1: Měli jsme jako i větší zápasy, které jsme hráli a jako hlavně myslím si, že nikdo z toho nebude, jako, že se bude bát nebo něco takového.
2: Divoká kulisa se ostatně může obrátit i proti domácím fotbalistům. Minulý týden se po svém vyloučení v odvetě předkola Ligy mistrů s Berševou střetl s fanoušky teď už bývalý kouč Červené zvezdy Dejan Stankovič, který následně rezignoval.
3: Bude to hlavně o tom, jakou odvahu a jakou aktivitu budeme mít na hřišti, protože samozřejmě dobře víme, že momentálně Červená zvezda vyměnila trenéra, že tam úplně není dobrá nálada a že se ta atmosféra, když budeme hrát dobře, tak se může obrátit proti domácímu týmu.
2: Myslí si plzeňský kouč Martin Hyský. Úvodní duel play-off Evropské ligy mezi Červenou zvezdou a Viktorií začne ve 20 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 7:30. Monika Vrchotová a aktuální zprávy.
1: Jihomoravští hasiči odstraňují následky bouřek a silného deště. Zasahují hlavně u popadaných stromů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na dvou tratích. Úplně zastavený je provoz mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Na rychlíkové trati mezi Batelovem a Horní Cerekví jezdí náhradní autobusy. Provoz by na obou místech měl být obnovený v 8 hodin večer. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos, počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Bez dalších podrobností to řekl šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Niku Šordan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu. Sport. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude i za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vlasy Jesinjavský. A Zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení od Ostrovačic dál i před Přerovem. Na D1 z Prahy do Brna před Ostrovačicemi se sune kolona v obou pruzích. Na kilometru 178 brzdí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až v omezení u D2. Za Brnem směrem na Vyškov už jen kratší fronta od nájezdu z centra z kilometru 203 k omezení u Rohlenky. A D1 do Třetice před Přerovem směrem z Kroměříže zpozorněte kus za nájezdem z D55. 10 minut se popojíždí na kilometr 272. Hned u sjezdu na Horní Moštěnici se dá projet pouze levým pruhem. V pravém jsou hasiči, policejní hlídka, v odstavném pak nepojízdné osobní auto. A pojďme do hlavního města. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí nesouvislá fronta za Běchovicemi. V připojovacím pruhu od Dolních Počernic navíc stojí 2 porouchané kamiony. A magistrála je ucpaná v obou směrech mezi hlavním nádražím a Hlávkovým mostem. Delší zdržení naberete ve směru z centra do Holešovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami. Postupně se zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

30. srpna začíná tenisové US Open. Radiožurnál Sport bude u toho u všech důležitých českých zápasů. No a tenisté si na letošním posledním Grand Slamu sezony zahrají o prémie z rekordní dotace. Je to 108 milionů dolarů, což je přes 2 miliardy korun. Samotní vítězové dostanou 113 milionů korun v přepočtu. No a příští rok to možná dokonce bude i víc. Představitelé všech čtyř Grand Slamů dnes totiž oznámili, že vytvořili novou hráčskou radu a díky té budou mít samotní tenisté větší vliv na řízení největších akcí ve svém sportu. Už delší dobu tenisté volají třeba právě po větším podílu na zisku z Grand Slamu, který neustále každoročně stoupá při všech čtyřech sezónních akcích. Tenhle poradní hráčský orgán ale začne fungovat až po letošním závěrečném Grand Slamu, tedy po US Open.

0: 3 české kluby, 3 důležité zápasy a jeden cíl probojovat se do ligové fáze evropských pohárů. Jak na to chtějí Plzeň, Hradec Králové a Jablonec jít, to probereme hned na úvod sportovního přehledu s Lukášem Mantošem. Vítej, dobrý den.
1: Hezký podvečer. Fotbalisté Plzně večer rozehrají boj o postup do ligové fáze Evropské ligy. V úvodním zápase play-off nastoupí na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Útočník Viktorie Matěj Vidra věří, že tým může navázat na povedené výsledky v evropských pohárech z předchozích sezon.
2: Tu sílu máme v té Evropě a věřím, že budeme navazovat na ty jakoby evropské noci z minulý a předminulý sezóny a že si odvezeme co nejlepší výsledek do Plzně, takže věřím, že to bude dobrý večer.
1: Plzeň se představí od 20 hodin na stadionu Červené zvězdy Bělehrad.
0: Fotbalisté Hradce Králové rozehrají v Aténách souboj o postup do hlavní fáze konferenční ligy. V úvodním utkání nastoupí proti domácímu Panathinaikosu, na který nemá nejlepší vzpomínky kapitán Východočechů Vladimír Darida. Ještě v dresu Arisu Soluň s ním totiž prohrál finále řeckého poháru.
3: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště a ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc. No teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu urážku, která nás bolela, vrátil.
0: Hradec Králové rozehraje od 20:30 zápas na hřišti Panathinaikosu Atény.
1: Fotbalisté Jablonce rozehrají boj o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Na vyprodaném Ibrox Stadium je bude sledovat přes 50 000 fanoušků. Bouřlivou atmosféru před úvodním duelem play-off očekává trenér Severočechů Luboš Kozel.
4: Samozřejmě jsme sem nepřijeli odehrát zápas a darovat domácím vítězství, aspoň teda v to doufám. Určitě domácí tým je favoritem toho dvojutkání. Nicméně my se na ten zápas těšíme se na tu atmosféru, která je vyhlášená.
0: Jablonec nastoupí od 25:40 v Glasgow proti Rangers. Všechny 3 zápasy můžete poslouchat v přímém přenosu, pokud si naladíte naše webové stránky nebo aplikaci Můj rozhlas, anebo na radiožurnálu Sport. Ve 20 hodin začíná pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalovou Spartu opustí obránce Asgar Serencen. 30-letý stoper má přestoupit do FC Kodaň, kde ho čeká zdravotní prohlídka a následně podpis 3leté smlouvy. Pražský klub by měl za Serencena dostat přes 1 000 000 eur, tedy více než 24 milionů korun. Další peníze může získat na bonusech, informoval o tom dánský deník Bolt. Dánský obránce působil na Letné 4 roky a se Spartou získal 2 mistrovské tituly.
0: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude za červenou kartu chybět ostravský Vlasej Siňavský. Zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
1: 59-letý fotbalista Kuzuyoshi Miura se stal nejstarším střelcem v historii japonského poháru. Bývalý reprezentant proměnil 2 penalty a pomohl třetiligové Fukushima United k vítězství 7-0 nad amatérským týmem Oyama Soccer Club. Miura, přezdívaný král Kazu, hraje už rekordní 42. sezónu. Za japonskou reprezentaci odehrál 89 zápasů a vstřelil v ní 55 branek.
0: Hvězdný fotbalista Lionel Messi přispěl Miami gólem k ukončení série 3 soutěžních porážek. Obhájci titulu v zámořské MLS ale remizovali na hřišti Philadelphia 2-2. Český reprezentant Pavel Bucha odehrál při výhře Cincinnati nad New Yorkem 2-1 celý zápas, ale tentokrát neskóroval.
1: Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a ve čtvrtfinále bude bojovat proti Američance Kýsové.
0: Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i s 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně a do turnaje vstoupí v pátek od 20 hodin zápasem proti Řecku. Uslyšíte ho v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Češky mají pak ve skupině ještě Ukrajinky, Bulharky, Rakušanky a favoritky celého šampionátu Srbky.
1: Po 4denní pauze pokračuje mistrovství světa Formule 1 velkou cenou Nizozemska. Na okruhu v Zandvoortu bude mít zvláštní motivaci domácí Max Verstappen, který tam v minulosti 3x vyhrál. Závodce navíc v Nizozemsku pojede na posledy. Vedení v šampionátu hájí Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Víkend nabídne taky bodovaný sprint. Hlavní závod odstartuje v neděli v 15 hodin.
0: Budeme se těšit. To byl Lukáš Antoš. Díky.
1: Hezký den.

0: Zlatá olympijská medaile den před 30. narozeninami. To zní jako sen, jenže pro sprintera Usaina Bolta už to v ten moment byl poslední olympijský triumf. Získal ho na den přesně před 10 lety na hrách v Rio de Janeiro se štafetou na 4x100 metrů.
1: Usain Bolt si běží pro další zlato, ale ještě ho tam vyzývá Japonec Yamagata, pro kterého to možná bude stříbro. Ano, Usain Bolt vítězí.
2: Už v roce 2013 Usain Bolt vyhlásil, že hry v Riu mají být posledním vrcholem jeho kariéry, po kterém se pomalu začne loučit. A těsně před 30. narozeninami tehdy v Brazílii ukázal, že je stále tím nejrychlejším, což na olympijské scéně předvedl už v roce 2008 v Pekingu.
1: Usain Bolt má další zlatou medaili, už třetí na těchto olympijských hrách a devátou celkově.
2: Bolt tehdy zkompletoval nevídanou olympijskou sbírku. Zlato měl ze stovky, dvoustovky a sprinterské štafety na třech po sobě jdoucích hrách, takže dohromady 9 triumfů. Jenže o první štafetový úspěch z Pekingu ho později připravil dopingový nález krajana Nesty Cartera a tak nejlepší sprinter všech dob skončil na 8 olympijských zlatech.
3: Usain Bolt is no longer a 9-time Olympic gold medalist. The International Olympic Committee he stripped the Jamaican sprinter of one of his medals.
4: I have no hard feelings. Just one of those things that happen in life.

0: Jsem ohledně toho nějak víc skleslý, než by bylo běžné. I kdybych přišel o všechny mé štafetové medaile, vím, že jsem šel za svým cílem a dělal všechno v mých silách a o to jde. Kdybychom o zlato z Pekingu přišli ještě před Riem, možná by mě to trochu nahlodalo, ale takhle jsem si mohl říct, jsem třikrát trojnásobným šampionem a to mě těší.
1: Řekl v roce 2017 pro CNN Usain Bolt, který i tak zůstává v paměti fanoušků jako nejrychlejší člověk na světě. Ostatně jeho příjmení ve spojitosti s anglickým slovem lightning znamená blesk. A tak hbitý pro některé opravdu byl. Světové rekordy stlačil na ohromujících 9,58 sekundy na stovce a 19,19 na dvojnásobné trati, což jsou výkony, ke kterým se od té doby nikdo ani nepřiblížil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

České hokejové kluby už se chystají na nový ročník. Hokejové typ Sport Extraligy. Sparta dnes v přípravném utkání porazila Vítkovice 3-0, když se znovu trefil Matěj Bliml a dokonce v oslabení. Zatím se hrají další přípravná utkání. Plzeň Karlovy Vary, západočeské derby zatím vychází lépe pro Plzeň. Carter Robinson jediným střelcem tohoto utkání v 10. minutě třetí třetiny. České Budějovice hrají se Slovanem Bratislava po dvou třetinách 2-2 a Olomouc s Jihlavou zatím na konci druhé třetiny 0-1.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
1: Z Bavorska do západních Čech míří silná bouřka, může to být supercela. Noční raketový útok na Kyjev a okolí má nejméně 16 obětí. Plzeň, Hradec Králové a Jablonec dnes čeká první část boje o postup do ligové fáze evropských pohárů. Na dálnici D1 před Přerovem směrem z Brna popojíždí kolona z kilometru 270. Zítra se čekají zpočátku lokální přeháňky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. Z Bavorska se přesouvá přes Tachovsko, Domažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor také na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavěných oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí také bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost, nevýjíždět do lagun a sledovat dopravní zpravodajství. Silné bouřky už zaměstnávají taky hasiče na jižní Moravě, zatím zasahují u 40 událostí. Nejvíc práce mají na Břeclavsku a Hodonínsku. Silné bouřky mají na jižní Moravě pokračovat až do 1 hodiny raní. Po nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 16 lidí a přes 40 dalších utrpělo zranění. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
3: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko navíc dnes večer informoval o dalším ruském útoku. Dron podle něj zasáhl obchodní centrum a zabil nejméně jednoho člověka. Další dva jsou podle aktuálních zpráv zranění. Dalším cílem se podle Klička navíc po dlouhé době stala také kritická infrastruktura a část města je bez teplé vody. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce. Z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
1: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun.
5: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstoupí ve 20:30 v Aténách prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Trenér David Horejš vidí šance týmu v lepší produktivitě, protože ve dvojzápase s Bešiktašem Istanbul nedali ani gól.
6: Jsme sem přijeli pro výsledek takovej, aby jsme doma mohli hrát o postup a ten cíl prostě máme jednoznačný. Musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a vstřelit tu branku.
5: Hradec Králové začne na hřišti Panathinaikosu ve 20:30. O 15 minut později nastoupí Jablonec v Glasgow proti Rangers, se kterými rozehraje boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. Plzeň vstoupí už ve 20:00 na stadionu Červené zvězdy Bělehrad do play-off Evropské ligy. Všechny 3 duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Situace na D1 u Ostrovačice překážka před Přerovem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od Ostrovačice ze stého 78. kilometru pomalu jedoucí fronta v obou pruzích, tradičně až do zúžení u D2. Pokud dálnicí D1 pokračujete dál na Ostravu, spozorněte za nájezdem z D55. Na kilometru 270 vjedete do kolony a 10 až 15 minut budete pokračovat na 272. Tam se stále projíždí pouze levým pruhem, v pravém zůstávají hasiči a policie kvůli vozidlu v odstavném pruhu. V místě navíc velmi silně prší, vozovky pod nánosem vody jsou teď téměř na celém území Moravy. Prosíme, používejte vhodné svícení. A Praha, hlavní část okruhu směrem zde jedna k letišti, sledujeme teď velmi silný provoz na úrovni Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra se má postupně zatahovat. Na většině území se přidá déšť, místy i bouřky, ojediněle velmi silné a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy.
8: Dnešní večer patří fotbalovým předkolům evropských pohárů. Český záložník Lukáš Ambros už přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Na hřišti Kairatu Almaty 3-0. Odveta se bude hrát příští týden, no a to samé platí také o třech utkáních českých zástupců. Viktoria Plzeň, Hradec Králové, Jablonec. Ti všichni začnou hrát po 8. hodině na Radiožurnálu Sport. Už se těšíme na pořad s mikrofonem za fotbalem.
2: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: play-off Evropské ligy, respektive play-off o ligovou fázi téhle evropské soutěže rozehraje Viktoria Plzeň už za 50 minut a znamená to, že máme pro utkání Červená zvězda Viktoria také soupisky. Víme už, kdo nastoupí za Viktorie Plzeň v brance Vígele, což není velké překvapení. Memič, Dvech, Krčík a Dosky. Obrana je také v celku pochopitelná, ani není příliš velké překvapení v ní. No a potom ale záloha Ladra, Červ, Prepsl, Suare a Hrošovský a na hrotu Adu. Pouze na lavičce zůstává tedy Kabongo, no co se týče soupeře, co se týče Červené zvězdy Bělehrad, 37-letý Marko Arnautovič, ten se bude starat asi o největší ofenzivní tlak domácího týmu. Utkání začíná ve 20 hodin na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Fotbalisty Jablonce zase čeká úvodní zápas play-off o konferenční ligu. Večer nastoupí na trávníku skotských Rangers, tedy na stadionu v Glasgow, který většina českých fotbalových fanoušků bohužel moc dobře zná.
2: Kolář dostal pořádnou ránu kopačkou od Rufa, který následně uviděl tu červenou kartu. No a ta byla naprosto zasloužená. On šel.
3: Když si člověk pamatuje se Sláví, když tam hráli, že to bylo velký halo. Ale je z toho cítit, že tam nás nečeká určitě nic lehkýho. No.
4: Jak připomněl fotbalista Jablonce Jan Chramosta, Rangers se v Česku v uvozovkách proslavili díky utkání se Slávií před více než 5 lety. Brankář Kolář z něho odešel s frakturou lebky a obránce Kůdela se stopkou v 10 duelech pod hlavičkou Unie evropských fotbalových asociací za rasistické chování. Během zápasu si totiž zakryl ústa a pronesl něco k protihráči.
3: Nabízí se Ondra Kůdela, že s tou jeho věcí, co se tam stala, tak myslím si, že všichni už to známe, bylo to i na tom mistrovství a myslím si, že takováhle věc se nás týkat nebude.
4: Řekl útočník Chramosta na téma zakrývání úst. Slávisté tehdy zvítězili 2-0 a od té doby jsou posledním českým týmem, který vyhrál na Ibrox Stadium. Přitom šanci zopakovat tento úspěch měla hned dvakrát Sparta a jednou Plzeň. V těchto případech ale vždy slavili Rangers. Teď může bilanci upravit Jablonec.
3: Nemyslím si, že vzhledem jenom k těm českým týmům, ale celkově k tomu, jaký týmy porazili nebo s jakýma týmama hráli, no, takže koukali jsme, mají tam hodně reprezentantů zemí, že jo, v té sestavě, ale nemá smysl se jich bát, prostě tohle to bude o dvou zápasech a když se nám to sejde, tak třeba dokážeme nějak zaskočit.
4: Říká útočník Severočechů Jan Chramosta. Mezi kádrem Rangers před 5 lety a teď je obrovský rozdíl. Z tehdejšího týmu není v klubu už žádný hráč a lavičce už dávno nekraluje Steven Gerrard. Naopak jde o několika národnostní manšaft složený z převážně mladých hráčů. Jak se proti němu bude dařit svěřencům Luboše Kozla, uslyšíte dnes večer. Úvodní duel play-off konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 20 hodin a 45 minut českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne vám zkrášluje hodinu mezi 19. a 20. na radiožurnálu Sport. Už od 8. se budeme věnovat předkolům evropských pohárů, tři čeští zástupci a pořad s mikrofonem za fotbalem. Těšíme se na to. Ještě vás ale pozveme na jiný sport a hned na mistrovství světa. Když se mluví o rychlostní kanoistice, tak občas použijeme my novináři výraz, že se třeba závodí na rovné vodě. Jenomže příští týden je na programu mistrovství světa na jezeře v Poznani a místo hladké hladiny mohou na závodníky čekat spíš podmínky jako na moři.
1: Poznaně je specifická tím, že je to přírodní jezero, nebo ono není úplně přírodní, je tam samozřejmě hráz, ale je to takové jezero uprostřed města. Skvělý je, že to je skoro uprostřed města, že tam prostě přijdou lidi a bude to zajímavý pro diváky.
2: A to z více důvodů, jak říká šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a dvojnásobný olympijský vítěz v tomto sportu Martin Doktor.
1: Trošku složitější to je tam občas větrem, protože umí tam hezky foukat a když se to rozfouká po dráze nebo proti dráze, tak vždycky na té jedné straně jsou velké vlny. Obzvlášť, že se rozfouká vlastně po větru, to znamená po směru, kdy se, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
2: Popisuje jezero Maltaňský je v Poznani Martin Doktor. Vracející se vlny od cíle směrem zpět proti směru jízdy, ale nebudou jediným problémem. Pokračuje kajakář Daniel Havel.
3: Poznani není vratný kanál, takže budou vlny i od rozjížděcích se lodí, takže když prostě v Račicích jsme měli nějaký úsek a blížili se lodě k nám, tak většinou čekáme, až ty lodě projedou, aby jsme měli fakt klid na ten úsek, tak tady jsme úplně nečekali a když byly vlny, tak jsme se snažili jet, aby jsme si tohle trochu vyzkoušeli, ale všichni už jsme v Poznani byli, takže víme, jak to tam funguje, jak to tam vypadá a co tam můžeme očekávat.
2: Vratný kanál, o kterém mluvil člen deblkajaku i čtyřkajaku Daniel Havel, je kanál, který vede mimo závodní trať. Buduje se proto, aby vlny lodí mířících na start nerušily závodníky v trati. S tím se teď v Poznani musí počítat. Zkušenosti má s Polským jezerem i úřadující olympijský vítěz mistr světa i Evropy Martin Fuchsa.
4: Jo, tak to byl vlastně můj první start v Poznani v roce 2012, kdy jsem tam měl na dokvalifikaci na olympiádu v Londýně. Tehdy jsem se soustředil hlavně na dvoustovku, protože na kilách jsem prostě ještě nebyl tak, nebo nešlo mi to tolik, spíš jak na tu dvoustovku. A vlastně v semifinále tam byly tak velký vlny, že jsem se potopil. Naštěstí pak to semifinále se opakovalo, já jsem se dostal do finále a ve finále jsem byl třetí, ale bohužel do Londýna postupovali první dva, takže jsem byl vlastně první nepostupovej. No a pak ostatní závody v té Poznani musím říct a zaťukat, že se mi vlastně docela povedly, vždycky to z toho byly nějaký jako stupně vítězů, tak doufám, že tady na tu tradici, co z Poznani mám, navážu a povede se mi to i teďka na světě.
2: Říká suverén této sezony kanoista Martin Fuchsa. Dobré vzpomínky může mít i bývalý závodník Martin Doktor, který v Poznani získal na mistrovství světa stříbro na kilometru mezi kanoisty před 25 lety.
1: Na druhou stranu, když je tam hezký počasí, tak je to doopravdy hezký závodiště s krásnýma tribunama z obou stran, kompaktní a i pro zázemí, pro sportovce tam je docela dobře udělaný. Takže jo, má to plusy, mínusy, ale občas to tam dokáže být jako skoro mořeno.
5: Možná můžeme říct, že my jsme na to připravení líp než ty ostatní, takže oni budou překvapení a my ne.
2: Doufá Martin Doktor před světovým šampionátem, který v polské Poznani začne příští týden ve středu. O medaile se pak pojede od pátku do neděle. A nejen to, ve hře jsou také důležité body do olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles v roce 2028. Od kanálu v Poznani vás budeme příští týden průběžně informovat. František Kuna, Radiožurnál. Lá!

Druhou etapu cyklistického závodu kolem Beneluxu vyhrál v hromadném finiši belgický cyklista Jasper Philipsen a dostal se do čela průběžného pořadí. Co se týče Čechů, tak spurter Pavel Bittner se potom v včerejším 7. místě tentokrát do boje o prvenství nezapojil a skončil 14.

0: Radiožurnál je 19.30. Monika Vrchotová a aktuální zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Po odpolední bouřce na Vysočině nejezdí vlaky mezi Batelovem a Horní Cerekví. Úsek je zaplavený blátem. Rychlíky mezi Brnem a Českými Budějovicemi nahrazují autobusy. Na trať se podle webu Českých drah vrátí nejdřív ve 23 hodin. Rusko zasáhlo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk je mrtvý a další dva jsou zranění. Informoval o tom na síti Telegram starosta metropole Vitalij Kličko. Na místě podle něj kvůli dopadu dronu vypukl požár a zasahují tam záchranné složky. Kličko zároveň informoval, že poprvé za několik měsíců se stal terčem úderu také objekt kritické infrastruktury. Obyvatel některých částí města se může týkat přerušení dodávek teplé vody. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Berounsku. Spojuje dálnice D4 a D5 a město má ulevit od tranzitní dopravy. Do otevření obchvatu Hořovicemi každý den projelo v průměru 4 000 aut. Jeho stavba trvala 2 roky a stála zhruba 200 milionů korun. Sport. Fotbalovou Barcelonu znovu posílil portugalský obránce João Cancelo. Katalánský klub o jeho příchodu informoval na svém webu. 32-letý Portugalec přišel jako volný hráč po konci v saudsko-arabském Al-Hilálu a se španělským mistrem podepsal smlouvu do roku 2029. Cancelo už v Barceloně dvakrát hostoval a celkem za ní odehrál 65 zápasů. Za portugalskou reprezentaci má na kontě 73 startů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 situace před Brnem a překážka na Přerovsku. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se zdržení krátí. Silnější provoz trvá za Kývalkou kilometr 182. Poté se zpomaluje i na úrovni Popůvek na stém 85. I na samotném průtahu městem. V obou pruzích se popojíždí mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A na D1 trvají potíže i dál na cestě do Ostravy, přesněji kousek před Přerovem. Kolona z kilometru 270 se sune okolo 10 minut na 272. Hasiči už sice odjeli, zůstává ale policejní hlídka v pravém pruhu, stejně tak i světelná šipka silničářů. V Praze na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte už jen velmi krátké zdržení na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, následně i mezi Florencí a omezením na Hlávkově mostu. V obou případech naberete jen pár minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude místy pršet, objeví se i bouřky a ochladí se na 19 až 15 stupňů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Od jihozápadu bude až zataženo, na většině území s deštěm, místy s bouřkami i velmi silnými a s teplotami mezi 23 a 28 stupni. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Už za 20 minut se vydáme na předkola evropských fotbalových pohárů, nejprve v podání Viktorie Plzeň, potom Hradce Králové a nakonec také Jablonce v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Všechna tahle utkání budete moct ale poslouchat také nerušeně na našich webových stránkách anebo v aplikaci Můj rozhlas. Dnes se ale také hrály přátelské a přípravné utkání na hokejovou extraligu. Sparta porazila po druhé za sebou Vítkovice stejným rozdílem, tedy 3-0. Matěj Bliml se znovu trefil, tentokrát v oslabení, korigoval právě na konečných 3-0. Za pročeské derby Plzeň Karlovy Vary 1-0. Jediným střelcem zápasu byl Kanaďan Carter Robertson. České Budějovice Slovan Bratislava, tam se rozhodlo před malou chvílí, protože po 60 minutách bylo v tomhle přípravném utkání nerozhodné skore 4-4. Slovan ale hned v první minutě prodloužení vstřelil branku. No a nakonec ještě Olomouc Jihlava, tam se hraje už třetí třetina a Jihlava vede 2-0.

0: Je 19 hodin na 40 minut. Za 20 minut už nastartujeme na Radiožurnálu Sport pořad s mikrofonem za fotbalem. Tři české kluby totiž dnes čekají úvodní zápasy playoff evropských pohárů. Hradci a Jablonci půjde o konferenční ligu. Plzeň ta bude hrát o ligovou fázi Evropské ligy. Nejenom utkání Viktorie proti Červené zvězdě Bělehrad probereme právě teď s naším fotbalovým expertem a také bývalým hráčem Viktorie Plzeň Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
1: Dobrý večer.
0: Ta cesta Plzně do Bělehradu byla hodně složitá, technické potíže s letadlem nakonec o 5 hodin déle, než to mělo trvat, jak ty si vnímal cestování za evropskými poháry. Musí to být otrava. Navíc si Plzeňané ani nestihli zatrénovat na hlavním hřišti. Co na to říkáš?
2: No, přesně jsi to řekl, to slovo. No. Je to otrava, je to nuda, je to... Mě by to hodně vadilo. Musím říct, že já jsem byl ten hráč, který jsem nechtěl trávit... Tu dobu čekáním na to, než půjdeme do letadla, čekáním na to, než nám přijedou kufry, pak ještě k tomu, když se přidá ta nepříjemnost, že si nezatrénuješ na tom hřišti, kde se bude hrát. Jsou to takové maličkosti, které mě osobně vyvadily.
0: A nakonec tedy nestihli ani si zatrénovat na tom hlavním hřišti. Myslíš, že v tomhle tom je nějaký zásadní rozdíl, nebo profesionálnímu fotbalistovi už ani nevadí, že si nevyzkouší trávník, na kterém se bude hrát?
2: No tak já teď si neuvědomuji, jestli Plzeň už tam někdy hrála na tomhle stadionu, ale každopádně hráč, který na tom stadionu nikdy nebyl, tak je to novinka, je to jiný, samozřejmě už se bude hrát pod umělým osvětlením, ty světla jsou všude jiný, samozřejmě svítí to pro našince, vlastně je světlo, je líp vidět, ale někde jsou níž, někde jsou vejš, někde jsou stožáry, někde je to kolem dokola toho stadionu, takže je to jiný. No.
0: Co já vím, tak Viktoria Plzeň nehrála na tomhle stadionu, nevím, jestli některý z fotbalistů, super smá nového trenéra Albert Riera, ten přišel za Dejana Stankoviče, který byl odvolaný po tom, co se nedostala Červená zvězda do Ligy mistrů. Bude to výhoda pro domácí nebo pro hosty?
2: No, může to být taky tak. Já si myslím, že to je velký risk pro domácí. Samozřejmě, když to vyjde, tak určitě ho budou nosit na ramenou, ale na druhou stranu za těch pár dní si myslím, že není možný vtisknout mu tu svoji tvář, takže já čekám takovýho kočkopsa. Samozřejmě ty hráči budou nabuzený, mají novýho trenéra, vleje jim to určitě energii, ale že by tam byly nějaký rozsáhlý změny, to si nemyslím.
0: Pojďme se teďka na chvíli zastavit u sestavy. Já můžu říct, že za domácí celek, za Červenou zvězdu bude hrát Marko Arnautovič. 7:30 už mu je, hraje na Hrotu. Co se týče Plzně, na Hrotu Adu Kabongo sedí. Ano, je pravda, že Adu měl výborné poslední zápasy, alespoň podle toho rozestavení před zápasem to vypadá, že Martin Hyský bude hrát s jedním útočníkem, s jedním hrotovým hráčem. Co na to říkáš?
2: No, vypadá to tak. No, já jsem zvědavej samozřejmě, jak to rozestavení bude celkově. Myslím si, že logicky je to na dva zápasy. Není potřeba úplně se někam hnát a chtít bez hlavy dávat góly. Určitě si budou chtít i soupeře trošku navnímat, načíst to, kde jsou silní, kde jsou slabší, ale nečeká Plzeň samozřejmě nic jednoduchého podle men.
0: Ještě než opustíme Viktorii Plzeň a přesuneme se k dalším českým zástupcům, si zahraju na hodně pragmatické fotbalového fanouška. Totiž když se Plzni dnes nepodaří ten zápas, respektive potom ani odveta, tak bude hrát přeci jenom ligovou fázi konferenční ligy. A teď pokud radši hrát konferenční nebo evropskou, protože ty odměny zase nejsou tolik rozdílné s výjimkou toho bonusu za vstup do samotné soutěže, ale v konferenční lize jsou soupeři hratelnější, tak jak bys to viděl ty?
2: No, tak určitě vždycky to nejvyšší. Já samozřejmě vnímám to, že určitý odborníci nebo typy odborníků by nejradši, aby jsme nehráli ligu mistrů, že tam děláme ostudu. Já si myslím, že je to prostě nutné, aby jsme měli ty zápasy co nejvejš, v co největší kvalitě, jak na klubový úrovni, tak reprezentační. Protože jedině tak se ty hráči můžou vlastně rozvíjet. Je to stejný jako v normálním životě. Když nic nebudete dělat, tak nic neskazíte a nemůžete se nic naučit, takže já doufám, že Plzeň zůstane v evropské lize a jak Hradec, tak Jablonec prostě se probují do té konferenční ligy, aby právě ty hráči pozbírali co nejvíc zkušeností, samozřejmě mimo ty finanční odměny.
0: Za Hradcem a Jabloncem k tomu se ještě dostaneme. Já musím připomenout, že Viktoria Plzeň startuje svůj zápas na hřišti Červené zvězdy Bělehrad ve 20 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a za chvíli se také podíváme na ten stadion, kde určitě bude bouřlivá atmosféra.
1: Radiožurnál Sport.
0: S Pavlem Horvátem, ale teď rozebereme i právě další dva české zástupce, ti budou bojovat o konferenční ligu. Jablonec, ten má za sebou 6 výher v téhle sezóně, dnes na Ibroxu proti Rangers. Zatím to výběru Luboše Kozla vychází i v těch zápasech, kde třeba šetří hráče, já teď vyjmenuji ten jeden v Pardubicích, a kde to stejně vyšlo. Bude tenhle snový vstup do sezóny pokračovat i dnes?
2: Tak já věřím tomu, že můžou překvapit. Samozřejmě je to těžký oříšek, Rangers doma. Je to, jak název napovídá, bude to jízda. Já myslím, že kluci na to budou připravený. Už to není úplně tým jako začátečníků. Myslím si, že tam je opravdu

0: McInnesem, což je nový trenér, ten to zatím moc nevyladil, dokonce právě z Evropské ligy vypadl s polskou Jagiellonií. Co říkáš na tohle srovnání?
1: No, tak je to dobře jako pro nás, pro český tým, pro Jablonec je to dobře, že to mužstvo je evidentně v nepohodě, ale pořád ještě jsou to Rangers. Prostě je to klub, v kterém ty hráči taky jsou zvyklí na tlak, umějí to, vědí, co je čeká, pokud by se něco nepovedlo a dovedou s tím pracovat. Takže zase čekám těžkýho soupeře, plnýho skvělých hráčů a říkám, Jablonec může překvapit a já tomu věřím.
0: To říká Pavel Horvát, ale my se budeme věnovat ještě Hradci Králové.
2: Sport.
0: Právě otroci budou hrát na hřišti Panathinaikosu Athény 18krát v řadě. České kluby v Řecku nedokázaly v evropských pohárech vyhrát, tak mají dnes otroci na to vyhrát. A nebo zeptám se ještě jinak, budou vůbec hrát na výhru?
1: Já si myslím, že budou hrát na výhru, že samozřejmě ne hloupě, zmiňoval jsem to předtím, tohle už se nehraje na to, jestli jako vyhraješ 5-0, ale jestli postoupíš nebo nepostoupíš, a já si myslím, že kluci z Hradce nazbírali spoustu zkušeností už v těch minulých zápasech, teď s Bešiktašem, prostě to bylo pro ně, myslím, velká škola a já věřím tomu, že Panathinaikos nebude o moc lepší než Bešiktaš a že Hradec opravdu je schopný je vyřadit.
0: Co se týče sestavy Hradce, která už je také známá, tak ta zůstává prakticky neměněná. Trenér Horejš sází na svoji jedenáctku. German Barkovský, Abachas, Rodrigo, to znamená ty nejnovější muži, ty nejsou ani na lavičce. Překvapuje tě to?
1: No, nepřekvapuje. Já si myslím, že by to byl velký risk a dneska jsme o tom ráno mluvili. Já jsem popravdě vůbec nevěděl, že by mohli vůbec být zapsaný na soupisku, ale bylo by to pro mě velký překvapení. Hradci se daří, kluci, kteří jsou v sestavě, tak opakovaně potvrzují dobrý výkony a mají formu, takže tam nemá David Horeš důvod něco měnit velkýho.
0: Děkujeme, to byl Pavel Horvát, ten nás nalákal na dnešní evropské poháry. Pavle, mockrát děkujeme, snad se s tebou ještě uslyšíme s hodnocením zápasů dnešních.
1: Díky, hezký večer.
0: No a my se teď už můžeme vydat na ten první zápas, respektive navštívíme stadion Červené zvězdy Bělehrad, kde dnes od 8 hodin nastoupí Viktoria Plzeň v play-off o Evropskou ligu. Na místě už je připravený reportér dnešního zápasu, který bude od 8 komentovat. Vladislav Janouškovec, vítej.
3: Hezký tropický večer ze stadionu Rajka Mitiče tady v Bělehradu.
0: My už jsme s Pavlem Horvátem trochu, ale opravdu jenom velmi okrajově nakousli, v jakých sestavách dnes oba týmy nastoupí, tak ty nám můžeš říct daleko víc.
3: Ano, tak když začnu domácími, Červená zvezda Bělehrad, tak tam došlo ke čtyřem změnám, které udělal nový trenér Španěl Albert Riera oproti tomu předchozímu pohárovému zápasu Červené zvezdy s Berševou ve třetím předkole Ligy mistrů. No a v sestavě mimo jiné jedno hodně známé jméno pro zejména fanoušky Slávie, Muhammed Čam, tenhle ten záložník bude se dnes starat o ofenzivu domácího srbského celku. Jinak v základu je také třeba už zmíněný Marko Arnautovič, který by mohl být takový faktor, takový provokatér třeba, co se plzeňských protihráčů týká. Uvidíme, necháme se překvapit, pojďme tedy k té sestavě hostů, tedy Viktorie Plzeň, trenér Martin Hyský také pár změn udělal oproti tomu poslednímu zápasu ligovému se Zlínem. Ta jedna je v podstatě logická. David Krčík, slovenský stoper, kvůli trestu v domácí české lize nesmí hrát a dnes tedy odpočatý čerstvý půjde do zápasu. Dalším možná překvapením, nebo naopak překvapením je asi zařazení Filipa Prepsla. Tenhle ten obránce by měl operovat na pravém kraji obrany, pravděpodobně před ním Amar Memič, k té celé sestavě se dostanu za chvíli. V útoku dostává příležitost Prince Adu, tady to není překvapení, protože to je asi aktuálně plzeňský útočník číslo 1, nejlepší formou. Kdo zůstává na lavičce, to je obvyklý kapitán Matěj Vidra, byť jsme slyšeli, že je v pořádku, je připraven, včera přišel po tréninku večerním i dobré náladě poměrně na rozhovor. No a na lavičce je také mladík Stefan Pirgič a říkám to, protože on je vlastně odchovancem Červené zvezdy Bělehrad, v mládežnických kategoriích tady strávil řadu let, ale uvidíme, možná se dostane na trávník v průběhu dnešního utkání. Ještě jednou tedy shrnutou sestavu plzeňskou, v brance Rakušan Florian Vigele, před ním zleva dosky Krčík, Dvech, Prepsl.

0: V záloze Suare, Hrošovský červ, Ladra, Memič, no a už zmíněný ganský útočník Prince Adu by, doufejme, se mohl postarat o nějakou radost pro plzeňské příznivce. Když se dívám po své pravé ruce tady na Marakána, na stadionu, do toho sektoru hostů, tak tam napočítám zatím 30 fanoušků hostů. Věřme, že se to ještě změní, protože 8 minut zbývá do výkopu zápasu play-off Evropské ligy mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň.
1: Vláďo, protože máme ještě 8 minut, tak toho využiju, protože ty jsi zmínil stadion Marakana, tedy stadion Rajka Mitiče v Bělehradě, který je opředený mnoha legendami a je také pověstný svojí bouřlivou kulisou. Jak to tam vypadá, a nejenom právě v tom hostujícím sektoru, jak to vypadá s návštěvou?
0: No, čekali jsme, že bude zaplněný, ale možná zklamání fanoušků z toho předchozího pohárového účinkování, toho dvojzápasu proti izraelské Berševě, nevím. V každém případě tady rozhodně nebude naplněna ta kapacita téměř 50 tisíc fanoušků. Vlastně za tou brankou, která je vedle zmíněného sektoru pro hostující fanoušky, tak tam je úplně prázdno. Ten sektor je možná uzavřený kompletně, stojí tam jeden pořadatel na protilehlé tribuně. Tam řekněme zaplněnost z nějakých 2/3. Ten sektor tribuna sever, kde jsou Delie, tedy ti ultras Červené zvezdy Bělehrad, tam zřejmě do posledního místečka bude zaplněn stadion Rajka Mitiče, a tady pod námi tak z poloviny zatím, takže žádná sláva, řekl bych, možná nějakých 30 tisíc, 20 tisíc fanoušků přijde. Zatím si to netroufnu úplně odhadnout, počkáme na oficiální hlášení, přece jenom ten stadion je obrovský, takže zatím nechci typovat, kolik diváků tady bude. Ale třeba atmosféra určitě bude bouřlivá a o to se právě ta tribuna sever postará.
1: No, třeba právě těch, jak říkáš, pouze 20 tisíc fanoušků bude nakonec výhodou pro Viktorii Plzeň. To uslyšíte na Radiožurnálu Sport od 20 hodin, to znamená za 6 minut. To je přesně čas, kdy se znovu spojíme s Vladislavem Januškovcem. Díky moc.
0: Zatím naslyšenou.
1: No, já ještě připomenu, že tenhle zápas Evropské ligy, tedy respektive play-off Evropské ligy, začíná v 8 hodin. Červená zvězda, Viktoria Plzeň. Ve 20:30 se potom přidá zápas mezi Panathinaikosem Athény a Hradcem Králové. To už je play-off o konferenční ligu a o konferenční ligu dnes bude hrát také Jablonec na Ibrox Stadium proti skotským Rangers ve 20:45. Všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Každý z těchto zápasů si ale můžete pustit samostatně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas.

0: Na Radiožurnálu Sport začíná...
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: Pořád s mikrofonem za fotbalem. Hradec Králové ten o 8:30 vstoupí na hřišti Panathinaikosu do play-off konferenční ligy o 16:15. Potom začne v Glasgow zápas Jablonce proti Rangers. Můžete si je naladit zvlášť nebo poslouchat právě dál Radiožurnál Sport. Teď už jdeme do Bělehradu, tam hrají fotbalisté Plzně proti Červené zvězdě. Úvodní duel čtvrtého předkola o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Na stadionu je reportér Vladislav Janouškovec.
2: Ano, ta plzeňská letošní premiéra, nebo v nové sezóně premiéra v evropských pohárech začne za malou chvíli tady na trávníku stadionu Rajka Mitiče v Bělehradě. Zatím ještě není vše připraveno na výkop zápasu, který bude řídit trojice norských rozhodčích. Espen Askas je tím hlavním. Teď se ještě fotí fotbalisté domácí Červené zvezdy. Předávka vlaječek mezi kapitány, kterými jsou plzeňský Patrik Hrošovský a domácí Mirko Ivanič. Tak máme čas představit si sestavy obou týmů. Trenérem Červené zvezdy Bělehrad se stal před pár dny vlastně Španěl Albert Riera a ten poskládal tu základní jedenáctku takhle v brance Mateus. Před ním zprava Korec Seol, Ghanian Lukasen, potom Velkovič, Slovinec Elšnik, v záloze Černohorec Ivanič, vedle Bosňan Krunič, pak Kostov, no a v útoku Ghanian Vukari a dva Rakušané, Arnautovič a Čam. Takže vidíte, že národnostně je to hodně pestré, co se týká základní sestavy Červené zvezdy Bělehrad, ale pro Plzeň platí něco podobného. Vlastně v těch základních sestavách vidíme pouze dva srbské fotbalisty a dva Čechy. Takže jak to poskládal trenér, tři Čechy má tedy v sestavě Martin Hiský a základní jedenáctka Viktorie vypadá následovně brance Rakušan Florian Wiegele, před ním z Levadovsky Krčík Dvech Prepsl, v záloze Suare, Červ Hrošovský Ladra Memič, no a Ghanian Prince Adu, ten bude určitě působit na rotu plzeňského útoku, zatímco fotbalisté Červené zvezdy už jsou připraveni na rozehrávku, tak plzeňští tam ještě byli v takovém klubku, navzájem se povzbuzovali a dodávali si ještě energii do tohohle zápasu, však také Rakušan Wiegele v plzeňské bráně ještě není, teprve teď zamířil do svého vlastního pokutového území a tak ten zápas mezi Viktorií a Červenou zvezdou začne s nějakým malým zpožděním minutku či dvě, ale teď už nebudeme čekat, protože hlavní rozhodčí z Norska zahájil úvodní zápas play-off Evropské ligy mezi domácí Červenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň, no a rozehrávají to domácí hráči, nákop dopředu už do pokutového území, tam musel Samson Dvech odlavičkovat a ještě mu pomáhá Lukáš Červ, plzeňští se vymanili z tohoto prvního náporu a fotbalisté Červené zvezdy mají teď balon na polovině hřiště, kde si přihrávají, teď je to Velkovič, jeden z těch dvou Srbů v základní sestavě trenéra Riery a dobrá práce Filipa Prepsla, jestli jsem dobře viděl, ne, tak byl to Amar Memič, který získal ten balón. Přihrávka zpátky na Floriana Wiegeleho, rakouský golman buď rozehraje na krátko nebo dlouhý nákop, nakonec si vybírá tu rozehrávku na krátko, končí pomalu první minuta utkání, zatím jsme neviděli žádnou šanci, plzeňští drží balón a drží tedy stav 0-0 v tomhle zápase na horké bělehradské půdě, určitě je hráčům velké teplo, jednak kvůli tomu, že tady panuje nějakých stále 630 stupňů, ale teď pozor, plzeňský protiútok po levé straně dosky dává na Memiče, Memič už je pokutovém území a bude z toho rohový kop. Tak dobrá, rychlá akce plzeňských, nakonec ten balon se nedostal před bránu, ale minimálně teď zahrozili hosté. No a Patrik Hrošovský, plzeňský kapitán, protože Matěj Vidra není v základní sestavě, tak je to právě Hrošovský, který je s kapitánskou páskou na hřišti, bude teď rozehrávat, je to po pravé ruce golmana Mateuse. Za jeho bránou je pusto prázdno, tam jenom hlouček plzeňských fanoušků a teď už se věnujeme tomu centru, pro který si dojde kousek před své malé vápno. Golman Mateus nákop na útočnou polovinu, kde by se měl pohybovat Bukari, získává ten balon Čam a teď ale jsou to fotbalisté Plzně, kteří se k balonu dostali a dávají golmanu Wiegelemu. A tak zase se Červená zvezda trošku zatahuje, vyčkává. Třetí minuta utkání, Viktoria hraje v úvodním zápase předkola Bělehradu 0-0. A teď informace pro posluchače Radiožurnálu. V Bělehradě začala třetí minuta utkání, zatím je to hodně opatrný úvod. Plzeňští drží nerozhodné skóre 0-0 s domácí Crvenou zvezdou. Zatím jsme viděli jeden rohový kop plzeňského týmu. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. A pokračuje náš přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Teď jsou to fotbalisté Crvené zvezdy, Bělehrad, Velkovič, prostřed obrané sestavy. No, teď trošku zavařili tam domácí golmanu Mateusovi, ale ten to dokázal rozehrát na polovinu hřiště. Tam ale plzeňští v početním přesile, řekněme početní přesile, a je to Rošovský, který vybojoval ten balón a jeho spoluhráči mohou pokračovat. Krčík vyváží, ale nepřesná přihrávka Davida Krčíka, víc si bere Ivanič a tenhle Černohorec pospíchá dopředu, ale dobře ho teď zastavil Filip Prepsl a dokonce to nebude ani out, protože ještě plzeňský hráč dokázal míč na léně zastavit. Suare táhne akci středem hřiště, dává doleva, teď Prince Adu je tam volný vpravo, ale přihrávku zatím nedostal od svého spoluhráče Ladry a nakonec nepřesnost Plzeňanů, která dává balón Kostovovi a dalším fotbalistům Crvené zvezdy. Polovina čtvrté minuty a teď zase chyba, nebo takové nedorozumění v rozehrávce před vlastním pokutovým územím a už se tam Prince Adu natahoval po tom míči, ale nakonec bohužel pár centimetrů, možná decimetrů scházelo a tak hraje zase Krunič a jeho spoluhráči. Plzeňští ale zatím velmi dobře brání. Snad to bude platit i v tomhle případě, protože u míče je Marko Arnautovič. Odvrácen balon, dá se říci, na polovinu obranou Crvené zvezdy Bělehrad. Teď už je to Elčník, který si vymění míč se svým spoluhráčem a dává raději přihrávku na jistotu ve vlastním středovém kruhu dozadu, kde je Krunič. Krunič teď dává doprostřed na spoluhráče Velkoviče. 4 minuty odehrány na stadionu Rajka Mitiče v Bělehradě. Crvená zvezda Bělehrad, Viktoria Plzeň stále 0-0 v úvodním zápase play-off Evropské ligy. Vítěz z tohoto dvojzápasu si zahraje ligovou fázi téhle soutěže, no a poražený toho čeká ligová fáze konferenční ligy, kam se snaží proklouznout také další dva české týmy, Jablonec a Hradec Králové. Jejich zápasy začnou později, také o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Teď slyšíte o tom, jak si plzeňští bez problémů poradili s útočnými plány fotbalistů Crvené zvezdy Bělehrad. Dosky na levé straně, nákop za obranu, kam si nabíhal Amar Memič, ale nakonec odvrací míč Velkovič. Bude z toho out pro Viktorii na polovině hřiště zhruba. Takže hosté tedy zůstávají v držení balonu, ale jakoby teď Dosky chvíli nevěděl, anebo stále ještě neví, komu ten míč nasměrovat. To už nám začala šestá minuta. Prince Adu dostává ten balon neúplně přesně, ale Memič na chvíli si ho bere zpátky, teď ale nechal balon za sebou. Bosenský fotbalista, naopak plzeňští musí myslet na obranu, protože Krunič to udělal výborně. Akci táhne dál teď jeho spoluhráč Bukary a Vígele naštěstí nebude muset zasahovat, protože zblokovaná přihrávka končí u Prepsla. A ten si s tím poradí. No, neporadil. Přihrává soupeři, tam je Krunič. Zatím jeden podle mě z nejaktivnějších hráčů soupeře. Krunič to kroutí, ale trefuje až někam za bránu Floriana Vígeleho. Ten se jenom ohlédl. Je úplně přesné zakončení Radeho Kruniče. Nicméně na tu takovéhle rozehrávky nebo chyby v rozehrávce si musí plzeňští dávat pozor. Teď tam Filip Prepsl odevzdal ten balón, kdy nebyl podle mě úplně pod tlakem. Šestá minuta odehrána, v Bělehradě platí 0-0 stav mezi domácí Crvenou zvezdou a českou zástupkyní v evropské lize Viktorii Plzeň. Teď je to Merchas Dosky, který zase naokopává za obranu, zase si tam nabíhal Memič, ale ten byl výborně pokrytý svým strážcem Lukasenem a tak se nedostal k balónu, naopak rozehrávají domácí fotbalisté. Teď je to levý obránce Seol, tedy tenhle Korejce také dostal k míči, nepřesný nákop, ale na ofenzivního fotbalistu, kterým byl Bukary, a ten jen tak zklamaně přestal s během dopředu a naopak se bude muset snažit napadat. Tedy teď se Bukary spíše zatahuje. Ale momentálně jsou to fotbalisté Plzně, kteří drží míč na vlastní polovině. Krčík, už k němu přiběhl Arnautovič a tak Krčík posunul doleva, kde měl teď dvech, dává ještě více doleva Kleine, kde je také Merchas Dosky. Dosky vrací na dveha. Teď tam byl takový souboj, po kterém padl na trávník Rošovský a nazlobeně se dívá směrem k rozhodčímu Eskasovi z Norska. Ten ale jasně ukázal plzeňskému kapitánovi, že nešlo o nedovolený zákrok, a tak zase Rošovský musí napadat rozehrávku soupeře. Teď si tam ale dobře vyměnili míč domácí, nakonec je to Kostov a bude následovat autové vazování po zákroku Davida Krčíka, který se zase musí zatáhnout na tu svoji pozici ve stoperské čtveřici, dá se říci. Plzeň hraje na čtyři vzadu, zprava tedy Prepsl, Krčík, Dvech a Dosky. Hrají ale hosté na konci 8. minuty, nerozhodné skóre 0-0, platí tady v Bělehradě. Červená Zvezda zatím neměla žádnou vyloženou šanci, což může těšit plzeňské příznivce. Čekali jsme jich tady víc na stadionu Rajeka Mitiče, ale teď hlavně sledujeme akci domácích. Ti naštěstí zastavení uprostřed hřiště, přenesení hry na pravou stranu teď v podání Elšníka. Celku přesné, a tak hosté mohou pokračovat v kombinaci. Pozor na Bukariho a teď už předávka, taky je tam Čam. Fotbalisté Červené Zvezdy teď si chtějí na další dobu půjčit balón na levo, teď je to Seol, ale korejského fotbalistu tam teď Suare zase vytlačil kousek zpátky, a tak Seol zvolil přihrávku na jistotu na Velkoviče. Znovu Seol teď ve středovém kruhu, vpravo je Lukasen, plzeňští tam napadají tak, aby se úplně asi nevyšťavili, neunavili v tomhle horkém prostředí. Drží si svoje pozice na hřišti. Konec 9. minuty, tak ve znamení vyčkávání na Marakána, jak se přezdívá zdejšímu stadionu. Teď Kolmice směrem dopředu, dobře to přečetl Samson Dvech, hned vrací míč zase na své spoluhráče. Adu tam půjde do souboje se dvěma protihráči a nevybojuje nakonec ten balon, protože tam byl už několikrát jmenovaný Korejec Jungwo Seol. Ale teď pozor, rychlá akce domácího celku, Kostov na levé straně, ale nestihl míč na hrací ploše. A Suare to dobře viděl, pouze zkontroloval, že to bude autové vazování pro Viktorii. Začíná 10. minuta, to je skutečně horkém letním večeru. Tady platí nerozhodné skóre Viktoria Plzeň versus domácí Červená Zvezda Bělehrad 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Teď tam hodně otálí plzeňští s tím vhazováním. Nakonec to ale nějak stihli. Hlavičkující je Prepsl, nachází svého spoluhráče. Princadu se tam žene podél bránícího Seola. Zatím to dělá dobře. Ganský útočník v plzeňském dresu. Teď se tam oba otočili. Princadu se rozčiluje na asistenta rozhodčího, ale bude to aut pro domácí. Tak on to nebyl Seol, on to byl Velkovič, který tam dobře zapracoval. Ale Seol teď bude vazovat. Teď pískot domácího publika, nic to ale nemění na tom, že hra pokračuje. Začátek 11. minuty, Viktoria hraje na stadionu Červené Zvezdy Bělehrad stále 0-0. Tohle skóre samozřejmě vyhovuje spíše hostům. Připomenu, že za týden ve čtvrtek ve Štruncových sadech se bude hrát odvetné utkání. Teď je to znovu Miloš Velkovič, který si pomáhá raději zpětnou přihrávkou na golmana Mateuse. Ten zatím nemusel předvést žádný zákrok proti střele na bránu. Teď prodloužení hry, hlavičkující kapitán Mirko Ivanič ubojoval aut, hned ho také sám hodil Arnautovič na levém křídle, přichází k němu Prepsl. Arnautovič ale nachází na hranici pokutového území své spoluhráče. Pozor, teď se tam do šance žene Mirko Ivanič, dává zpátky na Arnautoviče. Největší nebezpečí pominulo, Seol znovu u míče, prostrkávačka Tukes s Ivaničem, znovu Seol, ten je tam ale dobře teď bráněn Suarem, francouzský záložník to udělal velmi dobrým způsobem. Hrošovský přednáší už míč dopředu. Červ, tady se otevírá hřiště pro plzeňský protiútok, nabíhá si tam Princadu v pokutovém území, zatím ale od Memiče nedostal přidávku, už Červ pálí, ale doprostřed brány, po zemi střela. Nicméně hezká plzeňská akce v úvodu 12. minuty, první, řekněme, nebezpečný protiútok v podání svěřenců Martina Hyského. Golman Mateus šel ale na zem a ten balón bez problémů dokázal zkontrolovat. Už domácí rozehráli, platí tedy skóre 0-0. Seol si vybírá přihrávku právě Mateuse. Mateus se vrací na korejského spoluhráče Jungwo Seol. Teď tam rozhazuje rukama, asi naznačuje svým spoluhráčům, že neměl komu přihrát, proto si vybral svého golmana. A brazilský brankář si míč dovedl ven z pokutového území a pak nakopává na své spoluhráče vepředu, a tady co? Bude to nedovolený zákrok a nebude nakonec. Byť se to nelíbí domácím divákům, tak nedošlo k nedovolenému zákroku jednoho z plzeňských fotbalistů na Bukariho, tuším. A tak hra pokračuje plynule dál. Začíná 13. minuta. Červená zvezda, Bělehrad, Viktoria Plzeň 0-0. Teď tam trošku Samson Vech prohnal vlastního spoluhráče, kterým byl gólman Vigele, ale ten se stihl rychlým krokem pro ten míč vrátit ještě doprava. Krčík dostává se ke středové čáře. Nákop zase za obranu, kam si nabíhá Suare. No a gólman Mateus teď vyběhl mimo vlastní pokutové území. Uvědomil si to, že nesmí hrát rukama, a tak odlavičkoval ten balon do autu. Hlazování pro Viktorii v konci 13. minuty, což je práce pro Filipa a Prepsla. Ten si vybírá zpátky přihrávkou Krčíka. Krčíku už dává dopředu Suare. Teď zkoušel asi centrovat, možná pokus o střelu, ale trefil Radého Kruniče. Nakonec je z toho další autové vazování pro hosty. Viktoria zůstává u míče, teď je to Krčík, snaží si narazit, udělal to dobře se Suarem. Další přihrávka do pokutového území, od podání Krčíka, tam se obtáčí Ladra, ale už to neprocpal přes dva protihráče. A tak Marko Arnautovič teď vybízí ke sprintu dopředu svého spoluhráče Bukariho. Pozor na to, Bukari má proti sobě Doskyho a je rychlejší, teď tam Doskyho povalil, ale hra pokračuje, naštěstí ne. Merkaz Dosky teď je odměněn svými spoluhráči za tu defenzivní práci, protože to dokázal nikoli ustát, ale spíše dokázal tak upadnout, že hlavní rozhodčí z Norska tam našel nedovolený zákrok od Mohameda Čama, a tak je to teď zase Viktoria, která bude hrát. Prepsl dává doprava na Suareho, Suare prostrkává dopředu, tam je Prince Adu mezi dvěma protihráči, ale výborně udržel ganský fotbalista míč, jen jsem ho pochválil, tak přišla velmi nepřesná přihrávka na Filipa Prepsla, který vystartoval z té své defenzivní pozice dopředu, ale nedočkal se dobrého balonu, a tak zase v klidu rozehrávají domácí. 14 minut odehráno na stadionu Rajka Hmitiče. Tady v Bělehradě mezi domácí Červenou zvezdou a Viktorií Plzeň platí v úvodním zápase play-off Evropské ligy nerozhodné skóre 0-0, a vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. A teď také o akci, kterou táhne Mohamed Čam, předává do středu hřiště a naštěstí si tam vůbec nerozuměl kapitán Mirko Ivanič s Bukarim, protože odevzdal ten balón doma hostujícím fotbalistům. Tam byl vpravo Bukari, který se asi zlobí na svého kapitána, protože ten to nevyřešil ideálně, ale pozor, za obranou teď Marko Arnautovič, obrovská šance Arnautoviča, bohužel ne, tak už jsem to viděl v síti, ale on trefil síť pouze z boku. Velká šance po nedorozumění v plzeňské rozehrávce a Marko Arnautovič se tam zjevil za plzeňskou obranu, snažil se udělat ještě kličku Florianu Vigelemu, ale zakončil pouze do boční sítě. Viktoria přežila tuhle obrovskou šanci, a tak tedy platí na začátku 16. minuty po čtvrt hodině hry skóre 0-0. Ale plzeňští si budou muset dávat pozor na tahleta drobná zaváhání v rozehrávce. Teď je to Prince Adu, který se uvolnil, dává do pravé strany, Prepsl a jeho dobrý centr odvrácený Lukasenem, ale odvrácený na plzeňské kopačky. Červ ještě po něm může hrát Ladra, dává na Memiče, Memiče raději zpátky na Doskyho. Tak co Merkaz Dosky, centr, kterým trefuje bohužel prvního hráče, který stál před ním a kterým byl Bukari. Přesto ještě Merkaz Dosky vede míč na pravou stranu, dává ještě více doprava na Prepsla. Prepslův přetažený centr, Lukasen ho nedoskočil, nebo možná záměrně nechal přejít, jenže v těch místech je Amar Memič a ten teď narazil do Lukasena a bude z toho zajímavá standardní situace z levé strany. Asi ne úplně situace, která by si říkala o střelu na bránu, ale plzeňští teď mohou poslat nějaký jedovatý centr před bránu Mateuse. Ten si tam jde teď pro láhev s pitím a občerstvení podá také svému spoluhráči Jungbo Soulovi. A pak uvidíme standardní situaci v podání svěřenců Martina Hiského z levé strany centr. Takže zřejmě Patrik Hrošovský, ten si tam připravuje ten balón, není tam sám, ještě je tam také Sheikh Suare, který by mohl. také nacentrovat před bránu Mateusovou. Stále platí skóre 0-0 mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň v 17. minutě. Věřme, že se to změní v následujících sekundách nebo desítkách sekund. Záleží, kdy hlavní rozhodčí z Norska dá pokyn k rozehrávce Rošovského centra, ale odhlavičkovaný teď domácí obranou Kruničem a to následné zakončení už podání plzeňských nebylo vůbec přesné a taky na začátku 18. minuty tady v Bělehradě bezbrankové skóre mezi Červenou zvezdou a Viktorií. Rozehrávat od vlastní brány bude brazilský golman ve službách domácího týmu srbského nejsilnějšího týmu, řekněme, protože Červená zvězda 9krát v řadě ovládla nejvyšší soutěž zdejší. Rozehrávka na krátko, plzeňští teď ale dobře vystupují s tím napadáním, konkrétně Hrošovský. Červená zvězda se snaží to tedy rozehrát teď přes Arnautoviče, ten ale dobře prodloužil za sebe na Elšníka. Pozor, je tady na levé straně kapitán Ivanič. Ivaničův centr pravou nohou do míst, kde je pouze Samson Vech, ten odlavičkoval a ještě tam ale souboj Čama s Memičem. Memič pod tlakem dvou soupeřů tu situaci ustál a teď plzeňští ladrou odvrací a dokonce přesný balon na půlicí čáru, tam si ho bere Prince Adu, ten zatím hraje dobrý zápas a vede si míč vlastně už na hranici pokutového území, už je pokutovému území, Prince Adu pálí, ale byla to střela po pravé ruce golmana Mateuse, nicméně po zemi a nikterak razantní, ale dobrá individuální akce. Prince Adu nic nechtěl vymýšlet, co se týká přihrávek a tak to sám vyzkoušel, což se tedy samozřejmě cení. Začíná, nebo už jsme v polovině 19. minuty, Viktoria hraje s domácí Červenou zvezdou 0-0, až na tu šanci Marka Arnautoviče se dá říci, že drží domácí tým na uzdě, ale samozřejmě Arnautovič ten měl dobrou příležitost otevřít skore. Ale teď hrají plzeňští, a to na polovině soupeře, což je samozřejmě vždycky dobrá zpráva. Rošovský táhne zase balon k směrem pokutovému území. Teď už si to rovnala střelu, ke které ale nedošlo. Ještě sklus Memiče naštěstí netrefil soupeře, takže z toho nebyl nedovolený zákrok, možná i za kartu. A tak sledujeme teď, jak se domácí marně snaží o rychlý protiútok. Hraje totiž zase ten poslední před golmanem, kterým je Miloš Velkovič. Velkovič si vybírá ještě golmana Mateuse a ten teď bude kooperovat s Korejcem Jungwo Seolem. A teď kombinace domácích, řekněme, ustala. A přijdou informace pro posluchače Radiožurnálu. Kombinace domácích pokutovém území. Teď je to Seol. Seol přihrává. V Bělehradě končí 20. minuta utkání. Zatím jsme gól neviděli, dá se říci naštěstí pro domácí Viktorii, protože asi nebo určitě zatím největší šance přišla v minutě 15. Už to vypadalo, že to skončí vedoucím gólem Červené zvezdy. Marko Arnautovič se dostal do vápna a udělal tam kličku golmanu Vigelemu, ale střílel vlastně těsně vedle. Trefil se pouze do boční sítě. Hosté si hodně oddechli, domácí samozřejmě ti už viděli balon v brance Floriana Vigeleho. Teď tedy stav 0-0 platí, hrají domácí fotbalisté, ale kombinují na polovině hřiště, takže nic nebezpečného, je to teď Korejec Seol, který má balon, dává do středu na Velkoviče. Tým Martina Hyského, tedy Viktoria Plzeň, zatím působí v celku sympatickým dojmem, viděli jsme také dva střelecké pokusy, Lukáš Červ ten pálil doprostřed brány, no a před mnou chvílí po individuální akci se dostal k zakončení Prince Adu, ale nedostal k tyči ten balon. To zakončení po zemi bylo pomalé a poradil si s ním golman Mateus. A tak platí i na konci 21. minuty, že v úvodním utkání play-off Evropské ligy hraje plzeňská Viktoria na stadionu Rajka Mitiče tady v Bělehradě s domácí Červenou zvezdou bez branek 0-0. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. Teď plzeňský nákop za obranu, balon se dostává do rukavic golmana Mateuse, ten si jej dlouho nenechává a rychlá rozehrávka. Teď si tam Krunič dostal nebo vyžádal ten balon od spoluhráče Velkoviče, přihrávka ale velmi nepřesná a tak z toho bude autové vazování pro hostující plzeňskou Viktorii Filip Prepsl. Na pravé straně vybírá si Suarého. Suaré měl teď před sebou Korejce Yanguo Seola a o něj poslal míč zase do zámezí. Plzeň už ale kombinuje Hrošovský. Jeho přihrávka mezi tři protihráče, ale tam byl Prince Adu, ten dokáže ten balon udržet. Ale teď pozor, Adu se zřítil na trávník, drží se za hlavu. Neviděl jsem tu dohrávku, pálí Suárez z velké dálky, ale pálí mimo. Tak věřme, že Prince Adu bude v pořádku, bude pokračovat. Nevím, zda tam schytal nějakou ránu a nebo ho něco zabolelo, ale zatím vynikající výkon tohohle fotbalisty, který po mistrovství světa chyběl na začátku, musel se zřejmě dostat do té ideální kondice, tenhle ten 22-letý útočník z Ghany, který ale minulém kole skóroval proti Zlínu při té první výhře v sezóně. Teď ale už zase sledujeme dění na trávníku, Adu je na nohou, to je dobrá zpráva a hrají domácí fotbalisté, konkrétně Kostov. Předávka teď na Yanguo Seola, po něm bude hrát také na malém prostoru Radek Runič. Domácí kombinují na polovině hřiště zhruba, teď nepřesná přihrávka, sbírá i dvech ve středovém kruhu. Už je to Ladra, který se otočil s míčem, vidí vpravo volného Suareho. Suare se zpracovává ten balon proti němu Seola, tak Suare volí zpětnou přihrávku na Prepsla. 23. minuta končí, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Viktoria Plzeň hraje na hřišti Červené zvězdy, tady v Bělehradě stále bez branek 0-0. A hrát může Krčík, dává doprava, kde je Ladra. Ladra se snaží obloučkem najít Suareho na hranici v podstatě už pokutového území. Francouzský záložník si dobře kryje balon. Teď zase obloučkem vrací Ladrovi. Tomáš Ladra svojí levačkou kroutí ten balon. Prince Adu byl držen možná trošku, ale snažil se tam ještě vylepšit tu pozici pro Hrošovského, což se úplně nepovedlo. A teď je tady hydratační pauza. 23 minut a 20 sekund odehráno v Bělehradě. Domácí Červená zvezda hraje s Viktorií Plzeň v horkém večeru, stále bez branek 0-0.
0: Hydratační pauzy můžeme využít, budeme se samozřejmě pravidelně vracet na hřiště Červené zvězdy Bělehrad, kde hraje Viktoria Plzeň zatím bez branek ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Musíme ale připomenout, že už za 5 minut se přidá také play-off o konferenční ligu Panathinaikos proti Hradci Králové. Právě tohle utkání má výkop ve 20:30 na radiožurnálu Sport. Budeme jednotlivé stadiony střídat, ale vy si ho můžete naladit také zvlášť, a to kterýkoliv ze zmiňovaných zápasu, včetně toho, který začne ve 20:45 mezi skotskými Rangers a Jabloncem, kde se také hraje o konferenční ligu. Naladit je můžete jednak na našem webu, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Ještě drobnička z jiného sportu, španělský tenista Carlos Alcaraz nakonec bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Stále nad tím visel otazník. Na kurtek tenhle vítěz celkem už 7 Grand Slamů chybí od poloviny dubna. No a my se můžeme ale vrátit na fotbal. Stále ještě to bude předkolo Evropské ligy mezi Červenou zvězdou a Viktorií Plzeň. Jdeme za Vladislavem Janouškovcem.
2: Tak hydratační pauza se pomalu chýlí ke konci. Lukáš Červ se tam ještě jednou, dvakrát polije vodou. Vypadá to, že někteří hráči Plzně chtějí do poslední chvíle pít a doplňovat tekutiny, dokud to rozhodčí z Norska dovolí, ale už se jeden po druhém trousí na hrací plochu. Zahrávat by měl na začátku 26. minuty golman Mateusz Magalienc. Stavu 0-0 mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň. Brazilec Mateusz má teď balon ve své pravé ruce. A myslím, že tam ještě nejsou oni všichni plzeňští, teď už ano, teď už i Jake Suare se vrací do své pozice, on to má vlastně nejblíž teď k té střídačce plzeňské a tak tam nejdelší dobu mohl se trvat a občerstvovat a už nám zápas pokračuje, zápas playoff Evropské ligy, golman Mateusz si vybírá na rozehrávku svého spoluhráče Yanguo Seola, Korejec teď doprava, kde je Velkovič, zahraje s Lukasem, ne, tak Derek Lukasen se zatím tolikrát k balonu nedostal, více rozehrává právě ta zmíněná dvojice Seol Velkovič. Teď už přenesení na útočnou polovinu, kde bude určitě chtít operovat Bukary a také Čam se mu tam nabízí. Tak pozor, teď plzeňští se musí věnovat, ale také hráčům nabíhajícím ze druhé vlny. Tohle je střela, která míří mezi tři tyče. Je to střela z dálky, kterou vyslal Slovinec Timi Max Elšnik. No ale pro Floriana Vígeleho snadná práce. Vígele teď už vyhazuje na Krčíka. Krčík už mimo vlastní pokutové území, proti sobě má Ivaniče. Kapitána Červené zvezdy volí přihrávku doprava, kde je Prepsel, no a Prepsel se vypomůže zase s Wiegelem. Rakouský golman teď vidí trošku prostoru vlevo, kde je Dvech pár metrů, možná i desítek metrů ten balon vyveze dopředu, protože Červená zvezda se teď zatahuje na vlastní polovinu, stále plzeňští u balonu, ve středovém kruhu teď Prepsel, který se tam vytahuje do středu hřiště z pravé strany a teď volí raději zpětnou přihrávku na golmana Wiegeleho. Krčík teď vpravo uprostřed Dvech vlevo dosky, ale Prepsel už se zase zatahuje do té obrané linie. Prepsluv nákop za obranu, kam si nabíhá Suare, ale asi to bude dlouhé. Teď tam golman Mateus vyběhl s tím balonem v rukavicích mimo pokutové území, se mi zdálo. Hra pokračuje.
0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport, který právě v těchto chvílích přestal být přímým přenosem a začíná být pořadem s mikrofonem za fotbalem. Budeme střídat jednotlivé stadiony, stále jsme poslouchali teď čtvrté předkolo kvalifikace o ligovou fázi Evropské ligy mezi Červenou zvězdou Bělehrad a Viktorií Plzeň. Tam je to po necelé půl hodině hry stále bez branek, no a za několik málo sekund už se rozehraje také čtvrté předkolo konferenční ligy mezi Panathinaikosem Athény a Hradcem Králové. I to uslyšíte v našem pořadu, teoreticky i v přímém přenosu, pokud naladíte náš web nebo aplikaci Můj rozhlas, a to v podání Tomáše Borovce.
3: Duel. Vše připraveno na olympijském stadionu k zahájení prvního utkání čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Panathinaikosem Athény a Hradcem Králové. Hlavním rozhodčím tohoto utkání delegovaný francouzský sudí Jérôme Brissard. Asistovat mu budou jeho krajané Jérémy Pignard a Hamid Genoa. Už je vše připraveno. Před zhruba 20 tisícovkami fanoušků k zahájení prvního zápasu výkop budou mít východočeši, kteří nastoupili v tradičním složení, v tradiční sestavě 3-4-2-1. V brance Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčať, záložní řada Horák, Dancák, Darida, Ludvíček, před nimi dvojice Slončík, Van Biren a vepředu Hrotový, Mihálik. Trenér domácího týmu Dan Jakob Nestrup udělal oproti minulému utkání nějaké ty změny, v brance ale nechybí Španěl Peňa. Podívejme se na kvarteto v obraně, nizozemská dvojice Van Dronchelen, De Vrij, na levé straně Kyriakopoulos, na pravé Capras, to jsou Řekové, a ti teď také vyváží míč a je tady první šance. Byl to Kamara, který vypálel výborně, Čiák zblokoval jeho pokus, ta rána přišla už v pokutovém území a my si zapíšeme první rohový kop, takže čas na to doříci sestavu. Záložní řada Kamara, Chirivella, Tavorda, Kamara Francouz, Chirivella Španěl, Tavorda Argentinec, před nimi trojice Andino z Argentíny, domácí Tetej a Garcia na pravé straně z Trinidadu a Tobaga. Je tady rohový kop, který bude rozehrávat Pedro Chirivella, 29-letý záložník, který vyrůstal co by mládežník v Liverpoolu. Vypadá to na náběh spoza 16, protože uvnitř pokutového území je jenom trojice a s tímhle vysokým míčem si nakonec poradil brankář východočechů Adam Zadražil, který vytáhl balon před velké vápno a tam potom dokázali hradečtí odkopnout míč na polovinu soupeře. Tam se hodně vyběhl, dá se říci, až 20 metrů před půlící čáru brankář Iñaki Peňa, aby rozehrál další akci. Teď to zkoušejí domácí po levé straně. Tetej hlavičkou posunul před sebe, ale příliš daleko před sebe až za brankovou čáru, takže rozehrávat budou fotbalisté Hradce Králové. Nakonec to bude autové vhazování, takže na pravé straně má míč Ludvíček. Nakonec ale ten aut se nepovedl, takže je tady vhození ze strany domácího týmu.
0: My se samozřejmě na stadion Panathinaikosu znovu vrátíme, zatím je to ve třetí minutě s Hradcem Králové v kvalifikaci o konferenční ligu bez branek. Musíme připomenout, že za 13 minut se rozehraje také poslední zápas s českou účastí, a to na Ibrox Stadium ve Skotsku, kde Rangers nastoupí proti českému Jablonci. I to uslyšíte v přímém přenosu, respektive v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport. Vydáváme se zpátky na stadion Rajka Mitiče, tedy do Bělehradu. Červená zvězda proti Viktorii. Už všechno sleduje Vladislav Janouškovec.
2: 32. minuta je ve své polovině. Viktoria Plzeň hraje s domácí Červenou zvězdou stále 0-0. Marko Arnautovič teď zase vybojoval i s troškou štěstí autové vazování pro domácí srbský celek. No a je to vlastně na vlastní polovině podání srbského týmu. Před zraky Martina Hiského bude vazovat znovu Korejec Jungwo Seol. Ho si vybere, už je to jasné, bude to Radek Krunič, no a ještě se do toho tam sice vložil plzeňský Hrošovský, ale další aut pro domácí. Červená zvezda u míče, Velkovič, jeden ze stoperů, přihrávkou doleva si vybírá Seola, zase postupná kombinace, ale občas přijde takový překvapivý nákop dopředu, třeba jako teď, kdy se dopředu žene po levém křídle Elšnik a nestíhá ho tam jeden z plzeňských, ale Samson Vech to vyřešil výborně, rozehrál do prostoru, kde nebyl nikdo, a pak už tam jeho spoluhráči se dokázali vrátit, ale pozor, úplně to nebezpečí ještě nepominulo, protože je to Mohamed Cham, který se žene do pokutového území, ještě přidává na Ivaniče, Ivanič pálí! Krásné, teď krásná kombinace podání domácích, Florian Wiegele nakonec tam ještě vytrčil ruku, možná tam byli offside, ale teď zase plzeňští trošičku zaváhali, drobně zaváhali při tom bránění. Nakonec ale stále platí to, že se nemění skóre, a rozehrává Florian Wiegele za stavu 0-0, ale Mohamed Cham tam teď odvedl dobrou práci. Ivanič pálil, nakonec nezasahoval Florian Wiegele, proto rozehrával od vlastní brány, ale ukázal se domácí kapitán Mirko Ivanič. Tak co teď Suare? Dobrá přihrávka do prostoru, kde je Amar Memić. Ten se snažil ale obhodit si Lukasena. Oba se teď z levé strany přesunuli na tu pravou z pohledu plzeňské Viktorie. Právě Lukasen teď je pod tlakem Adua, ale odehrál to nakonec na plzeňské kopačky. Jenže Prepsl nenajde, zřejmě najde Adua. Tak teď nedorozumění na obou stranách, respektive špatné přihrávky, těžit z toho, ale mohou nakonec domácí. Krunič, přihrávka teď je na Bukariho, který mezi dvěma plzeňskými hráči se nedokázal prosadit. Dosky to tam dobře zdvojil ve spolupráci s Dvém. Tam zastavili průnik Bukariho. Osman Bukari tak zase bude muset se věnovat napadání. Teď míří ke golmanu Wiegelemu, ten ale dobře rozehrál doprava, kde je volný Krčík. Krčíkův nákop někam na polovinu hřiště. Seol tam držel nebo bránil Suareho, a tak balon oba přiletěl.
0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport.
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: Přesně tak, před kolem evropských pohárů se dnes věnujeme. Evropská liga v podání Viktorie Plzeň, respektive předkolo o Evropskou ligu. Červená zvězda Bělehrad, Viktoria Plzeň zatím v 36. minutě bez branek. No ale už se rozehrála také čtvrté předkolo o konferenční ligu. Panathinaikos Hradec Králové, to je utkání, které sleduje přímo v Aténách Tomáš Borovec.
3: Šestá minuta zápasu v tuto chvíli skončila a je tady první možné ohrožení domácí branky, protože z levé strany zhruba 10 metrů od velkého vápna standardní situace, přímý volný kop, a je tam míč, který letí do vápna od kopačky Vladimíra Daridy, nicméně domácí obrana zafungovala dobře a konkrétně to byl připravený Van Drongelen, který balón hned z první odpálil zpátky do toho místa, odkud se zahrávala standardní situace. Teď ale míč vyletěl do zámezí, takže uvidíme autové vhazování. Sedmá minuta zápasu, Panathinaikos Hradec Králové 0-0, a tady stále čeká David Ludvíček, než vypustí míč do hry, protože hlavní sudí tam ještě domlouval dvojici Van Biren a De Frey, která tam byla v souboji. Dlouhý out do pokutového území, ale úspěšná hlavička v podání stopera domácí.
0: Tak k tomu ještě dodáme, že o konferenční ligu dnes rozehraje playoff také Jablonec na hřišti Rangers. To bude ve 20 hodin a 45 minut a tak se počet stadionů, která navštěvujeme, zvýší na 3. Teď se vracíme ale na ten Rajka Mitiče, tam hraje domácí zápasy Červená zvězda právě teď proti Viktorii Plzeň, je u toho Vladislav Janouškovec.
2: No, možná to slyšíte. Velmi špatné zprávy do Plzně a do České republiky. Domácí zaváhali v ránění. Byl to kapitán Mirko Ivanič, který se tam prosadil, dostal přihrávku a dostal hlavně prostor od plzeňské defenzivy. A tak ve 37. minutě se poprvé mění skóre na stadionu Rajka Mitiče. Vede Červená zvezda Bělehrad nad Viktorií Plzeň 1-0 a byť je to takové klišé, ale hosté si doslova koledovali o ten vedoucí gól domácího celku, protože v posledních zhruba 5 minutách upadli do velké pasivity. No a teď je tady trestá domácí kapitán Mirko Ivanič. Tenhle ten Černohorec se tam prosadil přes plzeňského bránícího hráče a teď tedy Ivanič slaví tím, že se šel se svými spoluhráči napít ke střídačce. Velká pochvala také pro Slovince Elšnika. Timimax Elšnik tam nasměroval přihrávku Kolmici do pokutového území. No a výborná práce Ivaniče. Znamená to, že Viktoria ztrácí v souboji o ligovou fázi Evropské ligy jednu branku a minimálně jednu tak budou muset svěřenci Martina vstřelit v tomhle dvojzápase, pokud chtějí hrát tu prestižnější ze dvou evropských soutěží, tedy myšleno konferenční ligu versus evropskou ligu. Teď už se fotbalisté Červené zvezdy vrátili na vlastní polovinu, rozhodčí Espen Aska zdal pokyn k zahájení hry a Prepsl může kombinovat teď se svými spoluhráči, je to David Krčík, volí přihrávku zpátky na Floriana Vigeleho, Vigele dává doleva, kde je Dvech zase doprava na Krčíka. Teď se dá očekávat, že plzeňští se pokusí přijít s nějakou odpovědí, ale skutečně těch posledních 5-10 minut bylo hodně pasivních podání Viktorie. Tak uvidíme, co Martin Hezký vymyslí třeba o poločasové přestávce. A teď je samozřejmě otázka, zda to otevřít a pokusit se o vyrovnání, ale myslím si spíše, že bude Plzeň se snažit držet tu svoji taktiku, protože i porážka o jeden gól je ještě rozhodně hratelná a dohnatelná v odvetě ve Štruncových sadech. Autové vazování pro domácí. A míč už se dostává k obránci Velkovičovi, ten vrací na Korejce Seola. Seol teď má proti sobě Suarého, ale dává přihrávku dopředu, kde je právě střelec jediné branky Ivanič. Marko Arnautovič teď pod tlakem Dveha a nedovolený zákrok, kterého se tam dopustil teď Lukáš Červ v souboji s Mohamedem Čamem. Ten tam burcuje, nebo ten tady burcuje bělehradské fanoušky. A samozřejmě domácí jsou teď na koni, ať už na hřišti, anebo na tribunách. Plzeňská skupinka příznivců, ta samozřejmě trošku opařená teď, ale určitě také fandí, jen to není v tom titěrném počtu úplně slyšet sem na komentátorské stanoviště Radiožurnálu Sport. Kombinace teď v podání domácích fotbalistů na levé straně, zase nákop za obranu, tam se musí vracet Prepsl, protože je tam nebezpečný Ivanič. Ivaničův centra Arnautovič tam v souboji s Dvem. Arnautovič hlavičkoval, ale úplně mimo bránu, takže teď to nebylo ohrožení pro Floriana Vigileho. Ten dnes tedy neudrží.
0: Hodně živo je v Bělehradu. Viktoria Plzeň zatím prohrává s Červenou zvězdou 0-1. Pojďme se co nejrychleji zase vrátit zpátky. Jenom zkontrolujeme, jak se vyvíjí úvodní zápas play-off o konferenční ligu mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové. Tam znáč stav a čas Tomáš Borovec.
3: 12. minuta tohoto utkání Panathinaikos Athény Hradec Králové 0-0. Domácí fotbalisté teď zkoušejí rozehrávku z vlastní poloviny po pravé straně. Zase dlouhý nákop na rozběhnutého Garciu. Ten vyhrál souboj s Františkem Čechem na poprvé, na podruhé, ale už míč kolem něj nedostal. Takže obránce hradeckého týmu odvrátil tohle nebezpečí na rohový kop. I tak si domácí fotbalisté za tuhle rychlou přímočarou akci po pravé straně vysloužili potlesk z hlediště.
0: Potleskem se také loučíme. Zatím s Tomášem Borovcem vy můžete dál poslouchat utkání mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové nerušeně, třeba na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. My se vracíme zpátky do Bělehradu na hřiště Červené zvězdy, kde hraje Viktoria Plzeň a je tam u toho Vladislav Janouškovec.
2: 41. minuta, Crvena zvezda Bělehrad, Viktoria Plzeň stále 1-0 po té, co skoroval ve 36. minutě domácí kapitán Ivanič. Teď velmi hezká akce, kombinace po trase Hrošovský a Adu, takový ťukes, po kterém se Hrošovský dostával do zakončení, ale byl to Miloš Velkovič, který míč ukopl a je z toho rohový kop z pravé strany, práce pro Žejka Suareho. Ten zvedá svoji pravici a levou nohou už centruje. Teď tam odvracel ten balon kdo Arnautovič, ale byl tam nedovolený zákrok jednoho z plzeňských zřejmě. A tak teď poplácání golmana Mateuse v podání Velkoviče a Mateus bude moci rozehrávat v klidu od své brány ve 42. minutě. Viktoria tady prohrává s Crvenou zvezdou Bělehrad 0-1 v úvodním zápase playoff Evropské ligy. Čekáme na rozehrávku golmana Mateuse, ten nikam nepospíchá. Dvojice Adu Suare nakonec teď už se mohla vrhnout do napadání. Oba jsou v pokutovém území, ale domácí to vykombinovali celku bez problémů. Pomohli si s Kruničem a teď už nákop zase dopředu, kde je dvojice Bukary Čam na pravé straně. Dosky proto odvrací pouze na autové vhazování pro hosty a zase z toho může být tlak domácí Crvené zvezdy, která je určitě na koni a je při chuti. Teď dva míče na hrací ploše, to je moc, jeden musí pryč. Postaral se o to Velkovič a teď už ale ve středovém kruhu kombinují jeho spoluhráči. Jungvo Seol nalevo, nákup na Arnautoviče. Nepřesný rakouský fotbalista Marko Arnautovič přesto zatleskal za ten nápad, za tu myšlenku tému korejskému spoluhráči a teď už hraje Viktoria. Krčík na pravé straně má Prepsla, dává tedy před sebe. Prepsl může využít toho, že hosté, že domácí se zatahují. Červená zvezda bude co by hostující celek až za týden ve Štruncových sadech. Samozřejmě u toho budete také v přímém přenosu.
0: Závěrečné minuty prvního poločasu na Radiožurnálu Sport rozhodně uslyšíte. My teď ale uděláme kolečko, můžeme, protože se za malou chvíli rozehrají všechny tři dnešní zápasy. Nejprve pojďme zkontrolovat ten mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové. Tam se hraje o konferenční ligu a sleduje to Tomáš Borovec.
3: 15. minuta utkání Panathinaikos Athény Hradec Králové zatím 0-0. Dalo se očekávat, že domácí fotbalisté budou aktivnější, budou hrát dopředu, budou častěji na balónu a tak tomu zatím stále je. Ale východočeši ten úvodní nápor přestáli a teď už se častěji dostávají také do protiútoku, především z té levé strany, kde je aktivní Horák ve spolupráci s Dancákem. Teď mu ještě přišel na pomoc Van Buren, ale jednomu z hráčů Panathinaikosu, a byl to konkrétně Kamara, se podařilo teď soupeře zastavit, a to nedovoleným zákrokem, takže rozehrávka východu Čechů, je to na půlící čáře. Dancák teď...
0: Zatím tedy bez branek, v pořadu s mikrofonem za sportem měníme stadiony, rozehráno už je také první utkání playoff o konferenční ligu mezi Rangers a Jabloncem, tam jsme v podstatě ještě neslyšeli ani základní sestavu českého zástupce, to už je ale práce pro Karla Schambergera.
4: Končí úvodní minuta tohoto duelu Rangers-Jablonec v závěrečném čtvrtém předkole o konferenční ligu. V tom úvodním duelu zatím 0-0, ale teď se hraje a tak se nebudeme zdržovat sestavami, protože na levé straně Pelášík, brance Rangers Polidar, ale byl tam vyběhnutý chorvatský brankář Pandur, který odkopl balón do zámezí. Můžeme tu sestavu tak teď rychle projet. Ta jablonecká v brance Hanuš, v obraně Sláma, Pavlovič, Tekijašky, Cedidla, v záloze Sedlá, Ček nebyla před nimi, Polidar, Suchan, Čanturišvili a v útoku Javo. Mezitím fotbalisté Jablonce měli k dispozici auté vhazování, ale to nedopadlo úplně podle jejich představ, protože po něm ztratili balón a byli to právě Severočeši, od kterých se odrazil míč do zámezí. A tak teď na obrané polovině budou hazovat fotbalisté Rangers. Ti nastoupili v této sestavě v bráně Pandur, v obraně Sterling, Fernandez, Makáňa a na levé straně Penrice, v záloze Dragojevič, Neil, Jokota, Čukvány a Gasama, před nimi nahro to bude Nadery, respektive už je, a právě Nadery ztratil balon a tak můžou hrát fotbalisté.
0: Utkání mezi Rangers a Jabloncem buď zase za chvíli na Radiožurnálu Sport, anebo nepřerušovaně na našem webu, případně v aplikaci Můj rozhlas. My jdeme na konec prvního poločasu, utkání Červená zvězda Viktoria Plzeň, hraje se o Evropskou ligu. Je u toho Vladislav Janouškovec.
2: Začal nám tady už nastavený čas na stadionu Maracana a Viktoria stále prohrává s domácí Červenou zvezdou 0-1. Nákop za obranu na Bukariho, Dosky se tam ale stihne vrátit, ale v podstatě připravil ten míč Bukarimu, to úplně Merchas Dosky nezvládl. Bukari teď naznačil centra, ještě si míč nechal pro sebe, dává zpátky na Čamu, tedy teď je Čamu míče, předtím to byl

0: Dávají teď zatím opatrně. Wiggle daleko venku z brány, přenáší hru do leva, kde je připraven dosky a je tam také Ladra. Nakonec pětná přihrávka na Hrošovského. Hrošovský si vybírá Dveha. Dvech znovu vrací svému kapitánovi. Hrošovský po něm Prince Adu, snaží se uvolnit a ten zatím dnes ukazuje, že umí. Souboj jeden na jednoho. Teď si vynutil nedovolený zákrok, ale je to metr od středového kruhu. Rozhodčí, na chvilku se mi zdálo, že hru zastaví, ale nakonec plzeňští pokračují v kombinaci. Červ po něm teď bude hrát také Suare. Suare tam má proti sobě bránícího Kruniče. Předávka na Memiče. Memičův polovysoký centr odvrací kapitán Červené zvezdy Ivanič, ale trošku se tam nepohodli domácí fotbalisté, jenže Mohamed Čam tam vybojoval ten balon na Suarem a už se teď překročil půlící čáru. Má tam Ivaniče, má tam Arnautoviče, teď padá a hlavní rozhodčí z Norska vytáhne poprvé v tomhle utkání, ne podruhé v tomhle utkání žlutou kartu, ale bude to poprvé pro fotbalisty plzeňské Viktorie. Už jednu kartu dostal Seol Jung Wo, tedy korejský fotbalista, a teď napomínán jeden z plzeňských hráčů za ten faul na Mohameda Čama. Je to ve chvíli, kdy nám už začala třetí a tedy měla by to být poslední minuta nastavení. Cheik Suare tím napomínaným hráčem ve třetí minutě nastavení 3 minuty slíbil nastavit rozhodčí z Norska, tak věřme, že to dodrží, když to už by musel za 20 sekund poločas ukončit, ale to je ještě čas dostatečný na tuhle standardní situaci v podání domácího týmu. Centr přetažený, nakonec Suare odvrací na autové vozování, ale to už se konat nebude, protože skutečně Espen Eskas dodržel slib, dodržel slovo a po 3 minutách ukončil první poločas. Po 3 minutách nastavení znamená to, že po trefě Ivaniče ze 36. minuty Viktoria Plzeň prohrává s domácí Červenou zvezdou Bělehrad 0-1.
1: Radiožurnál Sport.
2: Tak to máme první dílčí výsledek, teprve po prvním poločase, ten druhý začne za 15 minut a na Radiožurnálu Sport o něj nepřijdete. Stále ale pokračujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem a máme ještě další 2 rozehrané duely, které budeme sledovat. Hraje se o konferenční ligu, třeba v případě Panathinaikosu a Hradce Králové. Tohle utkání sleduje Tomáš Borovec.
3: 21. minuta, Panathinaikos Athény, Hradec Králové 0-0. Zatím obrana východu Čechů velmi pevná, když už se domácí hráči dostali k nějakému pokusu o ohrožení branky východu Čechů, tak většina těch pokusů byla zablokovaných. Teď to zkoušejí fotbalisté domácího týmu po pravé straně. Je tam aktivní Garcia. Garcia teď úplně umotal na pětníku Čecha, ale ta přihrávka dozadu nebyla přesná a naštěstí pro Hradec Králové se potom následně s balonem tak trochu uháčkoval na pravé straně před velkým vápnem domácí Capras a František Čech mu zase tedy sebral míč a mohou tak pokračovat východočeši. 21. minuta tohoto zápasu právě vypršela a Hradec Králové drží na hřišti Panathinaikosu Athény skóre 0-0. Začátek je ve znamení aktivity, větší aktivity řeckého týmu, ale východočeši výborně brání to území před pokutovým územím a zkouší dlouhými nákopy něco vymyslet. Zatím toho moc nebylo, ale uvidíme. Času je ještě dost. Takže 22. minuta a Panathinaikos Athény, Hradec Králové 0-0. Pojďme se podívat do Glasgow, kde sleduje duel Rangers Jablonec Karel Schamberger.
4: Začátek 8. minuty, Rangers Jablonec 0-0, fotbalista Jablonce, ale zatím na Ibrox Stadium jednoznačně aktivnější, ačkoliv střelecký pokus tady fanoušci ještě neviděli a jejich hodně, myslím těch fanoušků, ochozy jsou zaplněné, odhadem typují kolem 45 000 kapacita, je 51 000 fanoušků. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: K tomu ještě musíme přidat, že po první půli Viktoria Plzeň prohrává v prvním utkání 4. předkola o Evropskou ligu na hřišti Červené zvězdy Bělehrad 0-1. Rozehraje se druhý poločas zhruba za 13 minut a na Radiožurnálu Sport budeme u toho. Teď budeme střídat tedy tím pádem jenom 2 stadiony, kde se hraje o ligu konferenční. Ten první je v Athénách, tam hraje Panathinaikos proti Hradci Králové a sleduje to Tomáš Borovec.
3: 23. minuta zápasu. V tuto chvíli se nehraje, protože dochází k ošetření.

0: domácího obránce Trianda Filose Caprase. Hráči obou týmů se tak stihli občerstvit. Místní čas ukazuje...
1: Nevadí, pokud se občerstvují, my toho využijeme a půjdeme se podívat na Ibrox Stadium, kde hrají domácí Rangers proti Jablonci. Tohle utkání zase sleduje Karel Schamberger.
2: Rohový kop pro domácí tým, tedy pro Rangers, a to za stavu 0-0 na konci 9. minuty. Je to Penrice, ten má už obě ruce nad hlavou. Penriceova levačka kroutí balon do vápna, ale vysoký Javo, tedy jablonecký fotbalista, odhlavičkoval balon mimo pokutové území. Budou to ale skočtí Rangers, kteří zůstanou u balonu. Ano, píšťalka sudího Barbua teď zamířila do jeho úst a následně úplně nebyl slyšet hvist, ale byl tam. Bude to faul jabloneckých fotbalistů. Sedláček tam teď ještě diskutuje s rozhodčím, ale bude to teď poměrně nebezpečná situace pro Severočechy tady v Glasgow. Začátek 10. minuty a Rangers hrají s Jabloncem v úvodním zápase 4. předkola o konferenční ligu 0-0. A bude to znovu Penrice, tedy muž, který hraje na levé straně obrany a který zahrával před malou chvílí také ten rohový kop. Znovu to bude jeho levačka, balón na pravé straně hřiště, takže se balón bude kroutit více k brance Jana Hanuše. Hráči už jsou naskládaní na pokutovém území, vytvořili tam takový val. Samozřejmě fotbalisté Jablonce obraný val, naopak fotbalisté Rangers útoční. Uvidíme, jak to dopadne. Penrice se hlásí, jeho levačka teď už kroutí balón do pokutového území. Hanuš zakročil a vyboxoval balon mimo pokutové území. Hráči Rangers tak ale zůstávají u míče. Na pravé straně se k němu dostává znovu Penrice. Hlavičku je před pokutové území. Tam byl připravený Sebastian Nebila a tak může hrát Javo. A ten byl faulovaný a to bude žlutá karta, kterou teď tasí rozhodčí Barbu. Vidí obránce Fernandez, který tak bude dohrávat od 11. minuty pod hrozbou, protože obdržel žlutou kartu za celkem nepochopitelné zatažení za záchranou brzdu ještě na útočné.
1: Žlutou kartou si rozhodčí také musí zapsat. Na chvilku se hrát nebude, jenom připomenu, že dnes se také hrály přípravné zápasy na hokejovou extraligu. Sparta porazila po druhé za sebou Vítkovice 3-0, Plzeň porazila Vary 1-0, České Budějovice hrály se Slovanem Bratislava a prohráli 4-5 v prodloužení a nakonec extraligová Olomouc podlehla Dukle Jihlava 1-3. Můžeme k tomu ještě dodat, že v rámci prvního zápasu předkola o Evropskou ligu Viktoria Plzeň prohrává na hřišti Červené zvězdy Bělehrad po prvním poločase 0-1. Teď už se vydáváme zpátky do Athén na hřiště Panathinaikosu, kde hraje Hradec Králové a kde je Tomáš Borovec.
0: 26. minuta utkání Panathinaikos Athény, Hradec Králové 0-0. Teď se domácí fotbalisté snažili prosadit kolmicí z té levé strany. Pozor, ještě tady je příležitost, ale teď si nerozuměli dva domácí hráči, až jsem tady viděl kolem sebe, jak fanouškům vyletěli ruce nahoru a chytali se za hlavu, což je tohle to mělo být, ale opravdu špatná komunikace mezi dvojicí Garcia Tetej. Jinak tam byla situace 2-2 a kdyby to řešili lépe, tak by z toho mohla být slušná šance pro domácí tým. Ale nebyla, teď navíc už jsou východočeši na polovině soupeře, kde byl sražený 28-letý slovenský záložník Samuel Danca, který stále ještě zůstává sedět, ale myslím si, že bude úplně v pořádku, spíš jen tak symbolizoval ten nedovolený zákrok před hlavním rozhodčím tohoto zápasu, aby mu tak nějak naznačil, že příště už by mohl třeba i přitvrdit za tyhle ty zákroky. Teď už mezi tím Vladimír Darida výborně rozehrál na levou stranu k rohovému praporku, kde si Horák přehazuje míč na pravou nohu, centruje do pokutového území. Tam byl Mihálik v souboji s jedním ze stoperů Panathinaikosu. Domácí fotbalisté balon posunuli k rohovému praporku a tam si krásně podél rozběhnutého Mika van Birena poslal míč pro sebe do volného prostoru. Jeden z hráčů, ale teď tady je Dancák, to je Tom Slončík, skončil. Zkoušel zakončit technickou ranou k levé tyči, lehce nad trávníkem, ale byl tam úspěšný blok kapitána Panathinaikosu Stefana de Vrije. To už je 34-letý nizozemský mazák. 12 sezon odehrál v sérii A za Lazio a za Inter. 15 let reprezentoval svou zemi na nejvyšší úrovni. Teď
1: dnes se zatím ale neprosadil. Panathinaikos hraje s Hradcem Králové bez branek. Také o konferenční ligu, první utkání 4. předkola, hraje Jablonec a to na hřišti skotských Rangers. To zase sleduje Karel Schamberger.
2: Začátek 14. minuty, Rangers Jablonec 0-0, jsou to fotbalisté z Glasgow, kteří teď můžou hrát na útočné polovině na levé straně. Je to připravený Japonec Jakota, který může hrát a snaží se teď pohrát s jabloneckou obranou a přihrává tam ještě na Gasámu, který může hrát dál před pokutovým územím. Teď se tam skácel na zem jeden z fotbalistů Jablonce, mezi tím ale střela, která přišla z kopačky fotbalisty Rangers, byl to Dragojevič, který pravačkou se snažil provětrat Jana Hanuše, to se také stalo, ta střela ale zamířila jen mimo pravou tyčku, ale bylo to ohrožení, které přišlo teď na konci 14. minuty. Navzdory tomu Rangers hrají s Jabloncem 0-0 v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy. Stále ale zůstanou na balónu fotbalisté Rangers, protože jabloneční nezvládli rozehrávku od brankáře Hanuše a tak je to teď na levé straně připravený Sterling, který tam může hrát ještě společně s Jokotou. Jokota ale nedokázal ten balón dostat někam dál a tak se k němu dostali naopak fotbalisté Jablonce, kteří dokázali ten balón dát pryč. Byl to Čanturišvili, který odpálil míč mimo pokutové území, ale jen za cenu toho, že to bude autovazování naopak pro domácí Rangers a tak se připravuje právě teď auto. Postará se o něj Sterling, který už má balón ve své ruce, ale ten nebyl úplně přesný. Naopak Rangers se sami teď vyhání z pokutového území Jablonce až na vlastní obranou polovinu. Míč teď přistává u kopaček brankáře Pandura. Začíná 16. minuta a Rangers hrají na zaplněném Ibrox Stadium s Jabloncem v úvodním zápase čtvrtého předkola konferenční ligy 0-0.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: 0-0 je to také futkání Panathinaikosu a Hradce Králové a musíme připomenout, že Červená zvězda vede po prvním poločase nad Viktorií Plzeň 1-0. Tam se hraje o Evropskou ligu. Kterékoliv z těchto utkání můžete poslouchat nerušeně na našem webu, na webu i rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. My pokračujeme v pořadu s mikrofonem za fotbalem a jdeme zpátky do Athén na utkání Panathinaikos Hradec Králové. Jak se Otrokům daří, sleduje Tomáš Borovec.
0: Daří se jim zatím, dá se říci, obstojně, protože ve 31. minutě hrají na hřišti favorizovaného Panathinaikosu 0-0. Teď se také už dvakrát, třikrát pokusili něco vymyslet směrem dopředu, nicméně zatím obrana domácího týmu podobně pevná a hrající bez chybičky jako na straně Východočechů. Takže ty to zkoušejí. Domácí fotbalisté na vlastní polovině kombinují na ose, dokonce brankář i nějaký Peňa teď hodně vyběhl před pokutové území a rukou naznačuje svým spoluhráčům, jakým způsobem mají rozehrávat. No, ti ho moc neposlouchají, protože volí úplně jinou variantu a teď je tady Tetej, Andrius Tetej, jeho kolmá přihrávka, to vypadalo na offside, ale zatím se pokračuje, pozor na Tavordu, Tavorda byl ubráněn, zase dobrý blok, i když Čihák se tam zlobí na své spoluhráče, především teď tam něco vyčítá Uhrin Čaťovi, jak tam mohl mít Tetej takový volný prostor, ale nakonec to skončilo zase dalším už několikátým úspěšným blokem defenzivním, kdy skončil míč za brankovou čarou a bude z toho rohový kop z pravé strany pro domácí tým Pedro Chirivella, který působil 5 sezon ve francouzských Nantes, teď si staví míč a ukazuje pravou omotanou, obvázanou rukou asi nějaké drobné zranění, jakým způsobem bude rozehrávat načehraný balón mezi malé a velké vápno. Jakub Uhrinčáť si tenhle prostor strážel velmi dobře, odlavičkoval před velké vápno balón, ale jenom na kopačky domácích fotbalistů. Čirivé a už se zatáhl zpátky dozadu a teď se snaží kombinovat se svými spoluhráči Katris, který vystřídal ve 24. minutě zraněného Caprase, teď na pozici obránce. Zkouší rozehrávku na levou stranu. Na levé straně je připraven Andino. Andino je drobnější fotbalista, ale velice hbitý, rychlý. Tak o tom samozřejmě fotbalisté Hradce Králové vědí, takže si od něj dávají trošičku větší odstup. Nejdou mu příliš na tělo, aby neudělal nějakou kulišárnu. Teď se také díky tomu Andino nedokázal prosadit na té pravé straně. Výborná práce u Hrinčatě. Ale stále to jsou fotbalisté Panathinaikosu, kteří drží míč a snaží se ale daleko daleko od pokutového území kombinovat. Teď na levé straně je tady přihrávka za obranu, zase je to Andino. Andino dává míč do pokutového území, ale tam byl připraven Ludvíček a jeho levačka posílá balón zase na chvíli do bezpečí. Ale tady další centr, teď tam měla být hlavička, nebyla to hlavička, bylo to rameno, Tetej ten výskok špatně načasoval a od ramene balón letěl hodně vedle branky východočechů. Adam Zadražil tak v klidu si došel pro míč a bude rozehrávat od vlastní svatyně ve chvíli, kdy skončí 33. minuta a Hradec Králové hraje v Aténách na hřišti Panathinaikosu na olympijském stadionu zatím 0-0. I když tam teď měli proti sobě napadající dvojici útočníků domácího týmu fotbalisté Hradce Králové, tak to vykombinovali mezi tou stoperskou trojicí velice přesně a teď už dlouhý nákup na Toma Slončíka, ale byl nepřesný, tak tam skončil míč zase na obráncích domácího týmu, takže Panathinaikos teď zkouší něco vymyslet.
1: No a my znovu vyměníme tedy stadiony, jdeme se podívat na to, jak se hraje v utkání Rangers proti Jablonci, to zase sleduje Karel Schamberger.
2: Rangers Jablonec 0-0 na začátku 20. minuty. Na levé straně hřiště teď připravený fotbalista Rangers Jokota, který mohl hrát ještě na Gasamu. Gasama tam mohl hrát proti... A my budeme informovat za malý moment také posluchače Radiožurnálu. Mezitím fotbalisté Rangers u balónu, jestli je to Sterling, který může hrát na levý stran, ještě připrává na Makáňu. Makáňa dává na Fernandéze. Fernandez ale zkazil přihrávku a dopředu jde jablonecký Javo. 20. minuta končí a Rangers hrají s Jabloncem 0-0 z Glasgow. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: S mikrofonem za fotbalem.
1: Na Radiožurnálu Sport střídáme jednotlivé stadiony. Můžeme vám také říct, že český záložník Lukáš Ambros přispěl golem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel v úvodním zápase čtvrtého předkola Evropské ligy na hřišti Kairatu Almaty 3-0. Viktoria Plzeň hraje také o Evropskou ligu a po poločase prohrává na hřišti Červené zvězdy 0-1. Za malou chvíli už se rozehraje druhý poločas, takže se vydáme zase zpátky. No a jedna krátká zpráva také z tenisu. Na turnaji v Cincinnati se nedostali do čtvrtfinále čeští tenisté Pavlásek a Rykl, kteří hrají společně double, prohráli s Italy Bolelim a Vavasorim 0-2 na sety 3-6 a 4-6, pokud máme být konkrétnější. Vracíme se ale zpátky na Ibrox Stadium, kde hrají domácí Rangers proti Jablonci a u toho je Karel Schamberger.
2: Začíná 22. minuta hry Rangers Jablonec 0-0. Severočeši teď ale mají tady ve Skotsku velice solidní šanci, příležitost před vápnem, budou rozehrávat. Je to Suchan, který podstřeluje balón pod zdí, ale nedokázal dostat ten míč dál, protože tam byli doběhnuší hráči Rangers, kteří ten balón vyndali z pokutového území a byli to nakonec ještě hráči Jablonce podle názoru sudího a tak to bude rozehrávka jen od branky Rangers, postará se o ní brankář Pandur, který už teď levačkou nakopává na útočnou polovinu, jenže jablonečtí se...
1: Velká příležitost Jablonce zůstala nevyužitá, ale o příležitosti není nouze ani v utkání Panathinaikosu proti Hradci Králové, konkrétně v Otroci jednu měli více, už řekne Tomáš Borovec.
0: 37. minuta zápasu Panathinaikos Athény, Hradec Králové 0-0 a před dvěma minutkami měl velkou šanci Mick van Biren, který zatím zažívá povedený vstup do nové sezony. Teď mu chybělo pár centimetrů, kdy spoza velkého vápna pálil ránu po zemi do pravé tyče branky domácího týmu. Ale je to tedy ukázka toho, že hradečtí jsou schopni ohrozit soupeře. Teď to zkoušejí přihrávkou na Horáka. Horák si zpracovává. Už mu tam také přibíhají s Tom Slončík, ale Horák si vylámal zuby hned na prvním soupeři, přes kterého chtěl přejít a možná i zkusit zakončit, ale tam mu zkušený Defraj vypíchl balón a teď pozor na rychlonohého Andina. Výborně uhrinčať balón mu zase on dal od nohy, takže ta akce byla přibržena a to už jsou východočeši zase poskládání v tom svém defenzivním bloku. Teď je tady, nebo vypadalo to na souboj, nakonec toho souboje sešlo ve velkém vápně východočechů, protože Adam Zadražil vyběhl, byl nejvýš, balón nalepil na své rukavice a hned ho také vyhodil dopředu. Nicméně domácí zkoušejí teď kombinaci po ose. Další centra, teď už to bylo obtížné pro Zadražila, který šel do výskoku a byl z toho nakonec střet s Andrewsem Tetejem. Oba dva fotbalisté teď leží ve velkém vápně. Jak Adam
1: doufejme,
0: Zadražil,
1: že budou v pořádku. Vy můžete dál utkání mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové poslouchat třeba na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas a my se vydáváme zpátky do Bělehradu. Červená zvězda vede nad Viktorií Plzeň v prvním předkole Evropské ligy, v prvním zápase čtvrtého předkola Evropské ligy. 1-0 nad Viktorií Plzeň. Viktoria zkrátka potřebuje něco změnit do druhé půle. Třeba má pro nás nějaké novinky Vladislav Janouškovec.
4: No tak teď Viktoria přežila další velkou šanci Červené zvezdy. Vasilij Kostov se tam dostal ke střele, ale tu zblokoval. Myslím, že Lukáš Červ. V každém případě stav 1-0 pro domácí teď platí. Ze 47. minutě pozor na to, ale Arnautovič, ten je hodně nebezpečný a hodně šikovný v pokutovém území. Teď to ještě hrál ven na korejského spoluhráče Jungwo Seola. A pozor, Vigele teď tam musel dávat pozor u své levé tyče, kde se zase zjevil Vukary. Plzeňský protiútok, ale Princadu ten může vyklusat, protože ten míč mu utekl. A tak hodně rušný začátek druhého poločasu, co se týká dění na trávníku. V 48. minutě skóre 1-0 pro domácí. Trenér Martinický reagoval na ten stav jednou změnou. Na hřišti je Christophe Kabongo, který nahradil francouzského záložníka Suareho. Christophe Kabongo se tedy zařadil na levý kraj plzeňské zálohy, teď tedy spíše vedle Adua, jakožto druhý útočník, ale on bude hrát trošku více zataženě než jeho spoluhráč Prince Adu. Ale kombinují domácí, pozor na ně. A je to znovu Mohamed Cham, který se otáčí před Kabongem, dává na Jungwo Seola. Další přihrávka jde ale zpátky do středového kruhu ve 49. začínající 49. minutě. Červená zvezda Bělehrad Viktoria 1-0, snad tenhle stav bude trvat. Arnautovič, jeho patička, pozor na to, tam se uvolňoval domácí hráč, myslím, že to byl Vukary, ale teď tam bylo takové drobné postrčení, no doufejme, že se k tomu nebude nikdo vracet. Bylo to skutečně jenom takové lehké a teď se tam teď spíše stěžuje Patrik Hrošovský na nějakou jinou situaci.
1: Stále tedy v uvozovkách pouze 1-0 vede Červená zvězda nad Viktorií Plzeň. No a favorit se začíná také stále více ukazovat v utkání mezi Rangers a Jabloncem, více řekne Karel Schamberger.
2: Ano, 26. minuta, Rangers Jablonec stále 0-0, ale před malou chvílí to byl Dragojevič, tedy hráč Rangers, který trefil tyč jablonecké branky. Teď ale šance pro Jablonec, naopak ve které byl Javo. Patičkou se snažil ještě najít Matěje Polidara před pokutovým územím týmu z Glasgow, to se mu ale nepovedlo. Javo se teď za to omlouvá, že nedokázal najít Matěje Polidara. Fotbalisté Rangers mají k dispozici auto vhazování na obrané polovině hřiště. Sterling nachází Fernandez a ten posouvá ještě na levou stranu obrany Rangers, tam je připravený Makáňa dává ještě na Penrise. Penrise ale vrací zpátky na Makáňu. Můžu dopovědět tu útočnou situaci Rangers, která byla zatím největší šancí, byl to Dragojevič, který se dostal k odraženému balónu ve vápně Jablonce z bezprostřední blízkosti, řekl bych takových 6-7 možná 8 metrů, právě z takové vzdálenosti poslal balon na levou stranu branky Jana Hanuše, ten jen přihlížel na to, jak se balón kutálel a nakonec trefil tyč a odrazil se právě k Janu Hanušovi za jeho zády, odcestoval mimo ohrožení právě branky Jablonce. A tak je to stále 0-0 mezi Rangers a Jabloncem ve čtvrtém předkole konferenční ligy a to teď na startu 28. minuty, kdy jsou u balónu hráči domácích Rangers, je to konkrétně obránce Fernandes.
1: Utkání mezi Rangers a Jabloncem nerušeně na webu nebo v aplikaci. My se vydáme zpátky do Aten, když jsme byli naposledy u zápasu Panathinaikosu proti Hradci Králové, tak došlo k ošklivému střetu mezi Zadražilem a Tetejem, jestli pak jsou oba hráči v pořádku, to řekne Tomáš Borovec.
0: Tovým územím 42. minuta právě skončila, pokračuje se dál, Adam Zadražil je v pořádku, domácí fotbalista Andrews, Tetej také, ten se hned následně zapojil do akce a už to vypadalo, že by mohli jít do velké šance, ale zatím ho dnes balon neposlouchá tak jako jindy ano, takže také musím pochválit obranou hru, velmi dobrou defenzívu Východočechů, teď ale pozor, rýsuje se další akce, ale další nedorozumění, tentokrát mezi Tetejem a Garciou. Garcia přihrával ve chvíli, kdy už byl Tetej obsazen Františkem Čechem. Zatím, i když mají fotbalisté Panathinaikosu individuální dovednosti na vysoké úrovni, v dnešním utkání prozatím nepromluvili v rámci prvního poločasu, který se pomalu blíží ke svému konci. 43. minuta v tuto chvíli probíhá.
1: Co nejrychleji se teď vydáváme, ale na utkání Červené zvězdy proti Viktorii Plzeň za Vladislavem Janouškovcem.
4: 52. minuta, Viktoria Plzeň, Červená zvězda 0-1. Už jsem si myslel, že by se to mohlo změnit, že tam by se měl zahrávat pokutový kop po tom střetu s golmanem Mateusem, ale nakonec hlavní rozhodčí z Norska Espen Eskas ten pád na míče viděl. Jinak tam dobré uvolnění předvedl Prince Adu, ale nevím, jestli se nakonec pískal offside. V každém případě teď už hrají fotbalisté Červené zvězdy, kteří tedy vedou 1-0. Zase ožili fanoušci, kteří na chvíli pískali, když se domnívali, že to bude penalta pro domácí, tedy pro hostující tým, pro plzeňskou Viktorii. Hraje golman Vígele, tedy golman Mateus, který nakopává na polovinu hřiště. Tady Arnautovič sklepává zatím nepřesně, ale pozor, zase odražený míč mají domácí, tedy Červená zvězda a další vlna, další lavina se žene na Vígele obránu a je to 2-0 pro domácí, bohužel zase tam zaspala plzeňská defenziva. No a střelec je zase stejný, Mirko Ivaniš doslova řádí v tomhle zápase. Tenhle ten Černohorec, 32-letý, si dělá doslova, co chce s obranou plzeňské Viktorie. A domácí Červená zvezda tak navyšuje své vedení v boji o Evropskou ligu nad Viktorií na 2-0. Plzeňská defenziva nefunguje od začátku sezony, dnes se to znovu ukazuje. Pár situací tam sice Viktoria se štěstím přežila, ale tenhle ten centr z levé strany si našel zakončující Mirko Ivanič nekompromisně. Tenhle ten fotbalista ukázal své kvality a jako správný kapitán tady znovu po centru Elšnika. Takže Elšnik je dvorním nahrávačem v tomhle zápase pro svého kapitána. V každém případě v 54. minutě už je to 2-0 pro Červenou zvezdu Bělehrad. No zase takové laxní bránění, tam nikdo nebyl u nabíhajícího Ivaniče. On se tam sice vracel Filip Prepsl, měl to tedy exkluzivně z metru ze dvou ten gól do sítě Floriana a Vígeleho. V každém případě Viktoria se dostává do situace, ve které nechtěla být. V 54. minutě tady prohrává 0-2. Domácí jsou rozjetí a ještě zdaleka se neblíží konec utkání.
1: Viktoria Plzeň už se těšila z toho, že bude kopat penaltu, ale tu nakonec opravdu zmařil odpískaný offside, no a v zápětí inkasovala druhý gól. Viktoria Plzeň tady prohrává 0-2 s Červenou zvězdou. Pojďme se podívat, jak se daří českým zástupcům v předkole konferenční ligy. Nejdřív Rangers proti Jablonci. To sleduje Karel Schamberger.
2: Rangers Jablonec 0-0 v polovině 32. minuty hry, kdy jsou u balónu domácí fotbalisté z Glasgow. Je to teď připravený na Derry, který může hrát ještě na pravou stranu. Tam je Sterling, Rangers už se posouvají na útočnou polovinu hry. Je tam připravený také Jokota, který ale vrací rychle na Sterlinga a ten hledá přihrávkou až brankáře Pandura, protože byl pod tlakem, ale ten tlak vyvrcholil také v jablonecký faul, kterého si všiml sudí Barbu z Rumunska a odpískal ho a tak se Rangers vrací k balónu na polovině hřiště. Z pravé strany je to Sterling, který teď centrem přenáší pole hry na levou stranu. Tam je připravený Penrice, který může hrát už na útočné polovině, posouvá dopředu. Tam je také Gassama, po Gassamovi ještě může hrát Čukvány, ale nakonec z toho bude jen auto vhazování pro jablonecké fotbalisty. Teď v polovině 33. minuty hry, kde je skóre stále nerozhodné. Martin Cedidla se postaví k autovému vhazování a hází balón na kapitána Tekijaškyho. Ten posouvá míč jen na brankáře Hanuše. Od něho míří míč na levou stranu hřiště. Tam je připravený Pavlovič a po něm také Sláma. Sláma posouvá už na obranou, respektive na polovinu hřiště k Polidarovi, ale Polidar nedokázal zpracovat balón. Naopak odrazil se od něho do zámezí autovazování pro Rangers. Rychle rozehráno. Jokota se chtěl dostat k míči, ale za cenu faulu. A to viděl hlavní sudí.
1: Už jenom nejspíš minutka, maximálně minutka a půl zbývá odehrát z prvního poločasu v utkání Panathinaikos Hradec Králové a proto se vydáváme do Aten za Tomášem Borovcem.
0: Třetí minuta ze čtyř nastavených nad rámec prvního poločasu. Panathinaikos Athény, Hradec Králové 0-0. Asi největší šanci zatím měli východočeši. Když nejsou tak často na míči, tak ta rána Mika van Birena orazítkovala pravou tyč branky Panathinaikosu. Domácí fotbalisté měli také své šance, ale buď to je východočeská defenziva řešila dobrým blokem, potom také pochopitelně golman Adam Zadražil výtečně čte hru, nebo se tak trochu ukombinovali domácí fotbalisté, nebo jim nesedlo to zakončení. Žádné větší ohrožení branky tam nebylo, až na tu ránu nepovedenou. Tete je z pravé strany, sice z těžšího úhlu, ale ten míč mu také nesedl a poslal ho nějakých 5-7 metrů vedle pravé tyče. To jenom zašumělo na olympijském stadionu v Athénách, protože to byla velká šance na skórování. Teď pozor na tuhle hlavičku, která poslala už ve velkém vápně Hradce Králové do šance. Kdo to tam byl? Shiriveya, který si tam naběhl, ale ten balón trefoval nějakých 30-40 cm nad trávníkem a to nebyla ideální pozice. Když si nadskočil, tak míč trefil Šajtlí a poslal ho hodně vedle hostující branky, takže Adam Zadražil už si staví balón do pravého rohu malého vápna a pošle jednoznačně dlouhý míč, protože před sebou nemá široko daleko nikoho. No a v tuto chvíli tedy první poločas končí, no a Hradec Králové může být zatím se svým představením spokojený, protože po první půli hraje na hřišti Panathinaikosu Athény 0-0.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: No, kdo rozhodně spokojený být nemůže, to je Viktoria Plzeň. Ta v úvodním utkání čtvrtého předkola Evropské ligy prohrává s Červenou zvězdou Bělehrad už 0-2. Vracíme se právě na tohle utkání za Vladislavem Janouškovcem.
4: Plzeňští fotbalisté prohrávají v 59. minutě s domácí Červenou zvězdou pouze 0-2 a mohou být rádi za to, že to není daleko větší výprask, protože ty šance se množí na domácí straně. Teď to úplně neplatí, Prince Adu se uvolňuje, procpe ten balon do pokutového území, Prince Adu ale byl sražen teď k zemi a nic se, pískat se sice bude, ale asi faul ganského útočníka nakonec. No tak je to smutné teď představení podání plzeňských, 59. minutě prohrávají 0-2 a kdyby fotbalisté Červené zvezdy nebyli příliš ukvapení, tak mohli dotáhnout další dvě, možná tři velmi dobré golové příležitosti také k tomu brankovému vyústění a mohlo být už možná rozhodnuto o postupujícím do ligové fáze Evropské ligy. Zatím tedy nepříznivý vývoj z plzeňského a českého pohledu. Čekám na nějakou další reakci od trenéra Martina Hyského. Myslím, že tam má dalšího svěřence už vysvlečeného, který by měl jít do hry, ale to se dozvím až za chvíli, jak to bude. V Bělehradě se plzeňské Viktorii vůbec nedaří. V 60. minutě prohrává s domácí Červenou zvezdou už 0-2. První gól inkasovala v minutě 36., kdy se po přihrávce Elšnika uvolnil v pokutovém území kapitán Mirko Ivanič. No a ten samý hráč, a vlastně ti samý hráči, abych byl přesný, v 53. minutě zleva centroval Elšnik, no a Mirko Ivanič před přihlížejícím prepslem uklízel ten balón vedle bezmocného golmana Floriana Vígele. Plzeň tedy prohrává 0-2. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. No a plzeňští teď na útočné polovině, ale dobře pokrytí. Lukáš Červ, co vymyslí tenhle ten plzeňský bojovník, přihrávku doleva na Kabonga, ten se snaží uvolnit, tomu nelze upřít, ale teď zase si kousl příliš velký krajíc, fauluje při té snaze přejít přes bránícího Lukasena, no a to znamená zase míč pro Červenou zvezdu Bělehrad. Další plzeňské střídání, Kdo půjde do hry? Stefan Pirgič, no tak vida. Tak místo Tomáše Ladry se dostane na trávník Stefan Pirgič, tedy fotbalista, který to tady zná v Bělehradě, který tady vlastně vyrůstal, prošel tady mládežnickou akademii Crvené zvezdy Bělehrad, tenhle ten 23-letý záložník, který přišel z železničáru Pančevo, nehrál tedy za tým Crvené zvezdy, ale prostředí velmi dobře zná, tak teď už je na trávníku místo Tomáše Ladry, druhé střídání trenéra Martina Hiského. Co je platné, že v držení míče se Viktoria zatím celku vyrovná fotbalistům Crvené zvezdy, když ti jsou velmi efektivní a dokázali už dvakrát, tedy on to dokázal jeden hráč, kapitán Mirko Ivanič, v obou poločasech jednou skóroval a proto je to skóre nepříznivé 0-2. Teď nedovolený zákrok plzeňských na vlastní polovině, ale daleko od brány Floriana Vigeleho. Diskuze s norským rozhodčím teď v podání hloučku fotbalistů Crvené zvezdy. Ti si tak určitě vylepší náladu po tom vyřazení z kvalifikace o Ligy mistrů. To vypadá, že by dnes měli dovést tenhle zápas k vítězství. Samozřejmě Plzni by velmi pomohlo, kdyby třeba snížila alespoň na 1-2 před tou domácí odvetou. Tím by se to...
1: Zatím ale prohrává Viktoria Plzeň 0-2. Připomeňme, že Hradec Králové v úvodním čtvrtém předkole konferenční ligy hraje s Panathinaikosem Athény po prvním poločase bez branek. Druhý poločas začne zhruba za 8 minut. Budeme u toho. No a na hřišti skotských Rangers tam se stále ještě hraje první půle. Rangers hrají proti Jablonci a sleduje to Karel Schamberger.
2: Začala 40. minuta hry Rangers Jablonec 0-0. Teď taková pětiminutovka, která může působit jako jakési ticho před bouří, protože se toho na trávníku úplně moc útočného, ať už na jedné nebo na druhé straně, neděje. Uvidíme, zda to ticho vyvrcholí nějakou střelou či dokonce gólem u balónu. Aktuálně fotbalisté Rangers na útočné polovině, na levé straně je to Penrice, který může hrát ještě před sebe, ale jablonečtí se dostanou k míči. Penriceovi sedla ta přihrávka a balon skončil mimo hřiště. Javo se teď chtěl dostat k balonu po autovém vazování cedidly, ale to se mu nepovedlo. A tak naopak hráči v modrých dresech, tedy hráči Rangers, se chtějí dostat k balonu a to se jim daří, chtějí se dostat do šance, ale nakonec je to Gasama, který zastavil ten rychlý útok a přihrává jen na obranou řadu. Tam je Fernandez, který rozehrává na levou stranu, tam je právě Gasama. Gasama se chce teď dostat k balonu, po něm ještě připravený Čuk, který dává do vyložené šance, ve které se teď objevili hráči Rangers. Byl to Nadery, který chtěl zakončovat v těsné blízkosti před brankářem Hanušem, ale naštěstí pro Severočechy nezakončil. Brankář Hanuš tak neměl teď moc práce, on by asi jen přihlížel na to, kam poletí ten balon od kopačky Naderyho, protože opravdu Nadery stál 2-3 metry před brankářem Hanušem. Balon ale jen prosvištěl skrz jabloneckým pokutovým územím a tak je to stále 0-0 ve 41. minutě mezi Rangers a Jabloncem. Jsou to domácí hráči, kteří můžou hrát na levé straně hřiště. Teď se balon dostává napravo, tam je Sterling, po něm ještě Jokota. Jokota se dostává k balónu a po něm znovu Sterling, na obrané řadě bude hrát také Fernandez a po něm brankář Pandur, který posouvá na Makáňu. Makáňa ale nevidí úplně nějakou ofenzivní variantu rozehrávky a tak přihrává na Fernandéze. Fernandez dává ještě do středu, tam je Neil, po Neilovi může hrát Sterling na útočné polovině hřiště teď už, ale i nadále platí, že fotbalisté Rangers nejsou ve vyložené pozici, aktuálně ve 42. minutě hry, kdy hrají s Jabloncem 0-0. Je to Fernandez, který to vezme na sebe, přihrává na středního záložníka Gasamu. Pardon, Gasama teď může hrát na levé straně hřiště ještě na Jokotu.
1: Za chvíli se přiblíží futkání Rangers Jablonec. Konec poločasu, na ten se znovu vrátíme do glasgowského Ibrox Parku. Teď se ale znovu vydáme na hřiště Crvené zvězdy Bělehrad. Jenom ještě pro jistotu jednou připomenu, že všechna dnešní utkání můžete poslouchat nerušeně na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A také, že Panathinaikos Athény zatím hraje bez branek s Hradcem Králové v prvním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy po prvním poločase. Takže, jak jsem slíbil, Crvená zvězda byla hrát Viktoria Plzeň a Vladislav Janouškovec.
4: 65. minuta se teď naplnila. Stále platí, že Plzeň prohrává v Bělehradě s Crvenou zvězdou 0-2. a neví si teď rady svěřenci Martina Hyského. Naštěstí teď nedovolený zákrok zachránil hostující fotbalisty, konkrétně Stefana Pirgiče, který přišel na trávník. Tenhle v podstatě odchovanec Červené zvezdy Bělehrad v dresu plzeňské Viktorie si vynutil na polovině hřiště faul a tak z toho nebyl další break domácích fotbalistů. Hosté už rozehráli. Dvech má tam volno napravo Krčík. Už se přesunul na útočnou polovinu. Měl tam Hrošovského, ale vybírá si kombinaci po pravé straně. Prepsl Memič a bude z toho out pro Viktorii. Poblíž pokutového území plzeňští rychle vodili. Memič po něm Prepsl. Repsův centr zblokovaný a pro Viktorii tím útočné snažení končí, ano, protože v zápětí přišel nedovolený zákrok jednoho z plzeňské dvojice Prepsl Červ a taky v končící 66. minutě platí, že na stadionu Rajka Mitiče v Bělehradu Viktoria prohrává s Červenou zvezdou 0-2. Domácí v dobré náladě stále určitě věří, že ještě přidají pojistku na to vedení 2-0. Těch náznaků šancí tam měli mnoho. Teď je to golman Mateus, který si také kopne do balónu, pomůže s tou rozehrávkou, možná přijde dlouhý nákop, ne, nakonec nakrátko na Lukasena. Tomu se tam nabízí Čam, ale Lukasen si vybere znovu teď chybujícího golmana Mateuse. Bohužel, ten sice trefil Kristofa Kabonga, ale míč končí vedle brány Červené zvezdy Bělehrad i v 67. minutě, tak čekání Plzně na první branku v tomhle utkání trvá. A my budeme střídat? Ne, zatím ještě ne, zatím pokyn k rozehrání. Mateus tentokrát ten odkop zvládl trošku lépe, ale znovu do míst, kde byl Kabongo, teď...
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, a to konkrétně pořad s mikrofonem za fotbalem. Vydáváme se teď zase zpátky do Skotska, kde hrají Rangers proti Jablonci. Tenhle zápas sleduje Karel Schamberger.
2: 45. minuta hry Rangers-Jablonec ve čtvrtém předkole konferenční ligy v tom úvodním duelu 0-0. Za malou chvíli se dozvíme také, jaké bude nastavení prvního poločasu. Teď ale ještě ofenzivní situace pro Severočechy tady ve Skotsku. Bude to připravený Jiří Sláma, který levačkou posílá balón někam na hranici pokutového území. Tam byla Cedidla, který se snažil vyšroubovat do vzduchu, ale nedokázal ten balón zpracovat, a tak naopak můžou hrát fotbalisté Rangers. Dobře, tam teď vystoupil Sedláček. Na polovině hrací plochy dává ještě na Java. Ten už je v pokutovém území, ale nedokázal obejít obránce Makáňu a vybojoval rohový kop pro jablonecké fotbalisty. V momentě, kdy čtvrtý sudí drží nad hlavou tabuli s dvojkou, tedy dvouminutové nastavení prvního poločasu. 120 sekund ještě čeká fotbalisty Rangers a Jablonce v úvodním poločase tohoto dvojutkání a na balonu ho budou snad zakončit Severočeši, protože budou mít k dispozici rohový kop. K němu už míří Jiří Sláma, k rohovému praporku, který je pod sektorem jabloneckých fanoušků. Těch je hrstka, ale přece sluší se smeknout klobouk, řekl bych, 20, možná 25 fanouškům, kteří dorazili ze severu Čech. Teď už je to Sláma, který se hlásí u rohového praporku, levačkou posílá balon do vápna, jenže tam jsou fotbalisté Rangers připraveni, balon tam ale stále je ve vzduchu, byl to ještě Polidar, který chce zakončit. Javo, nemi minul teď v otevřené příležitosti, ale gol by stejně neplatil, protože by to bylo offside, který signalizuje pomezní sudí, a tak ani Polidar už nemohl zakončovat. Javo pak netrefil úplně vyloženou šanci, ale tím se nemá cenu zabývat, protože by ten gol stejně neplatil, a tak rozehrávají Rangers na levou stranu hřiště. Teď vyslán s balónem Makáňa, ale ten vrací ještě na kolegu stopera Fernandéze. Fernandéz ve středu hřiště hraje společně s Jokotou, Jokota, a po něm ještě ve středu hřiště připravený také Dan Neal. Neal dává zpátky na Jokotu. Rangers jsou teď na útočné polovině. Za malou chvíli vyprší to dvouminutové nastavení úvodního poločasu a mělo by tady být tady konec úvodní půle. Mezitím ale ještě dopísknutý offside fotbalistů Rangers, a tak zastavená akce teď v závěru první půle, kdy je stav mezi Rangers a Jabloncem 0-0. v úvodním duelu čtvrtého předkola o konferenční ligu. Fotbalisté Jablonce budou rozehrávat, nejspíš to bude brankář Jan Hanuš, který si postaví balón na obrané polovině a pošle ho někam do útoku. Je otázkou, zda sudí z Rumunska Barbu ještě nechá vůbec rozehrát jablonecké fotbalisty, anebo i hned po odkopu pískne. Ono ještě ani nenechá rozehrát Hanuše a pískne právě před tím odkopem. A tak končí úvodní poločas na zaplněném Ibrox Stadium. Jablonečtí fotbalisté zatím drží krok s domácími Rangers po první půli. Hrají v úvodním zápase čtvrtého předkola konferenční ligy 0-0.
1: Děkujeme za Karlem Schambergerem znovu za 15 minut. Musíme připomenout, že Panathinaikos Athény také hraje bez branek ve stejném předkole stejné fáze konferenční ligy s Hradcem Králové. Tohle utkání za malou chvíli bude pokračovat druhým poločasem. Musíme připomenout, že 18krát v řadě nedokázali české kluby v pohárové Evropě zvítězit v Řecku. Zatím je to bez branek a tím pádem mají otroci ještě šanci. Teď jdeme ale na Evropskou ligu, tedy na play-off téhle soutěže. Červená zvězda proti Viktorii, u toho je Vladislav Janouškovec.
4: Začíná 71. minuta utkání a stále platí, že domácí Červená zvězda vede nad plzeňskou Viktorií 2-0. Obě branky zařídil po přihrávkách Timiho Elšníka kapitán Červené zvězdy Mirko Ivanič. No a teď z toho bude pouze autové vazování a také dvojí střídání na domácí straně. Vidím, že Marko Arnautovič dohrál v tomhle zápase, byl hodně znát, byl hodně aktivní. Tohoto zkušeného rakouského útočníka teď nahradí Nizozemec JNM. A také druhé střídání a velký aplaus, protože ze hry odchází autor dvou gólů. A možná slyšíte ten obrovský aplaus pro Mirka Ivaniče, který v tomhle zápase udělal svými zakončeními ten rozdíl ve skóre. Místo Mirka Ivaniče teď Alexander Kataj na trávníku. Oba se tam ještě objímají. A teď už tedy Kataj na trávníku. A 72. minuta utkání, stále platí to vedení Červené zvezdy 2-0 nad plzeňskou Viktorií. Oba góly zařídil domácí kapitán Mirko Ivanič, který právě teď střídá. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. Můžeme pokračovat v našem přímém přenosu, protože teď střídá také doma, tedy plzeňský trenér Martin Hyský. Vidím, že Denis Višinský jde na trávník ze hry Amar Memič, takže také Martin Hyský ještě zkouší nějaké změny, zkouší také změnu na hrotu, protože místo Adua už je tady Matěj Vidra také mezi hráči, kteří se zapojili do dnešního utkání, to znamená už 4 střídání provedl Martin Hyský, Višinský, Vidra, Kabongo a Pirgič. To jsou fotbalisté, kteří dostali prostor ve druhém poločase. A teď možná i nějaká ta šance Vidra, který převzal kapitánskou pásku, velká plzeňská šance, bohužel gólem nekončí. Byl to Višinský, který se tam zjevil před gólmanem Mateusem, ale nakonec z toho bude pouze rohový kop, ne, pouze out pro Viktorii. Merchazdovský už má míč v rukou. No tak Matěj Vidra tam vlétl na trávník a hned z toho mohl být gól, bohužel nebyl, a tak 74. minutě stále Viktoria prohrává na půdě Červené zvezdy 0-2, ale teď z toho bude dlouhý out pro Viktorii, protože Dosky přenechal ten míč Dvehovi a Samson Bech to asi zkusí tak, jak on umí, dohodit až před bránu soupeře. Tak kdo se tam dostane k zakončení? Nakonec bohužel to nejsou plzeňští, ale fotbalisté Červené zvezdy dostali balon ze svého vápna a teď už to nebezpečí plzeňské definitivně pominulo. Navíc zatažení za dres, to by mělo být potom za žlutou kartu pro Hrošovského, ale teď pozor, protiútok, který táhne po pravé straně Bukary, výměna míče s Katajem, tak teď je to Bukary, který zastavil hru a zastavil také před ním Samson Vech, takže to akutní nebezpečí pominulo. 75. minuta, začíná Červená zvezda Viktoria 2-0, teď je to znovu Bukary, který má proti sobě teď DVH, Samson Vech si pomáhá tak trošku i rukama, ještě odcentroval Bukary, ten míč prolétl nějakých pár decimetrů před brankovou, kolem brankové čáry, ale tam si už ho vzali fotbalisté plzeňské Viktorie, nakonec to byl Memič, který ho odvrátil dopředu, místo tedy nikoli Amar Memič, ten nestřídal, střídal Filip Prepsl, tam jsem se o číslo spletl, když jsem předtím mluvil o střídajícím Amanu Memičovi, tak ten zůstává na trávníku a teď bude muset bránit další akci Červené zvezdy, která bude právě po jeho straně, ale zatím Memič nemusel jít do souboje, teď ale Kataj se tam snaží uvolnit, to se nepovedlo, odvrácený balon, ale mají zase domácí, 75. minuta končí, ještě čtvrt hodinka plus nějaké nastavení, určitě dvouminutové minimálně, čeká oba celky tady v Bělehradě. Viktoria prohrává 0-2 s Červenou zvezdou a ta je stále při chuti a stále myslí na ofenzivu. Fotbalisté Plzně jsou tam teď sformovaní, ale největší problém mají ve vlastním pokutovém území. Tam, když se dostane míč, tak se fotbalisté Červené zvezdy dokáží uvolnit přes bránící plzeňské hráče. Teď se snaží uvolnit konkrétně Elšnik. Pozor na jeho přihrávky, ale teď z toho nebude nic nebezpečného. Čam tam podle mě zahrál rukou, ale Kabongo jde do breaku 2-2. Má tam vpravo vidru, teď už je to 2-3. Kabongo se dokázal uvolnit jednou po druhé. Teď si mu tam nabíhá Hrošovský, ale trošku se zpožděním. Přihrávka, která vyhnala navíc Patrika Hrošovského dál od brány soupeře. A tak už se domácí zatáhli. Hrošovského centr, lahůdka pro brazilského golmana Mateuse. Vypadalo to chvíli nadějněji, chvíli tam šli Kabongo s vidrou 2-2, ale nakonec Červená zvezda dokázala tu akci ještě doplnit dalším hráčem a pak už toho nebylo ani předčíslení, ani rovnovážná situace. A tak platí i teď na začátku 77. minuty, že Viktoria v Bělehradě prohrává s Červenou zvezdou 0-2. Domácí fotbalisté budou dál kombinovat. Ne, tak nakonec nákop za obranu, kam si teď zbíhá NM a snaží se uvolnit JNM, ale to se úplně nepovedlo, respektive Nizozemec.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, konkrétně pořad s mikrofonem za fotbalem. Musíme to ještě jednou zmínit, že fotbalisté Jablonce zatím drží na hřišti Rangers v předkole o konferenční ligu nadějnou remízu 0-0. 0-0 to ještě před malou chvílí bylo ve španělské La Lize, tam hraje Vallecano proti Alavésu. 37. minuta, Vallecano dalo před malou chvílí branku, ta je ale stále ještě prozkoumávána. No a bez branek to ale bylo také ještě relativně nedávno v Aténách. Panathinaikos, ten hraje úvodní utkání čtvrtého předkola konferenční ligy proti Hradci Králové a u toho je Tomáš Borovec.
0: 47. minuta zápasu nám běží před malou chvíli, tedy začal druhý poločas a Panathinaikos Atény hraje s Hradcem Králové 0-0. V té první půli byli aktivnější domácí fotbalisté, ale z těch mnoha pokusů poslali mezi tři tyče jenom jeden jediný balón, se kterým si Adam Zadražil bez problému poradil, a tak největší šanci první půle, pokud jste tedy neposlouchali naši reportáž, jsme zapsali tedy Východočechům, protože v 35. minutě si navedl míč na hranici pokutového území a natáhl technickou ránu Mick van Biren. Chybělo mu opravdu pár centimetrů, protože trefil pravou tyč domácí branky. Dlouho se potom držel za hlavu a byl z toho zklamaný, nicméně teď už musí zase fotbalisté Hradce Králové myslet na přítomnost. Dokázali teď čistě odzbrojit Tavordu, i když se to fanouškům domácího týmu nelíbilo. Rozhodčí nechal pokračovat ve hře a teď může tedy pokračovat Slončík na pravé straně před hráčem domácího týmu, který proti němu vyběhl, ještě ve skluzu udržel míč, dává ho pod sebe na Dancáka. Dancák už má před sebou více prostoru, zkouší teď centr na Mika van Birena, ale ten se nedostal k balonu, protože měl vedle sebe precizně hrajícího kapitána Stefana de Fraje, který mu nedal žádný prostor, ale tou aktivitou Východočeši získali standardní situaci, protože de Fraj míč trefil šajtlí za brankovou čáru někam k rohovému praporku. Budeme tedy sledovat rohový kop. Nevím, proč teď rozhodčí něco šel říct kapitánovi Hradce Králové Daredové. Něco si tam řekli pospolu. Teď už ale se bude pokračovat a bude tedy následovat rohový kop Východočechů. Vladimír Dareda, jeho pravá noha, dobrý centr, ale byl tam nejvýše Etienne Camara, který je vytáhlým záložníkem, dynamickým, takový komplexně vybavený fotbalista. Také to ukazuje v dnešním zápase, jak se umí zapojit, dá se říci, do každé herní situace, ať už je to hlavičkový souboj, sprint a nebo technické dovednosti. Za to všechno je třeba tohoto hráče pochválit, ale nicméně Východočeši si s těmito jeho přednostmi zatím dokázali poradit. Teď pozor na tenhle ten centr hostujícího týmu, který tam hledal vepředu Filipa Čiháka, ten se teď dostal z pozice stopera až úplně na hrot útoku, teď se rychle vrací, protože přichází centr do velkého vápna Hradce Králové, ale to byl prostor, který si dobře ustrážil Adam Zadražil. Už po několikáté tady vidím nespokojenost vedle sebe u fanoušků Panathinaikosu, protože když už je tam nějaký náznak rýsující se šance, tak to finální řešení zatím moc nevychází hráčům řeckého klubu. A teď jsou tedy u slova Východočeši, zkoušejí to z levé strany, tam je Tom Slončík ve spolupráci s Daridou. Tom Slončík si to dává na pravou nohu směrem na osu, ale zatím rozehrává ještě zpátky zase opět na Daridu, teď už centr, kde se snažil prosadit se v pokutovém území Mick van Biren, ale před ním vyskočil Van Drongelen, nizozemský.
1: Zatím stále bez branek mezi Panathinaikosem a Hradcem Králové. Je to úvodní utkání čtvrtého předkola o konferenční ligu. Ve stejné fázi jsou také fotbalisté Jablonce, ti hrají po poločase s Rangers bez branek. Tenhle zápas se, co nevidět, rozehraje. Budete u toho, protože posloucháte.
3: S mikrofonem za fotbalem.
1: Přesně tak, a můžeme také zmínit, že bez branek je to nakonec i ve španělské lize. 41. minuta, Vallecano Alaves 0-0. Vallecano sice vstřelilo branku, ale ta musela být odvolána, protože jí bylo dosaženo za pomoci ruky. No, kdo by rád vstřelil regulární branku, to je Viktoria Plzeň. Její cesta do evropské ligy se zatím nevyvíjí úplně dobře. Červená zvězda Bělehrad, Viktoria Plzeň, utkání, které sleduje Vladislav Janouškovec.
4: 82. minuta, Viktoria stále prohrává na půdě Červené zvezdy Bělehrad 0-2 a nevypadá to, že by se dostala do nějakého závěrečného tlaku, teď se nepovede na standardní situace, no a domácí fotbalisté tím mohou být určitě spokojeni, vedou tedy o dvě branky, ale myslím si, že po tom průběhu zápasu si budou říkat, že to mělo být 3-0, 4-0 a do Plzně by se jelo hodně zvesela, ale na druhou stranu takhle budou svěřenci Alberta a Rieri určitě ještě koncentrovaní na tu plzeňskou odvetu a nebudou chtít nic podcenit, protože Plzeň samozřejmě v domácím prostředí by chtěla být a věřme, že bude o něco silnější, vy o tom uslyšíte pochopitelně na Radiožurnálu Sport. Teď ale ještě první zápas tady v Bělehradě, Dosky dává doleva, kde je Kabongo. Kabongo má proti sebe Bukariho a tak dává přihrávku zpětnou na Pirgiče. Štefan Pirgič teď do středového kruhu, kde nachází Dveha. Proti Dvehovi tam vystoupil nizozemec Edem a tak Dvech posouvá doprava na Krčíka. Krčík je pírý k pokutovému území, ale velmi nepovedený centr. V podstatě jenom do náruče golmana Mateuse. Ten ukázal, že nespí, že je v bráně. A tak na začátku 83. minuty stále Viktoria prohrává s domácí Červenou zvezdou 0-2. Poté, co dvakrát skoroval kapitán Mirko Ivanič. Ten už není na trávníku. To je možná drobné plus pro plzeňské fotbalisty a od toho jeho střídání těch šancí Červené zvezdy o něco ubylo. Ale teď Dosky dostává přihrávku na hranici pokutového území, ale je dobře zdvojen a tak předskočen a tak zase Červená zvezda bez problémů se dostala k míči. Jenem pod tlakem Dveha, Dvech fauluje. Ano. Dějenem si tam dobře pokryl míč a ještě na vlastní polovině byl faulován plzeňským Dvem a tak zase další sekundy, které hrají ve prospěch Červené zvezdy. Ta vede 2-0 nad Viktorií v 84. minutě. Plzeň by potřebovala nějakou ojedinělou akci, ze které by v závěru udeřila, zdramatizovala ten dvojzápas, ve kterém rozhodně tedy zatím lepším týmem bělehradský celek Červená zvezda.
1: To se ale zatím stále nedaří českému zástupci Viktorie Plzeň a pojďme tedy změnit stadion a jdeme za jiným zástupcem. Za Hradcem Králové, ten bojuje o konferenční ligu na hřišti Panathinaikosu Athény. U toho je Tomáš Borovec.
0: 54. minuta zápasu. Teď to tady na olympijském stadionu v Athénách pořádně zašumělo, protože napřáhl levou nohou, vypálil Tetej, ale poslal balón sice prudce, ale pár centimetrů nad břevno branky Adama Zadražela, který se tam natahoval, nedosáhlo, ale nakonec si mohl oddechnout i další centr do pokutového území Hradce Králové, ale byl tam připraven František Čech, odhlavičkoval za sebe na rohový kop domácího týmu, takže další standardní situace. No, Tetej je hodně, hodně nepříjemným hráčem a rozhodně natěšený na utkání proti českým soupeřům. Vzpomeňme na únorový dvojzápas v poháru, kdy právě hrála Plzeň s Panathinaikosem a Tetej pomohl k vyřazení českého zástupce v tom dvojutkání třemi góly. Tak teď se zatím netrefil, ale zkouší to velice často. Teď to zkouší centrovaným míčem Kamara a zase tady je Tetej, ale už je zády k brance na hranici pokutového území, ale zkoušel teď přejít přes dva futbalisty, je tam teď a bohužel je to gól! Tetej se nakonec prosazuje, přeskakuje teď reklamní banery směrem ke kotli Panathinaikosu Athény a jde se radovat s domácími fanoušky, takže je tady situace v 55. minutě. Jsme viděli, jak se Tetej prosazuje, tentokrát neslavil gól svým tradičním způsobem, saltem, ale vyběhl do toho největšího jádra domácích fanoušků. Byla to trochu šťastná rána, protože tam byla teč. Možná by jinak Adam Zadražel stačil reagovat, ale takhle absolutně neměl šanci. A tak se Panathinaikos Athény dostává v 55. minutě utkání do vedení 1-0. Jen jsem to dořekl, jakým je katem českých klubových zástupců tenhle 25-letý řecký útočník a zaúřadoval i v dnešním utkání proti Hradci Králové. Výborně si navedl míč přes dva hráče a potom přes záda Filipa Čiháka.

0: Plonec, které sleduje Karel Schamberger.
1: Začal druhý poločas, 46. minuta hry Rangers Jablonec 0-0. Fotbalisté Rangers teď aktuálně u balónu. Je to obránce Fernandez, který dává ještě na Penrice. Penrice na levé straně hřiště vrací zpátky na Makáňu na obranou řadu. Makáňa na levé straně hřiště našel Gasamu, ten už je v útoku a nakoupává balón na pravou stranu hřiště. Tam by měl být připravený Jokota a také, že právě tohoto Japonce našel balón a míří s ním Jokota už do pokutového území, kombinuje tam před jabloneckým valem, ještě přihrávka, následný centr pro jablonecké fotbalisty, těžké chvíle, následně se snažil zakončit ještě z levé strany Penrice, ale jeho střela byla mimo, zblokována a navíc to bylo vše v offsideu, jak teď signalizuje.
0: S Viktorií Plzeň to nevypadá úplně dobře, protože prohrává s Červenou zvězdou v úvodním utkání čtvrtého předkola Evropské ligy. No a může být ještě hůř, Červená zvězda, Viktoria Plzeň a Vladislav Janouškovec.
2: V 88. minutě Červená zvězda, Bělehrad, Viktoria Plzeň 2-0. Tenhle stav ale nebude asi dlouho platit, nebo samozřejmě nepředbíhejme. Je tady pokutový kop, rozhodčí z Norska Espen Eskas sešel podívat na monitor po jednom ze soubojů pokutovému zemí centru z levé strany. Tam zakončoval domácí Bukary nad bránu. To byla už vyložená šance, ale předtím tam došlo k nějakému souboji, ve kterém se plzeňský hráč provinil a rozhodčí tedy nařídil pokutový kop, který by měl zahrávat Alexander Kataj. V každém případě teď je ta situace pro plzeňskou Viktorii hodně, hodně špatná. 89. minuta. Držme palce Florianu Wigelemu. Rakouský golman tam poskakuje teď uvnitř své brány. Je tady pokyn k zahrání pokutového kopu. A marně se natahoval Florian Wigele. Alexander Kataj proměňuje pokutový kop nekompromisní ranou. Takže plzeňská Viktoria a její sny o účasti v Evropské lize třetí v řadě se rozplývají a dostávají tedy vážné trhliny na trávníku Červené zvezdy. Bělehrad Plzeň prohrává 0-3 a ta odveta ve Štruncových sadech bude za týden nesmírně, nesmírně složitá. Plzeňská obrana hoří v tomhle zápase, podobně jako světlice v kotli tribuny Sever, ultras fotbalistů nebo fanoušků fotbalistů Červené zvezdy. Florian Wigele nedokázal zareagovat, rána nahoru. Florian Wigele tam skočil po své levé ruce, no a zkušení Alexander Kataj uklízel ten míč doprava, no a tak tedy 3-0 pro Červenou zvezdu Bělehrad ve chvíli, kdy nám pomalu končí ta základní hrací doba. Věřme, že nepřijde ještě čtvrtý.
0: Musíme připomenout, a samozřejmě, že se ještě vrátíme na stadion Radka Mitiče, že pokud Viktoria Plzeň prohraje, má stále ještě k dispozici odvetu příští týden ve Štruncových sadech, také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, a kdyby se jí přesto nepodařilo přes Červenou zvězdu projít, stále má jistotu ligové fáze konferenční ligy. O tu teď bojuje Jablonec a také na hřišti skotských Rangers. To s Jabloncem vypadalo, že by se možná mohla pískat také o něco odložená penalta po zásahu videorozhodčího. Teď už má slovo Karel Schamberger.
1: Naštěstí to penalta nebyla, ačkoliv se chvilku zkoumalo ve videocentrále, tak nakonec nebyl sudí Barbu přivolán k monitoru a tím pádem to penalta nebyla. Naopak pokračuje se ve hře, 50. minuta, Rangers Jablonec 0-0 v úvodním zápase čtvrtého předkola konferenční ligy, a jsou to Rangers na levé straně Gasama, který teď může hrát a provětral obranu fotbalistů Jablonce, ještě přihrává pod sebe, teď je tam připravený Neil, který může pálit z hranice pokutového území, ještě Jokota, Rangers dávají gól, vedou 1-0. Připravená situace od hráčů z Glasgow, která teď končí gólem, a Ibrox Stadium propuklo v nadšení. Zhruba 45 tisíc fanoušků teď stojí na svých nohách, protože fotbalisté Rangers se dostávají do vedení 1-0, vedou nad fotbalisty Jablonce, a to říkám aktuálně ve 49. minutě hry, aktuálně začíná 50. a bohužel, ačkoliv se před malou chvílí nekopala penalta, tak teď ten obdržený gol pro fotbalisty Jablonce stejně přichází. Brankář Jan Hanuš s tím gólem už neměl moc co dělat, fotbalisté Rangers to vykombinovali a na pokutovém...
0: S českými týmy to zatím není vůbec dobré v předkolech evropských pohárů, protože teď se podíváme do Aten.

0: Panathinaikos, Hradec Králové a Tomáš Borovec.
1: 62. minuta zápasu a domácí hlasatel teď oznamuje druhý gól Panathinaikosu, ale po druhé stejné jméno, protože i tentokrát se prosadil Andrius Tetej. Tentokrát z pravé strany pláchnul, obrana ho nedokázala zadržet.
0: Děkujeme, my se znovu vydáme samozřejmě, až bude ten správný čas do Aten, respektive také do Skotska. Pomalu se nám ale bude blížit konec předkola Evropské ligy mezi Červenou zvězdou Bělehrad a Viktorií Plzeň. Sleduje první utkání Vladislav Janouškovec.
2: 90 minut už uplynulo, teď už do konce 92 a nějaké ty drobné. Viktoria, Červená zvězda Bělehrad stále 0-3. Lukáš Červ, ten nemůže vzpřímeně stát a tak se teď odbelhal za postranní čáru. Trenér Martinický už vyčerpal všechna střídání a tak to vypadá, že Viktoria bude možná dohrávat ještě o 10 ty poslední nastavené minuty. Norský rozhodčí jich avizoval nastavit celkem 6. Jsou za námi necelé 3 a Viktoria inkasovala branky 3, takže prohrává 0-3 v Bělehradě a ten vývoj zápasu není, nebo dvoj zápasu není vůbec pozitivní pro západočeský klub. Teď centr Čam padá po srážce s Doským, ale tady se nepíská, Vígele vyhazuje rychlé Dosky, teď se tam ještě Pirgič nabízel přihrávku, dostává, ale nový muž na trávníku Karel Spáčil posouvá na Vígeleho, začala 4. minuta nastavení, stále 0-3, tady svěřenci Martina Hiského prohrávají v Bělehradě s Červenou zvezdou. No a domácí fotbalisté ti si hlavně nechtějí zkomplikovat závěr toho utkání, protože jet do Plzně s výsledkem 3-0 se jim určitě bude zamlouvat. Byť těch šancí, troufnu si říci, měli klidně na 5 gólů, ale podstatné je, že se hraje na ty góly vcelené, na šance proměněné a Lukáš Červ je zpátky na hřišti, tak to asi až tak nebolelo a bude pomáhat ještě v bránění. Čam proti němu právě Červ. Ovšem pozor, přihrávka zase na tu plzeňskou lineu obrany a pozor, Kataj tam ještě připravuje další šanci. Zblokovaná střela, bude z toho rohový kop. Pálil tentokrát, nevím, jestli to byl Elšnik, asi Elšnik to byl, který zakončoval. V každém případě teď za stavou 0-3 může být také ještě hůř pro Viktorii, protože přijde rohový kop a ještě 2 minuty nám zbývají z řádné hrací doby. No a nedaří se teď plzeňským fotbalistům. Mohamed Čam si jde s balónem rozehrát, kopnout ještě ten jeden roh. Dívám se na hodinky, začala 5. minuta nastavení, možná kvůli tomu ošetřování Lukáše Červa, to bude více než 6 minut, to se ostatně dozvíte v našem přímém přenosu. Čam a jeho centr, Vígele si pro něj nejde zakončení a Vígele tam musí předvést zákrok proti hlavičce Alexandra Kataje zřejmě. V každém případě teď Vígele zase Plzeň uchránil od 4. gólu. Co Plzeň, Pirgič táhne akci po levé straně, je tam osamocen, už se tam vrátili fotbalisté Červené zvězdy a teď to Pirgič navíc zakončil celé zřejmě nedovoleným zákrokem, je to tak a tak mohou v klidu zase rozehrát domácí fotbalisté. Akce Stefana Pergiče byla chvilku sympatická, ale skončila tak jako velká většina plzeňských akcí, tedy buď faulem, nebo pokaženou přihrávkou, anebo dobrým obraným zákrokem domácích. Tak teď je to Nizozemec JNM, který se ještě snaží uvolnit, ale plzeňští ho odzbrojili, Spáčil. Byl tam faul na Karla Spáčila, právě střídající NM se provinil a tak Spáčil, který se tam chytl za obličej, bude rozehrávat. Tady je Višinský, předávka ještě napravo na Memiče. Memič se snaží uvolnit, ale neudělal to dobře a narazil na Kataje, autora té třetí branky z pokutového kopu. Střídající Kataj tak ve střelecké listině doplnil kapitána Mirka Ivaniče. Ostatně, pokud jsem se dobře díval, tak on od něj převzal kapitánskou pásku, čili jak symbolické, pálí pouze kapitán. Červená zvezda vede 3-0 v 96. končící 96. minutě, takže ten zápas by měl skončit každou chvíli, ale možná rozhodčí z Norska ještě něco přidá domácím fotbalistům, kteří jsou při chuti. Teď si tady přihrávají na polovině hřiště a už nikam nespěchají. Vypukne tady jistojistě obrovská radost a obrovská oslava, až hlavní rozhodčí z Norska ukončí tenhle zápas. A to je právě v tuhle chvíli Takže špatné zprávy, putují do České republiky na západ Čech do Plzně. Viktoria tady mnoho nepředvedla a v úvodním zápase playoff Evropské ligy prohrála zaslouženě s domácí Červenou zvezdou Bělehrad. 0-3 dvakrát skoroval Ivanič a z penalty v závěru v 80. minutě také střídající Kataj. Děkujeme, že jste byli tady u nás, tedy Radiožurnálem Sport na tomhle zápase v Bělehradě. Horký večer bude pokračovat pro domácí.
0: My děkujeme také Vladislavu Janouškovcovi, který pro nás celý zápas komentoval, i když ty konkrétní informace, které přinesl, úplně pozitivní minimálně pro český koeficient vůbec nejsou. Příští týden bude Viktoria Plzeň hrát odvetu ve Štruncových sadech. Vy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a ještě jednou připomenu, že Viktoria Plzeň bude muset dohánět ztrátu 0-3, kterou si odváží právě teď z hřiště Červené zvězdy Bělehrad. Zatím to ale nevypadá dobře s žádným z českých zástupců v evropských pohárech. Teď už budeme sledovat pouze dva souboje o konferenční ligu a jdeme do Skotska. Rangers hrají proti Jablonci. Tohle utkání sleduje Karel Schamberger.
3: 57. minuta hry, jablonečtí fotbalisté prohrávají s Rangers stále 0-1, ačkoliv to před malou chvílí mohlo být ještě víc a může to být tak i teď. Byl to Jokota, který se teď snažil obehrát na levé straně Nebilu, ale to se mu naštěstí nepovedlo. Nedostal se do pokutového území a bude z toho out pro jablonecké fotbalisty. Dopovím tu myšlenku, před malou chvílí to byl Gasama, hráč Rangers, který byl úplně sám před odkrytou brankou Jana Hanuše a nezvládl zakončení. Ano, bylo to trochu ve vzduchu ten balón a chtělo to trochu šikovnosti. Tu naštěstí Gasama neměl a branku přestřelil, ale Ibrox Stadium jen pořádně zahučel tady v Glasgow. Aktuálně hrají fotbalisté Jablonce a to na startu 58. minuty, kdy tedy prohrávají s Rangers 0-1 na levé straně. Je tam teď připravený Sláma, který ale vrací balón ještě na brankáře Hanuše. Hanuš levačkou posílá míč na pravou stranu na kapitána Tekijaškyho. Tekijašky si ještě pomáhá přihrávkou na Sedláčka a ten vyzývá dopředu ještě na levé straně Slámu. Sláma vrací balón na Sedláčka. Sedláček posouvá míč už k polovině hrací plochy a na levé straně je připravený Sláma. Sláma vrací na Sedláčka. Sedláček ještě dává na Tekijaškyho. Postupná rozehrávka od fotbalistů Jablonce. Sedláček teď do toho třísknul na levé straně hřiště, centruje do pokutového území. Tam jsou připravení jablonečtí fotbalisté, ale nakonec hlavička obránce Makáni odvrací míč mimo pokutové území jen za cenu autového vazování pro Severočechy. Na pravé straně připravený Cedidla vazuje na Sedláčka. Je to Sedláček, který dává ještě na Tekijaškyho. Domácím příznivcům se nelíbilo to auté vazování Martina Cedidly. Hra ale pokračuje. Je to Tekijašky, který na obrané polovině má balón u svých kopaček a kouká se.
0: Je dobře, že se Jablonec snaží o srovnání v tomhle utkání, ve kterém prohrává se skotskými Rangers 0-1. Ve stejné fázi předkola o konferenční ligu je také Hradec Králové. Ten je na tom v Aténách o něco hůř. S Panathinaikosem totiž prohrává dvoubrankovým rozdílem. Novinky přidá Tomáš Borovec.
1: Je tady 69. minuta a Panathinaikos Atény hraje s Hradcem Králové 2-0. Zatím je zabijákem východočechů domácí útočník Andrew Stetej, který se trefil dvakrát během 6 minut, což pochopitelně domácí fanoušci kvitovali huronskou oslavou. Už proto, že Tetej je rodákem tady z Atén, je to domácí fotbalista, takže je velmi oblíbený. Co teď ale ta lepas na Mika van Beren? Už tam byl souboj 1-1 před golmanem domácího týmu, ale tady byl Van Drongelen nekompromisní, balón hned dokázal ukopnout spod nohy svého krajana. Ale v barvách Královéhradeckého celku Mika van Berena, takže z tohoto náznaku šance nebylo nakonec vůbec nic. A domácí fotbalisté teď ale to trochu přetáhli s tím, jak si hráli s míčem ve středovém kruhu. Mik van Beren se vrátil, balon sebral, co Umar teď vymyslí, ale je tam sám proti třem. Chtěl si obhodit právě tenhle trojblok domácích fotbalistů, ale tam hnedka byl lesnohou, takže se nedostal do akce. Na pak je tady rošlý protiútok na druhé straně, přenesený míč na Teteje. Teteje holevačka. Tak tady bylo vidět, že Teteje je hlavně pravák, protože tahle rána mu nesedla dobře. Sice balon trefil mezi tři tyče, ale z té pozice ze 7 metrů uvnitř pokutového území, ze 7 metrů od brankové čáry se dala vypustit mnohem lepší jedovka, ale jenom to byla taková lehká rána přímo do rukavic golmana Adama Zadražila, který teď rychle rozehrál, no a z těžkého úhlu to zkoušel Mihálik, který ale už to měl hodně těžké, už byl téměř u brankové čáry, vypálit ještě stačil, ale ten balón tím, jak se točil kolem své osy, poslal šajtlí vedle. Uvidíme tedy odkop od branky. 72. minuta zápasu. Panathinaikos Athény vede nad Hradcem Králové díky 2 gólům. Teteje 2-0. Pojďme se podívat do Glasgow, kde hraje Jablonec s domácími Rangers a utkání sleduje Karel Schamberger.
3: Jablonečtí fotbalisté prohrávají na trávníku Rangers 0-1 v 62. minutě hry. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
0: Ještě jednou to musíme zopakovat. Fotbalisté Plzně prohráli na stadionu Červené zvězdy Bělehrad. Zahajovací zápas play-off Evropské ligy 0-3. V evropských pohárech jsou ale stále ještě v akci. I další týmy sledujeme pro vás v pořadu s mikrofonem za fotbalem. I španělskou ligu, ta se dnes předehrává Vallecano proti Alaves. Zatím o poločase bez branek. Čisté konto to ale bohužel nedrží dnes žádný z českých zástupců ve fotbalové Evropě. Teď zase kousek Jablonce, který hraje na hřišti skotských Rangers. Tenhle zápas sleduje Karel Schamberger.
3: Končí 62. minuta hry a Rangers stále vedou nad Jabloncem 1-0 díky tomu gólu v 50. minutě od Naderiho. Jablonečtí teď ale před pokutovým územím a je to Zorvan, který se může dostat do šance. Chtěl vyslat ještě Čanturišviliho v pokutovém území. Zorvan, to je jméno, které jste možná neslyšeli v úvodní půli. Ono, Filip Zorvan přišel před malou chvílí za Matěje Polidara. Na hřišti se objevil také Švéd Aal, ale jablonecká kombinace pokračuje. Na pravé straně hřiště tam teď může hrát. Zorvan se nedostal k míči před vápnem Rangers a tak naopak hráči v modrých dresech s podporou domácích fanoušků v zádech teď vysílají útok dopředu na pravé straně hřiště. Je to Jokota, který ale pozastavuje tu rychlou kombinaci a přihrává naopak na zadní řady. Je to Makáňa, který může hrát ještě společně s Fernandézem. Makáňa se dostává zpět k balónu a dává ho na levou stranu. Tam je obránce Penrice, který posouvá dopředu. Tam je Gasama. Gasama už je před pokutovým územím Jabloncem, ještě se snažil přihrát na jednoho ze svých spoluhráčů, byl to Čukvány, který se chtěl dostat k míči ve vápně, ale byl to brankář Jan Hanuš, který si tam vyběhnul pro balón a zbalil ho do své náruče. Právě Hanuš teď dlouhým nákopem chtěl najít Lamina Java. Bude z toho aut pro jablonecké fotbalisty? Nebude. Balón neopustil podle názoru pomezního sudího hrací plochu, ačkoliv se Lamin Javo hlásil o balón, tak mu nebyl vydán a naopak hra pokračuje dál a to v režii fotbalistů Rangers, kteří jsou u balónu. Bude to Čukvány, který může hrát na levou stranu, tam je připravený a volný Gasama. Gasama už je před vápnem Jablonce, už je dokonce v něm. Gasama může vypálit. Zblokovaná střela, dobře se tam do ní postavil Pavlovič, který dokázal zblokovat tu střelu a následně to byl Cedidla, který byl ještě faulovaný od hráčů Rangers a tak teď pozastavená na malou chvíli hra, když už se znovu hraje. Sedláček dostává míč od svého kolegy Tekiaškyho. Končí 64. minuta zápasu. Rangers v úvodním zápase čtvrtého předkola konferenční ligy vedou nad Jabloncem doma 1-0 a to díky gólu v 50. minutě, kdy se trefil útočník Nadery. Jsou to ale Severočeši, kteří jsou teď u balónu a to konkrétně Sedláček, který...
0: Dál posloucháte Radiožurnál Sport. My se na oba stadiony, kde se stále ještě hraje, budeme vydávat v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Můžete ale poslouchat ať už utkání Jablonce nebo Hradce Králové nerušeně, pokud naladíte naše webové stránky, případně pokud máte aplikaci Můj rozhlas. Ještě jednou zdůrazňuji, že Viktoria Plzeň prohrála v úvodním čtvrtém předkole, tedy v úvodním play-off o Evropskou ligu na hřišti Červené zvězdy Bělehrad 0-3. Odveta se bude hrát za týden ve Štruncových sadech a to i v přímém přenosu. Na Radiožurnálu Sport připomeňme z Evropské ligy, že se také prosadil český záložník Lukáš Ambros, ten přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel v předkole Evropské ligy na hřišti Kairatu Almaty. Nakonec vyhrál Anderlecht 3-0. Zase musíme zdůraznit, že odvety se budou hrát příští týden. No a teď už se budeme věnovat tomu, co se týká více českých zástupců, a to je tedy konferenční liga. No a musíme říct, že v úvodních zápasech play-off o konferenční ligu se z českých fotbalistů napříč Evropou radoval z vítězství jenom jeden, a to Adam Gabriel. Jeho Midtjylland totiž zdolal do Marijeku 2-0. Český obránce, který se pomalu vrací do sestavy po dlouhém zranění, nastoupil ale až minutu před koncem. Další dánský tým FC Kodaň s Alexem Králem v záloze hrál ve finském Turku bez branek a poprvé v téhle sezóně vůbec vyšel na prázdno tenhle dánský tým. Král, který v letní přestávce přišel z Německa z Unionu Berlín, odehrál 72 minut. Pak je tady polský Górnik Zabrze. V jeho základní sestavě byli Michal Sáček a Lukáš Sadílek. Ten ale doma prohrál s Monakem 2-3. Slovenský útečník Erik Prekop, který v červenci přestoupil ze Slávie, a střídající Nor Lisset jenom zmírnili potom porážku. Ondřej Zmrzlý strávil zápas na domácí lavičce. A ještě jedno utkání. Jiří Pavlenka byl v brance při domácí remíze PAOKu Soloň s Brannenbergen. Nakonec to skončilo 1-1 v 57. minutě. Překonal Pavlenku jedinou střelou mezi tyče Eriksen, ale ghanský obránce Baba hlavou po rohovém kopu potom srovnal. My se věnujeme také prvním zápasům čtvrtého předkola konferenční ligy, ale s českou účastí. Hradec Králové hraje v Aténách proti Panathinaikosu. U toho je Tomáš Borovec.
1: Útočníkem Hradce Králové je tady 78. minuta zápasu. Panathinaikos Atény vede nad Hradcem Králové 2-0, ale je tady také větší aktivita východu Čechů. A teď, jak tam trochu ležérně dvakrát za sebou rozehrávali v blízkosti své branky fotbalisté Panathinaikosu a ztratili svůj míč, tak to donutilo trenéra Jakuba Nestrupa, aby se zvedl z lavičky a docela důrazně tam hráčům Panathinaikosu, svým svěřencům, domlouval, že takhle si to tedy rozhodně nepředstavuje. Je pravda, že východočeši teď jsou hodně aktivní, jsou mnohem častěji na polovině soupeře, než tomu bylo za stavu 0-0. Pochopitelně, teď se snaží dát alespoň ten jeden gól a přivést do odvety do Hradce Králové výsledek, který by mohl být o něco radostnější, co teď Vlkanova proniká do pokutového území, ale byl tam ubráněn a navíc to byl on, který se nakonec dotkl míče, takže to nebude ani rohový kop, bude to odkop od domácí branky. V klidu si teď jde pro balon za svou svatyni 27letý golman i nějaký Peňák, který zatím tedy neinkasoval v tomto utkání ani moc zákroků neměl, protože při té největší šanci, kterou měl Mick van Bieren v první půli, tam mu pomohla pravá tyčka jeho branky. Teď je tady ještě přerušení, nebo respektive Peňa nemohl rozehrávat, rozhodčí si teď bere k sobě Ludvíčka a jednoho z domácích fotbalistů na tu dálku. Jo, je to Cyril Dessers, nigerijský útočník, který přišel do akce před malou chvílí, kdy byl poslán na hřiště, tak tam došlo asi k nějaké trošku strkanici mezi těmito dvěma, takže rozhodčí jim domlouval, teď už ale dává pokyn španělskému golmanovi, který přišel na začátku července z Barcelony, aby rozehrál nějaký Peňa, ale v minulé sezóně hostoval v Elche, takže za Barsu odkopal ty sezony předtím a ve dvou sezónách to bylo 15 utkání v každé z nich, takže rozhodně kvalitní gólman. Teď hradečtí se snažili vybojovat u středové čáry balón proti Pelistrimu Fakundu Pelistra, ale tam Ludvíček postrčil rukama, takže z toho byl nedovolený zákrok, který byl pochopitelně odpískaný a fotbalisté Panathinaikosu tak můžou rozehrávat a udělali tak nakrátko na polovině soupeře, ale už je tady přihrávka dozadu na stopera Van Drongelena, který ještě se otočil a balon předal brankáři Peňovi, ten už ho nakopává směrem dopředu za obranu hradeckého týmu, kterou se snaží provětrat 24-letý čerstvý útočník Elmin Rastoder ze severní Makedonie, který je na hřišti pár minut a má tak sil na rozdávání. Času na rozdávání nemají fotbalisté Hradce Králové, protože už se nám rozběhla 81. minuta a východočeši prohrávají na hřišti athénského klubu 0-2. Teď byl pod tlakem Ludvíček na vlastní polovině u postraní čáry, když tam proti němu vyrazil důrazně Pelistri. Uruguayec to ale přehnal se svou aktivitou a dopustil se zákroku, který byl nad povolený rámec regulí, takže rozehrávají východočeši a na levé straně si vede míče na noze Adam Vlkanová. Neměl moc prostoru směrem dopředu, takže rozehrál zpátky. Teď už má balon, ale zase pod kontrolou. Dívá se, komu by ho nahrál. Umar si řekl pohybem a dostal míč přesně do běhu. Už je v pokutovém území, zkouší nacentrovat balon. Ten byl ale sražený. No, ale nakonec toho byla taková střela z dorážky od Františka Čecha, který protáhl gólmana Peňu. I když si myslím, že ten balon by šel vedle levé tyče, Peňa raději to jistil a rukavicí levou rukou ten balon protečoval za brankovou čáru, takže se budeme dívat na rohový kop, který provede Horák z té pravé strany. Tak uvidíme. Každá standardní situace samozřejmě může přinést radost. Tady je škoda, že nemají východočeši k dispozici Tomáše Petráška, který je právě v této disciplíně nesmírně silným fotbalistou, ale jde tam, co se týče parametrů, teď podobný typ. Fernandes Netu, 20-letý angolský záložník, teď naběhl na hřiště, takže vystřídal Mihálika a teď už je v pokutovém území. Co tenhle centrovaný míč? Je to právě Netu, byl tam souboj, ale byl tam také nedovolený zákrok Umara, který tam srazil jednoho z domácích hráčů, který teď zůstal ležet v malém vápně. Umar se mu omlouvá, byl to takový spíše nešťastný střet.
0: Hradec Králové tedy stále prohrává v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy. Musíme bohužel ještě jednou zopakovat, že Viktorie Plzeň se vůbec nepovedlo úvodní utkání play-off o Evropskou ligu s Červenou zvězdou Bělehrad. Prohráli Viktoriáni v Srbsku 0-3, ale zdaleka nejsou v tak beznadějné situaci před odvetou jako švýcarský Thun. Ten prohrál na hřišti Lechu Poznaň 0-7 v úvodním předkole v Evropské ligy a je třeba říct, že ten výsledek tomu sice vůbec neodpovídá, ale Thun je aktuální švýcarský mistr. Bude mít tedy rozhodně co dělat, aby v odvetě ještě dokázal zvrátit ten výsledek. Pojďme se ale věnovat soubojům o konferenční ligu. Jedeme zpátky do Skotska, kde proti Rangers hraje také tým, který poskládal Luboš Kozel, tedy Jablonec. Tenhle zápas sleduje Karel Schamberger.
3: Končí 73. minuta hry. Rangers stále vedou nad Jabloncem 1-0 a vypadá to, že se bude kopat penalta. A to ne. Vypadá to, že by to mohla být červená karta pro hráče Rangers. Chvilku jsme tady přemýšleli s ostatními kolegy novináři, proč se teď kouká rozhodčí Barbu z Rumunska na monitor. Ale teď jsme přišli na to, že tam byl jeden z hráčů Rangers, který velice tvrdě atakoval fotbalistu Jablonce a bude to červená karta, kterou tady teď obdržel hráč s číslem 6, Neil, nejspíš to je, který tam teď za ním běží, anebo to je Devlin, který se hodně diví, tak úplně upřímně teď nevím, protože to je situace, která byla hodně skrytá, ani fotbalisté Rangers, ani fotbalisté Jablonce v tu chvíli úplně moc nereagovali, ale je to Devlin, který se teď diví úplně nejvíce, ta grimasa v obličeji by se dala přečíst jako já a za co, a když jsem před chvilkou přišel na hřiště. To je pravda, Devlin opravdu není na trávníku úplně dlouho, on přišel konkrétně v 69. minutě, aktuálně končí 74. a znovu trávník opouští. Byl na něm jen 4 minuty a stihl zapsat červenou kartu za tvrdé podražení, kdy kopačkou podrážkou kopačky narazil do jabloneckého fotbalisty a sudí Barbu to vyhodnotil jako červený zákrok. A tedy jabloneční fotbalisté se dostávají do mírné výhody v závěru úvodního duelu čtvrtého předkola konferenční ligy. Budou dohrávat závěrečné minuty, tedy závěrečných minimálně 15 minut, ale můžeme říct podle mě klidně i 20 minut s nastavením proti přesile, respektive v přesile proti oslabenému týmu Rangers, protože byl vyloučen Devlin. Ačkoliv tedy jabloneční fotbalisté stále prohrávají 0-1, to platí od 50. minuty. Už je znovu rozehráno, fotbalisté Jablonce mají balón u svých kopaček, je to kapitán Tekijašky, který dává ještě na levou stranu, tam je Cedidla, který může hrát společně ještě s Pavlovičem a právě Pavlovič tam byl připravený a Sláma se chtěl dostat k balónu, jenže Sláma byl pomalý a naopak dorazil na něj soupeř z Rangers a tak to bude utévazování pro domácí fotbalisty. Z pravé strany hřiště je to Sterling, který posouvá balón na obranou řadu domácího týmu, tam je Makáňa a po něm bude hrát také brankář Rangers, tím je Chorvat Pandur, který levačkou posílá balón jen nakrátko na Fernandéze. Fernandéz se vrací na Makáňu a Makáňa teď dlouhým centrem až na hrot svého týmu vyzývá ke hře na Deryho, tedy jediného gólového střelce, jenže právě na Deryho předhlavičkoval Pavlovič, obránce Jablonce, a tak se dostávají k míči Severočeši. Je to Sedláček, který na obrané polovině hřiště nachází Tekijaškyho, po něm si zahraje také Zorvan, který si zběhl ze středu pole pro balon, naráží si s Nebilou, právě Zorvan je teď ve středu pole a dává na levou stranu, tam je připravený Pavlovič. Pavlovič už postupuje s tím balónem více k brance Rangers, jenže teď se otočil, neměl úplně komu přihrát a tak si vybírá posledního stopera Tekijaškyho a po něm je tam ještě Sedláček teď u balónu, ukazuje si rukou kusy, já nemám komu, ale potom se otáčí a přihrává zpátky na Tekijaškyho, Tekijašky po něm Cedidla zpracovává balón a dává na Sebastiana Nebilu. Jablonečtí fotbalisté teď sice jsou na balónu, točí se před obraným valem Rangers, ale zatím ne proniknout přes ten obraný val. A to říkám v 77. minutě hry, kdy jablonečtí prohrávají právě na trávníku Rangers 0-1. Tekijaškyho centr do pokutového území. Tam je Javo, který zpracovává balon ještě. Sedláček se tam snažil. Je penalta pro Jablonec. Ne, offside. Ale to je škody. Rozhodčí Barbu prvně ukázal na penaltový puntík, ale až potom signalizoval pomezní sudí zvednutý praporek a tedy offsideové postavení a bylo tedy znát, že rumunský sudí byl přesvědčen o tom, že by to bylo penaltový zákrok, jenže by to bylo také offsideové postavení a právě to teď zhatilo plány Jablonce na vyrovnání. A tak se nebude kopat penalta, ale bude to jen odkop od branky z vápna fotbalistů Rangers, bude to brankář Pandur, který se teď postaví k míči.
0: Fotbalisté Rangers tak stále vedou nad Jabloncem, jednak na branky 1-0, ale také na červené karty. Panathinaikos ten zase vede nad Hradcem Králové, více řekne Tomáš Borovec.
1: 89. minuta utkání Panathinaikos Athény Hradec Králové 2-0, ale už dvakrát v tomhle zápase pomohla konstrukce branky domácímu brankáři. Poté, co v prvním poločase trefil pravou tyč Van Buren, tak před malou chvílí orazítkoval zase břevno a tady je gól, je to offside nebo ne? Rozhodčí na pomezí zůstává v klidu, bude asi komunikovat, uvidíme, jak to dopadne, ale vypadá to tedy, že Umar dostává Hradec Králové o něco více do hry v tomhle dvojzápase. Raduje se tam se svými spoluhráči, rychle bere míč do svých rukou a dává ho na půlící čáru. Rozhodčí teď ale stojí a pravděpodobně se tahle situace bude zkoumat. Tak jak to dopadne? Bude to kontaktní gól? Teď vše, dá se říci, na chvíli skoprnil. Podle opakovaného záběru to offside nebyl, protože na pravé straně obrany se jeden z hráčů Panathinaikosu pozdě dostával do hry, zaspal vzadu, toho využil krásným náběhem Abdullahi Umar. No, 90. minuta zápasu a hradečtí fotbalisté se v dnešním utkání poprvé prosazují, protože Umar dostal krásnou přihrávku za obranu, nekompromisně překonal gólmana Peňu. Znamená to tedy, že v tuto chvíli Panathinaikos Athény vede nad Hradcem Králové 2-1 a to je pro východu Čechy velice dobré výchozí postavení, co se týče skóre pro domácí odvetu, ale ještě nepředbíhejme, protože se ještě bude nastavovat pár minut, ale nicméně v tuto chvíli tedy v Athénách hraje Panathinaikos se Hradcem Králové 2-1. Teď střela domácího týmu, ale jenom do rukavic gólmana Adama Zadražila. Takže jsou to teď dramatické momenty na obou stranách. Co sleduje v Glasgow mezi domácími Rangers a Jabloncem Karel Schamberger?
3: Aktuálně jablonečtí prohrávají, je na trávníku Rangers 0-1 na konci 80. minuty hry, ale pozor, jablonečtí fotbalisté mají přesilu v závěru utkání, protože byl vyloučen domácí hráč Devlin a tím pádem dohrávají Rangers o 10 a jablonečtí fotbalisté toho určitě chtějí využít. Jsou více na balónu, drží víc míč a kombinují určitě před brankou Rangers v posledních minutách více. Zatím se ale neprosadili, uvidíme, zda to jablonecká ofenziva v tomto zápase zvládne, anebo zda odejde s nulou. Do konce základní hrací doby chází ještě 10 minut. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Glasgow. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnálu Sport posloucháte pořád s mikrofonem za fotbalem, ale protože se zápas hradeckých fotbalistů, kteří hrají v Athénách, blíží ke konci, dáme teď přednost právě tomuto utkání. Panathinaikos, Hradec Králové a Tomáš Borovec.
1: Je tady 92. minuta zápasu, nastavují se celkem 4, takže utkání se pomalu chýlí ke svému konci, ale hlavně je to zápas, který ve svém závěru zase přinesl radost do řad východu Čechů, protože Hradec Králové poté, co trefili fotbalisté hostujícího týmu tyčku a břevno, se dokázali gólově prosadit. No a byl to první gól v barvách hradeckého týmu Abdulajiho Umara, 19-letého nigerijského útočníka, kterého na začátku nové sezony začal zkoušet David Horejš stavět do utkání. Jednou dokonce byl i v základě, v průběhu dnešního duelu nastoupil v rámci druhého poločasu. No a byla to ta jeho aktivita, krásná reakce na Kolmici, kdy si naběhl pro míč a byl úplně sám před Peňou, nekompromisně zavěsil a dostal tak Hradec Králové v tomto boji o postup do té základní fáze konferenční ligy zase o něco víc do hry, protože přivést si do odvety ztrátu jednoho gólu není tak hrozivé, jako když to bylo po té nepovedené šestiminutovce z pohledu východu Čechů 2-0 pro Panathinaikos. Teď je tady mnohem větší aktivita Hradce Králové. Teď působí v těch posledních 20 minutách mnohem lépe. Jakoby ta druhá inkasovaná branka svěřence Davida Horejše konečně trochu nabudila, dostala do hry, že si řekli, no tak takhle to asi opravdu nepůjde, musíme dopředu hrát aktivněji, snažit se něco vymyslet, no a to právě vidíme v posledních 10, 15, 20 minutách. Teď tady je další pokus o pas za obranu vzduchem, ale teď vyletěla do vzduchu také vyletěl do vzduchu praporek pomezního rozhodčího, který zastavuje tedy aktivitu Hradce Králové a rozehrávají fotbalisté Panathinaikosu. To už běží čtvrtá, to znamená poslední minuta nastavení. Teď Umar vybojoval míč a postupuje dopředu. Situace 4-4. Umar je před půlkovým územím, tam byl sražen zezadu a tohle bude zajímavá standardní situace. Ještě před ní si prohlédne žlutou kartu nizozemský obránce Van Drongelen, který dal stoličku Umarovi zezadu, tak pochopitelně tohle se pískat muselo. No a bude to standardní situace z hranice půl kruhu před pokutovým územím zhruba na ose hřiště. Takže tohle to je velká šance pro východu Čechy na kvalitní ohrožení branky Panathinaikosu. A myslím si, že hned potom, co se volný přímý kop zahraje, tak hlavní rozhodčí utkání Francouz Jérôme Brissard ukončí první zápas tohoto boje ve čtvrtém předkole konferenční ligy. Tak je tady čtveřice fotbalistů, kteří si teď dávají takový malý debatní kroužek, takové kolokvium o to, kdo tedy bude zahrávat standardní situaci. Byl tam Adam Vlkanová, samozřejmě už tam není Vladimír Darida, zůstává tam, který už střídal, zůstává tam dvojice Horák a Netu. Horák umí výborně standardky, má vynikající kopací techniku, ale uvidíme, jestli nakonec to neskusí 20-letý Angolan Fernandes Netu, který nastupuje s číslem 6 do zápasů, číslo, které nosil Václav Pilař před odchodem z Hradce Králové. No a teď tady rozhodčí půjde ještě do akce, bude si tady rovnat zeď, která kromě dvou hráčů Panathinaikosu je jinak kompletně seřazená tělo vedle těla. Jeden hráč v poli chybí a samozřejmě gólman Iñaki Peña. Tak bude to buď to Netu a nebo Horák. Buď to pravák Netu nebo levák Horák. Netu to zkusil při zemětce. Doráčka! Gól! Je to 2-2 v posledních vteřinách tohoto zápasu. A jestliže na jedné straně byl dvougólový hráč Tetej, tak Hradec má také dvougólového kanoníra Abdullahi Umar. 19-letý záložník, který koncertoval v minulé sezóně v Královéhradeckém dorostu. Teď dostává šanci v A týmu a tohle je jeho zápas. Bude se za pár vteřin končit první utkání. V jednu chvíli po jedné šestiminutovce to vypadalo s východu Čechy hodně špatně, nebo ne hodně špatně, ale jet do odvety se skóre 0-2 není nic moc. Ale vážení posluchači, teď je to 2-2, protože Abdullahi Umar udeřil během 6 minut podobně jako domácí Tetej. To je zápas těchto dvou fotbalistů. Abdullahi Umar běžel slavit k Davidu Horejšovi se svými spoluhráči, ale už je zase zpátky samozřejmě připraven dohrát posledních pár vteřin. Už by to mělo být ukončeno. Je to tak, takže v tuto chvíli východočeši nemají ruce nad hlavou. Není konec, je to vlastně dvojzápasový poločas, ale jdou k sobě a plácají se alespoň tímto způsobem a jdou už teď pozdravit soupeře. No, fotbalisté Panathinaikosu jsou opravdu hodně zaskočeni a z hlediště se ozývá pískot. Takovýhle závěr tady rozhodně fanoušci athénského klubu neočekávali. Takže posílám do Čech vynikající zprávu. Hradec Králové uhrál na hřišti Panathinaikosu Athény do odvety skóre 2-2. Z Athén Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: S mikrofonem za fotbalem.
0: Tomáši Borovci, děkujeme za emotivní předání opravdu pozitivních zpráv. Musíme ale připomenout i ty netolik pozitivní, tedy že Viktoria Plzeň prohrála v úvodním předkole Evropské ligy na hřišti Červené zvězdy Bělehrad 0-3. Stále je tu ale další tým, který bojuje o konferenční ligu, a to je Jablonec, hraje na hřišti skotských Rangers. Závěr zápasu vidí Karel Schamberger.
3: Končí 87. minuta hry a Rangers stále vedou nad Jabloncem 1-0. Severočeši se ale tlačí do zakončení v závěrečných minutách. Hrají totiž proti oslabenému týmu Rangers. Od 74. minuty není na trávníku Devlin. Teď ale pozor. Naopak šance pro tým Rangers. Na pravé straně se k šanci dostával Dragojevič, ale centroval zbytečně. Respektive fotbalisté Jablonce se dokázali zbavit balónu a vyndat ho z pokutového území. Hrát tak může na levé straně Sedláček, ten posouvá ještě na pravou stranu. Tam je Cedidla, který vyváží míč z obrané poloviny a pronáší něco ústy ke svým spoluhráčům. Nahrává následně na Zorvana. Zorvan vrací ještě na kapitána Tekijaškyho a ten hraje na kolegu stopera Pavloviče. Pavlovič dává na Sedláčka ve středu pole. Sedláček nakonec vrací jen na Tekijaškyho. Tekijašky ale nemá moc komu dát balón a tím pádem vrací balóna na Sedláčka. Sedláček ještě na levou stranu hřiště. Tam chtěl být připravený teď Antonín Rusek, ale ve vápně jen patičkou prodlužoval za sebe, jenže za ním žádný fotbalista v bílém jabloneckém dresu nestál a tím pádem se míč dostal do moci fotbalistů Rangers, kteří se teď tak na malou chvíli mohou osvobodit. Začíná 89. minuta hry a Jablonec prohrává na stadionu Rangers 0-1. Teď velká šance pro Rangers. Je to Curtis, který může hrát, bylo faulován. Podle podle názoru sudího Barbua a tím pádem to bude velice nepříjemná standardní situace z hranice 16. Teď budou hrát fotbalisté Rangers v závěru tohoto utkání, kdy tam nepříjemně skolil na zem jeden z fotbalistů Jablonce, právě Curtise. Byla to i žlutá karta, takže napomínutí pro hráče Jablonce v závěru tohoto duelu a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu v pravidelném vstupu a to za malou chvíli. Aktuálně je tedy připravená ta standardní situace pro fotbalisty Rangers. 90. minuta hry, jablonečtí fotbalisté prohrávají na trávníku Rangers 0-1. Rangers ale dohrávají o 10. Z Glasgow, Karel Schamberger, Radiožurnál. A teď už je to ta standardní situace, která je připravená pro fotbalisty Rangers. Je to James Penrith, který může z levé strany rozehrávat centr. Nakonec na zadní tyče ještě dorážka fotbalistů Rangers. Přišel se tam do balónu obránce Mekáňa, ale netrefil ideálně a balón tak skončil mimo branku Jana Hanuše. A na levé straně tím pádem teď může právě Hanuš najít Richarda Sedláčka. Sedláček se dostává k balónu a už ho vyváží dopředu. Chce ještě najít Ruska, to se mu povedlo, ten je ve vápně, ale trochu se vyhnal, ten Rusek chtěl ještě posunout zpátky na Lamina Java. 4 minuty nastavuje rozhodčí v tomto duelu, v úvodním duelu čtvrtého předkola konferenční ligy a jablonečtí fotbalisté tedy stále prohrávají na stadionu Rangers 0-1. Pardon, jediným gólovým střelcem tohoto duelu Nadery v 50. minutě se trefil tento německý hráč. Od 74. minuty ale hrají fotbalisté Rangers o 10. A teď jsou to jablonečtí hráči, kteří jsou před pokutovým územím domácího týmu. Na levé straně Sedláček, po něm ještě Chramosta ve velkém úhlu snaží se přihrát na Ruska, ale tam byl připravený obránce Fernandez, který ten míč odpálil teď mimo 16. Rangers a nakonec to byl ještě faul na levé straně hřiště od Sedláčka. Jak teď signalizuje sudí Barbu z Rumunska a bude to také žlutá karta pro Richarda Sedláčka, tak se tedy rozdal trochu a mariáš v závěru utkání pro jablonecké fotbalisty. Před malou chvílí byl potrestán žlutou kartou Švéd Ahl a teď také Richard Sedláček a to vše už v nastaveném čase druhého poločasu. Konkrétně končí první minuta nastavení z avizovaných 4 a jablonečtí fotbalisté stále prohrávají 0-1 na trávníku Rangers. Ze hřiště teď odchází s 20. Rian Nadery, ty ovace jsou pro zatím jediného a rozhodujícího střelce tohoto duelu. Místo něho na závěrečné minuty přichází na trávník Lorenzo Schonklend, takže posila dopředu teď pro fotbalisty Rangers v závěru tohoto duelu. Rozehrávka právě týmu ze Skotska. Balón míří až k pokutovému území Jablonce, ale budou to právě Severočeši, kteří se dostanou k míči. O té vazování na levé straně hřiště pro Sedláčka. Ten dává do středu na Pavloviče. Pavlovič na brankáře Hanuše. Hanuš otáčí hru na pravou stranu. Tam je připravený kapitán Tekijašky. Po něm ještě může hrát na pravé straně obránce Cedidla. Ten vrací na Zorvana a Zorvan znovu otáčí těžiště hry na druhou stranu a to konkrétně na Pavloviče. Jablonečtí přechází polovinu hry a můžou tak myslet na útok. Je to Zorvan, který nachází na pravé straně Ruska. Rusek může hrát ještě na Cedidlu. Nakonec si vybral ale Zorvana na středu hřiště. Ten posouvá dost nebezpečně na Pavloviče. Zorvan poslal jen slabou přihrávku a trochu zavařil právě Pavlovičovi. Nakonec to ale jablonečtí zvládli za cenu a přihrávky na golmana Hanuše. Tak je to Zorvan, který levačkou teď přihrává na Cedidlu. Cedidla nakopává míč po pravé straně, chce najít Java a také Ruska, to se mu povedlo, ale Rusek nezvládl zpracovat balón, který skákal hodně ve vzduchu a tím pádem se k míči znovu dostávají fotbalisté Rangers. Zatím jablonečtí doplácí, když hrají tu přesilovku a na nepřesnosti v útoku, kdy si nedokážou dát balón úplně ideálně. Tím pádem to mají fotbalisté Rangers v obraně trochu zjednodušené. Aktuálně začal končí třetí nastavená minuta ze 4 a jablonečtí fotbalisté stále prohrávají na trávníku Rangers v úvodním zápase čtvrtého předkola konferenční ligy 0-1. Teď je to ale šance pro Chramost, tu ještě Dusek, Sedláček pálí, ale jeho rána z pokutového území teď zamířila jen nad břevno brankáře Pandura. To byla obrovská šance teď pro Richarda Sedláčka v závěru tohoto zápasu. Už v poslední a nastavené minutě, tedy v té čtvrté, se dostal k míči Richard Sedláček a z hranice 16 pálil, ale bohužel pro jablonecké fotbalisty jen nad břevno brankáře Rangers Pandura, který je z Chorvatska, a právě tento Chorvat teď nakopává míč až na pravou stranu, kde Rangers zůstanou u balónu. Dobře tam teď zapracoval v útoku Sean Clent, vybojoval autohazování pro svůj tým a tak fotbalisté Rangers zůstávají u balónu. Poslední momenty zbývají odehrát na Ibrox Stadium a vypadá to, že jablonečtí fotbalisté už se do útoku nedostanou. Je to tak, rozhodčí Barbu aktuálně závěrečným hvizdem ukončuje tento první duel v play-off o konferenční ligu. Bohužel fotbalisté Jablonce se neprosadili a prohráli tady na Ibrox Stadium 0-1. Rychle můžeme připomenout ty hlavní momenty utkání. V 50. minutě to byl Nadery, který se opřel do balónu, byl na konci kombinace Rangers a tím pádem poslal domácí tým do vedení a byl to nakonec gól rozhodující, protože víc už jich nepadlo, víc už jich tady fanoušci na Ibrox Stadium neviděli. Doplňme, že jablonečtí hráli přesilovku od 74. minuty, kdy byl vyloučený domácí Devlin, ale ani to jim nepomohlo v tom, aby se přiblížili více k tomu gólovému účtu, alespoň v tomto zápase gól nevstřelili a tak budou za týden na střelnici na severu Čech dohánět jednobrankové manko proti Rangers. Zopakuji to nejdůležitější, fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase čtvrtého předkola konferenční ligy na trávníku Rangers 0-1. Hezký den z Glasgow.
0: Děkujeme, to byl Karel Schamberger.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a poté, co dnes skončil pořad s mikrofonem za fotbalem a co jsme viděli vystoupení českých zástupců v předkolech evropských pohárů, můžeme hodnotit, a to společně s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej ve vysílání.
5: Dobrý večer.
0: Můžeme se zastavit u toho zápasu, který skončil před maličkou chvilkou. Jablonec mohli ještě srovnávat, protože hrál posledních 25 minut přesilovku proti Rangers, přesto silný soupeř nakonec vítězil 1-0, ale asi to bude hratelné na střelnici příští týden, co říkáš?
5: Určitě, tak ten výsledek 1-0 dává nějakou naději. Jablonec si zase vyzkoušel sílu tohohle soupeře a myslím si, že jsou schopní doma potrápit kohokoliv a já jsem přesvědčený, že potrápí Rangers.
0: Jestli někoho jsou schopní potrápit, tak to jsou také otroci, kteří s Panathinaikosem prohrávali v Aténách 0-2 a během 6 minut závěrečných dokázali srovnat na 2-2 konečných, a to konkrétně jeden hráč Abdullahi Umar, vlastně ještě nedávno nejlepší střelec 19, si vybral ten svůj hvězdný moment v seniorském fotbale asi v tu správnou chvíli.
5: No to je antré jako blázen, myslím si, že nic lepšího si asi nemohl představovat. Samozřejmě pro Hradec fantastický výsledek i vzhledem k tomu průběhu, když už prohráváš 2-0 venku, tak bys to možná i bral a v posledních minutách dva takovýhle góly ještě od takovýhle hráče. A na druhou stranu pro toho hráče je to velký pozbuzení a trošku se bojím, aby o něj třeba Hradec rychle nepřišel zase. No.
0: Teď jsme si povídali o úvodních zápasech předkola konferenční ligy v podání Jablonce a Hradce Králové a teď to, co dnes je z českého pohledu asi nejsmutnější, a to je play-off o Evropskou ligu a vystoupení Viktorie Plzeň. Červená zvězda zvítězila na domácím stadionu 3-0 a asi mohlo být ještě daleko hůř.
5: No zase, bohužel musím souhlasit. No. Plzeň kromě prvních 25 minut byla jednoznačně slabším týmem a vlastně ve všech těch činnostech na tom hřišti zaostávali za domácíma a ten výsledek 3-0 musím říct, že je milosrdné ještě.
0: Přestože Martin Hyský byl spokojený, ty jsi říkal prvních 20 minut, on říkal prvních 35, tak to, s čím rozhodně spokojený být nemůže, to je obrana. Viktoria ještě ani jednou v téhle sezóně neudržela čisté konto a navíc právě ty tři branky, i když jedna byla z penalty inkasované, tak to byl jenom takový odlesk toho, co se dělo před brankou Viktorie. Zkrátka obrana hořela. Dokážeš popsat svým expertním a trenérským okem, co se ve Viktorii děje?
5: No, moc tomu nerozumím, protože opravdu od odchodu trenéra Koupka se ta defenzivní hra Plzně hodně změnila a změnila se k horšímu, bohužel. Plzeň nejenom, že pouští soupeře do šancí, ale není vůbec agresivní, nemá žádný jako velký zisky na útoční polovině. Většinou prostě ty soupeře nechá tak nějak jako v klidu kombinovat, nedostává je pod tlak. V obránci jako Dvech nebo Krčík prostě vypadají tak jako v poloviční síle, bych řekl, než byli, já nevím, před rokem třeba, a prostě to nestačí na tuhle tu kvalitu, ať už pohárovou nebo ligovou, tak to prostě na některý ty útočníky nestačí a dneska Arnautovič úplně jednoznačně vyhrával všechny souboje s Dvehem. Vlastně musím říct, že jsem si všiml Krčíka, až když měl křeče ke konci zápasu a zkazil pár přihrávek, byl neviditelný v podstatě, tak jak když přišel, tak o sobě dával v každém zápase vědět. Nevím kde ta chyba je, ale ty hráči Plzně, obzvlášť takový ty stěžejní, nemají prostě dobrou sportovní formu a je to na těch výsledkách a výkonech vidět.
0: Co se týče Jablonce, co se týče Hradce Králové, tak to jsou výsledky, které se dají v těch odvetách zvrátit, to si dokážeme představit celku realisticky. Zvládne to i Viktoria ve štrncových sadech?
5: Tak já myslím, že se o to pokusí. Já teda doufám, že kluci si půjdou někam sednout, protože asi je potřeba si vyříkat něco v šatně, něco tam určitě není v pořádku. Myslím si, že hned po příjezdu v Plzni by asi neměli jít domů, ale někam se zavřít, někam do sklepa nebo do restaurace a tam si klidně popovídat i anglicky, ale možná trošku důrazněji o tom, kdo jakou má v tom týmu roli a kdo jak by měl všechno dělat pro to, aby ten tým byl úspěšný. Přijde mi to, že to tak není. No, ale na tom hřišti Viktorka už doma několikrát ukázala, že v těch pohárech doma to umí, ale ten dnešní výkon by na to samozřejmě nestačil, musí se zlepšit.
0: To říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. My se uslyšíme, Pavle, určitě zítra pozveme společně na to, co se bude dít ve fotbalové lize. Ta bude tentokrát právě bez těch dnes zmiňovaných českých účastníků, ti mají volno. Tak zítra naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: No, já ještě jednou připomenu, že Viktoria Plzeň prohrála s Červenou zvězdou Bělehrad 0-3, Hradec Králové remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2 a Jablonec na hřišti skotských Rangers prohrál 0-1, přestože dohrával posledních 20 minut v přesilovce, poté co Rangers dostali červenou kartu. Odvety uslyšíte v přímém přenosu zase na Radiožurnálu Sport příští týden, no a už za nějakých 20 minutek vám nabídneme ještě reprízu znovu s Pavlem Horvátem, i když tentokrát právě pouze z reprízy dnešní desítky Pavla Horváta i se vzácným a velmi povedeným hostem Patrikem Ješkem.

0: jako první ukázal, jak může zahraniční trenér pomoci. Když se v roce 2012 po nádoru na mozku vracela, měl jí pomoci Klaus Mayrhofer. Rakouský expert ji pozvolna vracel do výborné formy a Záhrobská díky němu uzavřela kariéru bronzem na mistrovství světa.
1: Pro mě je to něco úžasného, protože jsme si se Šárkou prošli zlými časy. Musela na operaci hlavy, zažili jsme opravdu špatné slalomové jízdy, ale propracovali jsme se k těm dobrým. Byla to dřina, ale teď si to můžeme užít. Na tomhle příběhu se pěkně ukazuje, že když se nevzdáte, tak se vám to vrátí. Myslím, že Bůh na to tady trochu dohlédnul, aby to vyšlo.
0: Říkal Klaus Mayrhofer. Také sližaři jako Ondřej Bank nebo Krištof Krýzl trénoval zahraniční kouč, ale ten jim pomáhal hlavně se získáváním míst na trénink. V současných podmínkách, kdy je sněhu na horách a ledovcích obecně čím dál méně, je tohle rozhodně důležitá schopnost. A mají také Franz Gamper, který pomáhal Estere Ledecké.
2: Kamkoliv přijdem, tak se France ptají, s kým jako tam trénuje, a on se vždycky na mě tak otočí a zaklepe mi na helmičku, je to hrozně roztomilý, a řekne tady s tou holkou. A já jsem vždycky tak strašně pyšná, že to jsem zrovna já, koho trénuje, protože všichni ty trenéři jsou takový jako ty bláho, s kým tady seš, to není možný, kde ty ses tady vzal. Koho tady máš, Jan Sruda nebo Svindal přece už skončil, tak s kým tady teďkon seš, jako no, a tak on se vždycky otočí na mě a řekne tady s tou holkou. A já jsem hrozně pyšná.
0: V uvozovkách do extrému šel Jan Zabistřan. Svaz mu jako největší české naději mezi muži koupil místo u německé reprezentace a taky Zabistřan pomáhá s konkurencí a na oplátku od ní má i servis, jaký by si v Česku nemohl dovolit.
3: Jsem tu vlastně se německým ASP týmem. Na letošní sezónu se vlastně uzavřela taková dost pro mě dobrá spolupráce.
0: Také Zabistřan už může připsat zahraničním trenérům u českých lyžařů jeden výrazný úspěch. V prosinci 2025 totiž jako první muž v českých dějinách vyhrál závod světového poháru. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.

0: repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Tak vítám Pavla Horváta.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Tak Pavle, tak ty jsi dneska zase někoho pozval, to jsme rádi.
2: Já jsem pozval, přemýšlel jsem, jak bych ho uvedl. Já si myslím, že se k tomu v rozhovoru dostaneme, ale myslím si, že sem zveme hodně zajímavý lidi. A dnešní host, když jsem mu to asi třikrát říkal, tak mi říkal vždycky, hele, to je já, co bych tam dělal, takhle, copa já bych tam dělal, mě nikdo nezná. A já musím uvíct na pravou míru, že myslím, že se nespletu, že šestkrát vítěz fotbalový rakouský ligy, což jen tak jako nikdo úplně nemá. Je to Patrik Ježek. Páťo, ahoj.
3: Já tě zdravím, ahoj. A díky za pozvání.
2: No to, no, zaplať pánu, že jsi to taky přijel.
3: Po třetí,
2: možná po šestý. A to je jedno. Hlavně si přijel z nedaleké Plzně. A jako já si myslím, že opravdu těch lidí moc nemáme takhle, který jednak vyhráli rakouskou ligu a tolikrát asi bude rekordman, ne?
1: No, já jsem to teda osobně nezjišťoval, ale mít šest ligových titulů, to je něco, co nemá ani Pavel Horvát. Teda v rámci
2: no je
1: jedné.
2: Je to tak.
1: V rámci jedné
2: vlastně
1: republiky.
2: Takhle, já to řeknu ještě jedno. Tak my tady házíme mýma titulama, tady kolega má šest titulů v rakouské lize a to jsme jako to mi říká, že to nikdo neví. No já to vím třeba.
1: Ano. A kdybych to řekl německy, kolik jich má, tak je to Zechsmal. Zechsmal, takže to by ti znělo hezky, Pavle.
2: Zechsmal ten šampion.
1: Majsta.
3: Vidíš, tak Pavle, jestli chcete, tak to můžeme udělat i v němčině.
2: Ne. To je dobrý. Ne,
1: zatím nejsme tady ve vysílání německé redakce Českého rozhlasu, ale samozřejmě Patrika Ježka můžete teď slýchávat, vidět na stanici Nova Sport, kde dělá rozhovory právě často v němčině a musím říct, že v tom českém mediálním prostoru slyšet němčinu pro mě, protože jsem to tak dlouho nějak studoval, je prostě perfektní. Prostě angličtiny je dost, ale ta němčina, ta se mi neomrzí, takže Patriku děkuju, že to takhle neustále.
2: Tak já můžu jít pryč, jestli chceš.
1: Ne, tak s Pavlem Horvátem se rádi bavíme česky a můžeme připomenout jistou spojitost Pavla Horváta a vlastně Patrika Ježka a pak se odpíchnou k tomu jeho velkému rakouskému dobrodružství. Jak si, pánové, vemte sluchátka, dáme si tady jeden archiveček.
4: Náš fotbal už zná vítěze Českomoravského poháru. Finálové utkání na pražském Strahově mezi ligovým nováčkem Duklou a Slávií viděl Václav Jindřich.
5: Vítězem domácího poháru se stala Slavia. Červenobílí porazili Duklu 1-0, když rozhodnutí přinesla až 11. minuta prodloužení. To Horvátova nepřesná střela se odrazila od Váchovy hlavy do sítě. Českou republiku v poháru vítězů poháru tedy bude reprezentovat Slavia Praha.
1: Pavle, gratuluju, to bylo Ačko teda.
2: Ne, já si počítám jako vítězný gól, protože my jsme se zrovna o Karlovi Váchovi, který je výborný kluk a já si troufnu, že jako náš kamarád, tak jsme se před chvilkou bavili, že má 19. je akce na Hluboký, kde já mimo jiný. Karel dělá a dělal všechno a já jsem si z tohohle gólu samozřejmě dělal stranu, že ta střela fakt letěla jako mimo bránu a Karel tam jako omylem probíhal a dostal opravdu, teď to řekl, jako do držky, ale ze strany to byla hrozná rána, to vlastně nešlo chytit, ale já jsem to poslal, jako kdybych dal ten gol, já Karel tam ležel podle mě v malým vápně soupeře a my jsme jako už v podstatě zvedali pohár a Karel si to podle mě možná, že mi zase napíše, že si to pamatoval dřív a já si myslím, že úplně z toho moc neměl, ale běžel tam, kde měl být a to byla jeho velká přednost, že byl ve vápně tam, kde měl být.
1: To byl zlatý gol teda.
2: No jasně, no.
1: Protože to byl vlastně jeden z ojedinělých zlatých gólů, no jich za stolik v historii
2: napadlo. Já se musím pochválit, já jsem dal ten zlatý gól i rok potom, jsme hráli s Libercem a myslím, že to bylo taky v prodloužení, že to bylo taky na 1-0 a jsem měl takovýhle štěst. Tak
1: a to jsme tady připomínali možná, no, když to byl Karel Rada, ale teď je tady Patrik Ježek a vlastně ta spojitost je v osobnosti trenéra, který tehdy dovedl Slavii k triumfu.
2: No, já jsem pana Cipra potkal vlastně až ve Slavii, když oni udělali titul 96. Tak já jsem měl to štěstí, že předtím mě trénoval pan Pešice v Jablonci a chtěl mě do Slávy. A vím, že pan Cipro prostě mě úplně nemusel na začátku a vím, že jsme hráli první zápas pohárovej v Malmé a já jsem tím, že jsem přišel jako na poslední chvíli a seděl jsem dvě sedačky za ním, tak už tenkrát měl mobil a volal někomu z autobusu a říkal, teď to řeknu jako zprostě, vy to pak vypípáte. Ty Tereš, nejlepší hráč, ten Horvát, ty vole. Tak jsem si říkal, ty tak už mě asi přijal. Ne, byl výborný, jako byl výborný a s trenérem Pešicem se jako doplňovali, no a já myslím, že Patrik jako měl namířeno do Slávy nejdřív. No.
3: Ale máš pravdu a já musím s tebou souhlasit, protože pan Cipro, tak my mu říkali s Robertem Wagnerem Čiča. Měl jasně. Takovouhle přezdívku to, jo. A máš pravdu, chtěl mě do Slávě, já jsem tenkrát působil v Plzni, no a už jsem tam skoro byl jednou nohou, no ale potom pan Cipro tak dostal nabídku z Tyrolu Innsbruck a stále trval na mém příchodu, takže já jsem tam do Innsbrucku šel, což tenkrát nebylo z Plzně zvykem, že de facto, to je přece jenom víme, kde byla Plzeň v 90. to se nedá srovnávat, kde je teď. No a já na něm mám takovou krásnou příhodu, protože když jsem tam přestoupil, tak jak jsem teda tady machroval s tou němčinou, tak německy jsem neuměl vůbec nic. A byla tam právě tiskovka. A já jsem si říkal, co já budu dělat, tak pan Cipro seděl vedle mě a překládal mi. Jo, takže jsem dostal otázku, on mi přeložil, já jsem mu to takhle do ouška pošeptal, protože jsem se styděl.
2: A říkal jsem Čínčo.
3: No, to jsem si ještě nedovolil, ale tak mi to překládal. A potom jsem dostal další otázku a najednou on mi takhle se ke mně naklonil a než aby mi to přeložil, tak mi říkal, hele mladej, tak se podívej, tady ty se naučíš rychle německy, protože já tě tady nebudu vodit za ručičku. Takže de facto tu otázku, jo, že mi řekl tohleto a já jsem mu řekl, jo, pane trenére, já se budu učit co nejplněji. Takže potom tomu novináři něco odpověděl a to už bohužel nevím, co to bylo, ale bylo to fakt úžasný.
1: Ale tak tím pádem, že třeba on vedl Slávy i v těch úspěšných letech, kdy byla ve semifinále pohár UEFA, to naznačuje, že i Tyrol Innsbruck měl svůj zvuk a bylo to prestižní angažma vlastně.
3: Jo, tak oni tam chtěli, protože Innsbruck v té době tak čtvrtý, pátý flek a chtěli prostě udělat ten titul, ale bohužel to se mu nestalo, protože nám se nedařilo a potom taky za náma přišel, a to právě tam už přišel i ten Karel Vácha, v létě asi po roku po mně. No.
2: To jsme mu všichni záviděli, Karlo, jako opravdu, protože jsme věděli, že tam je trenér Cipro, že tam je Páťa a Karel tam šel a jako fakt jsme mu to všichni záviděli.
3: No, takže jako, no a právě jak se nám nedařilo, tak si nás zavolal a prihale, pánové, podívejte se. Jako dobře, mě vyhodí, ale teďka tam přijde Kurt Jara a ten nemá rád Čechy, takže vy tu pozici budete mít hodně těžkou a jako dávajte si na to bacha, začněte hrát. No a bohužel stalo se to, že pan Cipro byl odvolaný, no a potom fakt přišel ten Kurt Jara, ale musím říct, že naštěstí, že v tomhle to se mýlil, že ten Kurt Jara byl v úzovkách taky mým tátou, protože hrál stejnou pozici, on šel jako mladý do Valencie a de facto taky hrál to levý křídlo a takže věděl, že já dozadu neumím nic a dopředu, že to jde, tak právě mi říká, hele, když zaměstnáš toho obránce, aby neutočil, tak budu s tebou spokojený.
2: Tak,
3: no.
2: Tak ono je potřeba říct, kdyby náhodou teda někdo jako nevěděl, tak Páťa, i teďka, když jde hrát tyhle ty srandamače, tak patří jako k nejoblíbenějším spoluhráčům všech, protože jedinej dovede sprintovat i s tou blížící se padesátkou vlastně obchází proti hráči, jak se mu zlíbí a on takhle hrál jako od malinka. Teď jsem se teda dostal k tomu, že dneska je tady převaha prostě menších, jako než jsem já konečně.
3: A krásnějších.
2: Pochopitelně. Takže i přesto, že nebyl jako vysoký, tak si dokázal poradit a to byla jako jeho velká devíza. Prostě tady to jedna na jednoho, já si to jako vybavu. Moc lidí nechtělo tě bránit. No.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Ale je pravda, že němčina se pak hodí, když člověk zaprvé je v Rakousku, tak tam asi je taky trošku specifická, to Grisgot každému úplně nechutná hned, ale když pak přijde...
2: Vždycky jsme na soustředí, tak to bylo první, co jsme vždycky ráno říkali, Grisgot, říkal každý, to bylo jedno, v jakých variantách, ale a oni odpovídali všichni ty Rakušani na těch hotelech, Grisgot, nazdar.
1: Ale pak ti přijde ještě kovaný Němec ze Schönau im Schwarzwald, jmenuje se Joachim Löw. Jo, ještě takhle německy prostě, no. Tak no. To si říká jako tehdy, jestli už člověk tušil, co to je za osobnost, nebo ne?
3: Hele, já se teda vrátím ještě tomu Criscot a potom navážu, protože já jsem přišel do Tyrolu a oni tam chrčí, jo, tak oni třeba místo jakoby danke, tak ti řeknou dank. Jo, že se takhle to. A jak jsem tomu nerozuměl, tak jsem si říkal, ty, já jsem nějaký v centru epidemie a vlastně tady jsou všichni nemocní a já to odnesu, jo, že vlastně. A přijel, potom vedle mě, a já asi taky po poruce, tak přišel Němec a ten jim vůbec nerozuměl. A on se takhle, Patrik, ty jim rozumíš, říká, jo, ale chrčí, na to si zvykneš, jo. Ale teďka bych navázal na toho Joachima. Tak to bylo, vlastně on má jeden klubový titul a to má s náma. Ten získal v Innsbrucku a on to byl takový veselý i smutný titul, protože my de facto místo potom kvalifikace Ligy mistrů, tak ten klub šel do konkurzu. No, takže najednou jsme byli všichni bez angažmá a i ten Joachim, on šel, myslím, potom do Austrie Vídeň trénovat a až potom převzal ten nároďák. Ale nechci říkat, že s náma byl začínající trenér, to ne, protože on potom
1: přišel. On tam měl se Stuttgartem
3: účast. A v Švédsku byl, že jo, víš?
1: A on byl dokonce se Stuttgartem ve finále poháru vítězů poháru v 98. a byl ve Fenerbahce.
3: No právě, takže jako už něco za sebou měl, ale jak už jsem zmínil, ten titul měl s náma a de facto potom udělal i ten další titul, to byl vlastně 2014 mistrovství světa, takže to nejvíc, co ve fotbale můžeš dosáhnout.
1: Takže máš s Patrikem Ješkem titul Rakouska a pak ze Švajčákrem třeba 2014.
2: Samozřejmě, já to zase trošku odvedu někam. A co jsi říkal na tu kauzu jeho, jak jsi strkal ty ruce?
3: Hele, vím, kam tím míříš a jako my jsme se toho všimli už i v Innsbrucku.
2: Jo.
3: Takže
2: to byl rituál. Vlastně.
3: Takže měl, no a samozřejmě znáš tu hráčskou kabinu, tak jsme si dělali srandu. Říká, a ten večer někde byl.
2: To hrozně.
3: Jo, ale to jsme si fakt dělali jako srandu. Ale jako teďka třeba taky jsem s ním, já nevím, je to tak měsíc a půl mluvil, jo, takže.
2: A podával jsi mu ruku?
3: Ne, ale to bylo po telefonu. Takže. Ale jsme domluvení, že uděláme spolu rozhovor, takže samozřejmě, že asi někde se potkáme.
2: A řekne.
1: No ne, ale tak, když třeba takhle. Když Joachimele vstřídal Patrika Ješka, chtěl jsem jít tak rásy dobře.
3: Tak no a jelikož já tu, jak Pavel se zmínil, tak já jsem byl, nebo moje přednost byla, když to řeknu jeden na jednoho, ale v kondici, tak jsem byl špatný, takže většinou jsem střídal. Jo. Takže v těch 70. minutě jsem sel.
2: Pojď placáče.
3: Jo, ano. No, tak. Takže těch pásnutí tam bylo několik. No.
1: Tak to je samozřejmě. Já jsem četl, že i vlastně začátek vaší spolupráce byl výjimečný, protože se to týkalo nějak i vaší manželky Ivety.
3: Ano.
1: Když začínal Jogi Lev, tak vy jste nějak nemohl hrát z určitých důvodů.
3: A to vlastně moje manželka tak byla podruhý těhotná. A to byl nedělní zápas, jsme hráli proti Sturm Graz a tam to vysílali vlastně od půl čtvrtý ORF Live a tak já jsem ráno stál a manželka mi říká, hele,
2: je to tady.
3: Nepočítej s tím, že dneska si zahraješ, jo. A jako musím, tak uvidíme a bylo tomu tak, já se šel rozcvičit a potom jsem se kouknul na telefon a viděl jsem tam asi, já nevím, 23 zmeškaných hovorů od manželky, tak jsem říkal, no tak to je jasné, tak jsem vzal ten telefon a Jogi mě viděl. A prej Patrik, takhle teďka před zápasem a já mu ukazuju, trenére, manželka je těhotná, asi jo, tak je, tak on to změnil tu sestavu a já jsem teda jel do nemocnice a musím říct, že to byl rychloporod, protože a ty, když to řeknu, ty doktoři, tak to byli fanoušci fotbalu.
2: To věděl, že musí pospíchat.
3: No, ale poslouchej, oni fakt to viděli, že koukali vlastně na televizi a nemnou viděli mě. Říkali, když jsi byl v televizi před chvilkou, to jo, já se vymykám časoprostoru. No a místo, aby se starali o tu manželku, tak si se ho povídal po fotbale a ona mě takhle zatáhla a říkala, hele, já už vážně musím. No a když to řeknu asi v 25. nebo ve 30. minutě prvního poločasu, tak byla Vanessa, druhorozená dcera na světě. Jo. A zrovna ten stav byl bezgolovej a oni mi ještě říkali, tak jeďte, druhý poločas jako stihnete, jo, takže a já bych to i stihnul. No, ale tak samozřejmě, no, jasný, že vlastně
1: to blbý,
3: no. No, ale musím říct, že Joachim tak se zachoval fantasticky, protože říká, hele, jeď, samozřejmě jsou důležitější věci než fotbal, takže a i když jsem si mluvil, tak jsme na to zaspomínali.
1: A když jste se pak osobně potkali, tak jste si potřásli pravicí.
2: To je škoda, že jsi se k tomu neodhodlal, k té druhé půli, člověče, to by byl majstršek, to by podle mě nikdo jako nezvládl ještě tak.
1: Tak já myslím, že ale dodnes máte v relativně harmonický vztah asi doma, ne?
3: Určitě,
1: možná by to nebylo tak.
3: Určitě určitě, protože my jsme s manželkou, no přesně tak, já doufám, že to poslouchá. Ano, my jsme spolu 28 let a funguje nám to nádherně.
1: No, tak možná je to, že třeba tehdy ten zápas Patrik Ježek zmeškal.
2: Jak dopadl ten zápas?
3: Bez golu.
2: Bez golu. Dobrý budík.
3: No, dobrý budík, přesně tak. No a samozřejmě já se potom vrátil, no a něco v kabině jsme popili, i když chtěli jsme zvítězit, ale i tak byl důvod a velký důvod k radosti.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Než půjdeme i nám, tak přece jenom ale ten konec Tyrolu Innsbruck, je to, já nevím, jestli vůbec Pavel tohle zažil, že by ti zkrachoval klub vlastně. Protože možná nějaké náznaky jsou třeba u nějakého angažmá, že to je méně zaplacené, ale pak, že to skončí. No,
3: ale že ti skočím do řeči, jako dokážeš si představit, že teďka, nevím, že Slavia nebo Plzeň by udělal titul a do další sezony vůbec by nenastoupila.
2: Ne tak, u těch velkých klubů je to vlastně nemyslitelný, že jo, ale prostě se to stávalo, no, tak byly různý majetkový struktury v těch klubech, kde jako cítíš to, když ti přestanou chodit výplaty, jo. V Plzni vlastně těsně, než tam pak přišel pan Paclík a Áda do toho jako vlastně vlítnul prvně, tak vlastně nám nechodily výplaty, jo, a je to nepříjemný, když ty mladí kluci prostě mají hypotéku na auto, hypotéku na byt a teď ti prostě dvakrát, třikrát nepřijde výplata, tak je to nepříjemnost a samozřejmě vidí, že tam asi něco nefunguje, takže v tu dobu, když je to takhle velký klub, no tak těch hráčů je tam samozřejmě víc a berou ještě víc, než těch takových jako menších. Je to blbý, no. Je to blbý a těžko se s tím něco dá dělat z pohledu hráče. Jako, no.
1: A Patrik Ježek měl ještě mladou rodinu vlastně.
3: No toho, takhle a já to musím říct, že my jsme půl roku hráli zadarmo, bez peněz. Jo? A samozřejmě ty to znáš taky, když to vedení přijde, nemusíte se strachovat, všechno máme pod kontrolou, to je prostě dočasný výpadek. No, ale ne, no přesně tak, no, halo, jo. Ale jako situace to byla nepříjemná a potom ještě ono, když řeknu, to bylo o to víc nepříjemnější, že de facto my jsme po roku hráli bez peněz a ty peníze, co si nedostal, tak si musel zdanit. Takže to bylo, na to jsme koukali a to jsem říkal, že to není možný, že prostě v Rakousku v takovémhle to, no a oni teda později se to ukázalo, že ten klub, tři ty funkcionáři, ať to byl prezident, manažer, tak vytunelovali a udělali tam škodu asi přes 30 milionů eur.
1: Jo, oni tak jako vykázali, že jste dostali peníze, ale jste nedostali.
3: Přesně tak, takže to měli takhle jakoby postavený, nastavený a ten finančák, co jakoby po nás šel, tak jediný střísný gesto, co udělal, tak říkal, hele, my to víme, ale bohužel my to musíme od vás kasírovat a odpustili nám 40%. Ale jako je to něco neskutečného, peníze, který nedostaneš, tak zdaníš. Takže
1: to je fakt paradoxní konec angažmá, ve kterém měsíc předtím stavíš titul, ale
3: šílenost.
1: Kam se dostal Patrik Ježek potom angažmá, to probereme, ale teď se přeci jenom posuneme ještě trošku v té kariéře k jejímu začátku blíž.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Západočech, chtěli mi duší, teď zvuk nebude, to jsem puštěl jenom Žínko Patriku, ale Plzeň, jakože rodák, všechno takhle spojené s Plzní od malička?
2: Všechno takhle.
3: 100%, jo, a Pavel jako zmínil, co patu to je a takovýhle to.
1: Takže ale nezatahujete, ne, Ačko?
3: Co?
1: Nejste Plzeňek.
3: Ne, a jak jsem možná 15 let byl pryč, takže, ale samozřejmě, že vždycky jsem se tam rád vracel, když jsme byli v Rakousku, tak naštěstí to nebylo nějak daleko, ale jak říkám, já jsem začínal v Liticích, ale potom už jako do té základny, tak jsem šel do Viktorky, tenkrát to ještě byla Škodovka, no a de facto až přes žáky dorost, tak jsem se dostal do mužů, takže z Plzní jsem byl vždycky zpět a teďka prostě je sedu furt.
1: No, já jsem tady jednou si nemohl vzpomenout na jméno toho legendárního Zdeňka Michálka, který tehdy pětkrát vytáhl Viktorku do první ligy. Proč pětkrát? Tak to souvisí s tím, co jste už naznačil v úvodu Desítky Pavla Horváta, že přece jenom tam to bylo takový jako jo klub.
2: No, tak ty kluby mají různý vývoj, no, tak Plzeň si tímhletím prošla, to asi každý ví. Teďka.
1: Tak vzpomněte si 10 let zpátky na Hradec, že jo? Třeba, no, jasně. Taky vracel to. Tak
2: a zase s tím souvisí ten stadion, třeba v Plzni, prostě stadion byl šílený, jako prostě atletická dráha.
3: Zažil se tam ještě? No,
2: jasně,
3: no.
2: Jasně, asi pamatuju, si vždycky pamatuju, že jsem byl kapitán, šli jsme s těma dětma z toho přes...
3: Šel jsi byl unavený z toho tunelu.
2: Já byl utáhnej jak kotě, člověče, to byl ty schody, nejdřív ty schody.
3: No právě.
2: A pak si pak říkám, to není možné ještě, teď byla dráha na rozběh do písku, pak byl kousek a pak bylo těch 8 dráh a přišel si na hřiště a já vím, že jsme to zkoušeli, že vlastně teďka, když stojíš na hřišti skoro na kruhu, jako po dílce, tak vlastně tam teprve začínalo hřiště v té době, takže to byla hrozná dálka na tu hlavní tribunu a jsme si říkali, že musel mít dalekohled normálně z té dálky, jako z té hlavní tribuny, která fakt byla si to rovný 40 metrů od toho hřiště. No.
1: Ale na druhou stranu tam Patrik Ježek zažil nejdelší období v 90. letech, kdy se hrála nepřetržitě první liga, až vlastně si rok poté nebo dva roky poté, co jste odešel do Rakouska, tak spadli. Ale hráli tam pravidelně tehdy. No.
3: Já jsem měl to štěstí, protože tady už to taky bylo zmíněno, že vlastně to byl takový jojo klub. Jo. Takže to fakt bylo... Já nevím, třeba 2-3 sezony v první lize, potom se spadlo a jako kdyby mi v těch devadesátkách někdo řekl, že jednou, že se tady bude hrát Liga mistrů, tak bychom ho poslali kam? Do Dobřan, viď?
2: Do Bláznice.
3: Do Bláznice, no. Ale musím říct, že vlastně to si nastartoval ty, byl tam Pavel Hrba jako trenér a Kolář a Petržela, jo, takže vlastně tohleto vlastně vaším příchodem vznikla ta zlatá éra, protože do té doby to fakt bylo jak na houpačce.
2: Ale byla někdy nějaká nabídka, že by si se jako vrátil?
3: Byla, když zkrachoval ten Innsbruck, ale to, jak znovu říkám, to bylo se v roce 2002 a tak to mi umožnilo jakoby Plzeň trénovat s nima a zrovna tam, kdo tam byl? Asi pan Michálek, trenér nebo teďka.
1: No, protože oni byli ve druhé lize pak zase nějak.
3: No
1: tam
3: a oni
1: nějak.
3: Právě, a jako, abych byl upřímnej, tak jako zpátky se mi nechtělo, protože víš, jak vždycky dopadnou ty fotbalisti, co to. Takže jsem jako s nima trénoval.
2: Ale tak asi ne.
3: No, ale jo, tak hele, když to řeknu, tak já byl tenkrát v tom nejlepší, mě bylo ani 26 let, ale jako do Plzně vracet jsem se nechtěl, to řeknu.
1: To mimochodem Luboš Kalouda tehdy taky, když jsme se divili, že šel jako Brňák z CSKA na hostování do Sparty, tak říkal, no mě nabízeli buď Spartu nebo Brno a tehdy Brno snad bylo už jako na chvostu ligy, taky nešel do Brna, šel do Sparty a my se k tomu dostaneme, že se tam taky pak skončil, ale přitom ještě pokračuje.
3: No a právě, že jako když to řeknu, jak jsem s nima trénoval, tak jako hele, ten to podepíše, no a potom nepodepsal se. A v tisku tak vyšel, že jsem odmítnul nejlukrativnější smlouvu v dějinách Plzně, přitom nebyla to pravda, jo, ale jako lidi, co si to přečetli, tak když jsem některý potom podpotkal, říkal, ty jsi zmlsaný a ty jsi hamižný a takovýhle věci, jo, takže, ale jak říkám, vůbec to neštimovalo, hezky česky.
1: Patrik Ježek, Patrik Horvat, jsem tady zapojil tvého syna. No.
2: Páťa mi říkal na schodech, že jsem vybral mladýmu hezký jméno.
1: Jo,
3: tak co musím souhlasit, tak asi tam jsou nějaký sympatie. Víš, že proto jsem dneska tady.
1: Tak se omlouvám za chybu Pavlovi. Každopádně jsem chtěl říct, že vy dva jste vlastně byli v 21. společně u jednoho z těch zápasů, které se Patrik Ježek taky odkroutil v Branau v Rakousku. Vzpomenete si na to? 28. května dali jste Rakušákům 5 gólů a v tom utkání jste skórovali oba dokonce.
2: Fakt.
1: Při výhře 5-0. A první gól dal Aleš Pikl. Skoroval, myslím, z penalty Roman Skouhravý taky. To jsem, to na Fotbal.cz v historických tabulkách a statistikách nemají.
2: A Skouhry dal gol, jo?
1: Z penalty. A ještě
2: Roman
1: Standa Skouhravý, Vlček.
2: Jo.
1: No.
2: Roman Skouhravý to penaltu, jo.
3: Ten nemohl dát gol, ne?
1: No, tam jste psali, ne? Tak jo, jako nějaký... Psáno, tak v 21. Tomáš Skouhravý v 96. už asi ne.
2: To musel je Roman.
3: Roman, no, jistě, no.
2: Tak jestli to je psáno, to das stimmt.
3: Jo, tak to hodíš. Ne, ale já si to pamatuju, protože
1: vlastně, jo, to bylo.
3: Pamatuju si to, protože vlastně já jsem v 98. v lednu tak šel do Innsbrucku, no a taky, že vlastně, co mi Rakušaní, jo, že vlastně, tě dáme bůra, jo, že vlastně, i já jsem dal gol, takže takhle jsem je tam hecoval, jo, protože potom jsem potkal některý, jako proti kterým jsem hrál, tak to byli mý spoluhráči.
1: Daniel Zítka tehdy chytal, koukám tady na to statisticky.
2: To já jsem hrál, jo.
1: Ty jsi hrál, no, 32. minuta gól a celý zápas jsi hrál.
3: Tak to bude ono, tak to souhlasí. No.
2: Tak to jo.
3: Jo, tak to jo.
1: Tak to sedí a Patrik Ježek dal góla v 88. Co by střídající borec teda?
3: No právě, to jsem chtěl říct, že v 88. kdyby hrál od začátku, tak už tam nejsem.
2: Jo.
3: Tak do 70.
1: Ale jak jste říkal, a vlastně i co se týče těch zahraničních zkušeností, zase ta reprezentační úroveň Ačko, jako v tu dobu asi, kdy jste byl v nejlepších letech, byla obsazená. teda.
3: Takhle musím říct, my jsme měli manšaft jako slušnej, velmi dobrý. A já jsem jakoby třeba byl v tom, v té širší nominaci.
1: Jste byli třeba v kontaktu, jo, s panem Bricknerem?
3: Ale takhle. nikdy jsem jakoby nedostal pozvánku a potom, já jsem věděl, proč jsem ji jakoby potom nedostal, protože já jsem si tenkrát dovolil dát výpověď panu Paskovi. No a ten mi potom řekl, říká, hele, tak víš co, tak tímhletím si zavřel cestu do reprezentace. Teďka už to můžu říct, protože přece jenom mi je 50 let a tohle to byla, a pozor, a on mi chtěl třeba, jako když to řeknu, i to angažmá, který jsem měl v Rakousku, tak potom v uvozovkách, jak byl ješitnej, že jsem mu tu výpověď dal, tak mi to právě se snažil i v tom Red Bullu pokazit, ale naštěstí ne, protože tam jsem měl jméno v Rakousku, ale potom ten trenér tak mi říkal, hele, já tě neznat, tak normálně bych tě nevzal.
2: Tak já ten asi taky přidám, já jsem to slyšel, když jsem měl nabídku já z ciziny, když jsem byl ve Slavii, tak taky se o mě dozvěděli jako nějaký věci, které nebyly pravda a taky mě málem nevzali.
3: No ne, ale
2: z
3: ono...
2: Z tohohle zdroje.
3: Ono potom, no přesně tak, ale ono potom, když tě jakoby takhle podojí, tak můžeš dělat, co chceš, ale a já, ty to víš sám, rychlej jsem byl, bez kondice teda do té 60. ale do 70. No. Ale kdyby jako řekl cokoliv, ale mě bylo 26 let a ten je zazený, téma toho neberte, takže i takový jsou lidé.
1: Dobře, ne, tak protože...
2: To je silný, jako já tohle slyším prvně, jo, já to vím, že mně se to stalo, že jsem se to doslech a tohle je teda hrozný, jako musím říct, že tohle mě to vadí, tyjo. Teď s odstupem času mi to vadí, i když už to asi nerozhodne o ničem, ale je to hrozný.
1: Ne, tak protože občas se mluvilo v takovém jako kontextu úplně nepříjemném pro repre, že tam prostě agenti mají slovo a člověk ale se tomu to... zdráhal, věří vždycky?
3: A to bylo je a bude.
2: Já jenom k tomu my jsme fakt měli silný národák, jako v mojí pozici, že jo, asi jsem nebyl lepší než Pavel Nedvěd, asi jsem nebyl lepší než Páťa Berger, asi jsem nebyl lepší než Radek Babel, takže já jsem byl rád, že jsem na ty srazy vůbec jezdil, teď bez ohledu na manažery, s respektem k těmhle těm super hráčům, takže to, ale tohle je teda žádlo.
3: Je to šilný a třeba, já nevím, v Salzburku, tak jsem se bavil s Vráťou Lokvencem a ten taky, přitom ten s ním neměl vůbec nic nikdy společného, ale jenom potom taky jsme se dozvěděli, že když ten přestup nešel přes něj, tak byl naštvaný. Jo, takže to je jenom takhle. Ale všechno zlí k něčemu dobrý, protože i díky tomu, jak mě vykousal potom ze Sparty, tak já se dostal do Rakouska zpátky přes Pašink do Salzburku, no a tam jsem právě potkal ty největší, jako když to řeknu, ikony.
2: No a já jsem vlastně odcházel ze Sparty, když přišel Páťa Berger do Sparty, tak já jsem byl odejtej do Plzně, takže děkuju.
3: Taky, že jo, přesně tak. No.
1: A Patrika Bergera zastupoval kdo teda? Dobře. No, to jsou věci.
2: To je to, jak to říkáš, to jméno nesmíš vyslovit.
3: Jako já myslíš, to můžu, já to můžu, mě to jedno.
2: To bylo v tom, ne, Harry Potter, ne.
1: Takže kolem Ořechovky teď Patrik Ježek moc nejezdí úplně rád. A nebo jako ve stylu Pavla Řeháka kolem Letné.
3: To už je pryč, jo. Ale
2: když takhle to Páťa říká, tak mně se to vlastně jako vrací.
3: Jenom jako, když to řeknu, já to třeba říkám i pro lidi, když to řeknu teďka, jak jsem říkal, teďka už se nezmění nic, ale prostě před těma, já nevím, 25 lety, tak prostě takhle to probíhalo, no.
1: Dobře. No jo, tak se dostaneme ještě k tomu angažmá, které taky nějakým způsobem skončilo z nějakých důvodů.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Ty důvody možná teď Patrik Ježek už trošku napověděl. No je o Spartu, kde jste nastupoval ještě v době, kdy tam dělal ředitele takový Miroslav Pelta. Bylo to vlastně na jaře, ne, na podzim 2003, to bylo poté odmlce vlastně Karlsruher a pak tedy příchod do Sparty. Teď nedávno, vlastně bylo to o víkendu, nevím, kdy nás posluchači poslouchají třeba ze záznamu, ale prostě v tom čtvrtém ligovém kole hrála Sparta proti Teplicím a vy dva jste se proti sobě postavili 26. července 2003 na Stínadlech při debitu Patrika Ježka za Spartu. To nevím, jestli si vzpomenete, jak to dopadlo tehdy. Patrik Ježek hrál 4 minutky.
3: Jedna, to bylo...
1: No ale Pavel, pamatuješ si, jak jedna, tvůj zásah do toho zápasu? Jedna to bylo? No. Pavel dal góla.
6: Tak jo, tak
1: jo. Igor Gluštěvič.
6: Jo, tak to bylo.
1: Ale pak jste se proti sobě, to je docela zajímavé, že i při Patrikově derniéře za Spartu v lize, to bylo proti Teplicím zase na Letné a zase hráli proti sobě. A tentokrát Sparta vyhrála 3-0. No. Tak to je nějaká spojitost. Vlastně
2: hrál jsem.
1: Ty jsi hrál. Patrik hrál 3 minuty.
3: Vlastně 3 minutky to. A já jsem podle mě začal hrát od toho druhého kola, jestli to tam je. A vůbec to nebylo špatné. Během těch, já nevím, 7 utkání, co jsem tam byl, tak vím, že jako to byly 2 góly a asi 4 asistence, jednou muž kola a takhle to. No a potom přišel ke mně pan Kotrba a řekl mi, hele, dáš se mi nějaký unavený, dáš si pauzu. Přitom takhle jsem byl, a to bylo právě před Slaví, ale já jsem si tu pauzu dal až do prosince. A potom ty jsi tu zmínil, že vlastně pan Pelta za mnou přišel a prihale, Patriku, jestli něco máš, a ten mi to řekl na rovinu, ale paska s Košťálem tady po tobě jdou, takže jako nepřeji si, aby si tu byl. A jak jsem řekl, teďka zpětně, pánové, já vám děkuji po těch 25 letech, protože jak už jsem tady řekl, dostal jsem se zpátky do Rakouska, no a pokračoval jsem tam.
1: Takže pokud by dneska někdo koukal do statistik šance ligy a viděl a říkal si, že je divné, že ten Patrik je, že tady do konce září má vlastně většinu základních sestav a pak najednou už pouze 3 starty jako střídající hráč na pár minut.
3: Tak je to tak,
1: to nebylo výkonností. Je to takhle, prostě vlastně do konce září základ a pak 3 zápasy, co by střídající borec. Ale i tak byl Patrik Ježek u momentu, který tady občas připomeneme, protože pro i český fotbal si myslím, že to je zajímavý moment a takový hodně euforický, jak můžete si prosím vzít sluchátka, pustíme si tu akci, do které jste se vlastně taky zapojil.
7: Ještě v té útočné akci pokračoval Zelenka, přihrával Ježkovi na levou stranu a ten už by mířil do pokutového území do 100% gólové šance, o kterou teď Sparťany připravil rozhodčí Cortés Batista. Tak to z toho tedy bude volný přímý kop, který bude zahrávat Karel Poborský. Centrovaný míč tam si naskakuje, Kincl dává gól, který v tuto chvíli posouvá Spartu do 8. finále Ligy mistrů.
1: Tak vlastně říkal jste, že jste toho za stolí neodehrál, ale takovéhle momenty se asi nezapomínají.
3: No to právě taky, tam jsem šel jako střídající hráč, potřeboval si oživit ta ofenziva a tam taky. Mojí, jak jsem byl čerstvý, tak mojí rychlostí, tak jsem se dostal před toho hráče, ale mě sfauloval. Jo, takže chtěl jsem to nějak ustát, ale prostě poručil jsem se, no a právě z této standardky, jak tam zazělo, tak Mára vystřelí a dává gól. No a to jsme postoupili, ale to už potom vlastně... To už jsem odešel, přesně tak, no, takže už jsem tam nebyl.
1: No, ale ne, tak...
2: Ještě, jak to vnímáš, jako mně se tohle vlastně jako nikdy nestalo, že nastupuješ pravidelně, hraješ dobře, a co si řekl tomu trenérovi, když ti tohle řekl, že se jako odpočíná?
1: Takhle je trenér Kotrba tady byl a do dneška působí jako člověk, který si do toho za stolik jako mluvit úplně nenechá, tak to muselo být asi nějak hodně zhora.
3: Tak když to bylo od šéfa, tak asi možná, ale tím jako nechci se nikoho dotknout, jo, ale je to šílený, jako když to řeknu, když já nevím, to bylo možná 7. kolo, 8. kolo a jako unavený jsem se necítil, to v žádném případě ne, ale nejhorší na tom bylo to, že de facto já jsem nechodil ani potom na lavičku. Jo, že prostě mě odpálkovali na tribunu, anebo když to řeknu, když byly víkendy, jediný teda, co na tom bylo pozitivní, že jsem byl doma s rodinou. Jo, ale samozřejmě, že v tomhle věku chceš hrát a jako když to řeknu za bečko, jsem nechodil, ale jako tohleto...
1: Já teda, to je věc, na kterou si vzpomínám, jako protože mi bylo asi 12. té době, ale FIFA 2003 na herních konzolích, na počítači prostě a tehdy tam, já nevím, Sparta byla jediný český klub, který tam byl a Patrik Ježek tam je prostě v tomhle vydání 2003 a protože váš jako to alter ego, ten avatar měl strašnou rychlost, tak já jsem vás vždycky měl jako v základní sestavě. Patrika Ježka si jako já se Spartou osobně hodně spojuju, i když tam byly tyhle věci a ve vašem životopise to pro vás není úplně moc významné angažmá, tak to jsou to paradoxy.
3: Jo, vůbec, ale já teda musím říct, že já jsem to vlastně nikdy neříkal, tohleto. Jo, že vždycky jsem si to nechával pro sebe a tak jsem říkal, že potom, když se mě na to někdo zeptá, nebo to tak prostě já nemám po těch letech problém o tom pomluvit. Jako promluvit.
2: Jsi, samozřejmě jsi hodnej za tu upřímnost, ale já si myslím, že těch hráčů teda pravděpodobně víc. Teď jsme tady 2 fotbalisti a 2 jsme to zažili. No.
3: Určitě. A já právě, když to řeknu takhle, mezi klukama, tak bavíme se o tom, jo, že vlastně, ale takhle, když to řeknu, já nevím, do rádia, do novin nebo do televize, nikdy jsem to neřekl, takže tohle je fakt premiéra, ale právě když se bavíme s těma hráčema, tak, tak ty ti řeknou, říká, ale já měl to samý a pozor, a to jsou jako daleko, když to řeknu, já nevím, lepší, známější hráči, co třeba, já nevím, ať se to týkali Sparty, tak prostě ten pán, tenhle ten, tak je tam taky odsaď vykousal.
1: A, jako ono se často mluví, že jsou trenéři spojení s agenty. Já vlastně často jsem narážel, teď budem v tom zahraničním prostoru třeba, že ten Jorge Mendes je spojený hodně třeba s Nunem Espiritem Santem, který trénoval svého času ve Wolves. Ve Wolverhamptona tam bylo asi 11 nebo 12 prostě hráčů z Pyrenejského poloostrova, protože prostě byli napojeni na tohoto agenta. Je to jako fakt obvykle, jako i v tom třeba českém jako fotbale, že se to takhle napojuje?
2: Tak já si myslím, tak takhle je.
1: Jako takhle,
2: je
1: to, není to nutně špatné,
2: je to logický,
1: jo?
2: Ale, je to logický, no ale vlastně jako zjistíš pak, že vlastně ten hráč je fakt jako, ty trénuješ naplno, hraješ dobře a stejně to nestačí k tomu, aby si přesvědčil ty lidi, že prostě oni tě nechtějí najednou a i třeba ty lidi, kteří by mohli říct, hele, ne, ty, on prostě hraje dobře, já ho tady chci, tak prostě to neudělají, no. Jo, že radši před touhletou mašinerií jako sklopí hlavu a řeknou, ať mám klid, možná asi nějaký peníze, nevím, jo, tak prostě, ať on tady není, ať je tady někdo jiný.
1: Ale pro mě vlastně je cené to ne, že bychom tady byli nějaký jako senzační bulvární, ale aby si i posluchači mohli uvědomit, že fakt ta fotbalová kariéra je formovaná různými okolnostmi a to, že nějaký fotbalista se někde neprosadí, nemusí být nutně jeho chyba.
2: Ne, no tak to není náhoda, že tak někde ti to sedí, někde ti to nesejí, někde tě ten trenér prostě má rád, má tě, seš jeho oblíbenec a odpustí ti nějakou chybu a budeš mít konkurenta, který ho třeba z různých důvodů, ať už jestli mu to někdo poradil, nebo prostě něco se stalo mezi ním a tím trenérem, tak toho tvýho konkurenta třeba nebude mít tolikrát, tak máš nějakou výhodu, ale zase to může být obráceně, můžeš se přetrhnout, můžeš trénovat, přidávat si, dělat ty věci, které po tobě ten trenér chce a stejně tam bude hledat nějakou věc, která mu vlastně nevyhovuje a stejně tě nebude hrát. No.
1: Abych to pochopil dobře, vy jste teda ukončil tehdy nějakou dobu kariéry spolupráci s panem Paskou a pak jste měl už jako zahraničního agenta, který vás směřoval třeba do toho Rakouska.
3: No já řeknu i ten důvod, protože tenkrát to byl rok 2000, tak jsem byl v Innsbrucku a vyhledal asi mě Austria Vídeň a tam byl miliardář Frank Stronach, se jmenoval a ten mě chtěl. No a Innsbruck, jak už jsem tady řekl na začátku, tak prostě ty finanční problémy měl. No a tenkrát já jsem tam vlastně nechtěl jít, protože my jsme byli první, Austria byla třetí, čtvrtá, tak jsem si řekl požadavky, ale úplně nesmyslný. Jo, že prostě no a pan Paska mi řekl, ale jsi se zbláznil, to nemůžeš dostat. A říkám, no teď já vím, já tam ani nechci jít. Jo. Takže to bylo v zimě, byl klid a najednou 28. ledna si pamatuju, že mi volá právě Austria, tak hele, my ti ty podmínky splníme. A mě takhle spadla brada, protože jsem si říkal, aha, teďka už vlastně z toho nejde vycouvat. Tak to volám manažerovi, no a on tam nepřijel vůbec. Jo, že hele, pošlu ti tam nějakého Poláka, kterýho, ale to je můj kamarád, tak samozřejmě jsem vystoupil z toho letadla a on mě tam přivítal, jak se rozevřely ty dveře, mu spadla paruka, tak se říkal, to nemůže být on, říká, jo, je to on. Takže...
2: Bylo to čepice?
3: Ne, byla to skutečně paruka, protože moc jí tam takhle rovnal, tak samozřejmě, že já se taky smát. No a potom vlastně jsme přijeli na Austrii a oni tam vytáhli z té tašky smlouvu a tam byly úplně jiný čísla. A já, jak jsem byl takový ještě, když to řeknu mladý a drzej, tak jsem říkal, tak pánové, tak tohle to ne. Na tomhle jsme se nedomluvili, zvedl jsem se, odcházel jsem a oni říkali, ne, počkej, Patrik, my jsme se spletli, tak vytáhli to správně, to ne. Tak jsem říkal, no a potom, když se to celý uzavřelo, tak jsem říkal, tak na co já vlastně mám manažera, který nepřijde a tenkrát, já to mám v tom, že tenkrát ten přestup byl za 46 milionů šilinků. To máš krát 2,5, asi. Takže jako v roce 2000...
2: Asi Darda,
3: přesně tak, no. Tak jsem si říkal, ale já ho nepotřebuju, no. Tak jsem teda poslal výpověď a teda... Je ten jeden zahraniční manažer, si mě vzal, on to byl teda shodou okolností, bohužel podvodník, protože to byl rovnou i ten manažer Innsbrucku, který to potom vytuneloval, takže já šel z Báta do lůže. No ale chci tím říct, že prostě no a potom mi bylo vzkázáno tak a teďka si zavřel dveře do reprezentace a potom jak když jsem byl bez angažmá, tak normálně jsem měl jít třeba i na testy do Německa, do německé Bundesligy, a on si fakt dal tu práci, že když mu zavolali, tak nebrat. A jak jsem říkal, i v Rakousku to chtěl takhle udělat. Takže jako bohužel tohleto výpovědí, já se v uvozovkách, nechci říkat, že jsem si podepsal nějaký ortel toho, ale říkám, potom jsem byl spokojený a vlastně dneska mu můžu poděkovat.
1: Ale nakonec ten přestup do toho, do té Austrie padnul, ne?
3: Teda. Ne, já jsem tam šel, ale potom jsem se vrátil zpátky.
1: Jo, já už to chápu, protože tam vlastně na Transformark to byla tahle jedna epizoda, ale to jste se pak hned vracel zase do Tyrolu, tak už tomu rozumím, dobře. Tak děkujem za osvětlení i za tu otevřenost, protože to přece jenom posluchači můžou trošku si udělat obrázek, jak to v tom českém fotbale bohužel někdy funguje, anebo spíš v tomhle případě
2: nebo
1: fungovalo.
2: Fungovalo, doufejme.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Protože jsou věci, které platí třeba dlouhá léta, ale pak někdo překoná nebo to změní. Můžeme si pustit tady jednu zvukovou ukázku, bude to spíš pro němčináře, ale myslím, že Patrik Ježek hned brzy pochopí, kam směřujeme.
8: So, wir sind drin in der Partie. Blau-Weiß in Blau und Weiß. Von rechts nach links. Und was ist das für ein Auftakt in diese Partie? Das ist ja unglaublich. Das waren 6 Sekunden. Radkopf läuft Nicolas Schmid an. Und es steht 1:0 für die Salzburger.
1: Pavle, du schießt ganz mir zu.
2: No, já jsem rozuměl vlastně zdas, samozřejmě. Na začátku říkal barvy dresů, ne?
1: Vy jste takhle ten Linec.
3: No, to byl Linec, jo, Blau-Weiß, no.
1: BV Linec, jak to píše,
2: no,
1: si
2: asi nějaký rychlej gol teda.
1: No, výborně. No a Patrik Ježek to může doplnit.
3: Jo, tak já tam mám gol, který trval 10 sekund.
1: Aha, tak 11. července 2007.
2: Rychlejší, jako jo.
1: Patrik Ježek držel téměř 20 let nejrychlejší gol.
3: Ale a to bylo vlastně za Trapatonyho, no ale tohle to se stalo kdy? Teďka,
1: v únoru 2024.
3: No a právě, když to řeknu, já teďka říkám, že mám stále nejrychlejší gol, ale musím tam udělat ten přívlastek regulérní. Protože
2: neměl,
3: protože víš proč, oni vlastně Linz tak rozehrával a u něm bylo známý, že rozehrává na golmana. Jo. No jo, ale předtím už ten hráč Salzburku vybíhal a už byl skoro, já nevím, 2 metry. VAR to viděl.
2: A nic.
3: Ale prý jsou situaci, do kterých...
1: No, prostě do toho nemůže stoupit.
3: Nemůže zasáhnout. Takže víš, že tam bylo porušení pravidel. No. A mě se na to ptali, ne, co tomu říkám, Mika, jo, tak to, co zde... Že prostě ano, jako ten gól neměl platit, oni to potom i psali, no, takže...
2: Takže se ho počítáš.
3: No, takže regulérní, takže je to, no, protože já jsem říkal, pánové, to jako kdybyste chtěli, já nevím, po sprinterovi, který uleje start, a vy byste mu to počítali jako rekord, no.
1: Kdyby ten hráč, který dal ten gól, Petar Radkov ze Salzburku, někoho sundal u toho, když tam běžel, tak by to neplatilo, protože VAR může stoupit do toho faulu před gólem.
3: No.
1: Ale do toho, jako jestli přeběhne lineu dřív, tak...
3: No, a to prej ne, ale víš jak, no. A on jak ten golman to odkopával, jo, tak ho nastřelil, dostal to, já nevím, dozad někam, takže jako to, no.
2: Ještě podle mě byla trošku ruka.
3: No, určitě, takže.
1: Mimochodem, když jste tady zmiňoval Patriku Vratislava Lokvence, tak on by měl držet snad nejrychlejší gol České ligy Hradec Liberec 94 za 10,5 sekundy, takže to jste byl tehdy v tom roce 27 rychlejší a byl jste rychlejší i než Hakan Çikir, to si možná vzpomene, Pavel, že to řešili nedávno zápas o bronz na mistrovství světa 2002,
2: to nahrál ten Korec.
1: No ten teď ještě nedávný trenér jeho korejské reprezentace ztratil ten balon a tehdy dával, no to si to tam dali velmi, velmi rychle. Nicméně, zmínil to sám Patrik Ježek, za koho to bylo tady, tak si ho pustíme tady toho slavného trenéra na jedné hodně rozlobené tiskovce, když trénoval jiný klub.
9: Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei war spazieren im Platz. Er gibt die Spieler wie 2 oder 3, denn diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Er gespielt Mehmet, er gespielt Balder, er gespielt Trapattoni.
1: Tak Giovanni Trapattoni, tohle bylo 9 let předtím, než jste se setkali v Salzburku.
2: To nebude Severan, vej, Trapattoni.
1: On dokonce, když nastupoval, to bylo předposlední angažmá, on pak šel ještě do Irska, asi 5 let tam byl, a tehdy zvládnul tu svou inaugurační tiskovku ve 3 jazycích, že tam měl angličtinu, italštinu a němčinu dohromady. No. Ale to je nádhera tady slyšet tu němčinu s tomhle podání.
3: On byl fantastický, k nám přišel a to už byl vyklidněný, ale měl tam něco podobného a kdo by se chtěl kouknout, tak je to i na YouTube, ale je to zaměřený vůči novinářům. A jeho naštvalo to, že my jsme tenkrát vedli ligu asi, já nevím, o 13 nebo o 14 bodů. A
2: takže pohoda.
3: Pohoda, přesně tak. A, a oni mu vytýkali přesto, že nemáme žádný jakoby systém. A on normálně se, když to řeknu něco podobného, jako jsme slyšeli teď, tak on na ty novináře vyjel. Prej, ty mi nemůžeš říkat, co jako mám já trénovat, ty tomu vůbec nerozumíš a já vám něco řeknu. Ten, kdo tomu nerozumí, tak o tom mluví a kdo tomu vůbec nerozumí, tak o tom jenom píše a to jste vy. No, že vlastně, takže takhle tam se třel. Ale ta tiskovka, ono potom tam bylo i zmíněný Alexander Cikler. Kdybychom se to pustili dáno a Alexander tak seděl vedle mě v kabině, tak jsem se ho na to ptal, ne? Říkal, tak...
1: On ho zažil Bayernu tehdy.
3: Bayernu, přesně tak, no. A on byl u toho a vlastně, protože my jsme hráli jako Dreispitzen, jako se třema útočníkama, že hráli ofenzivně, oni mu tam vyčítali, že hráli defenzivně, to ne. A já takhle na Cika říkám, hele, jaký to pro tebe bylo, že vlastně, mohlo to je rok co rok, tak to vysílají snad na Silvestra, jo, že vlastně takhle to. Říkám, hele, mě jako se to nedotklo, já jsem v tom vyšel pozitivně. Protože mě tam jako chválil, že jsem hrál to, jo. Ale samozřejmě, že to mě taky potom na talíři furt, no. Ale výborný je, že de facto ten Trapattoni, když byl v tom Salzburku, tak on tam měl překladatele, který ho teda moc nevyužíval, protože chtěl mluvit německy, jo. A já jsem se ho ptal, toho Alexandra, říká, hele, on takhle, když mluvil i v Bayernu, říká, ne, tam to měl překladatelé, všechno, ale tady. A on třeba, když to chtěl vysvětlovat těm obráncům, že třeba, hele, vy se tam s ním šmrdláte, prostě dej to, posuň to a nakopni to dopředu, no. Tak v jeho podobě ta němčina dělá, badabí, badabí, badabum. Vlastně, ale ještě mě jsme rozuměli, jasně, udělal titul. Jako
2: fotbalová řeč. No.
3: Přesně tak, no. Takže jako fotbal, to je v uvozovkách sport, který jako všichni rozumíme.
2: Ale tady ta, jak jsi to říkal, teda ta tiskovka, co řekl těm píšícím novinářům, tak to už je jako lingvistika, to už je jako složitá fráze, podle mě, ne?
3: No a dal to úplně jako, v pohodě. Ne,
2: podle mě si to připravoval.
3: Možný, jo. Protože...
1: Ale abychom to posluchačům pochopitelně ještě předložili, co to bylo za osobnost, tak on možná je nejúspěšnějším Italem, co by trenérem všech dob, hráčskou kariéru spojil s AC Milan, jako trenér má 10 ligových titulů ve 4 zemích, vyhrál s Juventusem pohár, vítězů poháru Ligu mistrů vlastně UEFA, jo, se Salzburkem má vlastně, co by v tom předposledním angažmá zmíněný titul. Takže obrovská persona, jenom mě zajímá, když jsme slyšeli i ukázku z té tiskovky, jestli se s ním vůbec dalo nějak jako osobně mluvit třeba ohledně toho, že třeba hráč přišel, trenére, nemůžu nastupovat častěji nebo něco.
3: Ne, jako on, když to řeknu, byl otevřený. Já musím říct, že na něj rád vzpomínám, protože to je trenér, který koukal na hráče a mluvil s těma hráčama, jo? Že třeba i s těma staršíma a ty to ví sám, když třeba máš, já nevím, zápas středa, neděle, takže vlastně přece jenom se cítíš jako unavený a on vždycky fakt přišel v pondělí nebo v úterý, ale jak se cítíte? Samozřejmě, že my starší jsme řekli, trenér ještě to, říkám, OK, uděláme lehký trénink. Takže jako těm hráčům fakt jako naslouchal, jo. A mně se já proti němu nemůžu říct jako vůbec nic, naopak jako s ním byla sranda.
2: Ta energie podle mě, jak z něj tryskala vždycky, když ho viděl na té lavice, no, tak to muselo být v průběhu celého týdne.
3: No, tak...
1: Teď ještě otázka, ta vlastně zase podobná souvisí mezi váma oběma, protože jste zažili vzestup toho klubu v samotném začátku, protože když Pavel Horvát byl v Plzni, tak tehdy teprve se chystalo to, že nastoupí vlastně Adolf Šádek, Pavel Horvát, že postupně přijdou.
2: Už tam
1: Ada tam už byl, Adolf Šádek, ale v případě Patrika Ješka ten klub se taky začal budovat ještě po vašem příchodu, přišel až Dieter Mateschitz, ne?
2: Do Red Bull. Klub teda.
1: Red Bull. Do Salzburku. Ne, teď jsme v Salzburku.
3: Jo, teďka jsme v Salzburku a jsme v roce 2005 a on to vlastně přebíral Red Bull, tak vodka si na Salzburg a to byl hned ten první rok a to se vlastně utvořil nový manšaft a já jsem tam byl vlastně hned od samého začátku, jsem tam právě přišel s Vráťou Lokvencem, po roce tak se k nám přidal Karel Piták, ale my jsme byli hned vlastně u toho vlastně začátku a vlastně tam byl Kurt Jara, trenér, už taky tady zmíněný, který mě trénoval v Innsbrucku a tam právě mi říkal, kdybych tě znal, kdybych tě neznal, nebral bych tě, co jsem dostal za kritiku, no ale chci říct, že třeba ten Mateschitz, tak on tam měl jako pravou ruku, jako svého poradce, tak si angažoval France Beckenbauera. Takže tam byly takovéhle legendy a musím říct, že vlastně hned od začátku tak vyhlásili útok na titul, takže bohužel to se nám první rok nepovedlo, takže trenér se poroučel, přišel právě Trapattoni, přišlo hodně nových hráčů, protože ty už se taky řekl, ty trenéři tak mají svoje oblíbence, takže přišli, udělali jsme titul, takže to byl de facto jakoby první titul za Red Bull. No a druhý rok jsme skončili druzí, to de facto to byla nespokojenost, no a zase se poroučil, protože on tam trapatony, Lothar Matthäus mu dělal asistenta, předtím tam ještě byl i Hansi Flick, který potom...
1: Jsi na vás vzpomínal teď nedávno.
3: Přesně tak, no, takže ten za potom angažmá u německé reprezentace právě s Joachimem, takže my jsme tam byli od toho samého začátku, ale tam to muselo od samého začátku hned fungovat. No.
1: Ale protože to možná si člověk neuvědomí, když nastoupí ten nový majitel, teď spousta v české fotbale, třeba to neznamená hned, že by se zvedaly platy raketově, ne? To ani asi nejde.
2: No tak ty příchozí hráči podle mě, třeba v Olomouci, tohle byl průšvih, jako jo, že ty kluci, kteří tam byli, tak měli nějaký platy, teď řeknu třeba 100 tisícový,

0: Potom úplně někdy až absurdní historky, kdy se to nepovedlo, si s tím Lucemburčany tehdy Dadlánče, kdy nevím, to před pár lety.
1: To jsem tam možná se s tím nebyl.
0: To už jste tam nebyl, ale že pak tam byly i takovéhle stories. No a vlastně závěr kariéry vaší.
2: Admira Vídeň.
0: Admira Vídeň.
2: A tam to bylo hezký, tam
3: to bylo jako důchod, jo.
2: To už přesně tak. A já jako ani jsem tam nechtěl jít.
0: Oni mají sponzorovat budíky, jako vyrábí budíky, nebo to jsou?
2: Ne, to je jenom alarm, tady, když to řeknu to, flyer, ale ne.
0: Protože Vakr, ne, Medlink.
2: Přesně tak. Jo. Takže tam jsem byl 3,5 roku a já jsem tam šel, tam se hrála druhá liga, do ty se mi nechtělo a ten manažer, ale pojď, my potřebujeme postoupit, tak mně se ta sezona povedla.
3: To ti bylo kolik teda?
2: Ale to mi bylo 33, jo, takže přece jenom to už byl nějaký věk to a my jsme postoupili a já jsem byl zvolen hráčem sezony, takže jako mi to všechno i klaplo.
0: Tak
2: no.
0: 18 gólů dát ve druhé lize, to není špatné.
2: No, na mě.
3: Po 70 minut zápasu.
2: No, přesně. I když
3: jsi hrál celý.
2: No, tam někdy se hrá celý, protože tam by to bylo odpuštěno, že nebyl přesně to, tak. Jo, takže to bylo moje poslední angažmá, ale...
0: Pak jste ještě překonal rekord cizince v první lize rakouské.
2: Tam 350 startů.
0: Jiřího Břečka.
2: Jiřího Břečka, ano, ale teďka mi tam překonali dva, takže jsem třetí. Aha. Maďar s chorou okolností, takže vlastně takhle to. A jeden Němec, který hrál leta za Rapid Vídeň, Štefan Hofmann. No.
0: A co to je to? Tak Pavel občas jezdí na motorce, jezdí hrát golf, tam se asi nesetkáte, nebo setkáte, jaké jsou záliby?
3: Tak golf nehraje.
0: A na motorce taky nejezdí.
2: Na motorce taky nejezdí.
3: A tenis já neumím.
2: Já moc taky nahraju ho.
0: Jo, ne, tak protože zase poslední věc, zmínka tady vlastně, kde vystupuje Patrik Ježek na Nově, tak rozhovor před super pohárem vlastně, když hrál Aston Villa s Paris Saint-Germain, tak Dominik Thiem se tam zjevil a to jsme jako všichni koukali jakhle u televizí, co tam dělá, jako, no, a že se znáte takhle.
2: A on byl ambasador toho utkání a právě s ním jsem se poznal na tom posledním angažmá v Admiře, protože tam byl vlastně stadion a vedle hned tak byla ta tenisová akademie a holky ho hrály. No a právě já jsem tam koukal na něj a ono bylo 17 let, jo, ale že fakt jako každý říká, hele, to bude světový hráč, tak on vyhrál potom Grand Slam, on byl třetí na světě a on porazil všechny, to Nadala, Djokoviče, Federera, tak jsem říkal, no a potom on tam při jednom tréninku podával. A mě tak bylo líto, že ty tenisáky jen tak prostě probíhají a lítají pryč, tak já na toho trenéra, s kterým jsem se znal, říkal, hele, můžu mu to returnovat? A on, tak to zkus. A jak jsem si vzal tu raketu, stopnul jsem si 2 metry za tu základní čáru, rána něco jako letající česmí, nebo kde to bylo, nebo Oskar, že vlastně taková vlastně díra v antuce, to ne. A on ten Dominik mi říká, Patrik, jestli to chceš vybrat, tak pojď blíž. Říká, já půjdu blíž a ty mi musíš palici. Říká, ne. Tak musím říct, zkusil jsem si, já nevím, asi tak 7 podání, ani jedno se nedal zpátky. Dominik, do dneška jsem s ním v kontaktu, on začal hrát fotbal, tak jsme domluvení, že třeba kdyby chtěl, a asi myslím, že bude volat, že nějaký zápas si spolu dáme.
0: Dobře, moc děkujeme, že jste přišel a myslím, že tu 50 brzy na konci roku oslavíte s úsměvem na tváři a s energií, ať se vám daří.
2: Díky moc a díky moc ještě jednou za pozvání.
0: Díky Pavlu Horvátovi, že pozval Patrika Ježka, že nás zase tady oblažil dalším výborným hostem.
3: To bylo něco teda dneska, myslím, že to bylo výborný, díky, že jsi přijel a šťastnou cestu zase do
2: Díky, já se
3: vám
2: Ano.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hradec Žurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Americký státní dluh rychle roste. Poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Fotbalisté Plzně nestačili v předkole Evropské ligy na Červenou zvezdu. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů. Je pátek 21. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali, například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
3: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
4: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
5: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
3: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vejk, Radiožurnál.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zatím nechce upřesnit, jaký plánuje na příští rok schodek státního rozpočtu. Zopakovala ale, že bude pod hranicí 400 miliard korun. Schillerová má za sebou jednání s vládními kolegy. S některými ve čtvrtek mluvila už podruhé o nedořešených položkách v jednotlivých resortech.
6: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
7: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
6: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
8: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. To si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
6: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Sebastian. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplácení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Sebastian.
9: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než předpokládali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
10: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
1: Přes Moravu a Slezsko přecházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na jižní Moravě jsou od večera bez proudu stovky domácností. Původně jejich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se už podařilo obnovit.
11: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
1: Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na dnešní večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu a taky přilehlé oblasti Olomouckého a Jihomoravského kraje. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 6 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 000 lidí. V Počtátě na Přerovsku se v noci na čtvrtek zřítila větrná elektrárna, konkrétně mezi místními částmi Kežlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce, která byla od začátku července mimo provoz, nikoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád podle ní mohl zavinit silný vítr.
12: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtátsku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
13: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
12: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících 3 elektráren.
14: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
12: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Z Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: Maďarská státní televize v pátek poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta chce zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události z roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Do rozhlasového archivu se po letech vrátila taky unikátní nahrávka z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger pořídil z balkonu budovy rozhlasu a záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
15: To je 7 hodin 45 minut.
16: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
17: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
18: Slyšíte střelbu?
16: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
19: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
16: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Výrazně se jim tak vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Pokud by za týden nezvládli dvojzápas se srbským favoritem otočit, přešli by do hlavní fáze nižší konferenční ligy. Právě v jejím posledním předkole prohráli fotbalisté Jablonce na hřišti skotských Rangers 0-1. Hradec Králové pak ve stejné fázi soutěže remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2. A to i přesto, že ještě v 88. minutě Východočeši prohrávali 0-2. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D11 před Jirny a nehoda u Lipčevsi na Lounsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. Na D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se silničáři pohybují v levém pruhu. Je tam opatrně. Na nehodu pozor na silnici 15 z mostu do Lovosic. Za Lipčevsí autobus srazil divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. U Loun se stala podobná nehoda na silnici 28 do mostu. Mezi Droboměřicemi a Ranou překážejí následky kolize osobního auta se zvěří. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Opačným směrem je tunel průjezdný. A uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. A teď už začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Jak funguje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí? Kolik prostředků jde a kolik půjde na adiktologické služby? Proč stále chybí ucelený zákon upravující tuto oblast? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Helena Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Zdravím vás do Brna. Dobrý den.
21: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají, jak řekl, 415 milionů korun. Jak s nimi vystačíte?
21: No, vystačíme s nimi, protože musíme. Každopádně my jsme právě na tom včerejším jednání Rady vlády, které jste zmínil, zaregistrovali to, že pan premiér uznal, že těch 415 milionů korun nestačí a to je důležitý posun.
18: A víte, jak vysoké navýšení rozpočtu v příštím roce má být?
21: To zatím nevíme. Pan premiér odkázal na to, že záleží na výsledku jednání s ministerstvem financí. Nicméně my už v tuhletu chvíli máme nějaký přehled o tom, kolik by asi tak bylo potřeba.
18: A to jest?
21: No, když jsme se dívali na čísla za poslední 4 roky, tak my vidíme, že žádostí organizací rostou každý rok. V roce 2024 to bylo 470 milionů korun, letos to bylo už 588 korun a pro ten další rok předpokládáme, že to bude 623 milionů korun. To je částka, kterou ty stávající adiktologické služby hlásí, jakože je potřebná, aby byly schopny pokrýt tu péči, kterou práci s klienty, které vlastně mají navázané k sobě.
18: A věříte tomu, že se vám tedy podaří získat tyhle ty potřebné prostředky?
21: No, tam záleží na tom, jak dopadne to jednání pana premiéra s ministerstvem financí. My samozřejmě v tuhletu chvíli můžeme stavět pouze na tom, co nám bylo přislíbeno, a tedy na tom, že pan premiér uznává, že těch 415 milionů korun je málo a že by bylo zapotřebí nějak ten dotační titul navýšit.
18: Ano. No, jak tedy vůbec hodnotíte včerejší jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, první po zásadní reorganizaci?
21: Ono to bylo jednání, které z mého úhlu pohledu nebylo příliš o nějakých konkrétních výsledcích. Bylo spíš o nějakém potvrzení nebo ujištění toho směru, kterým se financování a adiktologické organizace, adiktologická péče má ubírat v tom dalším roce. Ale je jasné, že skutečnou váhu těchto nějakých závěrů nebo příslibů potom ukáže až to samotné dotační řízení společně s tím, jak se poté v praxi osvědčí i ten přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví.
18: No, to se právě stalo od července, kdy se protidrogová politika přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše právě pod ministerstvo zdravotnictví. Proč jste se tomu tak vehementně bránili?
21: My jsme historicky vlastně nebyli tady té situaci vystaveni poprvé. Ona tady byla už po několikáté. Já za svou kariéru za těch 20 let, co se vlastně v adiktologických službách pohybuju, tak jsme tu situaci zažili už asi, já nevím, 4krát nebo 5krát. A vždycky ale se to podařilo zastavit právě s ohledem na to, že ta oblast závislostí je oblast, která má nesmírně široké zaměření. Tam vlastně kromě toho, že řešíte nelegální drogy, což je asi každému jasné, ale patří tam vlastně i ta problematika alkoholu, patří tam problematika tabáku, patří tam nové psychoaktivní látky, které neustále vznikají a je zapotřebí to, že patří tam tedy digitální závislosti, gaming, gambling a tak dále. Ta agenda je hodně široká. A aby ta opatření byla efektivní, tak je vlastně zapotřebí je řešit z různých úhlů pohledu. Nejenom teda z toho úhlu pohledu jako péče o ty lidi, kteří už mají nějaký problém, nebo z pohledu prevence, aby ten problém pokud možno nenastal. Ale je zapotřebí tam řešit třeba i cenotvorbu, nějaké daně, je zapotřebí tam řešit, ale třeba i otázky, které se týkají černého trhu. To znamená, ten záběr vlastně té problematiky je poměrně hodně široký a my máme velké pochybnosti o tom, zda právě jenom jeden vybraný rezort je schopen tady tuhletu problematiku obsáhnout.
18: No, přesunutí agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví nevěděl tehdy, tedy v květnu, ani tehdejší národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle jeho předchůdce Jindřicha Vobořila protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a prý hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Proč?
21: No, právě z těch důvodů, které jsem teďka uvedla, že ta šíře, ten záběr vlastně těch opatření, které je zapotřebí řešit, je poměrně hodně široký a ministerstvo zdravotnictví přece jenom má v gesci nějakou jako ještě jinou se stejně důležitou agendu a nejsme si jistí, jestli jako i gesčně je vlastně schopno tady celou tu šíři pokrýt.
18: No, vy jste tvrdila, že ministerstvo zdravotnictví neumí administrovat váš dotační program, že může tady dojít k problémům při poskytování služeb. Ta vaše obava tady platí po včerejší schůzi, respektive zatím jí to jednání nerozptýlilo?
21: To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože tady to stanovisko, že ministerstvo zdravotnictví neumí financovat ten dotační titul protidrogové politiky, to je ten oficiální název, plynul z toho, že nás o tom ministerstvo zdravotnictví v průběhu těch uplynulých mnoha let opakovaně ujišťovalo, že vlastně oni to neumí, protože když jsme se pokoušeli jednat třeba o tom, jakým způsobem hradit sociální pracovníky v kontaktních centrech, máte kontaktní centrum zařízení, které je sociálně zdravotní, zdravotně sociální a máte tam nějaké sociální pracovníky, ale jako běží tam i nějaká zdravotnická agenda, která tedy spadá do toho rezortu ministerstva zdravotnictví a my jsme říkali, tak je zapotřebí ale od někud hradit i ty sociální pracovníky. A ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že to nepatří do jejich gesce, že oni prostě tu sociální část vlastně hradit nemohou a na tom jsme stavěli. Takže nyní jsme byli ubezpečeni o tom, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nemá žádný problém s hrazením té sociální složky, že bude převzat ten dotační program, tak jak říkal pan ministr Vojtěch, jedna ku jedné beze změny. Takže uvidíme, jak to nakonec proběhne.
18: No, podle Vojtěcha tady ta politika závislostí jednak tedy neoslabuje a jak jste tady řekla, ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Nemá to logiku, že agenda spadá pod zdravotnictví?
21: Pro nás ne, protože ona to není jenom zdravotnická agenda. Ona je to agenda zdravotní, sociální, je tam nějaká část prevence, je tam nějaká část vzdělávání, má to přesahy třeba i do vězeňství. Ten záběr je skutečně velmi široký, ale mně skoro už v tuhletu chvíli, protože ten přesun je hotov, to už se stalo, tak mi přijde skoro zbytečné už nad tím nějak speciálně jako přemýšlet.
18: Rozumím
21: spíš
18: tomu,
21: jako
18: co říkáte, ale
21: dopředu.
18: Zeptám se přece jenom, jak podle vás může být zachována ta meziresortní koordinace, což byl ten, jak tomu dobře, pokud tomu dobře rozumím, váš hlavní problém, nebo to, co jste vyčítali té reorganizaci.
21: Já si myslím, že to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na možná pana premiéra nebo na pana ministra zdravotnictví, jakým způsobem tady toto mají vymyšleno. My máme v tuhle chvíli vlastně jenom to ujištění, že všechno bude v pořádku.
18: Čekací lhůty na adiktologickou ambulanci jsou 3 měsíce. Prodlužují se teď?
21: Ano, jako dochází k prodlužování těch čekacích lhůt a právě proto my jsme jako v očekávání toho, jak vlastně bude vypadat ten dotační titul pro další rok, jestli se tam skutečně podaří navýšit. A to se vlastně ale v tuhle chvíli bavíme jenom o tom, jak bych to řekla, dostatečně saturovat tu stávající síť. Nebavíme se zatím o tom, jak ji rozvíjet, jak ji rozšiřovat o programy, které jsou potřeba, jak ji rozšířit o nějaké další intervence v návaznosti na to, jaké nové výzvy přicházejí, že jo, třeba s novými psychoaktivními látkami a tak dále a tak dále.
18: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme se zástupkyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helenou Gerasim. Vaše asociace už loni varovala před vážným ohrožením fungování systému prevence a léčby závislostí. Ministerstvo financí tehdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo zprvu na adiktologické služby žádné prostředky. Nejste na tom teď lépe?
21: Já nevím, jak to myslíte, jestli na tom nejsme lépe.
18: No, je to víc než nula, to, co máte přislíbit.
21: Víc než nula je vždycky samozřejmě dobře, ale s ohledem na nějakou stabilitu samozřejmě jakékoliv výkyvy prostě jsou hrozně špatně, protože adiktologické služby jsou odkázané prakticky výhradně na dotace. My máme dotace státní, máme dotace z krajů, z obcí, ale je to přece jenom dotační systém. A jakýkoliv výkyv v tom dotačním systému samozřejmě dopadne na tu, kterou danou službu jako s plnou váhou, nebo jak bych to řekla, protože tam vlastně není žádná jiná alternativa. My jsme na to skutečně odkázaní. A musíme si taky uvědomit, že velká část našich výdajů jsou mzdy pracovníků. Adiktologické služby potřebují peníze především na to, aby zaplatili profesionály, kteří umí a jsou vyškoleni pracovat s tou cílovou skupinou lidí s nějakým problémem se závislostí, a nebo s jejich rodinami a s jejich blízkými, protože ti často mají také poměrně velké problémy, pokud jejich rodinný příslušník má nějaký problém se závislostí.
18: Máte přehled o tom, kolik peněz směřuje na prevenci a na léčbu závislostí napříč ministerství?
21: Tady to číslo v tuhletu chvíli si nejsem jistá a nechci říct nějakou nepřesnost.
18: Při nastavení dotačního programu pro rok 2027 vycházíme z toho, co se dlouhodobě osvědčuje, a prioritou je zachovat dostupnost služeb v celé jejich šíři. Zároveň chceme vytvořit prostor pro jejich další rozvoj tam, kde data ukazují rostoucí potřebu. Jak rozumíte těmto slovům vrchní ředitelky sekce duševního zdraví a závislostí ministerstva zdravotnictví Dity Protopopové?
21: Ono, já se domnívám, že ono to vychází vlastně z toho, jak jsou nastaveny priority dotačního řízení. To je ten materiál, který byl včera projednáván na Radě vlády a byl schválen. Ony ty priority jsou nesmírně důležitý materiál, protože vlastně určují, co se v tom následujícím roce bude smět financovat a za jakých podmínek. To znamená, jinak řečeno, jestli ta síť adiktologických služeb, kterou dneska máme, jestli ona jen zůstane v provozu a udrží se, nebo jestli se bude moci i rozvíjet. Jsou tam dva scénáře. Jeden ten scénář zajišťuje to udržení té stávající sítě a ten druhý scénář umožňuje rozšíření. A ono ve výsledku je to vždycky o tom, jaký bude k dispozici ten objem finančních prostředků. Jenom ty priority vlastně poskytují nějaký konkrétní návod, kam ty peníze v tom následujícím roce skutečně půjdou.
18: Jak se vám jeví Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka pro duševní zdraví?
21: Já na tuto otázku zatím neznám odpověď, protože ta doba je nesmírně krátká. My zatím sledujeme spíše, jak se s tou změnou porovná ten odbor protidrogové politiky po přesunu, protože ačkoliv k tomu přesunu mělo dojít jako v tom poměru 1:1, tak my už teď víme, že tam došlo k nějakým změnám. Jo, někteří lidi nesouhlasili s tím přesunem, odešli sami, ale my víme, že tam došlo ke změně hlavně jako ve vedení toho odboru. Takže máme určitou obavu, že jestliže na té klíčové pozici, nebo ještě jinak to řeknu, my samozřejmě nechceme nějak polemizovat s právem ministerstva zdravotnictví vybrat si na ty pozice, koho ono samo jako uzná za vhodné, to vůbec jako nechceme nějak komentovat tady ta personální rozhodnutí. My jenom říkáme, že jestliže na té klíčové pozici už není člověk, který tu agendu roky reálně řídil, a paní inženýrka Kyšová ten odbor protidrogové politiky vedla řadu let a odvedla za tu dobu velkou odbornou práci. Byla nesmírně přísná, ale znala to financování, znala ten provoz, znala ty adiktologické služby. Takže máme obavu, zda tady tato odborná kapacita tam prostě nebude chybět.
18: Jindřich Vobořil varoval, že jakmile se přesune agenda na zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor mimo jiné ztratí sílu vyjednávat s policií, celní správou, s tajnými službami, armádou nebo v rámci Evropské unie s Europolem a podobně. Je tedy předčasné teď se ptát na to, jestli se jeho obavy naplňují?
21: No, my zatím vůbec nevíme, kdo bude národní protidrogový koordinátor nebo národní koordinátor pro oblast závislostí, takže vlastně já si to neumím ještě ani představit.
18: No a záleží to na té osobě, osobnosti, která bude tu funkci plnit?
21: Určitě. Určitě jako musí to být člověk, nebo měl by to být člověk, který rozumí tomu oboru, který se orientuje i v těch odborných tématech, který rozumí tomu mechanismu závislostí, ale současně má i nějaký přesah do těch oblastí ekonomických, politických, do oblasti organizovaného zločinu. Prostě je schopen se pohybovat v celé té šíři té problematiky. To je určitě nesmírně důležité.
18: Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak moc vám to komplikuje práci, že zatím neznáte tedy nového koordinátora, respektive kdo tedy obsadí tu funkci?
21: Tak v tom každodenním životě spíš jako jsme v očekávání toho, aby celková administrace toho dotačního titulu proběhla vlastně tak, jak jsme na to zvyklí, tak, jak to bývalo každý rok. A tu postavu toho budoucího národního protidrogového koordinátora spíš jako sledujeme, očekáváme, jako kdo to bude, jak to přijde. A spíš, jako když o tom mluvíme s kolegy, tak se hodně bavíme o tom, jak je vlastně důležité, aby ta kritéria, podle kterých ten člověk bude vybrán a vůbec ten proces toho výběru, aby to bylo transparentní, aby vlastně bylo jasné, aby byla jasná nějaká výběrová kritéria, podle čeho se ten člověk bude vybírat, jakým mechanismem se bude vybírat, jaký to bude postup, aby to prostě proběhlo transparentně.
18: Na tom včerejším setkání jednali jste o tom nějakým způsobem?
21: O národním koordinátorovi, respektive o té pozici, tam řeč prakticky vůbec nebyla. No.
18: A proslýchá se nějaké jméno?
21: Proslýchá se těch jmen jako mnoho, ale zatím to nevypadá na žádné jako relevantní.
18: A vy byste třeba za sebe měli nějaký typ?
21: My se o tom s kolegy samozřejmě intenzivně o tom diskutujeme, kdo by byl ta nejvhodnější postava, ale jsou to jako samozřejmě jako senzitivní záležitosti, takže bych nerada to v tuhle tu chvíli komentovala nějak víc.
18: Stále platí, že adiktologické programy v Česku zajišťují téměř výhradně neziskové organizace?
21: Ano, ano, to je stále pravda.
18: A co všechno to obnáší?
21: Je to vlastně celé spektrum péče. Na začátku někde je nějaká prevence, preventivní programy, kde lidé z neziskových organizací, pracovníci speciálně vyškolení, chodí do škol a hovoří tam s dětmi, dělají, realizují s nimi preventivní programy, certifikované preventivní programy, protože vlastně ti lidé, kteří přichází jakoby zvenku a nejsou součástí té školy, nejsou zaměstnanci té školy, tak ty děti k ním mají trošku jiný vztah. Mnohem snáze s nimi sdílí třeba nějaké svoje obtíže a celkově ta práce je potom mnohem efektivnější. To znamená, na začátku je někde prevence, potom pracujeme i s lidmi, kteří už v tom problému nějakým způsobem jsou. To znamená nějaká terapeutická pomoc, poradenství, pracujeme také s rodinami, s blízkými osobami, jak jsem zmiňovala na začátku, tak třeba v oblasti, já nevím, hazardu, jestliže je člověk, který má tady tento problém, tak často ta rodina je ve stejně velkých nebo možná ještě v horších problémech než ten člověk jako samotný. Potom jsou tam i nějaké dolečovací programy, terapeutické komunity, a spousta dalších programů. Pracujeme tedy i s klienty třeba, kteří se dostali do výkonu trestu a tak dále a tak dále. To spektrum je skutečně velice široké.
18: A je to běžný model v jiných státech, že se tedy stát spoléhá na neziskové organizace?
21: Je to, já si myslím, že to není jako vlastně v celé Evropě žádná výjimka, že většinou jsou to neziskovky. Ono je to totiž tím, že ten stát to neumí udělat tak levně jako neziskovky. A komerční sektor se do toho nějak nehrne, protože to jsou typy služeb, na kterých prostě nevyděláte.
18: Co by znamenalo omezování nebo výpadek vašich služeb v krajním případě?
21: No, jakékoliv omezení se nutně musí v zápětí projevit tím, že ještě více narostou ty čekací lhůty, což jako samo o sobě je prostě velký problém, protože když si představíte, že jste člověk, který se dostane do nějaké, já nevím, dám příklad, třeba žena zjistí, že aby prostě zvládla veškeré ty tlaky jakoby životní, tak v nějakou chvíli si uvědomí, že třeba trošku víc pije, než jako by bylo zdravé a že jí to začíná zasahovat prostě do života. Tak už jenom ten moment si přiznat, že mám nějaký problém, je docela jako těžký a je to jako velký krok. A v tu chvíli, kdy už ten člověk se rozhodne, OK, tak mám problém, půjdu někam, budu s tím něco dělat. a zavoláte do té služby, řekne, dobrý den, já jsem zjistila, že mám problémy, abych ráda nastoupila nějaké poradenství nebo léčbu nebo něco, a oni řeknou, my se o vás rádi postaráme, ale máme první volný termín za 4 měsíce. Tak umíte si představit, co to s vámi udělá. Je to prostě špatně, protože za ty 4 měsíce se může stát strašná spousta věcí. Takže jakékoliv vlastně prodlužování těch čekacích lhůt je prostě špatně.
18: Když to vypadalo, že neziskové organizace zůstanou úplně bez dotací v tom loňském roce, jak jsme o tom mluvili, tak jste si stěžovali na dlouhodobě opakující se finanční nejistotu. Mění se ta situace teď?
21: Zatím je stejná. Ono, jako ta nejistota je navázaná na to, že jsme financovaní právě z toho dotačního systému a jak se vždycky říká a často to slyšíme, tak na dotace není právní nárok. Takže my vlastně děláme služby, kde máme navázanou klientelu, máme rozdělanou práci s těmi klienty a nemůžeme jim říct, víte co, 1. ledna nechoďte, přijďte, až budeme vědět, jestli dostaneme dotace. To se nedá prostě takhle dělat. Jo? Takže my na jednu stranu máme závazek se o ty lidi postarat, ale na druhou stranu nemáme tu garanci, že ty dotace skutečně budou. Což je mimo jiné ten důvod, proč jsme přišli s tou myšlenkou adiktologického zákona, který by jednak jako ošetřil, vyřešil tu oblast toho sociálně zdravotního pomezí, ale zároveň by i jasně ošetřil to, že stát chce řešit tady tu oblast závislostí a je ochoten na to alokovat tolik a tolik peněz. Tím pádem, aby to financování bylo předvídatelné, abychom právě takhle nelavírovali z roku na rok a přijde nová vláda, odchází stará vláda a tam se škrtne 100 milionů a tam se jednorázově přidá, ale bude to i v roce 2028. Jo, je to prostě nahoru dolů a to jako neprospívá nikomu.
18: A jak řešíte situaci, když třeba ty dotace sice přijdou, ale později?
21: No to je vlastně, kdyby to nebylo smutný, tak by to bylo hrozně vtipný, protože my jsme zvyklí na to, že prostě v průběhu toho jara některé ty dotace začínají přicházet. Třeba přijde vám dotace už z nějakého města a čekáte jako na centrální dotaci, tu státní, v tomto případě to bude teda z ministerstva zdravotnictví. A v tu chvíli třeba kolegové z jedné organizace, z takové menší, tak říkali předloni, já jsem musel prodat chatu, abych prostě zaplatil jako mzdy lidem, než ty dotace přijdou. Takže některé organizace mají to štěstí, že se jim podaří třeba vyjednat si půjčku nějakou, kterou ale potom jako musíme samozřejmě jako vrátit, ale úroky si už zase třeba do dotací vůbec nedáme. Prostě ten systém není dobrý. Jako adiktologický zákon by byl lepší.
18: No a vy věříte, že ten by zaručil předvídatelné financování?
21: No, měl by, tak jak ten návrh, na kterém jsme pracovali x let, on vznikl v rámci evropského projektu, který tenkrát administroval právě úřad vlády. To vzniklo na úřadu vlády. Tak tam vznikl návrh toho adiktologického zákona, kde se velmi pečlivě jako stanovuje, aby to financování bylo jako stabilní z roku na rok.
18: No a v jaké fázi je, nebo jaký osud má ten návrh adiktologického zákona?
21: Zatím leží v šuplíku a my se ho snažíme vytáhnout a uvést ho nějakým způsobem v život. A zatím nevíme, zda se nám to podaří.
18: A ve kterém šuplíku leží?
21: Já si myslím, že leží ve více šuplících, že leží i v šuplíku na úřadu vlády, jistě leží i v šuplíku na ministerstvu zdravotnictví, jistě leží už i v šuplíku pana premiéra, na těch šuplíků bude více. Záleží na tom, jestli bude nějaká vůle ho vlastně vytáhnout a uvést ho v život.
18: A co si ještě od tedy návrhu adiktologického zákona slibujete, kromě onoho předvídatelného financování?
21: Pamatuju si, že tam byla ještě nějaká část, kdy my jsme vlastně uvažovali, že pokud je v České republice nějaký jako legální biznis vlastně s těmi produkty, které potenciálně mohou způsobovat závislost, to je třeba alkohol, může to být tabák, jsou to taky hazardní hry a tak dále, tak by vlastně bylo logické i spravedlivé, aby část z nějakých výnosů z daní se vracela vlastně zpátky do prevence a do léčby těch lidí, kteří prostě nějaký problém jako se závislostí mají. To znamená, tady toto je taky nějakou součástí toho návrhu.
18: Helena Gerasim z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z Asociace adiktologických služeb byla hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji klidný den. Mějte se hezky, nashledanou.
21: Děkuji, nashledanou.
18: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Poutníci. Letní seriál Radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko. Které poutní trasy jsou nejoblíbenější? A které nabízejí nejhezčí výhledy? Kdo se vydává na dálkové túry v partě? A komu vyhovuje spíše samota? A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky? Poutníci. Každé všední ráno krátce po 9:15. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
4: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
22: Ty ses zbláznil. Měli jsme u tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
23: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli si jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
24: A 5 minut po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
1: Afgánské úřady po více než týdnu propustili z vazby 2 afgánské zaměstnance OSN. Oba jsou v dobrém zdravotním stavu. Informoval o tom mluvčí OSN Stefan Dežarek s tím, že dvojice už zřejmě nečelí žádným dalším soudním problémům. Zadržení 2 zaměstnanců navazovalo na sérii zadržení ze strany Talibánu, který v Afghánistánu vládne. Dežarek zmínil, že okolnosti jejich zadržení a to, z čeho byly obvinění, jsou stále nejasné. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě 2x prodloužilo. Podle antimonopolního úřadu tak resort měnil podmínky zakázky, které mohly mít vliv na výběr dodavatele. A případ vraždy vůdce tzv. Kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, důchodkyni Irenu. Ta dostala 12-letý trest. Dovolání ale zatím nepodala. Podle soudu ženy v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Šifra. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn.
2: Sport.
1: Skvošista Jakub Solnický nestačil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na nasazenou dvojku Dimitriho Steinmana ze Švýcarska. 31-letý reprezentant favoritovi podlehl 3-11, 7-11 a 2-11. Hrát tak bude o 5. až 8. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda u Boršova nad Vltavou. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy počítejte s omezením před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru včera hořel kamion. Pravý pruh zůstal uzavřený, projedete bez výrazného zdržení. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí 2 nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie, projíždějte opatrně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště pozor na nehodu před Boršovem nad Vltavou. Před kruhovým objezdem se střetlo auto se zvěří. Počítejte s překážkou na vozovce. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic se stala podobná nehoda za Lipčevsí. Autobus tam srazil divoké prase. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Břevnov kvůli údržbě. Směrem na Smíchov je průjezdný. Potrvá to do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo a na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
24: Rtuť, olovo a kadmium i takové látky jsou součástí toxického odpadu pod továrnou na výrobu papíru v Pasekách nad Jizerou. Likvidovat se ho teď snaží stávající provozovatel Papíren. My jsme se na místě samotném byli podívat a podrobnosti uslyšíte v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
0: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: 3:15 máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavi je opět neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 27. kilometru odstraňují následky po včerejším požáru kamionu.
3: Já už tady stojím přes půl hodiny. V podstatě nejedeme. Je to několik kilometrů plná dálnice. Kdo může, tak ať se tomu vyhne.
2: A poslední volný exit je na 21. kilometru kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také sjet u Staré Boleslavy a objíždět přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Černý ropný kal s toxickými látkami likviduje papírenská společnost EMBA v Pasekách nad Jizerou. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď 3000 tun toxických látek odsává těžká technika. Prosakují totiž i do podzemních vod a řeky Jizery.
4: Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad. A vzhledem tomu, že ten náhon byl ucpaný, tak vlastně si to v něm sedalo.
5: Říká generální ředitel papírenské společnosti EMBA Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
4: Vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se tiskly barvama, které obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu.
5: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
4: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čistí v Rokytnici nad Jizerou a do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
5: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
6: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný jakoby spěry ještě po nějakých částech a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
5: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit více než 2% HDP. V Arabském moři je další americká letadlová loď. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním duelu čtvrtého předkola konferenční ligy na Rangers 0-1 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
3: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%. Takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
1: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou za ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je přes 5000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Hasiči ve Zlínském kraji v létě zasahovali už více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, vos nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích a veřejných budovách. Zásahy provádějí i v rodinných nebo v bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky, pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
1: Sport. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase play-off konferenční ligy na stadionu skotských Rangers 0-1. O 74. minuty Severočeši hráli v přesile po vyloučení domácího Devlina. Podle jabloneckého trenéra Luboše Kozla ale s početní převahou nenaložili ideálně.
5: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti a myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat, takže tam si myslím, že jsme to mohli odehrát líp.
1: Fotbalisté Hradce Králové ve stejné fázi soutěže remizovali na hřišti Panathinaikosu Athény 2-2. Viktoria Plzeň v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy podlehla Červené zvezdě Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda u Loun. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená. U Loun zpomalte na silnici 28 do mostu. Mezi Dobroměřicemi a Ranou osobní auto srazilo zvěř. Čekejte omezení. Na Lounsku podobná nehoda také na silnici 15 z mostu do Lovosic. Za Lipčevský autobus srazil divoké prase. Vy tam počítejte s omezeným provozem. A v Praze je stále uzavřený Strahovský tunel, tentokrát pouze ve směru na Břevnov. Na Smíchov se jezdí bez omezení. Skončit s údržbou mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Venkovní teploty sice mírně klesly a více prší, i přesto se přehrada Racholusky na Plzeňsku dále vyprazňuje. Kvůli extrémně malému přítoku klesá hladina nádrže až o 7 cm denně. Více v naší další reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček. Oh, father, tell me.

0: Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholusky na řece Mži na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady odtéká každou vteřinu více než 3x tolik, kolik do ní nateče. Problémy začaly už na jaře. Teď v srpnu ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. A zlepšení je zatím v nedohlednu.
1: Jsem u hráze, přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují.
2: Hladina v nádrži Hracholusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říkáme vodohospodářský dispečer Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce, už pouštíme pouze to nezbytné množství 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži přetrvale klesá. Ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady vyjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Loď je daleko od břehu.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: To je neskutečný. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení odtoku při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hracholusek Lukáš Milota, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Před více než 4 měsíci maďarský premiér Viktor Orbán uznal volební porážku. Jeho strana Fidesz po 16 letech ve vládě sleduje, jak nový kabinet Petra Maďara postupně demontuje dosavadní systém. Orbán po opuštění funkce zamířil do Spojených států a na dovolené v Srbsku nebo Chorvatsku. A uvnitř strany po letech zaznívají kritické hlasy. Co se vlastně děje ve Fidesu a má šanci se z porážky oklepat?
1: Řekl bych, že značka Fidesz už není životaschopná. Je příliš toxická a blízce spojená s korupcí, s extremismem, rozvratem vztahů s Evropskou unií. Ten seznam by mohl být ještě delší.
2: Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion Abel Bojár.
1: Fidesz má teď v průzkumech podporu 18 až 25% voličů, takže při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů.
2: Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. Mnozí věřili ve výhru tak, jak ji předpovídali provládní agentury. Místo toho se desítky poslanců museli rozloučit s parlamentními křesly. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fidesu Orsolyou Ferencovou, která také o mandát přišla.
3: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
2: Ferencová patří mezi členy Fidesu, kteří po volbách své vedení kritizovali.
3: Předvolební kampaň úplně selhala, nebyla vůbec dobrá. Zvolená témata byla příliš vzdálená realitě běžných lidí, tak jak ji žijí na vlastní kůži.
2: Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Konzervativní analytik Zoltán Kiselý, dlouholetý vykladač politiky Fideszu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
4: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA. Nemyslím si, že opustí maďarskou politiku. Teď je poměrně ticho, protože v maďarské politice máme zkušenost, že kdo je ticha, tomu roste popularita.
2: Fidesz se podle analytika bude snažit udržet pozici nejsilnější opoziční strany a vyčkává, až se kyvadlo nespokojenosti vychýlí v neprospěch současné vlády. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona. Opozičním senátorům vadí například její nedostatečné projednání s odborníky. Podle nich taky ustupuje investorům na úkor občanů. Vládní koalice návrh hájí. Podle nich urychlí a usnadní povolování staveb. Koalice má ve sněmovně většinu. Dá se proto očekávat, že Senát přehlasuje. O novele by měli poslanci znovu hlasovat v září. Část domácností na jižní Moravě zůstává po večerních bouřkách bez elektřiny. Původně jejich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se podařilo obnovit. Nejvíce zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Pracovníci E.ONu na odstraňování poruch pracují. Většinu by měli odstranit během dopoledne. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Zároveň by rozdělil západní břeh Jordánu. Ke zrušení soutěže vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. Země firmám, které by se chtěly výstavby zúčastnit, vzkázali, aby si uvědomili rizika. Realizace projektu by ohrozila územní celistvost případného palestinského státu. A kvůli vedrům letos v Německu zemřelo nejméně 14 tisíc lidí. Uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 tisíc. Sport. Bývalý nejlepší hráč NBA James Harden se dohodl na tříleté smlouvě v Clevelandu. Díky ní si vydělá 97 milionů dolarů. S odkazem na agenta brzy 37-letého basketbalisty to uvedla sportovní stanice ESPN. V NBA hraje Harden od roku 2009 a na kontě má přes 1000 utkání základní části s průměrem 24 bodů na zápas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprojezdná D10 u Benátek nad Jizerou a nadměrný náklad u Moravské Třebové. Provoz na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy blokuje úklid po požáru před Benátkami nad Jizerou. Na 27. kilometru včera hořel návěs kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie. Projíždějte opatrně. A na silnici 35 z Mohelnice do Svitav hlásíte vozidla s nadměrným nákladem. Doprovod zastavuje provoz podle potřeby.
4: Oni mají 4 automáky, zastaví všechny do obstavního, projedou docela dost široký vany, asi 3 a za nima další doprovod.
3: A teď jsou u Moravské Třebové, počítejte se zdržením na kruhovém objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A já tady už jedním dechem nabízím další muziku, která nás bude provázet, tak budou tady pánové z BSP, Baláš, Střihavka, Pavlíček, taky Alex Warren a právě teď britská zpěvačka Adele.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ještě před 2 lety ležela v nemocnici a bojovala s leukémií. Teď francouzská Emma jede na kole z jihozápadní Francie do Prahy a chce tak poděkovat anonymnímu dárci z Česka, který zachránil život. Detaily o unikátní cestě uslyšíte v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Francouzská Emma vyrazila po dlouhém boji s leukémií na kole z jeho západní Francie do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který ji zachránil život. Emma a její partner Kentan urazí celkem více než 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
2: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
2: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy musely nosit speciální obleky. Všechno bylo sterilizované. Na pokoji nesměl být papír ani karton, protože by se na ně mohly držet bakterie. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
2: 37-letá Francouzka založila asociaci s názvem Check Ta Moelle, v překladu zkontroluj si kostní dřeň. Je to ale zároveň taková slovní hříčka, protože slovo Czech ve francouzštině zní jako zkontrolovat, ale zároveň taky jako Čech. Emma chce na své cestě upozornit i na mezinárodní registry dárců kostní dřeně.
1: Existuje jen 10% šance, že dostanete kostní dřeň od francouzského dárce. Proto je nesmírně důležité mít tyhle mezinárodní registry. Naše cesta vede přes Německo, kde je registr poměrně robustní. Chceme toho využít a podívat se, jak to dělají.
2: Emu na cestě doprovodí i její přítel Kentan, který byl v těžkých časech oporou. Společně mají před sebou 3200 kilometrů.
1: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap Breton. Cílem je Praha. Máme to vymyšlené tak, že dva dny ujedeme denně 60 kilometrů a třetí den budeme odpočívat.
2: Emma se na cestu pečlivě chystala, cvičila, posilovala a taky plánovala. Cyklovýpravu nakonec odsouhlasili i lékaři.
1: Cestu mi povolil hematolog. Mám léky na 3 měsíce dopředu i antibiotika pro případ infekce. Vyhledala jsem si taky zdravotnická zařízení, kam bych v případě potřeby mohla zajet.
2: Emma a její přítel Kentan by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: O kolik se navýší finance do sportu, není jasné. Boris Šťastný se na finální částce s Alenou Schillerovou nedohodli. Talibán propustil z vazby 2 zaměstnance OSN. Fotbalisté Plzně v úvodním zápase play-off Evropské ligy v Bělehradě s Červenou zvezdou. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti.